místo očí mít pár knoflíků a černej nos. Sametovou srst a být stále boss.

zas nemá doma nikde stání. Desítky důvodů si zháním, už abych na cestu sedal. Pelikán křídly zamával, vítr je příhodný a stálý, za námi slunce mosty pálí.

jak naposled ti zamávám. Z palubě lodi jménem Fram. Dávno už vyvětral se dým mých věčných cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neotvírá. Nevíš, zda právě neumírám tam někde na ledových krách.

řešit. V něm jenom dopředu každý list se obrací. Když stránku jednou někdo polije, a nebo

život není jináčej. Tak je modře, je život nadepsaný sešit.

se těžko něco řešit. V něm jenom dopředu každý list se obrací. V něm jenom dopředu každý list

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. 6. rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Dnes je poslední zářijová neděle, babí léto vrcholí a proto budeme poslouchat na vlnách Českého rozhlasu Olomouc písničky s touto tematikou. Začneme trojicí, která má přímo v názvu září. Klidný poslech pořadu Na cestě přeje od mikrofonu Jarka Nosková.

jednou zmizím na pořád z těch zdí. Jeden mým kam a všechny ty, co měl jsem rád,

Mé září v podání Katky Garcia a Pavla Bobka s textem Roberta Křesťana s muzikou Rosanne Cash je jedna z mých oblíbených písniček, ať už v tomto podání, nebo když ji na koncertech druhé trávy zpívá Robert Křesťan. Další dvě skladby, které se zhodně jmenují Září, zahrají další muzikanti, které mám ráda. Nejprve zaspívá své Září Mickey Rivola se swingovým orchestrem a potom to bude olomoucká Alibaba.

Když už jsme slyšeli Záři Mickeyho Rivoli, ponoříme se teď ještě víc do minulosti a poslechneme si Hobous, osadní kapelu Zlatého klíče. Budou to písničky Barevný stíny a potom Babí léto.

Z rybolovek, kde se podzim a babie léto vyskytuje často, jsem vybrala ještě Babiho Hejno vran a potom taky písničku Padá láska, kterou v pořadu Na cestě zahraje Pardubická stopa.

vyběhnout pozdravit déšť, který padá tiše z oblaků na ramena smutnejch tuláků, nosí hořký vůně od vlaků, co už nevysou.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme písničky o konci léta, září, podzimu, barevném listi. Předcházející skladba se jmenovala přímo Podzim a zahrála ji Devítka. Pokračovat budou Taxmeni s Karlou Vosmanskou Podzimním dnem a potom konec léta ohlásí kapela Tempody vlak.

A teď si dáme v pořadu Na cestě brněnské okénko. Legendární trampská kapela Příboj zahraje podzim a potom to bude Kamelot s písničkou Přístav.

Babí léto, jedno z témat dnešního pořadu Na cestě, připomněl i Víťa Troníček se svým triem. Jak tak poslouchám, vybrala jsem dnes písničky podzimní, zasněné, nostalgické, romantické. Nějak se mi to takhle seskládalo. Rozloučíme se proto na vlnách Českého rozhlasu Olomouc svižně s kapelou Falešná karta a písničkou Bláznům pár. Od mikrofonu se loučí a krásné, barevné babí léto přeje Jarka Nosková.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: Jídlo končí.
6: Končí.
7: Já mám nalíkají.
8: Slepe z toho strudana.
9: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
10: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Aleš Ulm. Dobrý den, vítejte.
11: Dobrý den, jsem rád, že jsem tady opět s vámi.
10: A my jsme rádi s vámi.
11: Díky.
10: A s posluchači, i ve dnech říjnových bude radost, veselí a smích.
0: Humoriáda.
12: Nosím

0: skupina Reddy Kirken a Michal Hruza, písnička Černý brýle. No možná černé brýle měl i Aleš Ulm, protože čerstvě dorazil a on nám poví sám odkud.
1: Ano, byl jsem na Rodosu, svém oblíbeném, již asi po několikáté, ne asi, ale určitě. A bylo to opět pěkné. Ovšem mě trošku už jsem měl problém s mořem, takže jsem pak lezl do bazénu, jelikož mě příliv příliš otravoval a bylo mi trapné takové, když mi museli pomáhat mladší jedinci vytáhnout mě z vody.
0: Takže klidnější vody bazénu vyhovovaly víc.
1: Jsem neměl problém, ano.
0: Dobře, takže zrekreován. Na sluníčku máte rád pobyt?
1: Jo, mám. No já tam neležím. My neležíme, že bychom celý den byli přímo vystaveni paprskům. Jo, já teda ne.
0: Negrilujete se, dobře.
1: Ale nicméně říkali, že jsem se opálil, tak někdy ji dopálil, ale bylo toho víc.
0: No a co děláte na té dovolené? Přemýšlíte si, nebo čtete knížky, nebo jak trávíte ten čas?
1: No, knížky mám, že jo, ale nemám čas vůbec, protože tam byly takový furt, chodíte do nějaký restaurace, když máte all inclusive, tak prostě pořád tam
0: pořád
1: to bylo
0: jíte.
1: Extra dobře právě. To nestačíte, ale...
0: No ale hlavně,
1: zásobení a takových dobrot různých. Jo.
0: Co z toho Řecka máte nejraději? Myslím z té kuchyně řecké.
1: Z kuchyně?
0: Na co se těšíte vždycky?
1: No nějaký ty grosy nebo tyhle ty věci, ale typický nějaký caciky, takovou...
0: Klasika.
1: Saláty a tohle to. No, ale byly tam jako, tam byly bylo všechno možné. Jako windsorská kýta třeba.
0: Co to je?
1: To je takový maso.
0: Aha.
1: A to je obalený v kůře, jakoby v kůře moučkové, nebo prostě má to obálku pšeničnou, nebo jako, ale prostě takhle se to krájí, že to je jakoby prasečí, když se dělá kýta na tom, tak na grilu, ale no a takovýhle lahůdky tam byly, no.
0: Tak, teď máme
1: to
0: lahůdky.
1: To všem není řecký.
0: No jasně. Tak z Řecka sem k nám, k našim lahůdkám z archivu. A jsme u prvního jména, které dáme posluchačům. Kdo to bude?
1: No to bude ryze české, ačkoliv vlastně původně nebylo, tak je to trošku takové to, ale český významný komik, úžasný, Felix Holzmann.
2: Vy znáte toho mladého žoudličku?
3: Žoudličku? Počkejte, vy myslíte syna toho starého žoudličky?
2: Jo, toho syna, myslím.
3: No jo, pobyl neznal, to je syn starého žoudličky, ten mladý. No jo, jistě.
2: No toho já myslím právě.
3: No jo, toho já
2: se vás chci něco zeptat, ale čistě tak jenom mezi námi.
3: No jistě, jako, no.
2: Co vy soudíte o tom mladým žoudličkovi?
3: O tom žoudličkovi? No tak to vám můžu říct, teda, aniž bych mu chtěl nějak lichotit, jo. Nebo tak, víte. Ale to je úplný hovado, ten žoudličko.
2: No to je hezký, no. On si totiž chce vzít moji dceru za manželku.
3: No tak vidíte, teď vám to říkám.
2: No a vy si myslíte, že by snad s mojí dcerou špatně pochodil, nebo?
3: No tak to snad ne, no ale... Člověk si přece nemusí koupit hned celý pivovar, když se chce sem tam napít sklenice piva, že jo?
2: No, mě spíš šlo o to, víte, jestli ten žoudlička je jako poctivý člověk.
3: No, tak natoliko zase neznám, víte, no ale to víte, člověk musí je dneska opatrnej,
2: no,
3: že jo?
2: No právě.
3: Oni jsou různý hoštapleři.
2: No, já
3: znám případ, kdy se jeden vydával za instalatéra, víte, a po svatbě zjistili, že je to sochař. No, víte, musí být člověk opatrnej.
2: No tak já po téhletý stránce jsem informován, že žoudlička dělá statistiku.
3: No jo, to je mu podobný. A co je to vlastně? Tohle?
2: Vy nevíte, co je statistika?
3: No počkejte, jestli ta statistika to je...
2: Statistika.
3: Jestli ta statistika to je jako nějakou filmu, že jo? Nebo, ne?
2: Jo, vy myslíte, že dělá statistů filmu?
3: A nebo tohle, ne.
2: On dělá statistiku.
3: Jo, takhle,
2: Vy nevíte, co to je statistika?
3: No to já vím, ono.
2: No,
3: To je nějaký cizí slovo, že jo? Nebo,
2: no, no taky, to, ale to je jistá věda, víte, která aha. určuje takové, řekněme, číselné vyjádření hromadných výsledků.
3: Jo, takhle, jo. Nějaký hromady se číslujou, jo, nebo to.
2: Ne, to jsou určité výpočty, víte?
3: Jo, takhle, aha.
2: To je výpočty, vypočítá se třeba, kolik piva se u nás do roka vypije.
3: Jo, jo.
2: A že v průměru připadne na jednoho obyvatele, dejme tomu denně, litr a dvě deci piva, tak
3: jo,
2: jo. vypočítá, jo.
3: Litr a dvě deci, jo.
2: No, dejme tomu.
3: Jo, jo. No, ale to sotva, to oni všude čepujou spíš o dvě deci míň než víc, víte?
2: No, tohle to je průměr na osobu, víte?
3: No jo, no.
2: Vy zřejmě nechápete, jak je to myšleno, že jo? No, podívejte se, já vám dám příklad. Vy půjdete třeba Flekovu.
3: Je, jo.
2: No a vypijete tam, kolik uděláte tak piv za hodinu?
3: No, tak přijde na to, jak je tam rychlá obsluha, že jo?
2: No, jistě, no. A dejme tomu, že vypijete, řekněme, 3 piva
3: jo.
2: a váš soused vypije 5 piv, takže v průměru jste vypli každý 4 piva, víte, chápete?
3: Můj, ale to je vyloučeno. No, když ten jich vypije 5, tak to já jich vypiju taky 5.
2: No dobře, já to říkám jako příklad, pane Šmajda,
3: no,
2: když vy vypijete třeba 2 piva a váš přítel Louda nevypije žádné,
3: jo, jo.
2: tak v průměru jste vypil každé jedno, že
3: jo? No jo, ale to neznáte Loudu. To když já vypiju 2, ten vypije aspoň 3 Louda.
2: A to říkám jako příklad jenom.
3: No jo,
2: abyste je věděli, jak se vypočítává statistika.
3: No jo, to jo.
2: Podívejte. Například včera stálo v novinách, to je taky statistika,
3: jo.
2: že pražské metro dopravilo v minulém roce přes 20 milionů lidí.
3: Prosím vás, že tomu věříte. Teď tolik obyvatel nemá ani celá naše republika, prosím vás.
2: To je myšleno statisticky, rozumíte?
3: No, to je jedno,
2: někteří
3: to...
2: tam jezdí denně přece.
3: No jo, někteří a tam nejde ještě ani jednou, prosím vás.
2: Pořád nechápete, co to jsou statistické výpočty. Podívejte se. Je třeba statisticky vypočítáno, že v Austrálii každou půl hodinu přejede auto jednoho člověka.
3: Prosím vás.
2: Každou půl hodinu? Jednoho člověka.
3: Jednoho člověka?
2: Představte si to.
3: A přímo přejede takhle?
2: No, představte si, přímo přejede člověka každou půl hodinu.
3: No jak to ten jeden člověk může vydržet?
2: To není jeden jedinej.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik úvod s Felixem Holcmanem. Aleš Ulm, náš dnešní host, s ním jezdíval a řekne nám podrobnosti.
1: Ano, no, já jsem mu vozil ve Škodě MB 120. Mhm. A na vystoupení jsme jezdili spolu.

0: pan Jouda, tak se tam vyskytoval. A jinak to byl geniální komik teda. Jako, mm-hmm. Ale víte, co se zapomíná, že on dokázal dělat, prostě jak se říkalo, že má 8 scének a ty dělá furt dokola, což byla pravda, ale byli dokonale vyladěný, jak si a to. Ale on uměl udělat novou třeba s Gotem, že jo, dělal scénku, nebo s Janžurovou včera, dnes a zítra. A tak dále, no. Takže to byl výborný a přitom byl zcela normální, tichý člověk a měl mladou ženu potom. Potom a takovou a
1: tak mu všichni záviděli.
0: To byla on vystupoval, poněvadž on byl mezinárodní jako DDR a tohle. Byl poloviční Němec a tak s tou Barbarou, kterou si vzal, tak to byla manekýna nějaká, nebo moderátorka, blondýna, mladší, samozřejmě, a s velkým bílým, žlutým, tedy slaměným kloboukem.
1: Aha,
0: já si pamatuju z LVT. Pro ty, co nevědí, co je LVT, tak to byly liberecké výstavní trhy.
1: Uh-huh. Slavná to výstava, slavný to veletrh.
0: Tam jsme se soustředovali takhle, jako i menších tam.
1: V zábavném programu. Dobře, tak Aleši, uvidíme, jak bude pokračovat náš zábavný program, jestli to bude s Felixem Holcmanem a Viktorem Maurerem, anebo s Petrem Novotným. Vyberte si, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Telefon 731 800 900.

Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině

0: našem vysílání. Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: V dnešní Humoriádě je s vámi posádka Aleš Ulm a Pavel Kučera. Zveme vás k hlasování na telefonu 731 800 900, právě teď do éteru na vlny regionálních stanic Českého rozhlasu. Přidat své hlasy můžete Felixi Holcmanovi nebo Petru Novotnému. Tak kdo pak nám to dneska začne? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Pavle. Zdravím vás i pana Luma.
3: Dobrý den.
2: Pojídám tlačenku červenou cibulí a chtěl bych pokračování.
1: Labužník, nejenom co ano, se týká rozhlasových pořadů.
3: Možná dám venčer.
2: Kluci, ahoj.
1: Mějte se dobrou chuť, přejeme samozřejmě. Tak a kdo jde dál do našeho hlasování? Haló, dobrý den, vítejte.
4: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne, zdravím posádku humoriády, to je Pavla a vašeho milého hosta, pana Aleše Ulma.
3: Děkuji.
4: Aleši, moc vás zdravím.
3: Dobrý den. Taky děkuji, taky zdravím.
4: Prosím, přeju vám vše dobré, pěkný podzim, hlasuji Pavle teda pro Ačko a všem přeju krásný podzimní večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením do nového podzimního dne. Růža z Rychnovska, nashledanou.
3: Děkujeme, Růženko.
1: První říjnová humoriáda pokračuje s kým? Dobrý den.
5: Dobrý den, Pavle, zdravím vás a vašeho hosta, pana Ulma. A Pavle, můžu se vás něco zeptat?
1: No zkuste.
5: Nebyla by písnička Šípkovej čaj?
3: Já nemůžu odpovídat, já nevím.
1: Nechte se překvapit, ano? Domluvím se takhle.
5: Děkuji a dávám Ačko.
1: Děkujeme, naslyšenou.
5: Taky, naslyšenou.
1: Naslyšenou, tak dál zveme. Dobrý den.
6: Tak. Dobrý den, tady František Kraut-Merbletovou. Zdravím vás, pana Ulma, i vás, Pavle.
1: Dobrý.
6: A pan Ulm zapomněl říct o panu Felixi Holcmanovi, že jezdil leta na lodi taky.
3: Já to vím, Kriegsmarine.
6: Víte, ano.
3: No nejde, předtím jezdil z Kriegsmarine a potom jezdil na lodi, ano, jako zábavní.
1: No.
6: Výborně. Pane Ulm, já bych se chtěl ještě zeptat, jak jste uváděl ten pořad v televizi, to bylo 6 ran do klobouku, myslím, že to bylo, víte?
3: Ne.
1: 6 ran do klobouku měl, Pavel Lukeš.
3: Pavel Lukeš.
1: Abychom si to upřesnili.
3: Já jsem dělal kufr, věšák, opoklad Anežky České.
6: Ano.
3: A ten jsem neuváděl, ten uváděl Eben. A tak dále, no.
1: No, a co jste chtěl, Františku?
6: Jak byla aféra s tím Bingem? 94, 96,
3: jsem neměl prostě,
1: v tom nejel, Aleš.
3: To jako opravdu nevím, o tom jsem slyšel akorát.
1: Tak, to bohužel neproberem, Františku.
6: No, překvapilo, já když čtu ty starý časopisy, tak mě to překvapilo, ani jsme o tom nějak moc nevěděli. Ale přeji vám stále zdraví a jste bezvadný, díky.
1: Tak děkujeme, naslyšenou. Tak, pozveme dalšího, dobré odpoledne. Haló.
7: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy.
1: Dobrý den.
7: A zdravím vás, panové oba, a hlasuji pro Ačko.
1: Děkujeme. Zdravíme do Ostravy. Díky. Naslyšenou. Tak přátelé, máme sečteno, podtrženo, Felix Holcman může provozovat statistiku dál.
8: To byste nevěřil, co se dá všechno statistikou určit.
9: Jo.
8: No, například je dokázáno, to by si měli vzít hlavně kuřáci teda k srdci, že například kouření zkracuje život.
9: Kouření? Prosím vás, takovej nesmysl.
8: Jak to nesmysl?
9: Já vám můžu dát příklad různých. To byli například dva bratři.
8: Jo.
9: Ten jeden kouřil a dožil se 98 let.
8: No dobře, to je náhoda, že?
9: Náhoda, ten druhý nekouřil celý život a umřel, když mu byli 3 roky. Jo. Prostě nemám vůbec společnost.
8: Pořád nechápete, co je myšleno pod tím slovem statistika, víte?
9: No, jo,
8: podívejte, já vám dám ještě jeden příklad, snad to pochopíte. No. Tak představte si například, že veškeré holandské rybolovní lodě vyloví denně tolik slanečků, že na jednoho obyvatele Amsterdamu připadne denně 101 slaneček.
9: 101 slaneček denně?
8: Ano.
9: Na jednoho člověka?
8: Na jednoho člověka 101 slaneček denně.
9: No to je strašný teda.
8: Jak strašný?
9: No já si představte, že já bych třeba bydl v Amsterdamu.
8: No a...
9: My jsme pětičlenná rodina. To by bylo denně 505 slanečků, denně. Teď moje manželka ještě k tomu žádný slanečky nejí. To by připadly ty slanečky mojí manželky taky ještě na nás. To by bylo na osobu denně. To máte 125 a čtvrt slanečku denně. Co bychom s tolika slanečkama měli dělat, prosím vás? Snad udělat salát slanečkovej, že jo, ale to...
8: Co? Nechápu, že může být někdo tak nechápavý, když ty holandské slanečky přece jdou zase do jiných zemí, třeba do Albánie, že jo, která nemá žádné slanečky, rozumíte? Za to má zase struny ze střev a tyto struny ze střev jdou zase zpátky do Holandska, ne?
9: To bych měl radši ještě ty slanečky. Co bych měl dělat, prosím vás, denně s 505 strunama ze střev?
8: Beznadějné vám něco vysvětlovat. Ještě štěstí, že jeden člověk někdy může myslet za druhého. Ono je totiž statisticky dokázáno, že když má jeden člověk celý mozek a druhý žádný, víte, tak každý z těch dvou má potom půl mozku, pan Šmajer.
9: No to je možný, no ale já už teď musím jít domů na večeři, co vám...
8: No já věřím, že to pozvání na večeři ještě platí, pač já už mám hlad jako tygr.
9: Jo, můžete mít hlad jako tygr, když jste před půl hodinou snědl teprve půl kuřete.
8: Já, že jsem snědl půl kuřete?
9: No samozřejmě.
8: A jak jste na to přišel?
9: No podle statistiky, panač, já jsem před půl hodinou snědl celý, naschválně.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračuje naše dnešní humoriáda, hostem je Aleš Ulm a v tuto chvíli je na řadě s výběrem dalšího výstupu. Co to bude, kdo to bude?
2: No, tady mám radost říct si to, protože to budou oba moji oblíbenci a lidi, které obdivuji, Petr Nárožný a Jiřina Bohdalová.
1: A vy jste se s oběma určitě pracovně setkal za svoji dlouhou kariéru. No a Petr Nárožný vám řekl nějaké takové vyznání, ne?
2: Vyznání? V jednom
1: pořadu. No. Vyznání. Nebo vy jemu.
2: Vyznání.
1: Nebo vzájemně.
2: A jemu teď. Jo, takhle, ne. To bylo tak, já jsem ho pozval do, když začínal Věšák. Aha. Jsem si vymyslel Věšák a já jsem mu uváděl ten Věšák drze. A on, jeho jsem si pozval do prvního dílu. A vždycky tam byl jeden host, kolem kterého se to točilo. Celý ty vymýšleli se další hosti, na to se věšeli. Věšeli jako na věšák prostě.
1: Ne ti hosti, ty věci, které přinesli.
2: Ty věci,
1: přinesli,
2: no tak. A ty příběhy a takovýhle. A tak jsem mu poprosil, aby dělal ten první díl. A on říkal, Aleš, ale proč já? Zrovna první díl. A já jsem říkal, protože jste dobrý, Petře. No. A říkal, no dobře, ale proč? Ale už
1: skromně. Jako
2: vzal to skromně, ano. A udělal, samozřejmě byl výtečný.
1: Vy jste se pak potkali, taky jste mu napsal možná i na tělo doktorskou roli.
2: Jo.
1: V dalším pořadu.
2: To bylo Zdravíčko, pane doktore. Ano, kde dělal toho doktora. A tam se radilo více než dneska. Bylo málo takových pořadů a to byl krátký, leč sledovaný pořad v televizi, kde on dělal doktora a radil velkým takovým, já jsem si vymyslel takový způsob jaksi přijatelný, nebo který by mohli ty lidi víc brát, a zdá se mi, že to tak bylo skutečně. S nejlepšími odborníky a on to uměl s nima mluvit zase. Jako...
1: To by bylo zajímavé vidět to po časech, kam se ta medicína posunula za tu dobu.
2: Ano, já to testuju.
1: Jestli platíte věci dál.
2: Ještě jo,
1: Dobře, tak už chápu, proč jste vybral Petra Nárožného s Jiřinou Bohdalovou. Máme tu lék proti padání vlasů.
3: Vážená paní, nezlobte se, ale opravdu se nezlobte, já k té vaší léčbě prostě přestal mít důvěru. Podívejte se, já mám hlavu pořád holou jako Krušný hory po těch kyselých deštích.
4: Jo, ale vážený pane, dobré věci se uskuteční přece pomalu.
3: Ale pomalu, no to je možný, ale vy jste mi slíbila, že po 20 sezeních u vás budu mít vlasy jako Sandokan. Říkala jste to,
4: ano,
3: říkala jste Sandokan.
4: Pojďte ke mně blíž, já si ještě jednou sáhnu na vaši hlavičku, ukažte. No, ale...
3: No a co,
4: a víte, že
3: něco?
4: Mám pocit, jako bych cítila pod prsty mech.
3: Mé?
4: Ano, mé.
3: Říkáte mé?
4: No jistě.
3: Co pak jsem nějaký strom nebo kámen? Podívejte se, za ty peníze, které jsem mám dal, já se nedám utěšit nebo obejít nějakým mechem, rozumíte?
4: No, ale to chce trpělivost, drahý pane. Podívejte se, pod mou péčí se z toho mechu stane moderní sportovní účes.
3: Moderní sportovní účes, no tak ten by mě možná slušel.
4: No jistě.
3: Já totiž nejsem tak starý, já z vlasem bych byl poměrně zase mladší.
4: No to vidím, s nějakým důchodcem bych pochopitelně nestrácela čas. Podívejte se, ten můj preparát je totiž strašně drahocený. Jsou v něm například ještší hormony.
3: Cože?
4: A ještí,
3: co to?
4: Ještší hormony.
3: Ještší hormony?
4: Ještí. No.
3: No ještší hormony, no tak pravda je, že plešatý Ježka jsem ještě neviděl. Ale na druhé straně zase, že bych chtěl vypadat jako ježek.
4: Nebo
3: bych měl na hlavě bodliny,
4: ne. To máte zbytečné starosti, přece když sníte slepičí vajíčko, tak po něm taky nezačnete kvokat, že?
3: No, tak legrace s váma je, ale podívejte se, já hlavně na vás spolíhám, že mi ty vlasy vrátíte.
4: Jistě.
3: Já s tím mám samý nepříjemnosti. Víte, co mi udělal tuhle syn?
4: No.
3: Otevřel okno a pustil do pokoje mouchy.
4: Yeah.
3: Mouchy, no yeah. Tak je to nepříjemnost, ale já na ní, proč on to dělá? On mi odpověděl, že já si jako nemusím bát, že nemusím mít strach, že mi na hlavu nakreslí velkýho pavouka.
4: No,
3: a mouchy, že mi dají pokoj.
4: Yeah.
3: Ale on to hned běžel zrealizovat. On běžel pro fix, rozumíte? Manželka samozřejmě stará, no nebudu to tady rozebírat. Prostě manželka se přidala a vykládala před dětma, že ten pavouk třeba uloví i ty mouchy, co mi někdy lezou do hlavy.
4: No tak podívejte se, na takové řeči nesmíte dát.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Jiřina Bohdalová s Petrem Nárožným. Můžete mít pokračování, když zvolíte Ačko, když budete hlasovat více pro B, tak nastoupí Jan Libíček ze Silvestra 1970. Tak si vyberte SMS-kou humor mezera A nebo humor mezera B. Číslo máme pro SMS 90 011 04. Hlasy sbíráme i na telefonu 731 800 900. Tak a šípky se nejlépe sbírají na podzim od září do října, kdy jsou plně zralé, sytě červené a tvrdé. Na dotek mají nejvyšší obsah vitamínu C. Před prvním mrazíkem sbírejte tvrdé pevné plody, pokud je chcete sušit na čaj. Neříkám to jen tak, říkám to proto, že teď si dáme šálek zdravého šípkového čaje s naším dnešním hostem.

0: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
4: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: Humoriáda pokračuje, dali jsme si šálek. A teď mě to svádí říct čípkového čaje, ale šípkového.
6: Ano, někdy se to stane, když to člověk uváděl, tak ale nesmějte hnout brvou.
5: Ano. Šípky jsou zdravější, i když ano, některé jsou. Čípky jsou také pro zdraví určené.
6: Jasně.
5: Tak toto bych to
6: nerozváděl potom.
5: Ne. Ano, ale co rozvedeme, je debata s našimi posluchači. Jestli chtějí dál Petra Náružného s Jiřinou Bohdalovou, anebo Jana Líbíčka. To je zajímavý souboj.
6: Těžká váha proti
5: Jan Líbíček tady často ano. nebývá, ano. ale zase sestava Náružní Bohdalová
6: velmi
5: taky není tradiční.
6: No.
5: Tak co vy na to? Dobrý den, kam přidáme váš hlas?
7: Hrozovat z Karviné. Dobrý den, pane.
6: Dobrý den.
7: Dobrý den pro vás, Pavle.
5: Dobrý den.
7: Já vám dávám hlas panu Líbíčkovi.
5: Děkujeme pěkně.
6: Ano.
5: Naslyšenou.
6: Děkujem.
5: Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Ulma.
5: Zdravím.
6: Díky.
8: A chlapi, já bych teď hlasoval pro pana Líbíčka.
5: Děkujeme pěkně.
6: Ano.
5: Naslyšenou.
8: Zbytek ne, díky. Nasklen.
5: Dobré odpoledne.
9: Dobrý den, tady je posluchačka od Moravské Třebové.
5: Dobrý
9: Já bych
5: den.
9: Prosila Ačko, zdravím vašeho hosta a miluju jeho retro písničky.
6: Děkuji.
9: Moc dlouho vysílejte a často. Děkuji.
5: Děkujeme. Naslyšenou. Tak potěšená posluchačka nejedna
6: ano,
5: určitě.
6: Dobré, jsem rád.
5: Dobré odpoledne.
10: Dobrý den, tady Marie Vesence u Zruče a úplně a chtěla bych Ačko.
5: Ačko, píšeme
10: si
5: váš hlas.
6: Děkujem.
5: A děkujeme pěkně i za pozdrav. Dobrý den, kdo je tady?
11: Dobrý den, tady je Ivana z Brna. Já vás všichni zdravím, oba dva teda u přijímače. Jsem ráda, že byla krásná písnička, retro písnička. Velmi se mi taky líbila a hlasuji pro pana Líbíčka.
5: A my vám děkujeme. Mějte se hezky, naslyšenou. Tak, další bude ještě tento hlas. Dobrý den. Haló, haló.
6: Haló?
12: Ano, dobrý den.
5: Dobrý den.
12: Já vás zdravím všech, oba dva, prosím. A chtěla bych se zeptat pana Ulma,
6: ano.
12: jestli nemůže zrealizovat nový kufr.
6: Ježišmarja.
5: To by bylo práce, jako
12: by
5: na kostele.
12: Já si,
6: víte, že vám...
12: opravdu nepropadli.
6: Já opravdu nevím, protože do stejné vody nestoupí stejnou nohou, takhle, jak se to
12: ano,
6: praví
12: ano.
6: v tom starém...
12: Dvakrát do jedné vody.
6: Ano, ano, staré přísloví.
5: No tak, třeba nám zopakují některé starší díly.
12: Úspěch a teď to bude mít taky ten úspěch.
6: No teďka je spousta pořadů, takže víte, ono je to
12: ano,
6: takové více.
12: To je škoda. Jo, tak vás ještě jednou zdravím a přeju hodně zdravíčka a prosím pěkně Ačko.
5: Děkujeme. A kdo pak volal, křestní jméno stačí? Tak už se nedozvíme. Ale řekla
6: ale
5: to hezky
6: to.
5: Paní posluchačka. Jinak, Aleši, když jsme začínali tou statistikou, já tedy statistiku mám.
6: Aha.
5: Kufru bylo prý za těch 13 let odhadem 500 až 600 dílů.
6: No to je možný.
5: Od roku 92 do roku 2004.
6: Let, no.
5: A 4 TT jste získali s kufrem.
6: Jo,
5: no.
6: To jo.
5: No a ještě jedna věc
6: ještě
5: mě zajímá.
6: Schovanou,
5: tam byly ty 4 části v kufru. Slova, předměty, pantomima a finále.
6: A finále.
5: Kterou z těch disciplín jste měl nejraději?
6: No,
5: Na kterou jste se vždycky těšil nejvíc? Nebo víc, než na ty ostatní?
6: Samozřejmě ta pantomíma byla dobrá.
5: Se předváděly profese?
6: Jo. Na to tam už to bylo taky nervózní ke konci, jak už byli oba dva a dali, kdo se chtěli tam vyhrát, objeví no, na tom jasně. A tohle. Hmm. Ale řekl bych, že tak ty prostě... Ty předměty bych řekl tak, že byly výborný, no.
5: Já myslím, že lidé mají
6: to
5: zafixovanou...
6: To nám posílali pořád, no.
5: Tu hlášku, nevím, dál. Jo, to bylo u těch hádání slov, kdy byly nápovědy a mělo se typovat nějaké slovo.
6: Řeknu vám, co říkal vždycky Zedníček.
5: Co říkal?
6: Když nevěděl, jak dál, tak říkal, Aleši, co tam máme teď? Ale tohle je přesně jak...
5: Nepotřeboval scénář, měl
6: ne,
5: Aleše Ulma.
6: Ne, to měl mě, ano, ano.
5: Dobře, tak jsme zavzpomínali alespoň takhle na legendární kufr a máme sečteno mezi tím Petr Nárožný s Jiřinou Bohdalovou léčí padání vlasů.
13: Vždyť právě vaše manželka vás poslala za mnou, abych vás léčila.
14: No vidíte, ona mě za váma poslala, teďka se mi jenom směje. Ale... Dokonce mi nedává, ale... že prej dělám ostru před návštěvama. No ano.
13: Nerozumím.
14: Ale no nerozumím, no podívejte se, přišli k nám sousedi, právě když jsem měl hlavu namazanou tou vaší mastičkou z těch ještí hormonů, no, rozumíte, no. Jo? Že prej to obyčejná marmeláda ze švestek.
13: Ale no tak, no tak.
14: Je to prej ze švestek?
13: Ale ne, já no tak takovým řečem, ne, takovým řečem nesmíte podléhat. Ještě jednu jedinou léčebnou kůru a budete mít vlasy, které vám bude každý, ale skutečně každý závidět.
14: Helejte se ale opravdu, aby už to fungovalo, no protože ano. Já kvůli těm vašim léčebným kůrám už nechodím ani na pivo.
13: Proč?
14: Já na to prostě nemám. No. Manželka mi kapesné nezvýší, rozumíte?
13: Ale až budete mít vlasy, určitě vám ho zvýší. Podívejte se, vážně, pane. Zkuste ještě tohle. Podívejte, přesně v 6 hodin, ne, jo?
14: Ráno nebo večer?
13: Večer,
14: jo? No.
13: Si umyjete hlavu šťávou z blínu a durmanu.
14: Moment, jo? Já si to píšu. Tak z blínu a durmanu, no.
13: Pak půl hodiny musíte ležet na pravém boku a levou rukou se pořád mazat tímhle mazáním. Levou, na pravém, levou.
14: No jo, no tak kdybych ležel na pravém, tak se nemůžu mazat pravou.
13: No
14: celý za mnou přijde Franta Málek s Jirkou Novákem na partičku Mariáše. Já budu ležet na boku polity tím blínem a durmanem a levou rukou si budu drhnout hlavou tím vaším nesmyslem.
13: No počkejte,
14: čím budu rozdávat.
13: No jo, počkejte. Po té půl hodině si zavážete, jo, na půl hodiny zase hlavu šátkem.
14: Po půl hodině.
13: A ležíte na břiše, to je jedno na které straně, jo?
14: Já myslím.
13: A pak vstanete a umyjete si hlavu dešťovou vodou. A po půl hodině namáčení hlavy v té dešťové vodě...
14: Dejte se dost a po další půl hodině začnu skákat po jedné noze, pak si napřu hlavu s tím sádlem, narazím si kulicha, oběhnu panelák a budu přitom zpívat okolo Hradce, v malé zahrádce rostou tam tři vlasy, ne?
13: Ale no jo, no tak to je... S vámi je těžké pořízení a přitom, kdybyste mě poslechl, mohl by z vás být krasavec. Jo. Vy byste mohl hrát i ve filmu. No, ženy by z vás milovaly. Já bych se do vás zamilovala. Já bych vás milovala.
14: Jo. A poslyšte, to byste si mě jako třeba i vzala?
13: No... Samozřejmě.
14: Víte co?
13: A jak ráda.
14: Já radši zůstanu plešaty.
15: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Tak přátelé, vlasy doléčené, teď Petr Novotný a Jan Libíček jsou tu proti sobě pro vás v závěrečném souboji dnešní první říjnové humoriády s hostem Alešem Ulmem. Tak si vyberte humor mezera A, hlas pro Petra Novotného, humor mezera B, SMSka pro Jana Libíčka. 90 011 04, tam pošlete SMS v ceně 4 koruny, telefon 731 800 900 podle vašeho tarifu.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak, finálový souboj v dnešní humoriádě Petr Novotný nebo Jan Libíček. Otázka i na vás. Dobré odpoledne. Haló.
2: Dobré odpoledne, pánové.
1: Dobrý den.
2: Je vás Petr Zahraty.
1: Dobře.
2: A? Pana Novotného.
1: Máme zapsáno, děkujeme. Ačko od vás. Dobré odpoledne.
3: Dobrý den, tady Pepa ze Žace. Rád bych sem oba pozdravil.
1: My zdravíme též.
4: Taky zdravím.
3: Co se týče toho kufru a tý pantomimy, tak nemůžu zapomenout na pana Rychlého, když dělal tu leně.
4: Jo.
1: Ale si pamatuju, já dokonce. Ale tak určitě to bylo veselé, když do dneška to máte před sebou, před očima.
3: No tak se tam s sebou plesklo a čal tam dělat tu leně.
1: Josefe, jo, kam přitulíme váš hlas? A nebo B?
3: A já bych sem chtěl hlasovat pana Libíčka.
1: Ano, máme zapsáno, děkujeme. A ještě vy, dobrý den.
5: Dobrý den, tady Franta z Trhových Svinů.
1: Franto, koho jste si vybral?
5: Já bych dal pana Libička.
1: Zapsáno.
5: Chci pozdravit traktoristu Sisíka Stodně, ať maká na důchodce.
1: Dobře, tak.
5: Mějte se na skle.
1: Mějte se.
4: Jo, dobře.
1: Na skledanou. A jdeme to sečíst. Jan Libíček tady bude a zloděj aut Silvestr 1970.
6: Šéfe, promiňte, nemáte zápalku?
7: Ne.
6: No nevadí, já to budu bagovat, no. Promiňte, že obtěžu, já... Nepotřebujete reflektory k autu, co?
7: Ne, já mám oba dva reflektory.
6: Jo, vy máte, jo. Tady zadní máte, že jo?
7: Jak to?
6: A víte, jak vykrádají auta parkovaný na ulici, co když vám je někde ukradne?
7: No to je pravda, ty.
6: No vidíte.
7: Nějakou lampu do rezervy, to bych si teda mohl koupit. Teda.
6: No to bych řekl.
7: No a co když bude kradená?
6: A prosím vás, nebojte cimprli, kradená, no. V obchodě novou neseženete, kdybyste si paty ušoupal. A bez lampy z poku nevídete.
7: No to je pravda. To...
6: No tak.
7: A vy máte nějaký reflektor?
6: Jo, ještě je to přimontovaný, ale to je velmi maličko.
8: Vy jste zloděj? Člověče, to byste se mohl teda stydět.
6: No se stydím, Je to trapný, ale co mám dělat, nějak se živit musím, že jo?
7: No jo, to je pravda, tak dělejte, já nic nevím a...
6: Hotovo, šéfe, dostanu 200.
7: Jak to? Přece jste měl ten reflektor odmontovat,
6: ne? No už ho máte na voze.
8: Cože, vy jste chtěl okrást mě?
6: Jo, přesně tak.
8: No to je vrchol, člověče, to je vrchol drzosti, tohle.
6: To je vrchol slušnosti, pane, že jdu první k vám, k bývalému majiteli, že to nabízím zrovna vám. To je slušnost ode mě. Čiže víte, co byste měl za starosti, kdybyste musel skláněl nějaký jiný reflektor, který by nepasoval k vašemu vozu, kdyby vám to někdo ukrát a teď byste ještě poškodil vůz při tentočkováním o tentočkování?
7: No to máte pravdu.
6: Já jsem vlastně zdvořilej člověk, že jdu k vám přímo, jako...
7: No tak promiňte, já si tu svoji lampu asi od vás koupím.
6: No, to vám radím, to máte vyzkoušený, funguje to, že jo, je to obrovský. Taky vám můžu nabídnout šéfe stíránček, levně, za 50 Kč kus, co?
7: Taky můj?
6: No jistě, co pak, nefungují?
7: Ale jo, fungují.
6: No a ještě disky a je to hotový, že?
7: Člověče, disky není to vrchol?
6: No prosím, já se nevnucuji.
7: Není to moc nějak?
6: Já se nevnucuji, šéfe, rozumíte, mě to jedno. Já vám jenom nabízím, že? Kulantně jako obchodník. Ale upozorňuji vás, že když ty disky vám ukradnu, jo? Tak tomu typu vozu je neseženete, nikdo. Přitom jde oblbý 4 kila, oblbý 4 kila.
7: 4 kila, no to je všechno, co mám, člověče,
6: no, vidíte, to stačí, děkuji, no a spokojní jsme oba, ne?
7: To je hruza, kam se člověk podívá, samej zloděj. Se nám ta zlodina rozmáhá. To by se člověk pomalu bál, že jo? To...
6: Šéfe, poslyšte, já vám něco řeknu. Hejte, nechtějte, aby vám ty peníze tady v opovržení mrzknou v nohách, rozumíte? Já vám něco řeknu, šéfičku, jo? Kdyby nebyli lidi, jako jste vy, co kupujou kradený věci od nás zlodějů, jo? Tak by nebyli ani zloději vy. Zdravíčku.
1: To je závěr naší humoriády. Zdravíčko přejeme Aleši Ulmovi.
4: A já přeju zdravíčko všem.
1: Buďte tak... zdraví. A smích uzdravuje a léčí. Tak ano. Buďte s námi i zítra v humoriádě. Těšíme se na to. Loučí se i Pavel Kučera. Krásný den.
4: Děkuju, nashledanou.

písničku už

kamaráde, vlno. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom s bojem lásky.

0: Nutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Je 5 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Plzeň a Západočeská univerzita podepsali memorandum k výstavbě bazénu na Borských polích. Sněmovní opozici se ani na podruhé nepodařilo svrhnout Babišovu koaliční vládu. Karlovarský kraj rozdělil dotace na podporu malých venkovských prodejen. A dnes bude oblačno, přechodně zataženo, teploty do 22 stupňů. Pěkné páteční ráno přeje Andrea Samešová. Plzeň a Západočeská univerzita uzavřely memorandum o výstavbě bazénu. V budoucnu by měl vyrůst v blízkosti kampusu na Borských polích. Obě strany aktuálně řeší, aby stavba a následný provoz nenarušily fungování výzkumného centra nové technologie pro informační společnost ENTIS. Pokračuje mluvčí univerzity Andrea Čandová.
3: Memorandum řeší také praktické otázky kolem bazénu, jde například o parkování nejen návštěvníků, ale i studentů a zaměstnanců ZČU, anebo o využití bazénu pro výuku. Součástí domluvy by také mohlo být zvýhodněné vstupné pro naše studenty a zaměstnance, konkrétní podmínky ještě nastaví navazující smlouvy.
2: Koaliční kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO ustal hlasování o nedůvěře. Opozice požadovala svržení vlády kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok. Pro hlasovalo 83 jejich poslanců, proti bylo 94 z koaličních stran.
4: Mimořádná schůze zabrala poslancům 3 jednací dny. Opozice je využila ke kritice vlády za hospodaření Česka v příštím roce nebo za zpochybňování nezávislosti soudů. Koaliční poslanci upozorňovali hlavně na načasování schůze, říká ministryně financí Alena Schillerová z ANO.
5: Já myslím, že výsledek byl předvídatelný. Celé to bylo opoziční divadlo před komunálními volbami.
4: Předseda starostů Vít Rakušan ale připustil, že termín byl částečně záměrný.
6: Před volbami lidem ukázat, že vláda neplní svoje vlastní sliby a že tady existuje alternativa k jejich stylu vládnutí.
4: Hlasování o nedůvěře ustál Babišův kabinet už podruhé. Naposledy o ní poslanci hlasovali v únoru. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: V Domažlicích vznikne moderní sportovní hala, a to přestavbou chátrající tělocvičny v areálu Střelnice. Město o tom informuje na svém webu. Radní už vybrali projektanty, kteří připraví dokumentaci. Domažlice získali budovu zdarma od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a podmínkou byl právě vznik sportoviště. Budoucí zázemí poslouží z druhé strany i areálu letního kina. Na stěně bude umístěno promítací plátno. V domažlickém areálu Střelnice vzniklo v posledních letech nové parkoviště, opravila se atletická dráha a stavět se bude i nová klubovna pro tenisový oddíl. 14 malých prodejen v Karlovarském kraji získá peníze na provoz. Karlovarský kraj rozdělil na jejich podporu 1 700 000 korun z dotačního programu Obchůdek 2021+, financovaný ministerstvem průmyslu a obchodu. Jak říká mluvčí kraje Jana Boučková, o příspěvek mohli požádat obce nebo provozovatelé prodejen a mohli získat od 50 do 130 tisíc korun.
7: Nejvyšší možnou dotaci ve výši kolem 130 tisíc korun získají například prodejny v Sadově, Kraslicích, Verušičkách, Skalné či Dolních Nivách. Peníze zamíří také do menších míst, jako jsou Libavské údolí, Kyselka, Radošov, Dubina nebo Šemnice.
0: Sport.
2: Portugalští fotbalisté i bez Cristiana Ronalda vyhráli v Lize národů také třetí zápas. V Kodani zdolali Dánsko 4-2. Hvězdný útočník Ronaldo opustil reprezentaci ve středu kvůli neschodám s trenérem. Poprvé v novém ročníku Ligy národů vyhráli Němci, kteří porazili Srbsko 2-0. Řecko remizovalo s Nizozemskem 2-2 a Norové prohráli ve Velsu 1-2. Český tým čeká třetí zápas zítra ve Španělsku.
0: Počasí.
2: Dnes bude oblačno, přechodně zataženo, ráno a dopoledne ojediněle přehánky, hlavně na západě a severozápadě kraje. Později odpoledne ubývání oblačnosti od jihu. Nejvyšší teploty dnes 19 až 22, na horách do 19 stupňů. Fouká slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky mírně nepříznivé a biozátěž na nejnižším prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: V Chrástu u Plzně se nově pracuje na třídě československého odboje. Platí úplná uzavírka. Řidiči musí objíždět přes železniční ulici. Vozidla nad 3,5 tuny přes Ejpovice, ulice Arbesova a Plzeňské předměstí. Omezení potrvá až do konce listopadu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: V kalendáři 2. říjen roku 2026 na hodinách 5 minut po páté přejeme vám hezké ráno. Výplata superdávky se od včerejška změnila. Polepšit by si měli rodiče samoživitelé s dětmi do 15 let. A nově se bude vypočítávat dávka na bydlení podle cen v jednotlivých okresech. Jak na tuto změnu reagují neziskové organizace, které s lidmi v nouzi pracují přímo v terénu, i to se od nás dozvíte za několik okamžiků. Teď je tady Maria Rotrová.
0: Dobré ráno. A Vladimír Šťovíček.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, máme 5 hodin a skoro 17 minut. Přejeme vám hezké ráno. Počasí. V regionu dneska bude oblačno, přechodně zataženo, ráno a dopoledne ojediněle přehánky, hlavně na západě a severozápadě kraje, později odpoledne ubývání oblačnosti od jihu. Nejvyšší denní teploty je mezi 19 a 22, na horách do 19 stupňů Celsia. Fouká slabý proměnlivý vítr, rostlové podmínky budou mírně nepříznivé a biometeorologická zátěž mírná.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň.

0: opustila. V 5:21 vám řekneme, že superdávku po 2 měsících fungování čekají další změny. Náklady na bydlení se budou nově vypočítávat podle jednotlivých okresů a výpočet se změní i pro rodiče samoživitele. Do takzvaných zranitelných domácností budou patřit všichni s dítětem do 15 let. Doteď byla hranice 7 let, což pro zbytek samoživitelů znamenalo nižší podporu.
1: Kateřina z Prahy má 7letou dceru, takže do zranitelné skupiny spadala už dřív. Díky tomu má výhodnější výpočet podpory na bydlení nebo bonusu na dítě. Zároveň ale Kateřina pracuje a kvůli tomu jí stát podporu snížil.
2: V práci v podstatě cokoliv, co dostanou navíc, tak mi stát okamžitě sebere. Každý 3 měsíce oni vám přepočítávají příjem a cokoliv, co se vybočí z normálu, tak prostě vám je z jistý dávky.
1: Podle ministerstva práce se rozšíření okruhu zranitelných týká víc než 28 000 samoživitelů a v průměru si přilepší zhruba o 2200 korun měsíčně. Platforma pro sociální bydlení ale upozorňuje, že mezi zranitelné nepatří taky třeba někteří seniori v podobné finanční situaci jako samoživitelé. Podle Lenky Desatové z Rady seniorů je problém taky v tom, že se zatím nemění výpočet podpory na bydlení podle ceny energií.
3: Začínají postupně energie zdražovat. Tam není u těch energetických normativů automatismus. Je tam v případě, že energie vzrostou o 5%, tak vláda může ten normativ zvýšit. Takže tam je otázka, co se s energetickým normativem v dalších týdnech a měsících stane.
1: Změna výpočtu normativů by podle Desatové měla přilepšit hlavně seniorům ve větších městech. Úřady práce počítají nově normativy podle okresů, kde lidé žijí. Podle Daniela Hůleho z Člověka v tísni je to změna k lepšímu, zároveň ale kritizuje mechanismus výpočtu.
4: Stát v tuhle tu chvíli ty normativy nepočítá z dat Českého statistického úřadu, ale vychází z žádostí o tu dávku. A co je hlavní problém, je, že jsou za dlouhé období zpět. To znamená, že pokud se vlastně začne nájmy nebo energie zdražovat rychleji, tak to se nám neodrazí v těch normativech dostatečně rychle.
1: Lidem, kteří už od srpna superdávku pobírali, zohlední změny úřady práce v novém výpočtu podpory. Žadatelé ale musí každé 3 měsíce dokládat příjmy a náklady na bydlení za předchozí čtvrtletí. Noví žadatelé si můžou nárok na podporu ověřit na kalkulačce na webu ministerstva. Organizace Charita Česká republika upozorňuje taky na to, že menší částku dostávají třeba lidé v azylových domech, říká Michaela Lochmanová z pobočky Charity v severočeském Mostě.
5: Nastává situace, kdy v těch azylových domech jsou dluhy těch klientů, ale samozřejmě ty azylové domy smlouvu s těmi klienty neukončí, protože pro ty klienty další možnost je žít na ulici.
1: Podle Lochmanové by těmto lidem pomohlo upravit okruh posuzovaných osob. Ministerstvo práce další úpravy do budoucna připustilo. Aktuálně ale jedná například o změnách pro lidi v exekuci nebo insolvenci. Vít Andrle, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: je půl šesté.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Ve Starém Plzenci začíná jedna z nejvýznamnějších proměn centra za poslední desetiletí. Dnes dojde k symbolickému poklepání základního kamene. Slavnostní zahájení stavby se uskuteční ve 14 hodin v areálu Sokolovny ve Starém Plzenci. Ve městě Touškově na severním Plzeňsku dnes lidé přivítají ostatky významného průmyslníka 19. století Jana Antonína Starcka. V kostele svatého Jana Křtitele je ve 13 hodin uloží do zrestaurované historické rakve a následně ji zapečetí. Město tím zahájí dvoudenní slavnost, která vyvrcholí sobotním pohřebním průvodem. V Sušici si dnes mohou lidé poprvé prohlédnout stavbu sportovní haly před jejím dokončením. Komentované prohlídky se konají k Mezinárodnímu dni architektury a od 15 hodin budou vycházet v půlhodinových intervalech. Zájemci ale mohou navštívit i další běžně nepřístupná místa. Opozice ani na podruhé nesvrhla vládu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Pro vyslovení nedůvěry hlasovalo podle očekávání všech jejich 83 přítomných poslanců. Potřebovali ale 101 hlasů. Opozice vyvolala hlasování kvůli obavám, že kabinet hazarduje s národní bezpečností. Kritizovali třeba výši schodku státního rozpočtu na příští rok anebo údajně nevyřešený střet zájmu Andreje Babiše. Hokejová extraliga dnes pokračuje sedmým kolem. Aktuálně třetí Škoda Plzeň dnes zamíří do Pardubic. Utkání začne v 18 hodin. A ještě počasí, dnes bude oblačno, přechodně zataženo, ráno a dopoledne ojediněle přehánky, později odpoledne už ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 19 až 22, na horách 16 až 19 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 stále platí dopravní omezení těsně před Prahou. Na Tachovsku v R Pužicích začínají stavební práce. Jeden jízdní pruh zůstává neprůjezdný. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Další díl seriálu Můj kraj nás zavede do Starého Plzence, kde žije písničkář, muzikant a textař Jaroslav Samson Lenk.
3: No, my jsme tady druhý nejstarší rod v Plzenci, Lenkové. Před náma jsou jenom císařové, a je to i tady v místní vlastně kronice zaneseno.
2: Tak nám dejte chviličku, uslyšíte víc. 3 minuty po půl šesté.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Všem báječným lidem přejeme báječné ráno, máme 5 hodin a 40 minut.
1: Můj kraj. Seriál o rodácích a osobnostech západních Čech.
0: Muzikant, skladatel, textař a zpěvák Jaroslav Samson Lenk patří mezi legendy české folkové scény. Má za sebou mnoho vydaných alb a taky spoustu ocenění, především sporty. Do jeho domu u řeky ve Starém Plzenci se za ním vydal kolega Roman Stupka.
2: Tak tady by to mělo být. Tady je dokonce zvonek. Zvoní to.
3: Dobrý, pojďte dále.
2: Zdravím, Roman Stupka.
3: Dobrý den, Lenk Jaroslav.
2: Tak půjdem dál.
3: Pojďte dále, pojďte.
2: Je to tady divočina tady trochu.
3: No, je to tak na samotě u lesa ve městě.
2: Tak Samsone, proč zrovna Starý Plzenec vás tolik uchvádila tohleto místo?
3: No, my jsme tady druhý nejstarší rod v Plzenci, Lenkové. Před náma jsou jenom císařové. A je to i tady v místní vlastně kronice zaneseno. A ty moji předkové, co sem přišli, tak jeden z nich kázal s mistrem Janem Vrchlicem, to bylo za, takže před Husity jsme se nedostali, pak oni všechno spálili. No a jinak tady bylo 8 kostelí a tam byl František Lenk, ten tady kázal a ostatní. Takže oni se tady všichni byli tak trošku u víry, trošku kazatelé, někteří byli u českobratrských, někteří byli u katolíků.
2: A že z vás nebyl taky kněz?
3: Ne, ne, to jsem nechtěl. Já jsem radši nezávislý písničkář, protože to je daleko lepší.
2: Ale pozor, vy jste vyučený truhlář, pokud vím.
3: Já jsem vyučený truhlář v Lišově.
2: No a tady jste to nějakým způsobem upravoval?
3: Teď to dělají spíš fakt truhlázy. Já jsem za ty leta nedělal truhlazinu, jsem ji nedělal 40 let, tak se změnily stroje i věci a já jsem vlezl do truhlářský dílny. Já jsem tam nepoznával některé věci vůbec.
2: No já jsem se doslechl, že prý máte v obýváku bazén, je to pravda?
3: Mám nahoře.
2: No a víte, co by řekla Milada Ješková ve filmu Kulový blesk?
3: To nevím.
2: A mohla bych ho vidět? Vystoupáme po těch schodech. Tak z toho neslít.
3: To neslítnete. Pojďte dál, tady to je.
2: No jo, bazénik. Zašplouchá.
3: Ten normálně má se...
2: No a tam se vejdete?
3: No bohu, tam se vejdou 4 lidi. Kdybych chtěl, nikdo mi volá.
2: Tak Samsonu, vy mi připadáte jako bytostný optimista. Celoživotní bytostný optimista, tak mě zajímá, jestli vás vůbec dokáže něco naštvat.
3: Tak občas jo, jako nespolehlivost kolegů třeba, nebo když věci nejsou tak, jak jsme si je domluvili, tak to mě naštve. Ale já jsem sangvinik, já se naštvu, za chvíli o tom nevím, až jsem zvědavej. Tak já většinou to tak jako pominu, že jim to nakonec odpustím. Říkám, jsou to blbci, no tak co?

0: Vás mimo jiné proslavili také texty a písničky k večerníčkům tedy. No a viděl jste vůbec ta zvířátka, o kterých jsou ty písničky?
1: Vždycky jsem je viděl.
0: Vytrýska, médi, všechny.
1: Já třeba, když jsme dělali médi, tak jsem pochopil, že se... Že to je jako kdybych psal bavorský mateník, jo, tak je že on se jak zdánlivě motá, ale dovede být velmi rychlej ten medvěd, když chce. A on se tak jako potácí.

0: Samsonek, jak jsem se tak díval, tak vy jste na hudební scéně už skoro 50 nebo přes 50 let, je to tak?
1: 50 skoro, no.
0: No tak bude nějaká oslava té 50. Dělávají to kapely.
1: Vlastně, kde to nedávno dělal oslavu, že 50 let na jevišti, jenže já jsem se na jevišti narodil. Moji rodiče na Voseku u Rokycan zprivatizovali, koupili od Stejný Karla pódium v hospodě, kde se hrávalo divadlo a udělali z toho byt. Tam jsem se narodil já, jo, tam přijezli z porodnice, tady z Plzně.
0: Takže vy jste na scéně skoro 70 let.
1: Já jsem skoro 70 let na scéně. Takže v podstatě to je tak, že já se celý život pohybuju s kamarádama a s přátelema a vyhýbám se takovému tomu svůdnému vezmi za sebe profiky, oni zahrajou cokoliv. Oni sice zahrajou cokoliv, ale nemá to žádnou duši. Proto je to nežije spolu. A to jsem si uvědomil a tak si to prostě dělám takhle.

0: 7 pozvánek na kulturní akce v regionu. Máme toho před sebou do 6. hodiny ještě hodně, tak v 5 hodin a 49 minut rychle na počasí.
1: Počasí.
0: V regionu dneska bude oblačno, přechodně zataženo, ráno a dopoledne ojediněle přehánky, hlavně na západě a severozápadě kraje. Později odpoledne ubývání oblačnosti od jihu, nejvyšší denní teploty mezi 19 a 22, na horách do 19 stupňů Celsia. Fouká slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé a biometeorologická zátěž na jedničce.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: sebe.
1: 5:53.
2: Tipy pro volný čas.
1: V kostele Na nebevzetí Panny Marie v Přešticích se od 19 hodin uskuteční další koncert vážné hudby v rámci festivalu Haydnovy hudební slavnosti. Před studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje si můžete prohlédnout panelovou výstavu, která připomíná 550 let od vydání nejstarší datované tištěné knihy vzniklé na území Česka v roce 1476. Tato výstava potrvá do 29. října. V Touškově se koná mimořádná historická událost. Dnes od 13 hodin budou po rozsáhlé obnově kaple svatého kříže, rodinné hrobky a historických rakví slavnostně znovu uloženy ostatky Jana Antonína Svobodného pána Štarka, významného západočeského průmyslníka a dobrodince Touškova. Ve vlastivědném muzeu doktora Hostaše v Klatovech uvidíte výstavu Rituál a magie starých válečníků. Výstava seznamuje se světem dávných bojovníků, jejich rituálů, symbolů, víry a magie. K prohlédnutí je do 7. února. V secesním hotelu Prácheň v Horažďovicích proběhne závěrečný koncert letošního ročníku Ševčíkových hudebních večerů. Diváci od 19 hodin uvidí a uslyší českého hoboistu Viléma Veverku, kterého doprovodí smyčcové kvarteto Apex Quartet. Pavilon skla v Klatovech láká na výstavu Uranové sklo. Výstava mapuje 2 století historie uranového skla v českých zemích. Výstavu si můžete prohlédnout do 8. února. Máte doma malé dobrodruhy, kteří se rádi trochu bojí a ještě víc baví? Přijďte dnes na speciální dětské strašidelné prohlídky na zámek Zbiroch. Děti a jejich doprovod tam přivítají mezi 18. hodinou a 30. minutou a 20. hodinou a 30. minutou. A nezapomeňte si přinést vlastní lucerničku.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, zprávy.
3: Národní památkový ústav dokončil další etapu záchrany kláštera v Plasích. Úrodu ječmene pro výrobu piva poznamenalo sucho. Podle plzeňské sladovny budou při vaření piva potřeba vyšší dávky sladu. Dnes končí lhůta pro písemné žádosti o voličský průkaz a bude oblačno, přechodně zataženo, teploty do 22 stupňů. Pěkné páteční ráno přeje u zpráv Andrea Samešová. Restaurátoři dokončili důležitou etapu záchrany kláštera v Plasích. Národní památkový ústav opravil barokní sýpku, opatskou rezidenci i přilehlou zahradu s arkádami. Lidé se také v rámci nově zpřístupněných prohlídkových tras dostanou až k baroknímu hodinovému stroji anebo do gotické kaple. Další plány oprav přibližuje kastelán Pavel Duchoň.
4: Čeká nás teď to, že snad se dostaneme k tomu, že bychom mohli obnovit fasády, mohli bychom obnovit interiéry sýpek, ale zejména, že bychom obnovili obě dvě gotické kaple, které jsou v sýpce schovány a které si sebou nesou velikánský dluh a ukazují nám tady, jak tady v to fungoval ten klášter v polovině 13. století.
3: Letošní vedra a sucho ovlivnily kvalitu sladovnického ječmene. Ten je klíčovou surovinou pro výrobu piva. Dopad počasí na kvalitu ječmene popsal vedoucí sladovny plzeňského pivovaru Michal Schneberger.
5: Letošní ječmen má vyšší obsah bílkovin. Což pro nás není úplně pozitivní zpráva, protože ty vyšší bílkoviny jsou na úkor škrobu v tom zrnu. To znamená, že se dá očekávat, že ten slad bude mít nižší extrakt. Nižší extrakt znamená, že aby jsme dosáhli stejné stupňovitosti na varně, kterou chceme standardně, musíme toho sladu dát trošku víc.
3: Podle Schneberga bude mít plzeňský pivovar i přes nepříznivé počasí sladu pro výrobu piva dostatek. Opozice ani napodruhé nesvrhla vládu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Pro vyslovení nedůvěry hlasovalo podle očekávání všech 83 opozičních poslanců. Potřebovali ale 101 hlasů. Opozice vyvolala hlasování kvůli obavám, že kabinet hazarduje s národní bezpečností. Kritizovali třeba výši schodku státního rozpočtu na příští rok anebo údajně nevyřešený střet zájmu Andreje Babiše. Debata trvala dohromady 3 jednací dny. Lidem zbývá několik posledních hodin na to, aby podali písemnou žádost o voličský průkaz. Ten mohou využít za týden u senátních voleb pro komunální, ale neplatí. Průkazy vydávají obecní úřady a žádají o ně voliči, kteří chtějí hlasovat v jiné volební místnosti. Na rozdíl od sněmovních nebo prezidentských voleb, ale musí zůstat poblíž trvalého bydliště, vysvětluje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
6: Je třeba říci, že to vždycky je omezeno na daný senátní volební obvod. To znamená, teoreticky, pokud by jsem byl z Domažlicka, ale jsem na druhém konci republiky, tak tam já neodhlasuji, protože ten institut platí pouze na území toho daného senátního volebního obvodu.
3: O průkaz je možné zažádat i osobně až do 7. října. Čechům v zahraničí ho vydávají zastupitelské úřady. Voliči i přesto musí přijet hlasovat do Česka.
2: Sport.
3: Plavec Jan Čejka vybojoval na světovém poháru v Baku 4. místo v závodě na 200 metrů znak. Časem 1 minuta 51,12 sekundy zaostal pouze o 0,2 za bronzovou medailí. Zvítězil mistr světa Jihoafričan Kouzí.
2: Počasí.
3: Dnes bude oblačno, přechodně zataženo, ráno a dopoledne ojediněle přehánky, hlavně na západě a severozápadě kraje. Později odpoledne ubývání oblačnosti od jihu. Nejvyšší teploty 19 až 22, na horách vystoupí na 16 až 19 stupňů. Fouká slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky mírně nepříznivé a biozátěž na nejnižším prvním stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Na dálnici D5 před Prahou stále platí zúžení vozovky a řidiči se nárazově mohou zdržet v koloně. Jinak nemáme hlášené žádné mimořádné události ze silnic v regionu. Provoz je zatím plynulý a bez hlášených nehod. I přesto ale buďte za volantem opatrní.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Hezké páteční ráno vám přejeme, na hodinách máme 5 minut po 6. hodině. Vodní pólo je pro většinu hráčů a hráček především zábavou. Snít můžou o účasti na olympijských hrách, ale reálně často dobře vědí, že se ten sen splní jenom velmi těžko. Za malou chvíli vám představíme vodní pólistku, studentku, která fandí české reprezentaci, ale hraje hlavně pro dobrý pocit.
7: Je to super. Máme dobrou partu, jsem vlastně z Plzně, máme tam krásný zázemí, žiju tím, no.
0: Prosím, seznamte se. Toto je Adéla Vildomcová, uslyšíte ji za chvilku.
2: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Jestli máte rádi jazz, pak si nenechte ujít náš dnešní dopolední program. S naším hostem Zdeňkem Rabochem připomeneme snad nejslavnějšího trumpetistu a zpěváka s charakteristickým hlasem Louise Armstronga. A taky přidáme pozvánku na akci, na které byste jako milovníci jazzu neměli chybět. U hudebního publicistu a také našeho někdejšího kolegu, rozhlasáka Zdeňka Rabocha přivítáme ve studiu po 10. hodině. Myslím, že tady bude jako doma. Teď je tady kalendárium.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Pátek 2. října, svátek mají nositelé olivových jmen Olivie a Oliver. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Je Mezinárodní den zvonů a svátek andělů strážných. A to musí být někdy pořádná fuška. Nenechte nás ve štychu. Bitva u Žatce se odehrála před 605 lety v roce 1421. Křižáci na konci srpna vtrhli na české území a zanedlouho oblehli Žatec. Ten se stačil zásobit.

0: Historicky nejvyšší návštěva na zápas České fotbalové ligy přišla přesně před 30 lety v roce 1996.
1: Už ve třetí minutě našel ve vápně Wagner zcela volného Novotného a hosté šli do vedení.
0: Utkání Bobby Brno Slavia přihlíželo na stadionu za Lužánkami neskutečných 44 120 diváků.
1: V 75. minutě po spolupráci s bratry Holomkovými překonal jinak vynikajícího Stejskala Dostálek.
0: Dneska se za Lužánkami daří hlavně Plevelu a Křoví. Po slavných zápasech brněnských borců ani památka. 75. narozeniny má dneska Gordon Matthew Sumner, hvězda zvaná Sting, držitel 18 cen Grammy a taky třeba řádu britského impéria. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
2: Většinou oblačno nebo skoro zataženo, teploty mezi 6 a 9 stupni Celsia, na horách i kolem 11 stupňů. Takové je aktuální počasí v regionu. Jak se vyvine přes den, řekneme za chvilku. 6 hodin 14 minut. Hezké ráno.
3: Český rozhlas Plzeň.

0: stále teplo, tak vidí dnešní počasí plzeňští meteorologové. Chcete znát detaily? Ale prosím.
1: Počasí.
0: Bude oblačno, přechodně až zataženo, v českém lese a okolí a na severozápadě kraje se může během dne výjimečně objevit s malou pravděpodobností i přehánka. K večeru a večer se postupně začne vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty je mezi 18 a 21, na horách do 18 stupňů Celsia, k tomu slabý proměnlivý vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu. Hezké ráno přejeme v 6 hodin a 19 minut.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Věra Špinarová v 6 hodin a 22 minut. Vodní polo, to je sport, kterým se jen těžko v českých podmínkách můžou hráči a hráčky uživit. I tak ale můžou snít své sny, třeba olympijské. Plzeňanka Adéla Vildomcová se k polu vrátila během studia.
1: Přived mě do toho vlastně taťka, který hrál dřív. S práchou jsme začali taky.
2: Popisuje celkem známou věc. Sportovní odvětví se často dědí z generace na generaci. Adéla Vildomcová říká zásadní věc. Pólem žije a má ho ráda.
1: Je to super. Máme dobrou partu. Jsem vlastně z Plzně. Máme tam krásný zázemí. Žiju tím, no.
2: Vodní polo hraje, sleduje, ale ne za hranicemi České republiky.
1: Jo, ale baví mě tady jakože domácí liga.
2: Kdyby třeba někdo neznal kalendář zápasů v ligových soutěžích, Adéla Vildomcová ho do jedné věty.
1: Sezónu máme jako je školní rok a v létě si objíždíme ty sranda turnaje.
2: Vzhledem k náročnému programu se vodní polistky pečlivě připravují. Trénink přímo v bazénu může být zábavný, ale také docela únavný.
1: No, máme dvě hoďky, pozdně na Slovanech. Máme hoďku plavání a potom hoďka je hřiště, kde se napřed rozházíme, potom nějaký naplavávání na bránu i hra, pokud nás dorazí hodně. Jde to, přežijeme to vždycky.
2: To už Adéla Vildomcová mluvila o speciální části tréninku, kdy vodní polistky jen plavou.
1: Post? No tak já jsem tak jako většinou kam mě pošlou, ale spíš vzadu nebo křídlo.
2: Nemá přímo olympijské ambice, ale českému týmu drží palce, aby se na turnaj v roce 2028 do Los Angeles probojoval. Ona sama nad vším hodně přemýšlí. Možná i proto, že studuje náročnou vysokou školu.
1: Studuju na Kladně ČVUT, obor optika, optometrie. A na tréninky vlastně jezdím do Plzně, ale to stíhám jenom čtvrtek, pátek, jinak se snažím nějak na tom Kladně. Snažím vždycky spolužáky se aspoň dotáhnout do bazénu, aby jsme to něco jako naplavali.
2: Zdálo by se, že analytické myšlení studentky technického oboru může být při hře výhodou. Adéla si to sama moc nemyslí.
1: To ne. Ani bazény nepočítám, to už jako hlava mi moc nebere potom po té škole.
2: Osobně na olympijské hry v roli vodní polistky asi nepojede. Přála by to spoluhráčkám i protihráčkám, prostě reprezentantkám České republiky.
1: Jo, to jo, určitě. Určitě ráda zafandím, když jim to půjde. A to, i kdyby jim to nešlo, tak budu držet palce.
2: Dodala vodní polistka Adéla Vildomcová. Z Plzně Kamil Jáša, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Je půl sedmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeň dnes otevře nově dokončený bytový dům Světovar blok A5. Je v něm 40 nájemních bytů. Náklady přesáhly 200 milionů korun a město je uhradilo ze svého rozpočtu. Podle radnice je část bytů určená pro pracovníky klíčových profesí, tedy z oborů zdravotnictví, školství anebo integrovaného záchranného systému. Lidé v Tachově mohou opět navrhovat, do jakých projektů má město investovat 1,5 milionu korun, a to v rámci participativního rozpočtu. Podle webu probuďtachov.cz mohou lidé vymyslet projekt, odhadnout jeho cenu a přidat obrázek. Nejlepší návrhy se dostanou do užšího výběru a lidé pak budou hlasovat. Nejstarší přesně datovaný tisk z českých zemí a současně 550 let od počátku knih tisku připomene v Plzni venkovní výstava studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje a Západočeského muzea. Ode dneška bude volně přístupná před hlavní budovou knihovny ve Smetanových sadech. Opozici se ani na druhý pokus nepodařilo ve sněmovně svrhnout koaliční vládu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, přestože hlasovali všichni opoziční poslanci. Kabinet bude dál vládnout s důvěrou dolní komory. Debata zabrala 3 jednací dny. Policisté se připravují na nelegální sjezd tuningových aut. Mají informace, že by do Česka měly dorazit až 1000 řidičů speciálně upravených aut. Dnes by se měli setkat v Praze a zítra v Brně. Hokejisté Plzně se dnes představí v 7. extraligovém kole v Pardubicích. Utkání začne v 18 hodin. A dnes bude podle nejnovější předpovědi oblačno, přechodně zataženo, k večeru vyjasnění, teploty 18 až 21, na horách vystoupí na 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
2: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dopravní nehoda se stala na jižním Plzeňsku na hlavním tahu 1/20. Na výjezdu z Měcholup na Nepomuk se střetlo auto se zvěří. Na místě už zasahují policisté. A na dálnici D5 buďte opatrní, u Berouna na 19. kilometru ve směru na Prahu stojí porouchané auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Tolik Andrea Samešová v další zpravodajské relaci. Máme 3 minuty po půl sedmé a za chvilku už nám doktorka Kateřina Cajdhamlová a kolega Patrik Rozehnal řeknou, jaké zdravotní neduhy budou dneska po 13. hodině řešit v pořadu Vesele a zdravě. I nadále přejeme hezké ráno.

0: 6 hodin 40 minut, je pátek a tak dnes po 13. hodině opět otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou, které zdravím a ptám se, jaké téma se tentokrát bude probírat. Hezké ráno.
1: Hezký den všem, co poslouchají Český rozhlas.
2: Ano, a téma je zase sucho v ústech.
1: Už tu před časem bylo, ale když jsme vám řekli, ať ti, co se na ně nedostalo, pošlou svůj dotaz na naše stránky nebo nám nechají vzkaz na záznamníku, strhla se lavina.
2: Tak se na ty dotazy budeme snažit zodpovědně odpovědět, jak říkával můj milý Miroslav Horníček.
1: Kromě toho se dozvíte, jestli vám v puse může vyschnout i při dešti.
2: Proč cítíme sucho, když nás někdo zaskočí otázkou?
1: Nebo jestli lepkavý pocit v puse souvisí i se zápachem z úst?
2: Probereme toho ale mnohem víc. Léky, nemoci, ranní probouzení, dlouhodobé problémy, to vše doprovázené suchem v ústech.
1: Tak si poslechněte naši poradnu Vesele a zdravě dnes odpoledne po 13. a v repríze po 20. hodině.
2: Těšíme se na vás.
1: A nezapomeňte, že naše rady najdete i na stránce veseleazdravie.cz a taky na Facebooku našeho pořadu.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 7:15, tak co, sedíte právě za volantem? Pokud ano, přejeme vám samozřejmě šťastnou cestu, dojeďte dobře do cíle a situaci na západočeských silnicích samozřejmě bedlivě sledujeme. No a za chvilku pro vás taky budeme mít řidičskou abecedu. Rady, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Počasí. V regionu dneska bude oblačno, přechodně až zataženo, v Českém lese a okolí a na severozápadě kraje se může během dne výjimečně objevit s malou pravděpodobností i přehánka. K večeru a večer se postupně začne vyjasňovat, nejvyšší denní teploty mezi 18 a 21, na horách do 18 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Do 7 hodiny zbývá 10 minut. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. I celý tento týden vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dneska si povíme o tom, co dělat, když druhý řidič po nehodě odmítá spolupracovat. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Po dopravní nehodě většina řidičů spolupracuje a snaží se situaci co nejrychleji vyřešit. Někdy ale nastane chvíle, kdy druhý účastník odmítá komunikovat nebo nechce poskytnout potřebné údaje. Znáte odpověď na otázku, co dělat, když druhý řidič po nehodě odmítá spolupracovat? Jak to tedy je? Co mám dělat? Sdělí plukovník Jan Straka.
3: V okamžiku, kdy nejsou splněny podmínky pro oznámení dopravní nehody policii, to znamená, že v tu chvíli bych si s tím druhým účastníkem měl vyměňovat ty údaje, které mi slouží pro vyplnění například toho euroformuláře nebo bouračky, tak potom ten druhý řidič, který se mnou nespolupracuje a odmítá ty údaje sdělit, porušuje zákon. On je povinen, stejně jako já, poskytnout ty údaje. V okamžiku, kdy to neudělá, mohu zavolat policii, která rozkol mezi námi vyřeší.
2: Co dělat, když druhý řidič nebude souhlasit s tím, že to zavinil, nebo mi dokonce bude tvrdit, že někam pospíchá a musí hned odjet?
3: Samotné zavinění, tak to není ta podmínka k tomu, aby bylo nutné věc oznámit policii. Sama pojišťovna v případě nahlášení té konkrétní dopravní nehody může stanovit, komu vyplatí a jakým způsobem. To samozřejmě není otázka pro nás. Pojišťovna pro rozhodnutí náhrady škody nepotřebuje rozhodnutí policie o tom, kdo to zavinil. Jak už jsem říkal, tak jsou tam nějaké povinnosti toho účastníka. A v okamžiku, kdy on odmítá, tak není problém tu policii zavolat.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: No a zítra si povíme o tom, jestli nám může policista zadržet registrační značky.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
0: Do města Touškova na severním Plzeňsku se vracejí ostatky průmyslníka Jana Antonína Štarka. Podrobnosti za chvilku ve zprávách, ze kterých se dozvíte mimo jiné i to, že do konce roku je možné vedení Tachova posílat návrhy, jak vylepšit veřejný prostor ve městě. Teď Helena Vondráčková.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Je 7 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: Do města Touškova se vracejí ostatky průmyslníka Štarka. Lidé z Tachova mají opět možnost podílet se na vylepšení veřejného prostoru. Vláda ustála hlasování o nedůvěře a dnes bude oblačno, přechodně zataženo, později až vyjasnění a teploty do 21 stupňů. Pěkné páteční ráno u zpráv vás vítá Andrea Samešová. Do města Touškova na severním Plzeňsku dnes dorazí ostatky významného průmyslníka 19. století Jana Antonína Štarka. V kostele svatého Jana Křtitele je ve 13 hodin uloží do zrestaurované historické rakve a následně ji zapečetí. Město podle informací na svém webu zahájí dvoudenní slavnost, která vyvrcholí sobotním pohřebním průvodem.
5: Ostatky průmyslníka Jana Antonína Štarka se do obce vracejí po antropologickém výzkumu v Západočeském muzeu v Plzni. Vědci při něm našli třeba snubní prsteny nebo vzácnou renesanční medaili. Společně s rakví zástupci města dnes zapečetí i časovou schránku pro budoucí generace. Z města Touškova severně od Plzně Pavel Hala, Český rozhlas.
4: Lidé v Tachově mohou opět navrhnout, do jakých projektů má město investovat 1,5 milionu korun, a to v rámci 4. ročníku participativního rozpočtu. Veškeré informace je možné najít na webových stránkách probuďtachov.cz.
6: Kdo vymyslí projekt, určí přibližnou cenu a dodá ilustrační obrázek, může svůj návrh na vylepšení nějakého místa ve městě poslat na e-mail tachovské tiskové mluvčí, nebo je možné návrh odevzdat v papírové podobě v podatelně na tachovské radnici, a to do 31. prosince. Pro návrhy bude možné hlasovat v březnu. Z Tachova Lukáš Milota, Český rozhlas.
4: Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO má dál důvěru sněmovny. Opozici se ani na druhý letošní pokus nepodařilo vyslovit kabinetu nedůvěru. Pro návrh hlasovalo 83 přítomných opozičních poslanců. Proti jich bylo 94 z koaličních stran. Ministryně financí Alenu Schillerovou z hnutí ANO výsledek nepřekvapil.
7: Já myslím, že výsledek byl předvídatelný, že naše koalice je pevná, nás spojovalo a spojilo to, abychom odstavili od moci vládu Petra Fialy. To se podařilo a samozřejmě nedalo se očekávat, že by se stalo dnes něco jiného. Celé to bylo opoziční divadlo před komunálními volbami.
4: Mimořádná schůze trvala 3 dny. Opoziční poslanci kritizovali, že se ke slovu dostali až druhý den. Opozice zdůvodnila vyvolání schůze výší schodku návrhu státního rozpočtu na příští rok údajně nevyřešeným Babišovým střetem zájmu a útoky vlády na různé instituce. Americký prezident Donald Trump pohrozil Iránu velmi tvrdým trestem za možný podíl na incidentu v letadle společnosti Fly Dubai, informuje o tom agentura AP. Vyšetřovatelé se snaží zjistit, proč druhý pilot během letu ze Spojených arabských emirátů do Tel Avivu pobodal kapitána letounu. Letoun i díky zásahu cestujících nouzově přistál v Saudské Arábii. Na jeho palubě bylo přes 180 lidí, většina Izraelců. Prezident Trump spojitost mezi útočníkem a Teheránem připustil, konkrétní být nechtěl.
0: Sport.
4: Karel Vejmelka ve svém prvním startu v nové sezóně NHL vychytal čisté konto. Český golman kryl 15 střel při výhře hokejistu Utahu 6-0 nad Chicagem. V soutěži si připsal 9. nulu v kariéře a za svůj výkon byl vyhlášen 3. hvězdou duelu.
0: Počasí.
4: Dnes bude oblačno, přechodně až zataženo, v českém lese a na severozápadě kraje se může ojediněle objevit přeháňka. K večeru vyjasnění. Nejvyšší teploty dnes 18 až 21, na horách do 18 stupňů. Fouká slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky mírně nepříznivé, odpoledne až dobré a bio jednička, tedy mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
8: Sponzorem pořadu je
9: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
4: Nehoda se stala u Klatov na silnici 22 směr Sobětice. Auto se střetlo se zvěří. Ke střetu auta se zvěří došlo také na jižní Plzeňsku na výjezdu z Měcholup na Nepomuk. Na dálnici D5 buďte opatrní u Berouna na 18. kilometru ve směru na Plzeň, kde stojí porouchané auto.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Příjemné páteční ráno vám přejeme. Dneska je 2. října 2026. Při nošení některých náramků vytištěných na 3D tiskárně se u citlivých lidí může objevit vyrážka anebo nepříjemné svědění. Zjistili to plzeňští vědci.
11: Těch materiálů a jejich barev i vlastností je nepřeberné množství. Bohužel nám nikdo neřekne, z jakých příměsí to je. Je to obchodní tajemství.
10: Za pár minut uslyšíte víc, teď je tady ale Jitka Zelenková. Hezký poslech.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

Za chviličku se dětí v rubrice Ahoj rádio zeptáme na to, kdo to byl Napoleon. Když vyjede Napoleon, vojevůdce Napoleon, co tam sklidí, Tomášku? Občas třeba porážku?

0: Tady je páteční dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň, 7 hodin 17 minut.
1: Počasí.
0: A už se k našemu týmu připojuje meteoroložka Jana Aramovská, tak co nám dělá počasí v regionu? Dobrý den.
2: Dobré ráno, tak to ráno je kvůli velké oblačnosti teplejší než v předchozích dnech. Teploty se pohybují od 8 do 10 stupňů, na horách je až 14 a obloha ta je taková oblačná.
0: Každopádně celý den ten bude studenější než ty předchozí, je to tak?
2: Tak myslím, že tak hrozné to nebude, trochu chladněji. Určitě kvůli té oblačnosti očekáváme, maxima budou stoupat k 21 stupňům, na horách bude mezi 15 až 18 a počasí ovlivní rozpadající se studená fronta od západu. Takže čekáme hodně oblačnosti a v Českém lese nebo na severozápadě kraje se může objevit výjimečná přehánka, ale ta pravděpodobnost je malá a k večeru nám pak bude oblačnost ubývat a vítr ten bude foukat jen slabý, proměnlivý.
0: Velká pravděpodobnost panuje v oblasti toho, že nám v příští hodině řeknete i o víkendu. Těšíme se, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Hezký pátek vám přejeme, je 7 hodin a 22 minut. Vytiskli jste si na 3D tiskárně náramek a teď vás při jeho nošení svědí ruka. Podle odborníků z Plzeňské lékařské fakulty Univerzity Karlovy to nemusí být náhoda. Otestovali běžné materiály pro 3D tisk a zjistili, že některé z nich při dlouhodobém používání negativně ovlivňují lidské buňky. A to pak může vyvolat ekzém nebo svědění. Český výzkum publikoval prestižní vědecký časopis Nature Science.
1: Jeden z těch materiálů je flex. Po 7 dnech v kontaktu velmi odolné buňky významně poškozuje. U lidí, kteří jsou citliví, může vyvolat svědění nebo ekzém, pokud budou dlouhodobě nosit nějaký řemínek vytištěný z tohoto materiálu.
2: Přibližuje Jiří Dejmek z Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy, zatímco v nevelké laboratoři biomedicínského centra otevírá skříně plné materiálu pro 3D tisk.
1: Tak, těch materiálů a jejich barev i vlastností je nepřeberné množství. Bohužel nám nikdo neřekne, z jakých příměsí to je. Je to obchodní tajemství.
2: Primárně jde o technické materiály pro výrobu atypických součástek a plzeňští vědci si chtěli vytisknout pomůcku pro výzkum buněk, jenže...
1: Nikde jsme se nebyli schopni dočíst, jaký materiál máme použít, aby to ty buňky nepoškodilo.
2: Odborníci otestovali 16 nejběžnějších materiálů pro 3D tisk a vytiskli si zhruba 10mm kostičky a ty teď Iveta Paurová předává k laboratorním buňkám.
3: Nyní si otevřeme laminární box, tak se nalekněte. Buňkám přidám kultivační médium a následně testovaný vzorek. Buňky jsme umístili do inkubátoru a po týdenní kultivaci si vyndáme již zpracované.
2: Takže to už je jiná krabička.
3: Odsajeme staré médium, odstraníme testovaný materiál a buňkám, které sedí na dně destičky, přidávám fluorescenční barvu a dojde postupné změně z fialové na růžovou.
2: Ale jen u zdravých buněk. Ty poškozené zůstaly fialové, jak vidím, a Jiří Dejmek je teď pozoruje speciálním mikroskopem.
1: Buňky, které byly ovlivněny materiálem flex, tak vidíte, že mají oteklá játra.
2: Náramek vytištěný z flexu tak při dlouhodobějším nošení může vést k vyrážce.
1: Nicméně materiál například typu PLA, ASA a většina ABS nevykázala žádné negativní účinky na lidské kožní buňky.
2: Teď odborníci chystají podrobnější analýzy flex materiálu pro 3D tisk. Eva Kézrová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň.

0: Těšíte na zimu?
1: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
0: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
1: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
0: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Region Morau.at.

0: Je půl osmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Ve Starém Plzenci začíná jedna z nejvýznamnějších proměn centra za poslední desetiletí. Dnes dojde k symbolickému poklepání základního kamene. Slavnostní zahájení stavby se uskuteční ve 14 hodin v areálu Sokolovny ve Starém Plzenci. Ve městě Touškově na severním Plzeňsku dnes lidé přivítají ostatky významného průmyslníka 19. století Jana Antonína Štárka. V kostele svatého Jana Křtitele je ve 13 hodin uloží do zrestaurované historické rakve a následně ji zapečetí. Město tím zahájí dvoudenní slavnost, která vyvrcholí zítřejším pohřebním průvodem. V Sušici si zájemci mohou poprvé prohlédnout stavbu sportovní haly před jejím dokončením. Komentované prohlídky se konají k Mezinárodnímu dni architektury a od 15 hodin budou vycházet v půlhodinových intervalech. Zájemci mohou podle organizátorů navštívit i další běžně nepřístupná místa. Lidé mají dnes poslední možnost písemně požádat o voličský průkaz pro senátní volby. Čas na to mají do dnešní 16. hodiny. Průkaz využijí hlavně ti, kteří nemohou volit ve svém volebním okrsku. Osobně je možné o průkaz požádat ještě do 7. října. Pro komunální volby se voličské průkazy nevydávají. Hokejová extraliga dnes pokračuje 7. kolem. Aktuálně třetí Škoda Plzeň dnes zamíří do Pardubic. Utkání začne v 18 hodin. A ještě počasí. Dnes bude v regionu oblačno, přechodně až zataženo. V českém lese a na severozápadě kraje se může ojediněle objevit přeháňka. K večeru vyjasňování. Teploty 18 až 21, na horách vystoupí na 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 se opět vytvořila několika kilometrová kolona před Prahou. Řidiči musí počítat se zdržením. Dopravní nehoda se stala na Klatovsku na silnici 22 u Zavlekova, kde havarovalo osobní auto. Na silnici 22 z Klatovna Sobětice došlo ke střetu auta se zvěří. Na jižním Plzeňsku na silnici 1/20 je nehoda u obce Třepčice. Nákladní auto nabouralo do svodidel a nehoda se došetřuje na výjezdu z Měcholup na Nepomuk, kde auto srazilo Srnu. Buďte dnes za volantem maximálně opatrní.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Vandal poškodil čerstvě opravený most v obci Klášter. V areálu bývalého stockého pivovaru vznikne moderní obytná čtvrť a malotřídka v Řenčích má novou vizi a priority. Více povíme za chvilku v rubrice O čem se píše.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Milujeme západní Čechy a věřím, že vy s námi. Tady je Český rozhlas Plzeň na hodinách aktuálně 7 hodin a 41 minut. Přejeme hezký pátek.
1: O čem se píše?
0: Velké zklamání zavládlo v obci Klášter u Nepomuku. Tamní vedení se pustilo do obnovy Červeného mostu. Pouhý jeden den po dokončení oprav už ale vandal poškodil novou omítku. Radnice teď zvažuje, zda kulturní památku neosadit kamerou. Informuje o tom web Plzeňská drbna. Legendami opředený most se nachází na cestě mezi Nepomukem a Klášterem. Jeho barva podle pověsti souvisí s krvavou bitvou husitů a křižáků a po přebarvení se opět mění na červenou. Ve skutečnosti pozdě barokní památka vznikla až ve druhé polovině 18. století. Areál bývalého pivovaru ve Studu se postupně přemění v novou obytnou čtvrť, dočtete se na webu města. Stocká radnice ve spolupráci s vlastníkem areálu nechala vytvořit zastavovací studii a následný projekt. Už na jaře v areálu proběhla demolice všech budov a komína. Došlo také na pokácení většiny stromů, které tam během let vyrostly a vytvořily hustý lesopark. Do základní školy v obci Řenče letos nastoupilo 22 prvňáčků. Před 20 lety do celé školy chodilo 22 dětí a obec bojovala o její udržení, píše o tom obecní zpravodaj. S novým školním rokem má malotřídka nastavené nové priority a vize, žákům nabízí inspirativní vzdělávání, podporuje pohyb a sport a zaměřuje se na individuální přístup s důrazem na osobnostní rozvoj dětí. Učí je dovednostem a praktickým činnostem, které využijí ve svém dalším životě. Zároveň posiluje jejich vztah k domovu. Nový znak Řenčí je symbolem provizi, místo a tradice místa, kde žijí.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio

0: Love is in the air, láska je ve vzduchu, tak zhluboka dýchat.
1: Počasí.
0: V regionu dneska bude oblačno, přechodně až zataženo, v Českém lese a okolí a na severozápadě kraje se může během dne výjimečně objevit s malou pravděpodobností i přehánka. K večeru a večer se postupně začne vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty je mezi 18 a 21, na horách do 18 stupňů Celsia. Připojí se slabý proměnlivý vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás. Nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Nechte si projít hlavou odpověď na soutěžní otázku a zavolejte nám na číslo 221 554 222 s vidinou toho, že půjdete na veřejnou rozhlasovou nahrávku neočekávaného dýchánku, tedy pořadu, kam si své hosty zve Petr Jančařík. V divadle Alfa se uskuteční 13. října od 19 hodin a právě teď pro vás máme dvě volné stupenky, o které si můžete zavolat na číslo 221 554 222. Tak strašně rád bych vám řekl, jaké hosty tam Petr bude mít, ale je to dýchánek neočekávaný, takže nevím vůbec nic. Zase jedno velké překvapení. No a soutěžní otázka, ta se bude týkat rozhlasu, když jde o veřejnou rozhlasovou nahrávku. Na dnešek a zítřek totiž připadají dvě velká rozhlasová výročí. Na dnešek výročí zahájení pravidelného vysílání rozhlasového studia v Bratislavě. A zítra si zase připomeneme okamžiky, kdy reportér Josef Laufer vysílal první přímou sportovní rozhlasovou reportáž v Československu. Komentoval tehdy fotbalový zápas SK Slavia Praha versus Hungária Budapešť. A od obou událostí uplynulo buď 90, 100, anebo 110 let. To už jsme u soutěžní otázky, na kterou můžete reagovat na čísle 221 554 222. Hezké ráno.
1: Dobrý den, tady je Helena z Plzně.
0: Dobrý den, paní Helena, zdravím vás, jak se vám stávalo?
1: No, dneska nic moc.
0: Dneska nic moc. A mozek už naskočil, už jede na plné obrátky?
1: No, taky nic moc.
0: No, teď si to,
1: můžu
0: teď si
1: poprosit.
0: To ověříme. Chcete ty možnosti ještě jednou?
1: Jestli budete tak moc hodný, protože jsem to moc nevnímala, ne? Neposlouchala,
0: jasně.
1: Nevnímala.
0: Že byste koukala hlavně na mobil, abyste to stačila.
1: To vůbec jsem taky nestihla.
0: No stihla, nakonec jste tady první, už k tomu vám gratuluju, rád bych vám už za to pustil fanfáru, ale já budu tvrdý, potřebuji k tomu ještě správnou odpověď na soutěžní otázku. Tak, od těch obou událostí, které jsem popisoval, uplynulo buď 90, 100, anebo 110 let.
1: Tak, nevím, a přiznám se k tomu, tak já bych dala taky jako to dělají ostatní tu střední cestu, to Bčko.
0: A víte, že jim to často nevychází?
1: Vím, vím.
0: A vám to vyšlo, je to rovné století.
1: Ježiš, to děkuju.
0: Už jste někdy byla na našem neočekávaném dýchánku, nebo ještě ne?
1: Byla několikrát. Já se dobře znám s Petrem Jančaříkem, takže už jsem byla několikrát.
0: Co při tomto...
1: A moc se mi to líbí.
0: Zrovna se chci zeptat, co při tomto pořadu, při těch nahrávkách dělá vaše bránice?
1: No, teď to se snažím předvést, ale po ránu se mi to moc nedaří.
0: Tak věřím.
1: Je to moc pěkný pořád a poslouchám ho každou neděli. Vždycky, když se vysílá, tak poslouchám.
0: Co u toho děláte? My ho vysíláme v neděli dopoledne. Už vaříte?
1: Ano, vařím.
0: Bezva. Tak poslouchejte naše zábavné pořady, nejen neočekávaný dýchánek i nadále. No a na ten dýchánek se půjdete podívat na život 13. října od 19 hodin. Ať je to krásný zážitek a ať se hodně nasmějete. Mějte se moc hezky, naschledanou.
1: Děkuju moc, děkuju a mějte se hezky všichni, naschledanou.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Na třídním srazu hraje, stejně jako před 30 lety na maturitním plese, Olympik. Kdo to ale všechno zaplatí? Premiéra seriálu Na tělo. ČT2. Z baseballové hry se stává smrtící zápas a z jeho hvězdy štvaná zvěz. Robert De Niro v premiérovém thrilleru Fanatik. A ČT Art uvede v premiéře koncert populární české kapely s jejími největšími hity. Vohnout 30 let na hudební scéně. Páteční večer s Českou televizí.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
4: Přemoženská uzenina.
0: Nejlepší chvíle? Ty strávené s rodinou. A na stole? Poctivá uzenina, která chutná všem. Přemoženská uzenina. Pro chvíle, na kterých záleží. Přemoženská uzenina CZ.
5: Hodin.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
5: Vejprnice na Plzeňsku připravují stavbu víceúčelové sportovní haly. Ministerstvo financí chystá změny ve vymáhání dluhů za sociální a zdravotní pojištění. Lidé ve více než polovině Evropy zažili v létě velmi silnou tepelnou zátěž, uvádí data služby Copernicus. A dnes bude oblačno, přechodně zataženo, později až vyjasnění, teploty do 21 stupňů. U zpráv přeje pěkné páteční ráno Andrea Samešová. Ve Vejprnicích na Plzni severu se připravuje stavba nové víceúčelové sportovní haly. Podle webových stránek Vejprnic je dokončená architektonická studie a začala příprava projektu. Nové sportovní zázemí má sloužit hlavně základní škole a místním oddílům pro míčové sporty, především volejbal.
6: Radnice teď bude řešit přesné dimenzování stavby i financování pomocí dotací nebo úvěru. Součástí nového objektu mají být šatny, posilovna, sál, recepce a divácká tribuna. Vedení obce podle informací na radničním webu zároveň uklidňuje veřejnost, že zachová sousední zelenou plochu pro volnou hru dětí. Z Vejprnic, Pavel Hala, Český rozhlas.
5: Letošní úrodu sladovnického ječmene, který je klíčovou surovinou pro výrobu piva, výrazně poznamenalo suché a horké léto. Zrno totiž obsahuje méně škrobu. Při vaření piva tak budou nutné vyšší dávky sladu. Uvedl to Michal Schneberger z plzeňského pivovaru, kam se od konce srpna zaváží první ječmen z aktuální sklizně. Objem sladu ani kvalitu piva to ale podle něj neovlivní. Prazdroj potřebuje ročně 140 tisíc tun ječmene, který kupuje od 140 českých a moravských farmářů. Dluhy za sociální a zdravotní pojištění by místo soudních exekutorů mohli vymáhat pracovníci finanční správy. Změny plánuje ministerstvo financí. Od novinky si slibuje úspory jak pro orgány sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny, tak i pro samotné dlužníky, říká mluvčí ministerstva Gabriela Krušinová.
7: Zatímco náklady soudního exekutora mohou u veřejných pohledávek dosahovat násobně vyšších částek, při daňové exekuci vedené finanční správou činí náklady zpravidla 2% z vymáhané částky. Pro dlužníka tak může jít o úsporu v řádu tisíců až 10 000 korun.
5: Exekutorská komora plánované změny kritizuje. Tvrdí, že se tím pravděpodobně sníží úspěšnost při vymáhání. Lidé na více než polovině evropského kontinentu zažívali během letošního léta velmi silnou tepelnou zátěž. To odpovídá pocitové teplotě 38 stupňů Celsia a více a zvyšuje se tím riziko úpalu a dalších zdravotních komplikací. Vyplývá to z dnes zveřejněných dat Evropské klimatické služby Copernicus.
8: Západní Evropa zažila vůbec nejteplejší léto, Evropa jako celek třetí nejteplejší léto v historii měření. Rekordní nebo skoro rekordní byly i vysoké teploty moří nebo na naopak nízké letní průtoky v řekách, včetně Rýna, Dunaje a dalších veletoků. Paralyzovalo to mimo jiné nákladní lodní dopravu nebo chlazení některých jaderných elektráren. Požáry v Evropské unii spálily plochu dvojnásobnou oproti průměru za posledních 20 let. Extrémních projevů počasí přibývá kvůli změně klimatu, která stále zrychluje kvůli spalování uhlí, ropy a plynu, odlesňování a další lidské činnosti. Jan Kaliba, Český rozhlas.
9: Sport.
5: Fotbalisté Portugalska porazili v elitní skupině Ligy národů Dánsko 4-2 i bez hvězdného útočníka Cristiana Ronalda. Ten opustil tým poté, co se jeho jméno podruhé za sebou neobjevilo v základní sestavě. Němci ve třetím zápase zdolali v Mnichově Srbsko 2-0. Norové v deseti prohráli ve Velsu 1-2 a Řekové v zápase s Nizozemskem v Soluni brali pouze bod za remízu 2-2. Český tým čeká třetí duel zítra ve Španělsku.
9: Počasí.
5: Dnes bude oblačno, přechodně až zataženo v českém lese a na severozápadě kraje ojediněle přehánka. K večeru postupné vyjasňování. Teploty 18 až 21, na horách do 18 stupňů. Fouká slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky mírně nepříznivé, odpoledne až dobré a biozátěž na nejnižším prvním stupni.
9: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
10: Sponzorem pořadu je
11: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
9: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
5: Na dálnici D5 před Prahou se vytvořila asi 4-kilometrová kolona. Na 18. kilometru D5ky u Berouna ve směru na Plzeň stojí porouchané auto. U nehody zasahují policisté na Klatovsku na silnici 22 u Zavlekova, kde havarovalo osobní auto. Na silnici 22 z Klatov na Sobětice došlo ke střetu auta se zvěří a na jižním Plzeňsku na silnici 20 je nehoda u obce Třepčice. Nákladní auto naboural do svodidel. I tudy projíždějte opět. Patrně.
9: Zelená vlna, známe lepší cestu.
12: Tak jste to slyšeli, hodně plná zelená vlna, zdravíme vás tedy i za volant a přejeme šťastnou cestu, dojďte do cíle bez nehod. Aktuálně 8 hodin a 6 minut, dneska je pátek s datem 2. října 2026. No a za chvilku si povíme o vodě, kdy nám může škodit. To řekne už za chvilku Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Zpívá vám divoký byl Petr Novák a taky Martin Maxa.
9: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že když člověk vypije moc vody, může ho to i zabít? Voda je zcela zásadní pro život, jak ho známe. Ve vodě na planetě Zemi život kdysi dávno vznikl a ke své existenci ji potřebují všechny živé organismy. Když se vody tělu nedostává, mluvíme o takzvané dehydrataci. U člověka, jehož tělo tvoří voda zhruba ze 60 až 70%, mluvíme o dehydrataci ve chvíli, kdy je výdej tekutin vyšší než jejich příjem. Vodu z těla ztrácíme například pocením nebo při průjmových onemocněních, jako jsou cholera či tyfus. Ta můžou vést až k dehydrataci způsobující smrt. Jenže obdobné riziko nám hrozí i při nadměrném příjmu tekutin. Hyperhydratace neboli otrava vodou způsobuje, že se nám krevní plazma příliš naředí a tím se naruší rovnováha elektrolytů v těle. Důsledkem je porucha mozkových funkcí. Tento stav přichází ve chvíli, kdy člověk vypije v krátkém čase 5 a více litrů vody. Z různých soutěží v pití vody nebo extrémně časově a fyzicky náročných sportů jsou známy případy, kdy účastník po požití velkého množství vody opravdu zemřel.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tady váš parťák v regionu, Český rozhlas Plzeň, 8 hodin a 16 minut, přednášky, komentované prohlídky parku, koncerty, ale hlavně ukázky květin, ovoce, zeleniny a dalších regionálních výpěstků. V Klatovech dneska začíná tradiční výstava Zahrada Pošumaví. Víc se o ní dozvíte za chvilku.
1: Počasí.
0: Teď se něco dozvíte o dnešním počasí, bude oblačno, přechodně až zataženo v Českém lese a okolí a na severozápadě kraje se může během dne výjimečně objevit s malou pravděpodobností i přehánka. K večeru a večer se postupně začne vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty je mezi 18 a 21, na horách do 18 stupňů Celsia, k tomu slabý proměnlivý vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
2: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
1: Chystáme oslavu plnou legrace.
2: To se mi líbí.
1: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
2: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
1: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
2: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
1: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve hvězdných návratech.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio

0: to prostý.
1: Je 8 hodin a 21 minut, takhle je to prostý. Sál střední zemědělské školy v Klatovech ode dneška opět provoní jablka, hrušky, květiny a další zahrádkářské výpěstky. Začíná tam výstava Zahrada Pošumaví, potrvá až do neděle a každý den nabídne kromě originálně naaranžovaných expozic i přednášky a další doprovodný program. No a letos i s několika novinkami. Nejen o nich si právě teď budu povídat s jednou z organizátorek, Olgou Kalčíkovou, která před chvilkou opustila sál, aby na nás měla klid. Děkujeme za to, přeju vám hezké ráno.
2: Dobré ráno, krásné ráno, babího léta.
1: Na té výstavě se bude prezentovat 8 zahrádkářských organizací z Klatovska. Tak se chci zeptat, je vůbec co vystavovat po tom letošním suchém letě?
2: Já vám řeknu jeden krásný postřeh. Každý, kdo vejde do sálu, říká, ach, my jsme si mysleli, že nebude co vystavovat. Naši zahrádkáři předvádějí úžasné věci, krásné výpěstky. Je vidět, že milujou svoji zahradu. Zahrada miluje je.
1: A je to všechno živé? Nemáte tam umělá jablka a podobně?
2: Ne. Máme všechno živé. Akorát teda, jestli vám to nebude vadit, máme tady krásné suché vazby. Zemědělská potravinářská škola dělala nádhernou výstavku ze svých také prací.
1: Suché vazby, letos bylo sucho, to se hodí. Celým letošním ročníkem se bude prolínat téma ekologie. Jakým způsobem?
2: Tak zaprvé je tady putovní výstava přírodních zahrad, přírodní zahrady v době klimatické změny. A na to vlastně navazuje přednášky, nabídka přednášek pro vyšší ročníky základních škol a střední školy, která se bude zabývat ekologií všedního dne. Co děláme každý den a děláme to vlastně blbě, ale přitom můžeme začít u sebe.
1: A začala jste? Už děláte všechno dobře?
2: Já se teď půjdu na tu přednášku poslechnout, co všechno paní inženýrka Michálková nám do ní dá.
1: Takže po letošku to změníte.
2: Doufám, že nebudu muset moc, protože se opravdu snažím i ve svém normálním životě, obyčejném životě, dělat všechno tak, abych neubližovala přírodě, neubližovala lidem, zvířatům. Prostě tak nějak tak.
1: A propo k těm přednáškám, budou to přednášky opravdu fundovaných odborníků, kterým dalším tématům se budou věnovat?
2: Takže, pak tady máme dnes k večeru, přijede pan inženýr Dvořák, který napsal krásné knihy, například Jedlá zahrada, a on bude mít zahrádkáře takové dialogy, to, co on vlastně získal, protože objíždí, je aktivním spoluorganizátorem všech velkých výstav zahrádkářských, takže jeho postřehy přímo ze života. Další přednášku bude mít pan inženýr Lípa zítra v sobotu dopoledne a ta přednáška bude zaměřena na staré odrůdy jablek a hrušní. On je velmi aktivním podporovatelem a stará se o obrovský sad právě těch starých odrůd a poradí, jak s nimi nakládat, jak se o ně starat, jak o ně pečovat.
1: Paní Kalčíková, v úvodu jsem se zmínil o novinkách. Na co se tedy letos můžou návštěvníci poprvé na vaší akci těšit?
2: No, ještě tady budu mít paní Zelenkovou z Prvorepublika zahrady. Nazval jsem jí přednášku tajemství, ale ono to bude tajemství jako jak přežít sucho na zahradě. Co úplnou novinkou je komentovaná prohlídka, Kalatováci znají Velký park, neboli Merkandinyho sady, takže máme komentované prohlídky Merkandinyho sadu, kde máme velmi zajímavé stromy, rostlinstvo. Potom, teď jste mě úplně zaskočil, A ještě tady máme, letos nám výstavu doplnila svými nádhernými keramickými pracemi, které souzní s květinami, výtvarnice Marie Kubalíková. A ještě něco povídejte.
1: Já jsem teď nevěděl, jestli jdete do tečky, šla jste do tečky.
2: Děkuju vám. Do tečky. Já abych na někoho nezapomněla. Máme tady ochutnávky brambor. To jsme nikdy neměli. Máme od Vesy a Europlantu druhý brambor a můžete si přímo ochutnat ten druh, jak se jmenuje a jestli si ho budete kupovat. Máme tady samozřejmě old, kde kdo old, retro muzik, muziku, pěknou koncerty. Máme tady duo harmonikářů, pana Strnada s bratrem. Snad jsem na nikoho nezapomněla. A důležité, pan inženýr Vačkář, máme tady spoustu odrůd jablek a dokonce letos poprvé i 9 odrůd vína, tak aby lidé věděli, z jakých hroznů se to jejich milé víno lisuje.
1: A já věřím, že i tím naším telefonátem jsme teď někoho na zahradu Pošumaví nalákali. Kdy přesně lidé můžou akci navštívit?
2: Takže začínáme teď v 10 hodin slavnostní zahájení, to znamená pátek 2. října a budeme tady až do 18 hodin. V sobotu 3. října od 10 do 18 hodin a v neděli od 10 hodin do 15 hodin, kde bude slavnostní derniéra. Po celou tu dobu tady běží výstava a zároveň i výstava prací, výtvarných prací dětí, protože každoročně naše děti, letos 23 škol a školek, přispěly do soutěže, výtvarné soutěže Naše zahrádka.
1: Na závěr mám pro vás dobrou zprávu, můžete se vrátit do sálu, děkujeme za váš čas. Ať se vám daří, nashledanou.
2: Děkuji, nashledanou.
0: Jsme s vámi i na Klatovsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: Je 8:30.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeň dnes otevře nově dokončený bytový dům Světovar blok A5, kde vzniklo 40 nájemních bytů. Náklady přesáhly 200 milionů korun a město je uhradilo ze svého rozpočtu. Část bytů je podle informací magistrátu určená pro pracovníky klíčových profesí, tedy z oborů zdravotnictví, školství anebo integrovaného záchranného systému. Lidé v Tachově mohou opět navrhovat, do jakých projektů má město investovat 1,5 milionu korun, a to v rámci participativního rozpočtu. Podle webu probuďtachov.cz mohou lidé vymyslet projekt, odhadnout jeho cenu a přidat obrázek. Nejlepší návrhy se dostanou do užšího výběru a lidé pak budou hlasovat. Nejstarší přesně datovaný tisk z českých zemí a současně 550 let od počátku knihtisku v Plzni připomene venkovní výstava studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje a Západočeského muzea. Ode dneška bude volně přístupná před hlavní budovou knihovny ve Smetanových sadech. Opozici se ani na druhý pokus nepodařilo ve sněmovně svrhnout koaliční vládu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, přestože hlasovali všichni opoziční poslanci. Kabinet bude dál vládnout s důvěrou dolní komory. Debata zabrala 3 jednací dny. Dnes do 16 hodin mohou lidé písemně požádat o voličský průkaz pro senátní volby. Průkaz využijí hlavně ti, kteří nemohou volit ve svém volebním okrsku. Na rozdíl od sněmovních nebo prezidentských voleb musí zůstat poblíž trvalého bydliště. Pro komunální volby se voličské průkazy nevydávají. Hokejisté Plzně se dnes představí v 7. extraligovém kole v Pardubicích. Utkání začne v 18 hodin. A dnes bude oblačno, přechodně zataženo, k večeru vyjasňování. Teploty 18 až 21, na horách vystoupí na 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Zdržení čeká řidiče na dálnici D5 před Prahou. Kolony stojí od Rudné až do hlavního města. Na Klatovsku na hlavním tahu 1/22 u Zavlekova havarovalo osobně auto. Na místě zasahují policisté. Stejně tak na hlavním tahu 1/20 u obce Třepčice na jižním Plzeňsku. Tam nabouralo nákladní auto do svodidel. Projíždějte úseky opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: No a za pár minut už vám v dobrém ránu nabídneme vyprávění o Mazaném Kačerovi, který dlouhé roky jezdíval v nejlepším vlakovém kupé. A to jako černý pasažér s legitimací. Dejte nám chvilku, uslyšíte víc.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Sniví. Chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan,

0: 8 hodin 41 minut. Zítra si připomeneme 90 let od narození významné osobnosti českého divadla a filmu, režiséra a herce Jana Kačera. Jeho prvním působištěm byla Ostrava, do které se v půlce 70. let po nuceném odchodu z Prahy pracovně vrátil. A před lety nám k tomu řekl.
1: Do Ostravy mě vzali, protože jsem tam předtím byla, jako jsem se tam osvědčil. Dokonce mě říkali, vy neříkáte zprostý anekdoty, nepijete a nekouříte, tak tady můžete být.
2: To jste pak jezdil vlakem z Prahy do Ostravy?
1: To jsem jezdil každý týden 9,5 roku Ostrava Praha, takže já České dráhy mám celkem maličku a dotáhl jsem to málem až na revizora. Protože když už jsem pořád jezdil, tak jednak to stálo strašný peníze a já jsem měl takový kamaráda, který se jmenoval inženýr Mazaný a říkali, že je mě podobné, člověk byl daleko mladší než já, ale měl fousy a ten byl zaměstnanec Českých dráh. A on mě půjčil svoji legitimaci, já jsem jezdil za 60 halířů první třídou, ale nesměl se tam vyskytnout žádný kulturní průvodčí, protože ten říkal, je pane Kačer, vyjedete do Ostravy a já jsem byl v Turánu černý pasažér. Ale když tam jezdil normální a viděl inženýr Mazaný, tak mě posadil do nejlepšího jako kupe a když přišel revizor, tak řekl, máte tam kolegu. Tak revizor přišel, já jsem s ním celou cestu diskutoval, probírali jsme různý nešvary na železnici, jako černý pasažéry a tak dále. No a tak jsem dojel, takže jsem v podstatě se stal odborníkem na černou jízdu.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 8 hodin 46 minut.
1: Počasí.
0: Meteoroložky Jany Adamovské se ptám na aktuální počasí v regionu. Dobrý den.
2: Dobré ráno, tak máme oblačno až skoro zataženo, to ráno je poměrně teplé, teploty se pohybují od 9 do 11 stupňů a na horách je až 14 a v českém lese se mohou objevovat už i ojediněle slabé přehánky.
0: Jakou tvář nám nabídne celý dnešní den?
2: Tak, dnešní den bude převážně zatažený, počasí u nás ovlivní rozpadající se studená fronta. V českém lese nebo na severozápadě kraje může i slabě zapršet a k večeru pak bude oblačnost ubývat. Maxima dnes očekáváme do 21 stupňů, na horách bude mezi 15 až 18 a vítr ten bude foukat jen slabý, proměnlivý.
0: Je vám jasné, že vás dneska jen tak nepropustíme, jaký bude víkend?
2: Tak, sobotní ráno může být hlavně v severní polovině kraje i mlhavé, jinak bude jasno, tedy slunečno po celý den. Maxima zítra budou stoupat k 23 stupňům, na horách bude až 20 a bude foukat slabý proměnlivý během dne pak jihovýchodní vítr. A v neděli to počasí bude zas jiné, v noci ještě bude málo oblačnosti, ale během rána a dopoledne se bude od západu zatahovat a odpoledne se mohou objevit ojedinělé přehánky a večer zase začne oblačnost ubývat. A nedělní maxima budou stoupat ke 22 stupňům a vítr taky většinou slabý, proměnlivý postupně od západu až severozápadu.
0: Děkujeme, přejeme hezkou službu, naslyšenou.
2: Hezký víkend, naslyšenou.
1: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Víte, že vám popoledně hrajeme na přání? Objednávku nám už klidně pošlete na adresu písničkyprovás@pl.rozhlas.cz. písničkyprovás@pl.rozhlas.cz. Dnešním vydáním a také celým dopoledním programem vás provede Michaela Vondráčková, zatímco Vladimír Šťovíček se loučí. Tak se mějte hezky, pěkný pátek.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Ve Starém Plzenci začíná stavba nového městského parku. Policisté připravují rozsáhlá opatření kvůli dnešnímu nelegálnímu sjezdu tuningových aut a bude oblačno až zataženo, později až vyjasnění a teploty do 21 stupňů. U zpráv vás vítá Andrea Samešová. Starý Plzenec dnes zahájí dostavbu centra města. V nevyužitém prostoru historických zahrad mezi Smetankou a ulicí Vrchlického vzniknou nový městský park a multifunkční hřiště. Jak uvedlo vedení města, práce za více než 30 milionů korun potrvají do srpna příštího roku.
2: Dominantou parku bude jezírko s vodomilnou vegetací i suchým poldrem, který pomůže zadržovat srážkovou vodu. Pro menší kulturní a komunitní akce pak vzniknou velký altán, vstupní pergola a tribuna. Významnou součástí první etapy bude i kompletní obnova sportoviště v areálu Sokolovny a vznik víceúčelové sportovní plochy. Ze Starého Plzence Jan Markup, Český rozhlas.
1: Na zámku Žinkovy na jižním Plzeňsku se konají jablečné prohlídky. Návštěvníci si prohlédnou například novogotickou kapli anebo apartmán pro vzácné hosty a dozví se společenské zvyklosti a tradice spojené se životem na zámku. Na zítřek se chystají i slavnosti jablek, říká průvodkyně Iveta Šoralová.
3: Vydáte se do vznešeného patra, kde vás kromě krásných zámeckých interiérů čekají také tři gastronomická zastavení s ochutnávkou jablečních dobrot přímo během prohlídky. A dozvíte se také, jak šlechta na podzim stolovala, co se objevovalo na jejich stolech a jaké jablečné dobroty si tehdy mohla dopřávat.
1: Sobotní program začíná v 11 a potrvá až do 21 hodin. Do Česka se dnes jedou až tisíce řidičů speciálně upravených aut. Informovala o tom policie, která kvůli nelegální akci připravuje rozsáhlá bezpečnostní opatření. V jiných zemích byl podle policie podobný sraz spojený se závody, blokováním dálnic i policejních aut anebo krádežemi dopravních značek. Podle mluvčí policie Violety Canosky se dnes do ulic chystá velké množství policistů z různých oddělení.
4: Do terénu nasadíme policisty celé republiky a využijeme také vrtulník a policejní drony. Naším cílem je zabránit nelegálním závodům, blokování komunikací a dalšímu nebezpečnému jednání.
1: Sraz by se měl podle informací policie uskutečnit dnes v Praze a zítra v Brně.
0: Sport.
1: Na kongresu Mezinárodní hokejové federace se dnes bude volit nový šéf světového hokeje. Mezi 9 kandidáty na post prezidenta je také bývalý úspěšný český brankář a současný viceprezident federace Petr Bříza. Mohl by se stát vůbec prvním Čechem, který na tento post dosáhne.
0: Počasí.
1: Dnes bude oblačno, přechodně zataženo, v českém lese a na severozápadě kraje ojediněle přeháňka, k večeru vyjasnění. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů. Fouká slabý proměnlivý vítr a biojednička, tedy mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 platí omezení u Sulkova na Plzeňsku. Na kilometru 87 ve směru na Prahu stojí porouchané auto. Kolona stojí na dálnici před Prahou a nehoda se došetřuje na Klatovsku na silnici 22 u Zavlekova. Buďte opatrní.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Pěkné páteční dopoledne přejeme, jsme rádi, že nás posloucháte i chvilku po 9. hodině, kdy se rozjíždí naše dopolední vysílání. Už za chvilku dorazí Mirka Kuncmanová, která pro nás dnes má jeden velmi starý recept z Chocka. Zatím víme jen to, že v hlavní roli bude zelí. Máme pro vás také několik tipů pro dnešní den a také se třeba podíváme do Plas, kde skončila první etapa záchrany historické sýpky kláštera. Z muziky teď třeba Hana Zagorová a my přejeme pěkný poslech.
0: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: tvoříte s Českým rozhlasem Plzeň.
1: No, ale hlavně vaříme také s Mirkou Kuncmanovou, která už je ve studiu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Co to bude dnes? Já jsem trochu naznačila, že dneska zamíříme asi na Chocko.
2: Přesně tak, a nebudeme vařit, ale budeme péct.
1: Dobře, takže co to bude konkrétně?
2: Ten dnešní recept je velmi starý, jak už jste říkala, pochází z Chocka, kde se mu jednak říká zelná placka, ale také jsem slyšela pečené zelí. Ať se rozhodneme pro jakýkoliv název, recept stojí za toho vyzkoušet. Obzvlášť nyní, kdy je hlávkové zelí k mání téměř všude, je jeho sezóna. Recept je jednoduchý, poměrně rychlý a nenáročný. Kdo by ho chtěl vylepšit a bez masa by se neobešel, může přidat na kostičky nakrájenou slaninu nebo trochu škvarku. I v tomto případě jde o velkou dobrotu.
1: Tak můžeme nakonec vyzkoušet obě varianty.
2: Přesně tak.
1: Tak pojďme na tu základní zelnou placku.
2: Tak si připravíme 300 ml mléka, 3 hrsti polohrubé mouky, je to zhruba tak 10 deka, 3 vejce, 1 kávovou lžičku soli, 1 kávovou lžičku kmínu, 300 gramů hlávkového zelí, 50 gramů másla na potření a také budeme potřebovat tuk a hrubou mouku na vymazání a vysypání pekáče.
1: Tak já to rovnou zopakuji, pokud si třeba někdo zapisuje, tak potřebujeme 300 ml mléka, také 3 hrsti, což je asi 100 gramů polohrubé mouky, 3 vejce, lžičku soli, lžičku kmínu, pak 300 gramů hlávkového zelí a 50 gramů másla na potření. No a pak jsme ještě říkali také tuk a samozřejmě hrubá mouka na vymazání a vysypání pekáče. Tak suroviny máme, jak budeme postupovat?
2: Očištěné hlávkové zelí nakrouháme nebo nakrájíme na nudličky. Mírně osolíme, posypeme kmínem a promačkáme. Pekáč nebo zapékací misku vymažeme tukem, já používám sádlo nebo máslo, a vysypeme hrubou moukou. No a teď se můžeme dát vlastně do přípravy toho těsta. Z mléka, mouky, vajec a soli vypracujeme těsto řídké asi jako na palačinky. Dobře ho propracujeme a pak do něj vmícháme připravené zelí. Těsto nalijeme do připraveného pekáče nebo zapékací misky, povrch pěkně upravíme a dáme péct do vyhřáté trouby. Pečeme při zhruba 170 stupních Celsia do světle hnědého zabarvení. Ještě horkou placku pomažeme rozehřátým máslem. Necháme chvíli prochladnout a pak nakrájíme

0: Mirku Kuncmanovou budeme těšit zase příště. Naznačíme, co to bude příště?
1: No, já mám na výběr tři, nebo takhle mám připravené tři recepty, ještě nevím, pro který se rozhodnu. Jedno je sladké, jedno je drůbeží a jedno je luštěninové. Tak nevím, co to bude.
0: Takže musíte poslouchat příští týden a dozvíte se, jak to dopadlo. Dobře, těšíme se. Pro dnešek moc děkujeme. Byla s námi Mirka Kuncmanová.
1: Hezký den. Naslyšenou.

0: Tipy pro volný čas.
1: A tady už je několik tipů pro dnešní den. V kostele na Nanebevzetí Panny Marie v Třešticích se od 19 hodin uskuteční další koncert vážné hudby, a to v rámci festivalu Haydnovy hudební slavnosti. V Touškově se koná mimořádná historická událost. Dnes od 13 hodin budou po rozsáhlé obnově kaple svatého kříže, rodinné hrobky a historických rakví slavnostně znovu uloženy ostatky Jana Antonína Svobodného pána Štarka, tedy významného západočeského průmyslníka a dobrodince Touškova. V secesním hotelu Prácheň v Horažďovicích dnes proběhne závěrečný koncert letošního ročníku Ševčíkových hudebních večerů. Diváci od 19 hodin uvidí a uslyší českého hoboistu Viléma Beberku, kterého doprovodí smyčcové kvarteto Apex Kvartet. Varhaní koncert, ten pro změnu zazní od 15 hodin v Mariánsko-Lázeňském římskokatolickém děkanském kostele na Nanebevzetí Panny Marie na Kétově náměstí. Zazní například skladby Johanna Sebastiana Bacha a Antonína Vivaldiho. A karlovarské divadlo Dagmar má od 19.30 na programu Loutkové divadlo, ovšem pro dospělé. Soubor Handa Gote představí svou verzi hry Johann Doktor Faust, tedy hry o mágovi, který v touze po poznání a blahobytu zaprodal duši ďáblu. Tak to byly dnešní tipy pro volný čas, které teď vystřídá Iveta Bartošová a její tichá píseň. V 11 hodin a 28 minut vám přejeme pěkné dopoledne.

0: Borjanda dospívala, my teď zamíříme do Plas. V kláštere Plasy na severním Plzeňsku totiž skončila další nároční etapa záchrany. Národní památkový ústav dokončil opravu barokní sýpky s hodinovou věží, opatskou rezidencí i rozlehlou opatskou zahradu s arkádami a kaplí. Návštěvníkům se díky tomu otevírají další dosud nepřístupná místa.
1: Společně s kastelánem kláštera v Plasích, Pavlem Duchoněm, teď přicházíme do středu zrekonstruované opatské zahrady u opatské rezidence. Máte úsměv na tváři, první etapa za vámi, jaký je to pocit?
2: Úlevný, ale přitom dost zavazující. Sáhli jsme do věže, sáhli jsme do statiky, sáhli jsme do krovů. Hodinový stroj samotný jsme nerekonstruovali, zatím ho necháme jenom v péči našeho hodináře, který tam teda denně chodí. Čeká nás teď to, že snad se dostaneme k tomu, že bychom mohli obnovit fasády, mohli bychom obnovit interiéry sýpek, ale zejména že bychom obnovili obě dvě gotické kaple, které jsou v sýpce schovány.
1: Součástí byla i oprava kaple u opatské zahrady.
3: Všechny ty objekty fungují tak, jak byly de facto v rámci toho velkého Santiniovského plánu.
1: Říká Lukáš Veverka, odborný garant obnovy.
3: Člověk si konečně může tak trošku začít představovat, jak to tak asi mohlo dopadnout, kdyby se celý ten plán postavil a jak asi v té vrcholné formě toho kláštera, který vlastně měl být jeden z největších barokních klášterů v rámci Evropy.
1: Říká Lukáš Veverka. Teď je právě slyšet ten hodinový stroj ze 17. století.
4: Čeká nás další práce na té velké plaské sýpce.
1: Říká ředitel Českobudějovické pobočky Národního památkového ústavu Petr Pavelec.
4: Čeká nás práce také na té středověké kapli, která je skrytá z části uvnitř a je to naprostý skvost. Tedy jsou to převážně, řekněme, práce charakteru stavební obnovy a potom velmi specifického a náročného restaurování.
1: Říká Petr Pavelec. Od léta 2026 je sýpka s hodinovou věží znovu přístupná v rámci komentovaných prohlídek. Trasa zavádí návštěvníky mimo jiné do dvoupatrové gotické kaple, jednoho z nemnoha dochovaných prostorů, připomínající podobu kláštera před jeho barokní přestavbou a pokračuje až do věže k ručně natahovanému hodinovému stroji ze 17. století. Z Plas na severním Plzeňsku, Pavel Hala, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
6: Máš pocit,

vidíš ulicí, tvé vlasy mezi pšenicí, tvou vůni mezi tisící. Já vždy rozeznávám, hravě rozeznám.

0: Lambert.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Pátek 2. října, svátek mají nositelé olivových jmen Olivie a Oliver. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Je Mezinárodní den zvonů a svátek andělů strážných. A to musí být někdy pořádná fuška. Nenechte nás ve štychu. Bitva u Žatce se odehrála před 605 lety v roce 1421. Křižáci na konci srpna vtrhli na české území a zanedlouho oblehli Žatec. Ten se stačil zásobit a dokázal se ubránit. Když se 2. října začala blížit husitská vojska, křižáci se obrátili na útěk a i druhá křížová výprava dopadla fiaskem. Britská loď Beagle na palubě s přírodovědcem Charlesem Darwinem se z vědecké skoro 5 let dlouhé plavby po jižním Atlantiku a Pacifiku vrátila domů před 190 lety v roce 1836. Právě zde Darwin načerpal poznatky k revolučnímu evolučnímu dílu o původu druhů. Historicky nejvyšší návštěva na zápas české fotbalové ligy přišla přesně před 30 lety v roce 1996.
6: Už ve třetí minutě našel ve vápně Wagner zcela volného Novotného a hosté šli do vedení.
5: Utkání Bobby Brno Slavia přihlíželo na stadionu za Lužánkami neskutečných 44 120 diváků.
6: V 75. minutě po spolupráci s bratry Holomkovými překonal jinak vynikajícího Stejskala Dostálek.
5: Dneska se za Lužánkami daří hlavně Plevelu a Křoví. Po slavných zápasech brněnských borců ani památka. 75. narozeniny má dneska Gordon Matthew Sumner, hvězda zvaná Sting, držitel 18 cen Grammy a taky třeba řádu britského impéria. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
7: Život je šatna v kabaretu,

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Dnes končí lhůta pro písemné žádosti o voličský průkaz. V Sušici se otevře nová sportovní hala ještě před dokončením a dnes bude oblačno až zataženo, později vyjasnění, teploty do 21 stupňů. Příjemný páteční den přeje Andrea Samešová. Už jen do dnešní 16. hodiny je možné písemně žádat o voličský průkaz, který mohou lidé využít za týden u senátních voleb. Průkazy vydávají obecní úřady a žádat mohou voliči, kteří chtějí hlasovat v jiné volební místnosti. Na rozdíl od sněmovních nebo prezidentských voleb přesto musí zůstat poblíž trvalého bydliště, vysvětluje z odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
2: Je třeba říci, že to vždycky je omezeno na daný senátní volební obvod, to znamená teoreticky pokud by jsem byl z Domažlicka, ale jsem na druhém konci republiky, tak tam já neodhlasuji, protože ten institut platí pouze na území toho daného senátního volebního obvodu.
0: Osobně je možné žádat až do 7. října. Pro komunální volby se voličské průkazy nevydávají. Sušici mají dnes zájemci možnost prohlédnout si stavbu sportovní haly ještě před dokončením. Komentované prohlídky se konají k Mezinárodnímu dni architektury a začnou v 15 hodin. Zájemci mohou navštívit i další běžně nepřístupná místa, říká organizátorka Martina Špatná.
3: Hned vedle haly potom je naše klasické sportoviště města Sušice, kde ještě nikdy nebylo otevřeno zpřístupněno technické zázemí bazénu. A na zimním stadionu potom bude připravena instalace o tom, jak by se mohl v nejbližších letech proměnit právě i ten zimní stadion.
0: Akce potrvá do 18 hodin a vstup je zdarma. Američanka Krista Pajková, odsouzená k trestu smrti, je po nezdařené popravě v kritickém stavu v nemocnici. Informovali o tom její právní zástupci s tím, že prognóza je nejasná. Obhájci ženy žádají guvernéra státu Tennessee, aby jí trest smrti zrušil a zmírnil ho na doživotní vězení. 50-letou Pajkovou soud odsoudil k trestu smrti před 30 lety za vraždu spolužačky. Obhájce uvedl, že pokus o popravu provázela řada problémů. Celkem dostala 2 dávky smrtící injekce.
1: Sport.
0: Tenistka Linda Nosková postoupila na turnaj v Pekingu do 3. kola. Wimbledonská šampionka porazila Rumunku Rusovou 6-4 a 6-1. Naopak Linda Fruvertová prohrála ve 3 setech s Ruskou Samsonovovou a končí. Karolína Muchová právě hraje ve 2. kole s Britkou Boltrovou. O postup se dnes utkají ještě Sára Bejlek a Nikola Bartuňková.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno, přechodně zataženo, v českém lese a na severozápadě kraje ojediněle přehánka k večeru vyjasňování. Teploty 18 až 21, na horách do 18 stupňů. Fouká slabý proměnlivý vítr a biojednička, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Kvůli policejnímu zásahu platí omezení v Plzni v okolí okresního soudu v Nádražní ulici. Uzavírky se týkají i okolních ulic Šumavská, Ukrajinská a u Prazdroje. A v úseku nejezdí ani městská hromadná doprava. Dlouhé kolony stojí na dálnici D5 od Heřmanovy huti až k Letkovu ve směru na Plzeň. Důvodem jsou práce na silnici.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Deset hodin a 4 minuty, tak to je čas, kdy v našem dopoledním vysílání už začínáme vyhlížet našeho dnešního hosta. Dnes jim bude náš bývalý rozhlasový kolega, hudební publicista Zdeněk Raboch. A povídat si dnes budeme hlavně o jazzu. Už za chvilku.
1: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.
5: Až si zítra ráno řeknu zase jednou pro vždy dost.

0: Máme 10 hodin a 12 minut, což je v našem dopoledním vysílání čas na setkání s hostem a dnes se budeme věnovat hlavně hudbě, konkrétně jazzu. Naším dnešním hostem je totiž hudební publicista a také náš bývalý dlouholetý rozhlasový kolega Zdeněk Raboch. Dobrý den, ahoj.
1: Dobrý den.
0: Přemýšlím, jak je to dlouho, co si pravidelně přicházel k rozhlasovému mikrofonu.
1: Tak já jsem odcházel do důchodu v roce 2014. Pochopitelně, že jsem dělal nějaký ten roček navíc, ale tak zhruba jsem potom končil s těmi svými pořady, které jsem dělal s Jardou Kopejtkem, Hvězdy, hity, legendy a potom se dělal knižní typy. Já hodně čtu, takže jsem v té literatuře trošku zběhlý, jsem takový jako literární všežravec, bych pověděl. To je termín, který použil spisovatel Lawrence Doctorow, nevím, jestli to posluchači znají to jméno, ale Miloš Forman podle Lawrence Doctorowa, podle jeho knihy Ragtime, natočil buď na konci 70. nebo na začátku 80. let stejnojmenný film, tedy Ragtime, byl to hezký film, už je to teda nějaký pátek, takže ho málo kdy dávají, ale pokud posluchači mohou, tak ať se na ten film podívají a pokud mohou, tak ať si přečtou i tu knížku.
0: Tak já věřím, že posluchači na tebe nezapomněli, že dnes jsou rádi, že tě opět máme ve vysílání. Možná také připomenu, že právě ty si uspořádal první diskotéku v západních Čechách a také si duchovním otcem tradiční plzeňské vánoční diskotéky Oldies but Goldies. Ta pořád běží, je to tak?
1: Ano, ta stále běží od roku 1969.
0: Panečku.
1: Což to je už... Je to vlastně diskotéka pro starší a pokročilé, i když tam chodí i mladší, což je zajímavé, protože nějak se to musí udržovat, vždycky je plno, tak pochopitelně ty nejstarší to nemohou doplňovat, takže musíme také trošku působit na mladší lidi. I ten repertoár se trošičku mění, protože když jsme začínali, tak se hrály písničky v tom roce 69, tak aby to bylo teda to oldies, to znamená tedy staré hity, staré, ale dobré hity, tak jsme hráli písničky z 50. let a z začátku 60. v tom 69. roce. No a potom v 70., 80. a tak dále, no tak už jsme potom doplňovali ze 70., 80. a dneska jdeme až skoro do 90. let, ale já už své kolegy, ti jsou mladší než já, taky trošičku mírním, protože jim říkám, abychom stále udrželi ten význam toho slova oldies, aby tam nedávali nějaké jako dobové šlágry nebo současné šlágry.
0: Zdeněk Raboch, ty si, jak už si naznačil, teď užíváš za

0: na přednášky moc lidí nechodí. Ono to skutečně tak jako ve škole a do té školy nikdo nechodil dobrovolně, že jo. Tam jsme vždycky měli strach, že jsme neudělali správně domácí úkol a tak dále, takže je to takové trošku školomecké, ale tak jsem zvolil takové téma, že jsem jim pověděl, tak uděláme něco, na co ty lidi přitáhneme.
1: No a přitáhli jste?
0: Ano, bylo vyprodáno.
1: No,
0: a byli to Beatles tedy. To je vděčné téma, to já jsem řekl, to je něco, co ty lidi sem naláká, taky skutečně je to nalákalo. Ale už jsem ze začátku mluvil o tom, že bychom měli vlastně udělat takový jakýsi cyklus. Možná, že bychom se tomu měli věnovat tedy v dalším vstupu, protože bych chtěl povědět, co je vlastně idea celé té záležitosti. Jenom napovíme, že to, o čem se zmíníme dnes, bude Louis Armstrong, což je chlapík, který se narodil v roce 1901 a tady bych, on vyrůstal ve velice chudých poměrech. Takže pokud mají posluchači někde doma nějakou starou encyklopedii nebo nějakou starou knihu, kde se pojednává o muzice, protože v každé knize o muzice Armstrong musí být. Dokonce existuje takový výrok, kdo má rád hudbu, má rád Louise Armstronga, což je vlastně pravda. A v těch starých knížkách je napsáno, že se narodil v roce 1900. Ale není to pravda, on se narodil až v roce 1901. On si to sám vymyslel.
1: Tak to jsem vůbec netušila.
0: On si totiž vymyslel na americký národní svátek a v roce 1900, aby to bylo takový jako hezký, kulatý. O tom si popovídáme, on vyrůstal v takové čtvrti, která se jmenovala Bojiště.
1: Dobře, tak to si povíme po písničce a jsem ráda, že si to jméno už řekl, protože ano. Právě teď už máme jeden hit připravený, no a já to nechám na tobě jako na odborníkovi, abys uvedl tu první nahrávku. Tak co to bude?
0: What a Wonderful World, což je tedy pomalá skladba. A zajímavé je, tady opět opakuju, že se narodil v roce 1901 a ta písnička je ze 60. let. Komu pak se povede v 60. letech figurovat v hitparádě, která je, co si budeme povídat, hlavně pro náctileté, teenagery.
1: Takže What a Wonderful World.
0: Jak je ten svět nádherný. Tak.

0: To byl Louis Armstrong v našem dopoledním vysílání. Krásná hudba, kterou pro nás dnes vybral hudební publicista Zdeněk Raboch, náš dnešní host. Také jsme řekli, že vás zveme na přednášku, která se uskuteční 6. října, tady v úterý. Proč zrovna Louis Armstrong je tématem přednášky? Je to nejslavnější trumpetista?
1: No ano, v podstatě, ale nedělám to

0: Protože by byl nejslavnější trumpetista, ale máš pravdu, určitě. Nejslavnější trumpetista a možná i nejslavnější jazzman. Takže mám dojem, že co se týká ten trumpety, možná Miles Davis, že by se mu tak trošičku vyrovnal, ale to už je zase jiná kategorie, to jsou 50. 40. 50. léta a tak dále. Ale my jsme se s vedením M-klubu dohodli, že uděláme takový cyklus o vzniku a vývoji, já bych to nazval moderní hudbou. Totiž jazz byl fenomén v první polovině 20. století, zatímco ve druhé polovině je to spíše rocková muzika. Ale ten jazz stále funguje, stále je k vidění a stále je navštěvovaný. Že jo? Ale už to není asi to, co to bylo v té první polovině 20. století. Tak jsme se dohodli, že tedy jako prvního bych udělal Louise Armstronga. Budeme tedy mluvit o jazzu, ale nebudeme mluvit jenom o Armstrongovi, když ten Armstrong tam bude jaksi takovou stěžejní postavu. Tehdy bylo spoustu vynikajících muzikantů a dokonce Armstrong o nich mluvil jako o svých vzorech. Joe King Oliver, další vynikající trumpetista, Kid Ory, trombonista, opět legenda, Kid Ory. Potom tam byl chlapík, o kterém se mluvilo, že byl daleko lepší než Louis Armstrong, že měl vynikající tón, jmenoval se Buddy Bolden, ale ten tam fungoval v tom New Orleansu, tak tam fungoval ještě na konci 19. století a tím pádem se vlastně nezachovaly žádné nahrávky a rádio tehdy neexistovalo, takže to, že se vykládá, že byl ještě lepší než Louis Armstrong, tak to zkrátka je asi taková, jak se to z té generace na generaci, jeden řekne byl dobrý, další řekne byl výborný, další řekne byl vynikající a ten další řekne byl naprosto fenomenální, takový už se nenarodí. Takže asi takhle. Takže toho Louise Armstronga a budeme mluvit i o těch ostatních orchestrech King, Oliver, Creole, Jazz Band a nejen v New Orleansu, protože New Orleans to bylo vlastně takové hlavní město jazzu na začátku 20. století. Potom to bylo Chicago a to proto, že muzikanti odcházeli do Chicaga, protože v New Orleansu byla taková čtvrť, která se jmenovala Storyville, tam byly všechny ty podniky, ale ty podniky známe to i dnes, když jdou mladí z diskotéky, tak hulákají, to se dělalo i tam, opilství a kolikrát různé pranice a tak dále. A v roce 1917 se z New Orleansu stal vojenský, protože Spojené státy vstoupily do první světové války. A z New Orleansu se stal vojenský přístav, odkud vozili vojáky na bojiště do Evropy. No a vojáci, když měli volno, tak pochopitelně šli do té čtvrti, kde byly ty a byly tam děvčata, pochopitelně, to se jim líbilo. Takže ministerstvo války se tehdy rozhodlo čtvrť Storyville, tedy tu čtvrť těch podniků, zakázat. Konec. A muzikanti neměli najednou kde hrát, tak odcházeli do Chicaga.
1: Já jsem někde na internetu četla, to mě docela zaujalo, takzvaný fiktivní rozhovor s Louis Armstrongem, který si vedl ty, Zdeněk Kraboch. Jak tě to napadlo tohle? taková věcička jako fiktivní rozhovor. Je to osobnost, která ti prostě pořád leží v hlavě, o které hodně přemýšlíš?
0: Ano, v podstatě ano. Já jsem ty fiktivní rozhovory udělal dva. Jeden už mám jaksi do budoucnosti. Jestli dovolíš, já se teda vrátím k tomu, jak jsme chtěli udělat ten cyklus. Takže začátky jazzu, jaksi první díl. Další díl by měl být swing, to znamená velké orchestry. Benny Goodman, Duke Ellington, Count Basie, ale také české orchestry, Karel Vlach, Gustav Brom a tak dále. Potom další, to už by byly 50. léta, tak tam už by to byl rock and roll. Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, Bill Haley a tak dále, ale také pochopitelně tuzemští zpěváci, Mickey Volek, Pavel Sedláček a tak dále. A potom, i když jsem dělal ty Beatles, tak bych udělal ještě 60. léta a možná i lehce 70., protože v 60. letech nebyly zdaleka jenom Beatles, bylo pochopitelně spousta dalších kapel. Takže to by jsme udělali jaksi do budoucnosti. A ty jsi se ptala na to, jak to teda bylo s tím Louisem Armstrongem, tak já jsem si udělal do foroty, jaksi do budoucnosti, fiktivní rozhovor s Elvisem Preslim. Takže to je další taková záležitost. On vlastně z komerčního hlediska byl nejúspěšnější v 60. letech. Ale taková ta váha té jeho tvorby a jeho osobnosti, ta vlastně spočívala v letech 50. Tehdy byl novátor, tehdy se objevil s muzikou, jak napsal jeden hudební publicista. Nikdo nikdy neslyšel takovou hudbu, kterou hrál a zpíval Elvis Presley, protože ji nikdo nikdy nehrál. Ono to není tak úplně pravda, jo? On to rock and roll je skloubení černošského rytmem blues a běložského country. Ale svým způsobem je to pravda. A tak jsem si řekl, když už mám do budoucnosti toho Elvise, udělám i Louise Armstronga.
1: No tak já se k tomu ještě jednou vrátím, k tomu rozhovoru, ale zase po písničce. Máme tady připravený další hit, další nahrávku. Opět tě poprosím, aby si uvedl. Hello, Dali, to bude?
0: Shodou okolností je to také nahrávka ze 60. let a je to muzikálová nahrávka nebo filmová nahrávka z filmu Hello, Dali.

0: Louis Armstrong v dopoledním vysílání Rádia vašeho kraje. Dost to tady šije s naším dnešním hostem, kterým je Zdeněk Raboch. Skoro tady začal tančit. Je to pěkná muzika.
1: Je to krásná pořád muzika. Poslouchat. A dlužno poznamenat, že když jsem to slyšel, tak jsem si řekl, já jsem tam na těch oldies, na té vánoční diskotéce, tuhle tu písničku nikdy nepouštěl. Ale co tady člověka napadne? Je to právě takový ten rytmus, takový ten houpavý rytmus, který mají lidi rádi. Tak letos to uslyšíte i na oldies.
0: Dobře, já se s dovolením vrátím k tomu fiktivnímu rozhovoru, který si tady už naznačil. Co tě tam tak nejvíc z těch odpovědí možná zaujalo? Mě třeba, jestli můžu naznačit, zaujalo to, že vlastně Louis Armstrong vystupoval i u nás, to jsem já nevěděla.
1: Ano, a ten koncert uváděla dvojice Suchý a Schlitter. To bylo v 65. Navštívil Semafor a ohromně se mu líbilo, jak zpíval trumpetista Jelínek a Eva Pilarová také. Oni nasadili takový ten jeho chraplák a tam o tom jsou filmové záběry. Několikrát už to běželo v televizi. Ale tenkrát tam došlo k takové zajímavé události. On když přistál na letišti, tak tam byli žurnalisti, novináři, tam byli a tenkrát byli takový 65. rok, tak byli takový neskušení a z jednoho listu dostal novinář $100, aby je dal Armstrongovi za to, že s ním udělá rozhovor. A rozhovor pro muzikanta je to, že si vlastně propaguje své věci. A Louis Armstrong z toho byl tak úplně mimo, nechtěl si to vzít, ty peníze. A teď ten novinář tomu to zbylo a ten zase nevěděl, co s nima. Teď oni to nechtěli nazpátek, my jsme ti to dali na Armstrong a my to nechceme. Teď těch $100 nikdo nechtěl, teď co s tím? To popisuje Michal Bystrov v takové své knížce o návštěvách slavných muzikantů v Československu.
0: No, když se Zdeněk Raboch rozpovídá o muzice, tak to by mohly být hodiny. Myslím, že budeme muset přijít na tu přednášku, abychom si to poslechli, ale ještě jako odborníka se tě zeptám. Jednou prý Louise Armstronga se někdo zeptal, co je to jazz. A když se ptáte, tak se to nikdy nedozvíte, zněla odpověď. Jak si tohle vyložit?
1: Vyložit si to tak, že to člověk zkrátka musí mít v sobě. Buď to v sobě máte, anebo nemáte. Ale tady bych pověděl, že s tím zas až tak úplně nesouhlasím. Totiž ty přednášky mají za úkol i tyhle ty záležitosti objasnit. Co se týká Louise Armstronga, to je lehce poslouchatelná muzika, i co se týká toho Dixielandu v těch 20., 30. a tak dále letech. Ale pak je tady moderní jazz a tam už je to trošičku složitější a tam už to chce výklad. Ale jsou zase lidi, kteří už se s tím narodí a líbí se jim to. A pak jsou lidi, kterým se to jaksi moc nelíbí. Já vím, v jazz klubu jsme dělali často modern jazz a spousta lidí nám říkala, my tomu nerozumíme, tomu jazzu. Takže možná, že to chce, ale myslím si, že když se to hezky vyloží, takže ten jazz může mít rád úplně každý.
0: Mm-hmm. A Zdeněk Raboch to umí hezky vyložit. Tak pojďme prosím ještě zopakovat, kdy a kde proběhne akce, na kterou dneska zveme.
1: Takže 6. je to v úterý na Škvrňanech v Plzni v M klubu od 18 hodin.
0: A ty tam budeš sám nebo máš ještě nějakého hosta?
1: No, ještě jsem si pozval hosta Jindru Jindřicha, což je kapelník souboru nebo orchestru Pilsner Jazz Band. Je to velký milovník Dixielandu a on navštívil, když byl v Americe, navštívil dům Louise Armstronga, tak jsem ho pozval, aby krátce o tom popovídal.
0: Tak vypadá to, že to bude skvělá akce. Moc děkujeme za pozvánku, přejeme, ať se akce vydaří a máme radost, že jsi se vrátil k našemu rozhlasovému mikrofonu. Naším hostem dnes byl hudební publicista Zdeněk Raboch. Díky, naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 10 hodin a 45 minut s vámi je stále rádio vašeho kraje. Nové bazénové vany, sociální zařízení i saunový svět. V Aši na Chebsku skončila rekonstrukce městského bazénu. Začala loni v lednu a město za práce zaplatí asi 200 milionů korun. Oprava byla nutná, protože bazén z konce 80. let minulého století už byl ve špatném stavu a hrozilo jeho uzavření. Teď je v areálu kromě obvodových zdí všechno úplně nové.
1: Nám se bazén jako takovej líbí. Je nově udělaný, má pěkný věci. Líbí se mi, že tam má hloubku po celý dílce 1,8, že to je stejný, na trénování je to vždycky lepší.
2: Říká Světla Zdeňková ze Slovanu Karlovy Vary. Vy tady jste vlastně se svými svěřenkyněmi, ale nicméně, kdysi dávno jste tady byla v tom starém bazénu. Absolutně to nelze srovnat.
1: Ne, nejde to vůbec srovnat.
2: Pamatujete si, jak to tady
1: Pamatuju
2: vypadalo?
1: Si, jak to vypadalo, ale tak to je vždycky bazén, když je starší a renovuje se, tak je vždycky úžasný, nový, protože ty technologie dneska jsou úplně jiný než třeba před 20-30 lety.
2: Jiří Červenka, jednatel společnosti Ašské lesy, která má bazén městský v Aši ve své správě. Je tady úplně všechno nové.
3: Ano, je tady úplně všechno nové a já bych chtěl poděkovat dřívějšímu vedení, protože jsme provozovali bazén na hraně všech technických, hygienických a bezpečnostních předpisů. Proto se zadal projekt, který řešil právě rekonstrukci celkovou a současné vedení města schválilo tuto investici a stojíme v bazéně, který je připraven k provozu.
2: Ladislav Potočný, stavbyvedoucí. Co zůstalo původního?
4: Tak na stavbě zůstaly původní téměř jenom obvodové stěny, část střechy, střešní konstrukce, která se nakonec stejně zesilovala. Jinak celá technologie, bazénové vany, všechny instalace jsou nové.
5: To vrátím žlábek, který někdo vyndal.
2: Když jsme tady byli spolu naposled, jsme v saunovém světě, tak tady se dodělávaly různé věci. Skoro to tady ani nepoznávám.
4: Je to tak, všechno dodělaný, obložený, naleštěný. Krásné sauny jsou tady.
2: Nevyzkoušel jste si třeba saunu, jak funguje?
4: Jednou jsem tam byl, vyzkoušel, je to dobrý všechno.
2: A v bazénu jste si byl zaplavat?
4: Taky, je potřeba to vyzkoušet, než se to předá.
2: Dalibor Blažek, bývalý starosta Aše. Co tomu říkáte, povedlo se, protože když vy jste byl ve vedení města, tak jste usilovali o rekonstrukci bazénu a teď jste tady a vidíte ten bazén opravený.
6: Tak my jsme vlastně připravili projektovou dokumentaci a nakonec jsme sehnali i peníze na to, takže jsem rád, že se to povedlo zrealizovat. V roce 1978 se otevíral bazén, který už pak neodpovídal požadavkům doby, takže je to skvělé. A přestože to město dotuje ročně celou řádku milionů korun, myslím ten provoz, tak jsou to peníze, které se bohatě tomu městu vyplatí.
2: Za opravu bazénu zaplatilo město zhruba 200 milionů korun. Veřejnosti se otevře v polovině října. Z Aše na Chebsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Národní památkový ústav dokončil další etapu záchrany kláštera v Plasích. Nedaleko Klatov havaroval dnes parašutista, je v péči záchranářů. A dnes bude oblačno až zataženo, později vyjasnění, teploty do 21 stupňů Celsia. Příjemné páteční dopoledne. Zprávy přináší Andrea Samešová. Restaurátoři dokončili další důležitou etapu záchrany kláštera v Plasích na Plzeňsku. Národní památkový ústav opravil barokní sýpku, opatskou rezidenci i přilehlou zahradu s arkádami. Lidé se také v rámci nově zpřístupněných prohlídkových tras dostanou až k baroknímu hodinovému stroji anebo do dvoupatrové gotické kaple. Další plány oprav přibližuje kastelán plaského kláštera Pavel Duchoň.
2: Čeká nás teď to, že snad se dostaneme k tomu, že bychom mohli obnovit fasády, mohli bychom obnovit interiéry sýpek, ale zejména, že bychom obnovili obě dvě gotické kaple, které jsou v sýpce schovány a které si sebou nesou velikánský dluh a ukazují nám tady, jak tady v to fungoval ten klášter v polovině 13. století.
0: Mezi Klatovy a obcí Točník se dnes dopoledne zřítil parašutista. Na místě zasahují klatovští kriminalisté. Informace ke stavu zraněného parašutisty doplňuje mluvčí krajských záchranářů Martin Štěpán.
3: V tuto chvíli na místě zasahují výjezdové skupiny z Klatov spolu s leteckou výjezdovou skupinou. Na místě probíhá přednemocniční neodkladná péče s ostatními složkami integrovaného záchranného systému.
0: Stát za 9 měsíců letošního roku vybral na daních 1 bilion 190 miliard korun. V meziročním srovnání je to nárůst o více než 4,5%. Nejvýrazněji se zvýšil výběr daně z příjmu fyzických osob. Objemově nejvýznamnější byla tradičně daň z přidané hodnoty. Vyplývá to z dat, která zveřejnilo Ministerstvo financí k údajům o plnění státního rozpočtu za třetí čtvrtletí. Do výběru daní přispělo ještě zúčtování loňských záloh daně z neočekávaných zisků, které vyneslo 5,5 miliardy. Samotná daň, kterou stát v minulých letech zatížil energetické a petrochemické firmy a také velké banky, se už letos neuplatňuje.
1: Sport.
0: Bývalý hokejový brankář Petr Bříza nebude novým prezidentem Mezinárodní hokejové federace. V dnešním druhém kole volby porazil dosavadního viceprezidenta federace Němec Franz Reidl. Plzeňské hokejisty čeká dnes další zápas na ledě soupeře. Aktuálně třetí Škoda Plzeň zamíří v rámci 7. extraligového kola na led druhých Pardubic. Duel začne v 18 hodin.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno, přechodně zataženo, na severozápadě kraje a v českém lese a okolí se může výjimečně objevit i přehánka, k večeru vyjasňování. Teploty 18 až 21, na horách do 18 stupňů. Fouká slabý proměnlivý vítr a bio jednička, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Plzni v Jateční ulici poblíž křižovatky s Těšínskou ulicí se dnes opravuje vozovka. Na dálnici D5 se řidiči zdrží v místě omezení na kilometru 105 mezi Ostrovem a Heřmanovou Hutí. Kolona se tvoří ve směru na Plzeň, projíždějte tudy opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: I v 11 hodin a 4 minuty vám společnost dělá Český rozhlas, rádio vašeho kraje. Máme pátek a tak se možná bude hodit jeden pěkný turistický tip od nás. Vezmeme vás také do plzeňského depa 2015, kde je nová interaktivní expozice nazvaná Do těla. No a pokud houbaříte a do těla omylem, nedej bože, dostanete i nějakou jedovatou houbu, poradíme vám, co udělat a jak poskytnout první pomoc. Pěkné páteční dopoledne přejeme.
1: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: Zmenšit se na velikost buňky a vydat se na cestu lidským organismem můžete ode dneška v plzeňském depu 2015. Ano, otevřeli tam novou rodinnou interaktivní expozici se názvem Do těla. Propojuje vědu, vzdělávání, hru, pohyb a současné audiovizuální technologie.
1: Člověk, dokonale propracovaný organismus. Napadlo vás někdy, co všechno se ve vašem těle musí odehrát, abyste udělali drobné pohyby? Ne. Tak je možná na čase to prozkoumat.
2: Tímto úvodem expozice na ploše téměř 500 metrů čtverečních začíná. Vstupujeme do první místnosti, kde se symbolicky zmenšíme na velikost buňky a vydáme se na cestu vlastním organismem.
1: Váš úkol bude jednoduchý. Zajistit, aby tělo fungovalo a aby všechny orgány pracovaly tak, jak mají. Prosím, vstupte do těla.
3: Tohle je exponát mozek. Jsme se snažili udělat to, že v mozku jsou různý spojení, neurony, takže jsou tady poskládaný 10 tisíce optických vláken, který vytváří takovou imerzivní atmosféru toho, jak by ten mozek mohl fungovat. Je tady kamera a pomocí vaší mimiky, jak můžete ovládat, tak ten mozek bude vypadat, jak se bude chovat, jaký bude mít zvuk, jaký bude mít vizuál.
2: Popisuje Jan Štěpán, jeden z autorů expozice a programový ředitel DEPA 2015.
3: Tak pojďme dál. Tady se rozptýlí na jednotlivý skupinky a někdo půjde do oka, někdo půjde do ucha, někdo bude střílet viry v brzlíku, někdo půjde do žaludku, někdo půjde do střeva, někdo půjde do jater, někdo bude dělat krevní oběh a podobně. Tohle je exponát brzlík, kde vlastně máte přehled virů, které budete sestřelovat a vaším úkolem je udržet imunitní systém v chodu a používáte bílé krvenky jako projektily k tomu, abyste stříleli na jednotlivý viry a bacily, bakterie. Máte na to jednu minutu. Ano, výborně, výborně. A je třeba se zapojit, je to vlastně týmová práce, čím víc lidí se zapojí, tím bude lepší výsledek.
2: Dalším exponátem je lidské ucho.
3: Pojďme dovnitř. Je to vlastně taková spirálová místnost, vypolstrovaná. Jste dovnitř, pojďte. A řekněte něco do ucha.
4: Haló?
3: Víc na hlas?
4: Haló, víc na hlas.
3: Ještě?
4: Ještě víc.
3: Zakřičte.
4: Kdo tu je? Stojím na podložce, která tím, že jsem zakřičela do toho ucha, se úplně rozvibrovala.
3: Je to vlastně vibrace částí toho ucha, které tam jsou. Není to jenom o zvuku, ale je to vlastně o rovnováze, o vibracích, které návštěvník zažívá krz celé tělo, tím, že se mu vlastně celá ta podlaha rozvibruje. Je to vlastně postavení na technologii basových pump, které tam pod tou podlahou jsou a reagují na ten váš zvuk.
2: Vy jste při přípravě výstavy spolupracovali s lékařskou
3: fakultou Univerzity Karlovy v té poslední fázi přípravy expozice, to znamená kontrola všech věcí, které tady jsou a doplňování odborných informací, které jsou vlastně v pozadí každého toho exponátu. Plánujeme nějaké doprovodné programy ze studenty medicíny.
2: Výstava je otevřená pro veřejnost ve všední dny od 13 do 18 hodin, o víkendu od 10 do 18 hodin. Z Plzně Jitka Doubravová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Ačkoliv tu už nějakou chvíli vládne podzim, i o tomto víkendu můžete vyrazit na pochod. Jsou tu turistické pozvánky. Hezký den vám přeje Jan Čubr. V sobotu se to turisty bude hemžit především v okolí Třemošné na Plzeňsku. Právě tam se chystá 54. ročník Třemošenské padesátky. Samozřejmě si můžete vybrat i z kratších tras. Jsou dlouhé 5, 10, 15 a 25 kilometrů. A pro ty nejmenší turisty je připravena speciální 5-kilometrová trasa pro kočárky. Na své si přijdou i cyklisté. A kde se startuje? U chaty klubu českých turistů TJ Tatran Třemošná v sobotu od 6 ráno do 10 hodin dopoledne. V sobotu se vyrazí projíst také členové a příznivci klubu českých turistů Fakultní nemocnice Plzeň. Jejich kroky povedou po zeleném Horažďovickém okruhu. Celkem to bude 12 kilometrů a sraz je v Plzni na hlavním nádraží po 7:30. Pokud vás víc než kilometry lákají historické příběhy, můžete vyrazit do Kladrub u Stříbra. O bydlení mnichů a jeho proměnách v průběhu času povypráví jedna z tamních průvodkyň společně s architektkou. Akce se v rámci Dne architektury koná v neděli od 14 hodin, přičemž je nutné si zarezervovat místo. A to platí i o prohlídce vily Union v Chebu. Tu vám v neděli v 15 hodin ukáže náš rozhlasový kolega Josef Šorfa. Bližší informace najdete mimo jiné na stránkách denarchitektury.cz. A na závěr ještě něco pro ty, kteří si po procházce rádi pochutnají na něčem dobrém. Tento víkend se na hradu Loket koná svatováclavské vinobraní, a tak v sobotu i v neděli hrad ožije vůní burčáku a jídla, ale i hudbou a veselím. Ať už se vydáte kamkoliv, za rádio vašeho kraje vám hezký víkend přeje Jan Čubr.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Teď se vás zeptáme, také rádi houbaříte? Tak pozor, zatím už 20 lidí s diagnózou otrava houbami letos ošetřili v plzeňské fakultní nemocnici. Za posledních 5 let to bylo v průměru 18 pacientů s otravou houbami ročně. Důležité je, že oproti dřívějšku se pacienti s touto diagnózou dostávají do nemocnice včas.
1: Jsou už trošku poučeni, kdy se sem k nám mají dostat a většinou neotálí. I se, mám dojem, o své zdraví bojí více než dříve.
2: Když sníme jedovaté houby, za jak dlouho se rozvinou příznaky?
1: Je to samozřejmě různé, které ty houby sníme, jestli je to otrava opravdu jedovatou houbou, nebo jsou to ty nepravé otravy jedlými houbami, špatně upravenými nebo špatným skladováním. Samozřejmě ty příznaky nejčastější bývají někdy brzké, takové ty žaludeční potíže, zvracení. Někdy samozřejmě jsou i z latencí, což bývá nejčastěji u otravy mochomurkou zelenou, což je ta naše jedna z nejjedovatějších hub. A víceméně je to i otrava nejčastější u nás tady v České republice, předpokládám si 90% minimálně. Ty příznaky, když se budu zaměřit na tu mochomurku zelenou, bývají s odstupem několika hodin, 6-8 hodin klidně, křeče v břiše, když to řeknu zvracení, můžou tam být nějaký třesavky, tyhle typ nespecifické potíže. Některé houby můžou mít i ještě latentnější příznaky, ty otravy, to obvykle bývají otravy, co provádí ty houby nefrotoxický, dochází k poškození ledvin odstupem klidně i několika dní.
2: Varuje před někdy plíživými příznaky otravy houbami vedoucí lékař urgentního příjmu plzeňské fakultní nemocnice doktor Václav Svoboda. Jaká je první pomoc při otravě houbami? Platí ještě takové ty rady typu vypij co nejvíc mléka, dej si živočišné uhlí?
1: S tím pitím toho mléka nebo alkoholu, co jsou ty babské rady, bych byl trošku bezřetný. Maximálně to u vás vyvolá zvracení, což je jedna z prvních pomocí vyvolat zvracení samozřejmě. Neznamená to, že bych se do toho nutil. Tady na urgentním příjmu máme určité metody, které používáme na to vyprázdnění toho obsahu žaludku. Další první pomocí už je potom zvracení to živočišné uhlí nebo černé uhlí. Ano, použít, co máme doma, 8-10 tablet, klidně neuděláte nic špatně. No, další ostatní věci už je potom na záchranné službě nebo na urgentním příjmu.
2: A je třeba vždycky volat lékaře, vždycky volat záchrannou službu?
1: Samozřejmě každý požití jedovatých hub je život ohrožující stav, co bych vyhledal lékaře. Druhá věc je běžný selský rozum, kdy máme nějaké houby, jedli jsme je společně, můžu říct, že někomu špatně bylo, někomu ne, někdo to může snášet hůř, že ty houby jsou na trávení těžké. Ale toho lékaře, když si nejsem jistý, zkonzultuju buď i toxikologické informační středisko, což je v Praze, kde vám i jsou schopni poradit, jestli ty houby byly jedovaté nebo ne, mají tam i odkazy na mykologická střediska. A pokud si opravdu nejsem jistý, vyhledám ten urgentní příjem nebo i svého praktického lékaře, který má možnost taky dál vyšetřit toho pacienta.
2: Závěrečná rada je jednoduchá, nezbírejte a nejeste houby, které 100% neznáte.
1: To mohu potvrdit a přeji hezký podzim houbařský.
2: Z Plzně, Soně Weizenbachrová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Hygienické rady.
1: Jáhly jsou loupané obilky prosa setého. V minulosti patřily mezi základní potraviny našich předků. Dnes zažívají velký návrat jako nutričně bohatá součást jídelníčku. Naši slovanští předci z nich tradičně pekli svatební a vánoční jáhelník. Jako jedna z mála obilovin působí v lidském těle zásadotvorně, takže pomáhají proti překyselení žaludku a podle tradiční čínské medicíny mají zahřívací charakter, což z nich dělá ideální podzimní a zimní snídani. Nutričně jsou velmi bohaté na železo, které pomáhá proti chudokrevnosti, a na vitamíny skupiny B, které podporují psychiku a tlumí deprese. Jsou bezlepkové a hodí se i pro první příkrmy dětí. V kuchyni mají univerzální využití na sladko i na slano. Jen pozor, kvůli vysokému obsahu tuků náchylných ke žluknutí je nutné je před vařením vždy spařit vroucí vodou, aby se zbavili své hořké chuti.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
2: A na našich vlnách teď skupina Kek se přejeme vám pěkné páteční už skoro poledne. Po 12. hodině se rozjedou písničky pro vás, tedy hodinka pro vaše hudební přání. Tak si užijte páteční odpoledne i celý víkend. Z dopoledního vysílání s datem 2. října se loučí Michaela Vondráčková. Naslyšenou.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Zhruba 50 turistických cílů se zapojí v Plzni do oslav vzniku republiky. Ve Starém Plzenci začíná stavba nového městského parku. Bude většinou oblačno a teploty do 21 stupňů. Pěkné poledne přeje Štěpánka Zítková. Několik desítek turistických cílů se v Plzni zapojí do oslav vzniku republiky. 108. výročí si připomeneme ve středu 28. října. Otevřené budou historické památky, divadla, muzea a galerie. Město chystá také exkurze do běžně nepřístupných míst, komentované prohlídky a další akce. Na řadě míst bude možné využít symbolické vstupné 28 korun anebo slevu 28%. Někde je vstup zdarma. Pokračuje mluvčí plzeňského magistrátu Hana Josefová.
4: Letos se lidé mohou těšit například na mimořádné otevření nové a unikátní tribuny na plzeňském atletickém stadionu, odkud je krásný výhled na Plzeň. Slavnostní den završí průvod světel a hudebně světelná prostorová kompozice, která začne v 6:30 večer na náměstí republiky, včetně jeho rekonstruované části.
3: Starý Plzenec u Plzně dnes zahajuje dostavbu centra města. V doteď nevyužitém prostoru historických zahrad mezi Smetankou a ulicí Vrchlického vzniknou nový městský park a multifunkční hřiště. Jak uvedlo vedení Starého Plzence, práce vyjdou na více než 30 milionů korun a potrvají do srpna příštího roku.
5: Dominantou parku bude jezírko s vodomilnou vegetací i suchým poldrem, který pomůže zadržovat srážkovou vodu. Pro menší kulturní a komunitní akce pak vzniknou velký altán, vstupní pergola a tribuna. Významnou součástí první etapy bude i kompletní obnova sportoviště v areálu Sokolovny a vznik víceúčelové sportovní plochy. Ze Starého Plzence Jan Markup, Český rozhlas.
3: Poslanec Filip Turek za motoristy se omluvil ekologické organizaci Hnutí Duha. Ta o tom informovala na svém webu. Turek v minulosti organizaci spojil s úmrtími při povodních a její členy označil za parazity, které je potřeba deratizovat. V omluvě poslanec napsal, že se jeho vyjádření nezakládala na pravdě a byla neoprávněným zásahem do pověsti organizace. Omluvu měl podle verdiktu Pražského městského soudu zaslat přímo Hnutí a zveřejnit ji na svém facebookovém profilu po dobu nejméně 7 dnů. Na Facebooku ale Turek omluvu zatím nezveřejnil. Některé náramky vytištěné na 3D tiskárně mohou citlivým lidem způsobovat ekzém nebo vyrážku. Ukazuje to výzkum vědců z Plzeňské lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Zveřejnil ho prestižní vědecký časopis Nature Scientific Reports. Většina materiálu pro 3D tisk ale podle odborníků problematická není.
6: Jeden z těch materiálů Flex po 7 dnech v kontaktu velmi odolné buňky poškozuje. Můžou vyvolat nepříjemné pocity na kůži.
7: Přibližuje Jiří Dejmek z Plzeňské lékařské fakulty Univerzity Karlovy, že důvodem mohou být přísady, které materiálům pro 3D tisk dávají různé vlastnosti. Většina ze 16 testovaných materiálů byla ale v pořádku.
6: Například typu PLA, ASA a většina ABS materiálů nevykázala negativní účinky na lidské kožní buňky.
7: Odborníci teď chystají podrobnější analýzy flex materiálu pro 3D tisk. Eva Kézrová, Český rozhlas.
8: Sport.
3: Petr Bříza obhájil na kongresu Mezinárodní hokejové federace post viceprezidenta a bude i nadále druhým nejvýše postaveným představitelem federace. A české fotbalisty čeká odpoledne přesunu do Španělska, kde zítra nastoupí ve třetím utkání Ligy národů proti aktuálním mistrům světa i Evropy. Zápas Španělsko-Česko začne zítra ve 20 hodin a 45 minut. Reprezentační přestávku pak Češi zakončí v úterý utkáním v Anglii.
8: Počasí.
3: Čekejte většinou oblačno, v českém lese a na severozápadě kraje se může výjimečně objevit přehánka. K večeru se začne od jihu vyjasňovat. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů a na horách 15 až 18. Povane slabý proměnlivý vítr a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Na poruchané auto dejte pozor na dálnici D5 ve směru na Prahu u Dobřan na jižním Plzeňsku. Jeďte tam opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
8: A teď už startují písničky pro vás s datem 2. října. Až do 13. hodiny nám můžete zavolat, a to na číslo 221 554 222, a nebo nám také přání můžete poslat mailem. Těšíme se na ně a krásný poslech přeje Michaela Vondráčková.

Tak to byly Rangers a pojďme hned na první gratulaci. Milá redakce, prosím o hudební pozdrav s přáním k dnešním narozeninám naší maminky a babičky paní Adámkové z Kolovče. Milá mami, moc ti děkujeme za všechen čas a lásku, co nám dáváš a přejeme ti hodně štěstí, pevné zdraví, dobrou mysl, radost z rodiny a spoustu pohodových chvil do dalších let. Srdečně zdravíme přes rozhlasové vlny nejen tebe, ale i tým Českého rozhlasu Plzeň a jeho posluchače. Písničku posílá Jana.

A v písničkách pro vás další vzkaz. Právě dnes slaví 40. narozeniny Honza Ebelentr z Plzně. Maestro, vše nejlepší k tvému dnešnímu jubileu. Hodně štěstí, zdraví, lásky, zážitků s rodinou, úspěchů, spokojených hostů a spoustu nových neotřelých chutí. Ti přeje Verča s Honzíkem a Kubíkem, Lucka a mami Dana.

Posloucháte písničky pro vás Českého rozhlasu Plzeň a volat nám můžete do studia na číslo 221 554 222 nebo nám své přání můžete také poslat mailem. Přání anebo vzkaz, jako to třeba právě teď udělal Jan Sklatov, který by si přál písničku Eva Farná Neříkej, co má se stát a písničku posílá všem posluchačům. Tak děkujeme, zdravíme do Klatov, tady je Jan Sklatov.

Tak to byla Eva Farná, dnes máme 2. října a dnes si mimo jiné připomínáme památku svatých andělů strážných. A to v den, kdy své 82. narozeniny slaví pan Karel Šťovíček z Pařezova na Domažlicku. Celá rodina mu tedy přeje, ať si jeho anděl strážný nikdy nebere volno, nelítá si, kde se mu zlíbí a vždycky při něm stojí. Všichni blízcí dnešnímu oslavenci přejí hodně zdraví a radosti ze života. A připojuje písničku Tom Jones.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

písničky pro vás pokračují. Využít můžete naši linku do studia 221 554 222 anebo nám také své přání, gratulace a pozdravy můžete poslat mailem. Máme tady další vzkaz. 12. října slaví paní Jiřina Švecová z Lup u Klatov 75. narozeniny. Hodně zdravíčka, štěstí a lásky přeje manžel Josef a dcery Vlaďka s manželem Jiřím a Jiřina s manželem Tondou. K veliké gratulaci se také přidávají vnoučata Tomáš, Michal, Romanka a Lucka.

12 hodin a 30 minut do písniček pro vás nám teď píše také Sylvie. Píše, dnes vás zdravím z Bratislavy. Přijela jsem sem soutěžit do pořadu Duel. Inspirovaná touto skutečností vybírám dnes Janu Kirchner v Cudzom městě. Oliverům a Olivím k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům a také vám do rádia. A všem posluchačům písničku tady posílá Sylvie, tentokrát z Bratislavy. No tak držíme palce do Duelu a tady je písnička.

sehr.

0: Do pátečních písniček pro vás nám teď volá paní Anna. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače u rádia a vás zaměstnance. A chtěla bych dneska popřát, včera oslavila Blanička Podestátová tady z Domažlic, pocházela z Nevolic, ale už je v Domažlicích nějaký rok, takže oslavila krásné půlkulaté narozeniny. Takže milá Blaničko, já ti přeju hodně štěstí, hlavně to zdraví. Staráš se o maminku, jezdíš za ní přes celou republiku a tady si taky srdíčkem všem pomáháš, jsi prostě srdíčková holka. Já ti přeju hlavně všechno to nejnej, který prostě ti život může dát, aby se ti vyhýbaly ty starosti, bolesti a prostě, abys měla pohodový život. A dneska jedu s tebou taky na oslavu do těch Nevolic mezi holky, tak už se moc těším, protože máte prima bandu, který hodíte na hůlečky a je to moc fajn s váma, takže už se moc těším a tobě, Blaničko, ještě jednou všechno nejnej. A rádiu děkuji za zahrání a zase někdy naslyšenou.
0: Není zač, děkujeme za zavolání a tady už je písnička naslyšenou.

lidem přátelství. Pravé přátelství. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: to je někdy víc než láska. Je to víra v to, že ruka svírá pevně jinou dlaň.
1: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
2: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
1: Chystáme oslavu plnou legrace.
2: To se mi líbí.
1: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
2: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
1: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
2: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
1: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
3: Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
4: Je červencový podvečer, kdo nezíral by na oblaka, jež

Lucie Šorelová v písničkách pro vás a my teď rádi vyřídíme další vzkaz. Zahrajte prosím naší kamarádce Lence Novotné k dnešním 40. narozeninám. Hodně lásky, pohody, zdraví a také se těšíme na zítřejší oslavu. Písničku od Tomáše Linky posílají Janina s Mirkou.

Tomáš Linka dospíval a dnešní písničky pro vás za tahem 2. října už pomalu končí. Po 13. hodině už pořad Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. A tak se loučí a pěkné odpoledne i celý víkend vám přeje Michaela Vondráčková. Mějte se hezky, naslyšenou.

0: traje. Sí.
1: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
2: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
1: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
3: Co dneska děláte? Koulíte?
4: Přikuluji.
3: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
4: Ano.
1: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
2: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
5: Poblíž klatovského letiště zemřel parašutista, padal z výšky několika kilometrů. Ve městě Touškově na severním Plzeňsku začínají slavnosti, věnují se historii města. Dluhy na sociálním a zdravotním pojištění by měla nově vymáhat finanční správa. Bude většinou oblačno a teploty do 21 stupňů. Dobrý den, přeje Štěpánka Zíková. Na louce mezi Klatovy a Točníkem zemřel dnes po pádu parašutista, který nezvládl manévr při seskoku a padal z několika kilometrů. Záchranáři ho resuscitovali, přiletěl i vrtulník, ale muž zemřel. Podle informací od policie šlo o 51-letého cizince. Případem se dále zabývají klatovští kriminalisté, kteří zjišťují veškeré okolnosti. V Sušici si dnes mohou lidé poprvé prohlédnout stavbu sportovní haly před jejím dokončením. Komentované prohlídky se konají k Mezinárodnímu dni architektury a od 15 hodin budou vycházet v půlhodinových intervalech. Zájemci mohou navštívit i další běžně nepřístupná místa, říká organizátorka Martina Špatná.
6: Hned vedle haly potom je naše klasické sportoviště města Sušice, kde ještě nikdy nebylo otevřeno zpřístupněno technické zázemí bazénu. A na zimním stadionu potom bude připravena instalace o tom, jak by se mohl v nejbližších letech proměnit právě i ten zimní stadion.
5: Akce potrvá do 18 hodin a vstup je zdarma. Do města Touškova na severním Plzeňsku dnes dorazí ostatky významného průmyslníka 19. století Jana Antonína Štarka. V kostele svatého Jana Křtitele je uloží do zrestaurované historické rakve a následně ji zapečetí. Město podle informací na svém webu zahajuje dvoudenní slavnost, která vyvrcholí sobotním pohřebním průvodem.
7: Ostatky průmyslníka Jana Antonína Štárka se do obce vracejí po antropologickém výzkumu v Západočeském muzeu v Plzni. Vědci při něm našli třeba snubní prsteny nebo vzácnou renesanční medaili. Společně s rakví zástupci města dnes zapečetí i časovou schránku pro budoucí generace. Z města Touškova severně od Plzně Pavel Hala, Český rozhlas.
5: Vymáhání dluhů na sociálním a zdravotním pojištění už by neměli mít na starost soudní exekutoři. Ministerstvo financí je od roku 2028 plánuje nahradit pracovníky finanční správy, protože by měly být levnější. Kritizuje to ale exekutorská komora. Podle jejího prezidenta Jana Mlynarčíka se sníží úspěšnost při vymáhání dluhů.
8: Přestože finanční správa vlastní data o své efektivitě nezveřejňuje, expertní analýzy odhadli její hrubou úspěšnost mezi 8 až 13%. Soudní exekutoři dosahují úspěšnosti mezi 35 až 40%. Rozdíl je tedy zásadní.
5: Ministerstvo financí odmítá, že by se efektivita při vymáhání zhoršila. Finanční správa podle ní bude na vymáhání dostatečně připravena.
1: Počasí.
5: Čekejte většinou oblačno, v Českém lese a na severozápadě kraje se může výjimečně objevit přehánka a k večeru se začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů a na horách 15 až 18. Povane slabý, proměnlivý vítr a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
5: V Nýřanech na severním Plzeňsku pokračuje výstavba kruhového objezdu na křížení ulice Benešova třída a Havířská. Počítejte tam s dopravním omezením, mohou se tvořit i kolony.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: vesele a zdravě.
10: Připravená je doktorka Kateřina Cajdamlová.
11: A budeme mít opět sucho v puse, já už ho mám teď.
10: Opravdu?
11: Proč? No, opravdu. No, tak mám nervy, že jo, samozřejmě, to je psychogenní a je to takzvané akutní a krátkodobé. Ono totiž, když to trvá delší dobu, tak je to docela problém, protože ta slina má spoustu důležitých funkcí.
10: Je to téma, které jsme zvolili záměrně, protože posluchači se hodně ptali a zůstalo nám dotazů dost, tak na ně odpovíme, no a začneme vtipem jako vždycky. Lékař se ptá námořníka. A netrpíte žízní? Kde pak? Tak daleko to nikdy nenechám dojít.
9: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Pořad Vesele a zdravě, tentokrát na téma sucho v ústech. To sucho nejčastěji znamená, že málo pijeme. Tělo se tak hlásí o příjem tekutin. Je možné, aby nám ústa úplně vyschla? A mohou sucho způsobit i některé nápoje? Na to se redaktorka Bára Kvapilová ptala i praktického lékaře Josefa Štolfy.
1: Můžou opravdu ústa vyschnout?
2: Tak úplně ne. Úplně tak, abychom, že se nám tam vlastně vytvoří asfaltová nebo úplně suchá jako asfalt stezka, tak takhle úplně vyschnout nemohou. Když nám ty ústa vysychají, tak ty pocity vyvolají takové reakce, že buď s tím děláme něco, aby se to skutečně nestalo, nebo navštívíme lékaře.
1: Jsou různé druhy suchosti?
2: Suchost v ústech jinak vnímáte, ku příkladu, když máte vykažený zuby, nebo když máte po nějakém jídle, které bylo hodně kořeněné nebo palčivé, nebo naopak, když třeba to sucho v ústech je vyvoláno léky a nebo něčím, co jste pozřel, a nebo třeba zánětem slinné žlázy, jo? Takže v tomhle směru je to jiné vnímání, není to jiná suchost, ale je to jiné vnímání.
3: Tak co pak, pánovi, voda nechutná?
4: Ani slyšet nechce.
3: Vy jste pěknej. Asi musíte sugerovat takovouhle věc, když to něco nechutná, tak si myslím vnitru svém, že piju, řekněme, co pijete víra.
5: Slivovici.
3: No, tak to si musíte myslet intenzivně, že pijete slivovici, no.
1: Jsou třeba nápoje, které mohou způsobit suchost v ústech?
2: Určitě dělají to jednak tedy tvrdé alkoholické nápoje, ale někdy to dělají i takové ty, co obsahují taurín, že jo, a takové ty budiče. Hodně sladké nápoje taky.
4: No tak to zkus, jak ti to pán radí. No sugeruj si to.
3: Tak co pijete?
5: Slivovici.
4: No vidíš.
3: Tak proto on sem ten mizera Brunner jezdí.
1: Máte pro nás nějakou zajímavost z ordinace?
2: Já mám hlavně takovou klientelu, která je spíš tak jako zvyklá na určité stimulační látky, a takže vím, že když takoví ti pacienti přijdou a oni si na tohle to většinou nestěžují, ale oni už jako sebou většinou mají plastovou lahvičku s nápojem a počas toho rozhovoru nebo vyšetřování tak popíjejí, a pokud už si na to stěžují, tak to většinou bývá i postižení sliznice, který vyplývá ovšem z toho, že si tedy většinou aplikují něco ne žilně, ale brž tedy do sliznice nosní, a ono se jim to pak vrací a zároveň ty sliznice vysychají.
6: Vesele a zdravě.
7: Já bych jenom shrnula, že slina pomáhá mechanicky vlastně odstraňovat zbytky potravy. Další, co dělá, ona remineralizuje naší sklovinu.
8: Co to znamená?
7: To znamená, že má v sobě kalcium a má v sobě fosfáty, a pokud funguje správně, tak vlastně pomáhá tomu, co jináč musíme kupovat drahé zubní pasty, které to obsahují, aby se nám obnovovala sklovina.
8: To znamená, že si můžeme čistit zuby i bez pasty, když máme dost slin?
7: Někdy jo. Ale já si myslím, že my už teďko jíme tak divně a pijeme tak divně, že už to asi nejde, a jsme hlavně málo na sluníčku. Takže mít sliny a mít v pořádku sliny a mít dobře nabušený sliny je prostě výhoda.
8: Když jste říkala, že je důležité, co pijeme, co máme pít na dobré sliny?
7: No rozhodně ne nic sladkého. Samozřejmě.
8: Jak to se nám bude tak jako tvořit, ta slina, ne?
7: No, tak Patrik si dělá legraci, milí posluchači, protože on to moc dobře ví, že naopak po sladkém se kazí samozřejmě zuby.
8: No to jo, ale sliny?
7: Se kazí zuby a to už žádná slina nenapraví. Další věc, co dělá sladké pití a je velká nevýhoda, a to též dělá velmi slané pití nebo velmi solená potrava. Ono nás to dehydratuje, protože ty nadbytky odstraňuje ledvina, ale ona to dělá za pomoci vody v těle.
8: To znamená, co teda pít? Čistou vodu? Minerálku?
7: Ideálně,
8: čaj?
7: Ano.
8: Ovocný?
7: Možná, no. Já bych věci, které jsou spíš jako hodně naplněné vodou, bych jedla. To znamená, já nevím, nějaký rajčata, nějaký okurky a prostě ku podivu k mému překvapení i květák obsahuje 90% vody. To by člověk neřekl.
8: Je dost tvrdý, ne?
7: Je dost tvrdý a bavíme se o květáku za syrova. Jedl jste to někdy, Patriku?
8: Jo.
7: To je strašně dobrá potravina. Pro posluchače velmi dobrá. Doporučuji, vyzkoušejte. Samozřejmě různé polévky, vývary, že jo, vývar, to je věc, která obsahuje kolagen, jo, to je teda se netýká slin, ale ten bychom měli jíst tak obden, jo, kdo dneska dělá vývar. No, a další, my bychom se měli vyhýbat alkoholu, protože i ten dehydratuje a víme, že když pijeme kávu, tak k ní ve slušné restauraci dostaneme čistou vodu, protože i ta káva odvodňuje. Takže prostě s vodou docela problém, no, musíme bumbat.
8: Proč máme sucho v ústech, tak o tom si budeme povídat i za malou chvíli s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou v našem pořadu Vesele a zdravě.
6: Vesele a zdravě. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě a my se s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou vracíme do studia, abychom si popovídali o suchu v ústech, což nám možná připomene i básničkou Náš posluchač.
1: Zdraví Petr, trápí mě v jednom kuse hnusný pocit sucha v puse. Myslel jsem, to spraví vláha, ale moc to nepomáhá.
2: A jenom bych chtěla dodat, že slin se vytváří 0,3 až 1 ml za minutu, což je docela hodně, veďte. Představte si za den, je to půl až 1,5 litru, to je různé, a je to 20% naší plazmy. To znamená, to je hodně, hodně, hodně tekutiny.
0: A proč ty sliny v ústech máme? Proto, abychom lépe polikali, protože to pusu často otevíráme a vysychá, nebo to má nějakou další funkci? Proč tam jsou?
2: Takže zaprvé je to něco, co nám vytváří médium pro to, abychom měli chuť. To znamená, pokud máme méně slin, tak se nám mění vnímání chuti. Další, ta chuť, ta je velice důležitým naším
0: jako
2: senzorickým smyslem,
0: faktorem.
2: Ano, protože my musíme poznat, kdybychom jedli něco, co je třeba schnilé, nebo třeba arzen má nějakou speciální chuť, takže dávat si na to pozor, nás naučila příroda. Samozřejmě to vytváří to prostředí, ve kterém, a je to vlastně první takové zvlhčující, které nám pomáhá i dobře dýchat, to znamená, nám může vyschnout v ústech i třeba během noci, když máme hodně sucho v ložnici a spíme s otevřenými ústy, to je docela často.
0: A co se děje v těch ústech, když vysychají? K čemu tam dochází?
2: Tak, zaprvé se samozřejmě špatně mluví, protože to, aby se dobře mluvilo, to je taky něco, že tam musí být vlhko.
0: No ale když se nám tvoří sliny hodně, tak taky jako to není
2: ano,
0: to nejlepší.
2: Ano, samozřejmě. Tady máme takovou škálu od 0 do 10 a mělo by se to pohybovat 4 až 6. Jo? Taky slyšíte, že to rozmezí je poměrně velké, 0,3 až 1.
0: A když ne, tak máme k doktorovi zajít?
2: No, já bych zaprvé nejprve zkusila udělat pár věcí, které můžu udělat hned. To znamená zrevidovat pitný režim, přidat ty různé vlhké zdroje, to znamená meloun, jahody, jak jsem říkala, rajče, okurku, a zkontrolovat, jestli nesolíme příliš mnoho. Potom bychom si měli uvědomit, jak jsme ve stresu, všimnout si, nebo někdo, kdo je v ložnici s námi, jestli chrápeme nebo ne, jestli spíme s otevřenými ústy, v jaké poloze, a případně si zvlhčit vzduch v našich obytných místnostech. No a pokud vlastně další týden pořád máme ten týž problém, no tak musíme k doktorovi.
0: Proč nám vlastně vysychá v ústech třeba, když nám někdo dá nepříjemnou otázku nebo nás něčím zaskočí, ale dáme odpověď a najednou se objeví takový ten pocit, že lepí se nám pusa.
2: Ano, říká se, krve by se v něm nedořezal, a říká se, mám z toho sucho v puse, a obojí vlastně hovoří o takzvané centralizaci oběhu, kterou dělá situace stresu. V okamžiku, kdy my jsme zaskočeni, tak se začne z nadledvin vylučovat kortizol a ten udělá to, že stáhne vlastně celý, ne celý, ale poměrně dost vlastně obsahu krevního řečiště k těm důležitým orgánům. A těmi důležitými orgány ve fázi stresu jsou vlastně srdce, játra, ledviny, prostě centrální části. Případně nám to v některých jiných případech stresu, a to zase dělá adrenalin, trošku může zvýšit krevní tlak, prokrví nám to naše svaly, vyprázdní to trávicí trakt, abychom prostě byli lehcí na útěk.
0: Paní doktorko, a může sucho v ústech třeba i za zápach z úst?
2: To je zajímavá otázka. Je to možné vzhledem k tomu, že vlastně v okamžiku, kde je v těch ústech sucho, tak tam vznikají různé prasklinky, ragády, další věci.
0: Ragády?
2: Ano, to jsou takové jako trhlinky. Děkuji, že ano, promiňte. A další, co se může dít, a je to v souvislosti, tak se nám může zvyšovat koncentrace žaludeční kyseliny a ten zápach se může zintenzivňovat.

0: Může nám vyschnout, i když venku prší nebo je velká vlhkost?
1: Tak to jsem zatím nikde nenašla, ale domnívám se, že zcela jistě, protože já teda nevím, ale já žádný hadičky, kterýma by na mě šlo z těch mraků, víte,
0: tak ta vlhkost
1: já to v sobě
0: to dýchám,
1: nemám.
0: Ne?
1: No to dýcháme, ale to se slinama nemá co dočinit.
0: Nemá?
1: Patriku, nemá.
0: Když máme pít, aby jsme měli sliny, tak
1: ano,
0: když to jenom, vlhkost dýcháme.
1: Já se hluboce omlouvám, ale to, že my se napijeme, znamená, že ze žaludku přejde ta tekutina do našeho cévního oběhu a z něj se teprve přefiltruje do těch slin. Jako představa, že já se nadechnu a lup a jde to rovnou do krve, no to fakt ne.
0: Co za to třeba může a taky jaké nemoci se mohou projevit díky tomu, že máme málo slin, nebo opačně, jak to funguje, tak to budeme řešit i s posluchači, protože ti se ptali už dopředu a máme připravené dotazy.
1: A teď se napijeme během písničky.
0: Dobře, tak jo.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě, pořad, který posloucháte, vy se díváte a samozřejmě máme připravené i dotazy posluchačů, protože dopředu se ptali a proto tento pořad děláme a vy teď můžete tedy klást otázky paní doktorce, tak tady je první dotaz.
1: Dobrý den, je mi 65 let, beru Gapulsin, Prestarium, Neo, Olanzapim, Citalex, Aliprazole, Kontrolok taky a je mám sucho v ústech. Čím to může být?
2: Děkujeme za dotaz a já bych tady řekla, že ty léky, které pán bere, tak jednak jsou na vysoký krevní tlak a jednak je tam jeden lék na depresi. To znamená, tady bude určitě kombinace příčin, ale zase bych jako první zkontrolovala množství soli v potravě a množství tekutin, které pán konzumuje, protože to může nakonec pomoci i tomu krevnímu tlaku. Nevím, jestli má třeba ten dolní krevní tlak vyšší. Z těch léků vlastně je jasné, že ten vysoký krevní tlak má. Nevím, jestli si ho monitoruje, to by samozřejmě měl dělat. No a tady bych asi doporučila, aby nejprve si udělal vlastně takovou kontrolu toho, co všechno dělá sám. Možná přidal, jak říkám, ty zdroje tekutin v těch různých typech ovoce a zeleniny. Přidal čistou vodu a trošku možná omezil solení. V České republice se solí 4 až 5krát víc, než bychom měli. Takže trošku pozor. No. A snad to přejde, budem držet palce.
0: Sucho v ústech, téma, které řešíme s posluchači a vy jste se dopředu ptali přes naše stránky www.veseleazdravie.cz. Paní doktorka tam našla další dotaz.
2: Ano, tak paní Kadeřábková, co dělat proti suchu v ústech? Zřejmě, a to se paní asi domývá správně, to dělají léky, které užívá. Nic nepomáhá ústní voda. Řekla by, že po ní je to ještě horší, ani žvíkačky. Já bych jenom chtěla říct, že ten lék, který ona uvádí, tak má účinnou látku karbamazepín a používá se k různým typům neurologických stavů. Jeden z nich je neuralgie trigeminu, tedy trojklaného nervu a ten může s tím suchem v ústech souviset. Tady bych doporučila, aby se paní zeptala lékaře, který ten Timonel předepsal a zkusila vlastně zjistit, jestli nemůže třeba vzít nějaký dietní doplněk nebo čím by to mohlo být. No a samozřejmě trošku víc pít a zkontrolovat sůl. No. Omlouvám se, že se opakuju.
0: Ještě jeden dotaz před písničkou. Další dotaz z našeho telefonního záznamníku.
3: Paní doktorko, prosím o radu. Je mi 76 let. Jsem onkologický pacient 3 roky po ozařování horního levého kvadrantu. Trápí mě sucho v ústech a po ránu hleny v krku, které nemůžu dostat ven. Já nesmrkám, nekašlu. Mám i přístroj na spánkové apnoe. Trápí mě to už po ty 3 roky po tom ozařování. Beru léky na osteoporózu, draslík, měla jsem myokarditidu a reumatoidní artritidu. Děkuji vám za radu, posluchačka Helena ze Vsetína.
2: Tady bych doporučovala zkontrolovat pitný režim a toho pití by mělo být 2 až 2,5, někdy až 3 litry tekutiny denně, což zejména ve vyšším věku, paní zmiňovala, že jí 76 let, není tak úplně snadné dodržet. Další samozřejmě ve věku 76 let dochází k drobné už involuci neboli zmenšení těch slinných žláz, ale stejně bych zkusila zkontrolovat solení a přidat nějaké takové třeba vodu s citronem nebo vodu s grapefruitem. Zkusit prostě trošičku něco, co vlastně zvýší tu chuť a vytvoří takovou tu, já nevím, že budem slinit, když se na to jenom vzpomeneme. No.
4: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Pořad Vesele a zdravě po písni se vrací k tématu sucho v ústech. Je to téma, které jsme záměrně vybrali, protože jsme zjistili, že ten první díl měl takový úspěch, že zbylo hodně dotazů a my na ně chceme odpovědět. Tak tady je, paní doktorko, další telefonický dotaz.
1: Dobrý den, mně je 61 roku a už od mládí, prakticky od takových 30 let, se mi stává, že když jsem velice nervózní, tak mě úplně vyschne v ústech, ale tak strašně, že nemůžu ani mluvit, že tam prostě nemám vůbec žádnou vlhkost. Mně připadá, jestli to není od nervu, ale zajímá by mě, paní doktorko, váš názor.
2: Já moc děkuju, že nám tohle svěřujete. Tak od nervů to asi je. Je tam několik indicí, že by to mohlo od těch nervů být. Jednak to nastalo ve velmi mladém věku, takže tam těžko předpokládat, že by se jednalo o nějakou nemoc. Další důvod, vy sama říkáte, že když přijde nějaký impuls, takže dojde k vyschnutí v ústech, čili je to to akutní a my tam můžeme krásně vysledovat ten takzvaný spouštěč. A pokud náhodou máte takzvanou úzkostnou osobnost, tak tam je moc důležité se otužovat. To znamená vlastně po malých krůčcích se exponovat těm nervy drásajícím situacím, prosím, na hranici komfortu, ne moc jako za tu komfortní zónu, a budem vám moc držet palce.
0: Může za sucho v ústech, paní doktorko, třeba to, že špatně dýcháme?
2: Může. Ta předchozí dáma, která se dovolala na záznamník, stejně jako paní Marie, která říká, že když se v noci zbudí, takže téměř pokaždé má totálně vyschlý jazyk a ústa. To jsou situace, kdy ten člověk dýchá s otevřenými ústy. Ta dáma, co se dovolala, hovořila, že má přístroj na spánkovou apnoe, což je situace, kdy se dokonce zastavuje dýchání během noci a ten přístroj vlastně pomáhá, aby dýchal za ní. No a v těchto případech samozřejmě to sucho v ústech se objevuje častěji.
0: Proto jsou i zvlhčovače u těch přístrojů.
2: Ano, a tam se doporučuje, tady paní Marii bych doporučila, aby si zkusila třeba pověsit vedle postele vlhký ručník, protože on, jak se bude vypařovat, tak bude zvlhčovat vlastně vzduch ve výši těch jejich úst a mělo by to pomoci.
0: Je tu prostor ještě pro jeden dotaz, ten telefonický.
3: Dobrý den, je mi 82 let a trpím hořkostí v ústech. Byla jsem v nemocnici v roce 21 celkem 3 týdny. Byla jsem na kyslíku, potom jsem mohla chodit jenom s chodítkem. Mám stále hořko v ústech. Už jsem byla na vyšetření na gastro i ORL. Nikde mi neporadili. Řekl mi pan doktor, kdybych věděl, od čeho to je, byl bych šťastný. Ale kdo to má vydržet? Jinak mám artritidu, takže užívám Trexan, no a takový ty léky na bolest a podobně. Děkuji.
2: Naprosto vás chápu, to je protivný, zejména ta hořká pachuť je velmi obtěžující. Já teda nevím, ale typla bych si, nebo minimálně bych vyzkoušela, jestli to není problém s trošku příliš koncentrovanou žlučí, to může být. A v tu chvíli by docela mohl pomoct žlučníkový čaj. On je hořký, obsahuje peliněk, takže bych ho ze začátku zkusila pít ředěný. Pije se ráno na lačno a pije se večer jako poslední věc před usnutím. A moc by mě zajímalo, jestli to aspoň kapáneček nepomůže. Držím palce.
0: A třeba nám dejte vědět, jsou tu stránky www.veseleazdravie.cz, je tu i facebookový profil našeho pořadu, kde s námi můžete komunikovat.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Vracíme se opět k diskuzi, která se týká sucha v ústech. To téma jsme už kdysi ve vysílání měli, zbylo hodně dotazů. My jsme vás nakonec vybídli, abyste volali, psali, ptali se, pokud na vás tehdy nedošlo. Vy jste to udělali a tak teď můžeme odpovídat na další problémy s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou. Máme tu další telefonický dotaz.
1: Tady Vítězka Vojtěch, Lipov, věk 72 roku a problémy máme ze suchosti v puse. Řečený jazyk, mám tam nějakou vyrážku a nevím, co s tím, ale jsem léčený na leukémiu v Brně. Potřeboval bych poradit, co s tím. Prodělal jsem už nějaké patrálie, užívám akorát léky na Parkinsona. Proto bych byl rád, že paní doktorka poradila a poděkovali za to.
2: Já moc děkuju za poděkování. Jinak my to tady přímo v studiu slyšíme, že opravdu sucho v ústech máte. Slyšíme vlastně na té řeči ten problém s tím suchem. Tady bych možná zkusila doporučit dvě věci. Jedna věc, jestli by třeba vám nepomohlo cucat kostky ledu. Někdy to jako pomůže.
0: No. Kostky ledu.
2: No jo, fakt. Normálně kostky ledu, cucat, puse. Samozřejmě ten led je dobré, abyste si ho dělal doma sám, nekupovat ho takový v těch pytlech, jo, chápete. Abyste věděl, že ty kostky můžete dát do pusy a dělat to z vody, kterou máte z vodovodu, protože ta je dvakrát denně kontrolovaná, takže víme, že je v pořádku. No, to by byla jedna věc. Další věc, zkontrolovat pitný režim, já se omlouvám, že se opakuju, ale prostě je to tak. A vím, že pacienti, kteří trpí leukémií nebo dalšími krevními chorobami, tak někdy nemají úplně dost třeba červených krvinek, takže je otázka, jestli třeba pro preparáty B12 nebo železo nebo něco dalšího, jestli by to třeba kapáneček nepomohlo. Samozřejmě zase budu říkat pít a dávat si pozor vlastně na to, jestli v noci máte dostatečně zvlhčený vzduch v ložnici.
0: Otázka další je psaná z našeho webu.
2: Pan Ladislav píše, už asi 6 měsíců mě trápí sucho v puse po ránu, nevím, co to znamená, dřív jsem to vůbec neměl a ptá se, jestli to nesouvisí s tím, že bere 2 roky a teď mi teda tady píše Dupalax, syrup na břicho. Já se domnívám, že spíš to bude Gutalax. To jsou kapky, které vlastně pomáhají člověku, aby šel normálně na záchod a říká, že z toho má popraskanou pusu. Tak já úplně příbalá Gutalaxu nevím, takže doporučuji přečíst, ale určitě i ta zácpa, to znamená i to, že pán ten Gutalax potřebuje, hovoří o tom, že možná nemáte úplně dost vlákniny a možná ani tekutin. Takže to, co jsem říkala na začátku, nějaký melon, zkusit rajčata, okurky, prostě nějaké hodně 90% tekutin obsahující zeleniny a ovoce a možná zabijem 2 mouchy jednou ranou a zlepší se i zácpa i slinění.
0: Ještě malé shrnutí nás čeká v našem pořadu, co se týká sucha v ústech.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.
4: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
5: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
4: Chystáme oslavu plnou legrace.
5: To se mi líbí.
4: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
5: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
4: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
5: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
4: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
6: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Shrnutí toho našeho povídání o suchu v ústech, téma, které řešíme v pořadu Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Tak jak si nepřivodit to vyschnutí v ústech, paní doktorko?
1: Tak, já mám tady takových 5 zásad. Zásada číslo 1, Patriku, to určitě budete vědět, vidíte. Ano, a kolik pít?
0: Dostatečně.
1: Ano, 2 až 3 litry tekutin. Zásada číslo 2, Patrik rozhodně znovu zná, takže Patriku.
0: Nepít alkohol, nesolit.
1: Správně, výborně. Zkontrolovat, kolik solíme a kolik alkoholu a radši žádný. K tomu bych ještě pro kuřáky přidala nekouřit. Takže další, protože kouření výrazným způsobem vlastně narušuje tu správnou tvorbu slin v ústech, protože běžné kouření obsahuje vlastně dehet v tom vdechovaném vzduchu a to nepomáhá ničemu.
0: A to po ránu kašlou taky?
1: Ano, třeba, ale tak oni kašlou, protože mají obstrukční bronchopulmonální chronickou chorobu, to je onemocnění plicních průdušek, takže to bych dala stranou.
0: Tomu se budeme věnovat někdy jindy.
1: Přesně tak. Další, vyhýbejte se příliš sladkým potravinám. Z toho bych řekla, nejsladší jsou ta různá smutíčka. Ono to vypadá jako fajn, ale jsou strašně sladká. Další, co je sladké, jsou snídaňové cereálie. A další, co je dost sladké, jsou ty různé džusové koncentráty. Takže na to pozor. No a samozřejmě čistěte si zoubky, vyplachujte si ústa ústní vodou a používejte mezizubní kartáček. Táček, protože tím pádem vaše sliny vlastně nebudou se plýtvat na to, aby vám pomáhali čistit dutinu ústní, ale budou fungovat čistě na to mluvení a případně na to jídlo.
0: Asi sledovat ty příbalové letáky, jestli náhodou to sucho v ústech není nějaký projev těch léků, ne?
1: Není on úžasný, to jsem zapomněla. Tak v okamžiku, kdy nás to trápí, tak opravdu zajděte za lékaři. Ta první volba by byl asi zubař, druhá volba ušní nosní krční, protože tam se podívají, jestli něco se neděje. Z dalších by to potom mohl být třeba neurolog, protože i tvorba slin souvisí se správnou nervovou činností. No a mrknout se na prokrvení, co dělá krevní tlak, jestli není příliš nízký, příliš vysoký a zkusit prostě zkontrolovat celkový zdravotní stav.
0: Nějaká mimika, trénování pusy, jakož výkání na prázdno nepomůže?
1: Obávám
0: tomu?
1: Se, že ne.
0: Ne.
1: Jakože bych tachá. No tak zkuste, hleďte, obličejová gymnastika možná nebude prospívat tolik tvorbě slin, ale zas budeme mít hezký obličej.
0: A to je dobrá zpráva. Tak pro dnešek děkuju a těším se zas na příští setkání u našeho pořadu Veselé a zdravě. A loučíme se i s vámi, mějte se pěkně a poslouchejte zase příště.
2: Veselé a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Městská nemocnice v Sušici zřídí od listopadu sociálně zdravotní lůžka. Národní památkový ústav dokončil v Plasích na severním Plzeňsku další etapu záchrany kláštera. Zítra čekejte většinou jasno nebo skoro jasno a teploty do 23 stupňů. Hezké odpoledne přeje Štěpánka Zíková. Sušická nemocnice vytvoří od letošního listopadu 16 sociálně zdravotních lůžek. Dnes se na tom dohodla se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Na jejich financování se kromě zdravotních pojišťoven podílí i pacient. Další část nákladů pak pokryjí sociální dávky. Jednatel Sušické nemocnice Roman Vanžura vysvětluje, v čem jsou právě sociálně zdravotní lůžka výhodná.
2: Hospitalizace by neměla trvat déle než 3 měsíce, po kterou to zdravotní pojišťovny hradí. Pokud trvá déle, tak se tam musí dokládat, že trvá ten zdravotní důvod. A velmi často je to na individuálním posouzení, jestli je tam zdravotní ještě nebo sociální důvod pobytu.
1: Nová sociálně zdravotní lůžka vzniknou v části pro dlouhodobě ležící pacienty, kde naopak 8 míst zanikne. V klášteře Plasy dokončil Národní památkový ústav rozsáhlou obnovu barokní sýpky a opatské rezidence se zahradou. Práce za desítky milionů korun lidem zpřístupňují nové prohlídkové trasy, které ukazují původní architektonický záměr celého areálu. Podrobnosti doplňuje odborný garant obnovy kláštera Plasy z Národního památkového ústavu Lukáš Veverka.
3: Všechny ty objekty fungují tak, jak byly zamýšleny de facto v rámci toho velkého centiniovského plánu. Člověk si konečně může tak trošku začít představovat, jak to tak asi mohlo dopadnout, kdyby se celý ten plán postavil a jak asi v té vrcholné formě toho kláštera, který vlastně měl být jeden z největších barokních klášterů v rámci Evropy, tak jak to asi tak mohlo dopadnout.
1: Kohoutková voda v oblasti Odoleny vody je opět pitná, informovali o tom středočeské vodárny. Podle krizového štábu vodáren je voda nezávadná a množství olova ve vodě splňuje hygienické limity. Více než týden kvůli příliš vysokému množství olova nemohlo zhruba 15 000 lidí v několika obcích na sever od Prahy pít vodu z vodovodu. Pokud lidé některou část domovních rozvodů delší dobu nepoužívali, měli by podle vodáren nechat vodu z kohoutku 5 až 10 minut odtékat. Kvality vody se dál bude pokračovat. Situaci se zabývá i policie, a to kvůli podezření z poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Lesy České republiky zahájily mimořádný audit lesních porostů. Intenzivnější kontrola je prevencí před novou kůrovcovou kalamitou. Lesníci se zaměří hlavně na stromy oslabené suchem.
4: Proti loňskému roku se ten výskyt kůrovce zvýšil.
5: Říká o dopadech sucha a horkého léta na lesní porosty v Nových Hradech na Českobudějovicku lesní správce Petr Žemlička.
4: Objem kůrovcové těžby naroste zhruba o 30 až 50% oproti loňskému roku.
5: Mimořádný audit lesů České republiky je prevencí před kůrovcovou kalamitou, která podle lesníků na některých místech v Česku hrozí. Doplňuje mluvčí společnosti Eva Jouklová.
6: Cílem je připravit účinná opatření pro rychlou reakci a minimalizaci případných škod.
5: Audit potrvá do konce března. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
0: Sport.
1: Tenistka Karolína Muchová postoupila na turnaji v Pekingu do třetího kola. Britku Bolterovou porazila 7-6, 6-1. Ve dvou setech uspěly také Linda Nosková proti Rumunce Ruseové, Sára Bejlek proti Australance Inglisové a Nikola Bartuňková proti Polce Frechové. Naopak Linda Fruvirtová podlehla ve třech setech Rusce Samsonovové.
0: Počasí.
1: V noci bude skoro jasno nebo až jasno, postupně se hlavně v severní polovině kraje budou tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší teploty 8 až 5 stupňů, v místech s mlhou až 10 a při vyjasnění a uklidnění větru až 3 stupně a možné přízemní mrazíky. Na horách bude 12 až 9 stupňů. Ráno čekejte místy mlhy nebo nízkou oblačnost, jinak bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů a na horách 17 až 20. Povane slabý proměnlivý během dne. Většinou jihovýchodní vítr a biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 ve směru na Rozvadov dejte pozor u boru na Tachovsku, na práce na silnici, platí tam dopravní omezení, projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Tak první říjnový pátek už má za sebou 14 hodin a 5 minut. Je 2.10. a právě v tento den roku 1608 si holandský optik Hans Lippershey dal patentovat dalekohled. Výrazně tak pomohl k vylepšení lidského zraku a já věřím tomu, že Český rozhlas Plzeň zase výrazně pomáhá vašemu sluchu, aspoň co se příjemnosti týká. Jak jsem řekl, je pátek a to vám pravidelně nabízíme nějaký ten turistický tip, takže vás krátce po půl třetí pozveme do kláštera v Kotěšově. Už teď si připravte svoje inzeráty do rozhlasového tržiště, ať je potom nehledáte. A už za chvíli další díl řidičské abecedy, kde se dozvíte, co dělat, když druhý řidič při nehodě odmítá spolupracovat. Tak hezké odpoledne.
0: Český rozhlas Plzeň a Roman Stupka.

0: Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. I celý tento týden vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si například povíme o tom, co dělat, když druhý řidič po nehodě odmítá spolupracovat. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Po dopravní nehodě většina řidičů spolupracuje a snaží se situaci co nejrychleji vyřešit. Někdy ale nastane chvíle, kdy druhý účastník odmítá komunikovat nebo nechce poskytnout potřebné údaje. Znáte odpověď na otázku, co dělat, když druhý řidič po nehodě odmítá spolupracovat? Jak to tedy je? Co mám dělat? Sdělí plukovník Jan Straka.
3: V okamžiku, kdy nejsou splněny podmínky pro oznámení dopravní nehody policii, to znamená, že v tu chvíli bych si s tím druhým účastníkem měl vyměňovat ty údaje, které mi slouží pro vyplnění například toho euroformuláře nebo bouračky, tak potom ten druhý řidič, který se mnou nespolupracuje a odmítá ty údaje sdělit, porušuje zákon. On je povinen, stejně jako já, poskytnout ty údaje. V okamžiku, kdy to neudělá, mohu zavolat policii, která rozkol mezi námi vyřeší.
2: Co dělat, když druhý řidič nebude souhlasit s tím, že to zavinil, nebo mi dokonce bude tvrdit, že někam pospíchá a musí hned odjet?
3: Samotné zavinění, tak to není ta podmínka k tomu, aby bylo nutné věc oznámit policii. Sama pojišťovna v případě nahlášení té konkrétní dopravní nehody může stanovit, komu vyplatí a jakým způsobem. To samozřejmě není otázka pro nás. Pojišťovna pro rozhodnutí náhrady škody nepotřebuje rozhodnutí policie o tom, kdo to zavinil. Jak už jsem říkal, tak jsou tam nějaké povinnosti toho účastníka. A v okamžiku, kdy on odmítá, tak není problém tu policii zavolat.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: No a zítra si povíme o tom, jestli nám může policista zadržet registrační značky.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Na třídním srazu hraje, stejně jako před 30 lety na maturitním plese, Olympik. Kdo to ale všechno zaplatí? Premiéra seriálu Na tělo. ČT2. Z baseballové hry se stává smrtící zápas a z jeho hvězdy štvaná zvěř. Robert De Niro v premiérovém thrilleru Fanatik. A ČT Art uvede v premiéře koncert populární české kapely s jejími největšími hity. Vohnout 30 let na hudební scéně. Páteční večer s Českou televizí.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Jaká je historie Chotěšovského kláštera? Proč tam kdysi byl zbourán klášterní kostel? A je tam vůbec nějaký kostel v současné době? Tak to řekneme už za chvíli. Teď jsou totiž na řadě...
1: Tipy pro volný čas.
0: Kostele na Nebevzetí Panny Marie v Přešticích se od 19 hodin uskuteční další koncert vážné hudby v rámci festivalu Haydnovy hudební slavnosti. Před studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje si můžete prohlédnout panelovou výstavu připomínají 550 let od vydání nejstarší datované tištěné knihy vzniklé na území Česka v roce 1476. Ta výstava potrvá do 29. října. Ve vlastivědném muzeu doktora Hostaše v Klatovech uvidíte zase výstavu Rituál a magie starých válečníků. Seznamuje se světem dávných bojovníků, jejich rituálů, symbolů, víry a magie je k prohlédnutí do 7. února. V secesním hotelu Prácheň v Horažďovicích proběhne závěrečný koncert letošního ročníku Ševčíkových hudebních večerů. Diváci od 19 hodin uvidí a uslyší českého hoboistu Viléma Veverku, kterého doprovodí smyčcové kvarteto Apex Kvartet. A pavilon skla v Klatovech láká na výstavu Uranové sklo. Mapuje 200 století historie uranového skla v českých zemích. Výstavu si můžete prohlédnout do 8. února. Tolik tedy naše dnešní tipy, no a na řadě je Jan Kalousek a souboj dvou živlů, neboli Řeka v plamenech.

0: Je 5 minut po půl třetí, posloucháte Český rozhlas Plzeň a už je tady slibovaný turistický tip. Takže vás zvu na jižní Plzeňsko, konkrétně do kláštera v Chotěšově. Kolegyně Anděla Blašková detaily o tomto působivém objektu se zajímavou historií natáčela přesně před rokem, ale zajímavé exponáty, které tam mají, můžete obdivovat i v současné době.
1: Chotěšovský klášter byl založen ve 13. století a jednalo se o ženský klášter premonstrátek.
2: Byly to samozřejmě většinou chovanky z bohatých rodů, který sem pak přinášeli ten majetek, a to byly potom ty různý městečka, vesničky, kdy v tom středověku ten klášter měl kolem 650 takovýhle záležitostí až ve středních Čechách a dá se říct, že to přetrvalo až do toho 19. století tyto majetky.
1: Říká Jiří Poslední, průvodce kláštera. Ženský klášter v Chotěšově byl v 18. století Josefem II. Zrušen a s tím byl uzavřen i klášterní kostel svatého Václava. Co se se zdejším kostelem pak stalo?
2: Když tady koupili celé panství tum taxisové v roce 1822, tak kostel docela obyčejně zbourali z toho důvodu, že už to byla taková zdevastovaná záležitost za ta léta.
1: Ale v současné době se tady kostel nachází. Tak jak k tomu došlo?
2: Protože v roce 1878 sem přichází další následný ženský řád navštívení Panny Marie, tak oni potřebovali nějaký svůj klášterní kostel a v roce 1900 až 1901 se přistavili tady tu kapli, takovou loď, bychom vlastně řekli, jako kostel Nejsvětějšího srdce Páně.
1: V kostele nechybí oltář, za kterým jsou barevná vitrážová okna. Co je na nich vymalováno?
2: Jsou to takový zhuštěný dějiny toho řádu navštívení Panny Marie a jednotlivý ty výjevy nám představují navštívení Panny Marie, kdy Panna Marie navštěvuje Alžbětu, kdy potom ten svatý František Saleský, to byl zakladatel toho nového řádu, tak dal název celému tomu řádu podle tohoto výjevu navštívení Panny Marie.
1: Svatý František Saleský, biskup ženevský, je znázorněn v tom pravém okně. Tam je zachycen, jak sedí na trůnu.
2: Můžeme vedle něj vidět klečící Janu Františku de Chantal. Ona byla původně šlechtična, měla 6 dětí, 2 nepřežily. Ona se ovšem potom dává do takové výpomoci tomu Františku Saleskému v tom založení toho řádu. Zřejmě tam byly takové záležitosti i finanční. A opravdu se ona stává první matkou představenou potom v klášteře v Annecy ve Francii, první matkou představenou tohoto řádu. A tento řád odstartoval ten svůj život 6.6.1610 a to se vždycky slaví svatá trojice a to je to okno prostřední, kde tu svatou trojici vidíme vymalovanou.
1: Došli jsme do kapitulní síně.
2: V našem případě kapitulní síň je vymalovaná od Františka Julia Luxe v roce 1754 až 56. František Julius Lux byl takový regionální malíř, bychom řekli, toho Plzeňska. V našem případě tady v Chotěšově je to vesměs všechno na téma mariánské, ale tady na čelní stěně v okolí dveří potom můžeme vidět i oba zakladatele klášterů v Teple a Chotěšově, a to je blahoslavený Hroznata a jeho sestra Vojislava.
0: Seznamuje s objektem kláštera v Chotěšově Jiří Poslední.
3: Jsme s vámi i na jižním Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Plzeň, rozhlasové tržiště.
3: Přesně tak, poslední rozhlasové tržiště v tomhle týdnu je právě na svém začátku a jako obvykle voláte svoje inzeráty na číslo 221 554 222. Jdeme na to, dobrý den.
4: Dobrý den, já bych sem rád koupil staré pivní lahve s litými nápisy nebo sejmeny, starý hospodský půl litry, můžu být i z nápisy, nebo jenom starý i socialistický, a porcánový potácky pod půl litry. A za druhý bych koupil vojenskou duchovku se zadním natahováním, když je velice dobrý stav, tak nabízím až 10 000 korun podle stavu, po domluvě přijdu kamkoliv. A za třetí prodal bych srnčí, dančí i jelení paroží jako dekoraci i s podložkama. U srnčího mám krásné i rarity, bylo by to velmi levně. A je to na Domažlicku a telefon je 603 158 092. Zopakuji, 603 158 092.
3: Tak my jsme to zapsali, nashledanou.
4: Nashledanou.
3: Kdo je tam dál? To jste vy, dobrý den.
5: Dobrý den, já si vypnu rádio, my bychom schánili Plzni, garáže anebo prostory. Chtěli bychom to pouze na 3 měsíce nebo na 4. Jo, a dobře bychom to zaplatili. Dále, pane redaktore, bychom... Haló, slyšíme se?
3: Posloucháme.
5: Jo, dobře. A dále bych prodala ručně malované, je tam asi 12 postaviček, loutkové divadlo, pak svítící dům, a to je i s postavičkama ze všem všudy. Bylo by to na telefonním čísle, je to i osvětlení svítící na telefon 722 249 923, opakuji 722 249 923. Pane redaktore, může to být teda nejlépe v Plzni, protože se tam bydlí v Plzni, jo? A nebo okolí,
3: dobrá,
5: ale nedaleko.
3: Dobrá, dobrá,
5: nedaleko, a dobře to zaplatíme. Hm?
3: Už jsme to
5: i garáže
3: slyšeli.
5: Plechový, všechno možný. Děkuji,
3: nashledanou. Tak, další, číslo 3, můžeme mluvit. Dobrý den.
6: Dobrý den. Já bych prodala časopisy Modelář, Střelecká revue a pak knihy s válečnou tematikou o zbraních, letadlech a pak ještě nějaký romány. A je to na telefon 725 859 395. Děkuju.
3: Takže číslo je 725 859 395 a kde to je?
6: A je to Tachovsko.
3: Dopisuju Tachovsko, nashledanou.
6: Děkuju, nashledanou.
3: Určitě stihneme ještě nejméně 2 telefonáty, tak dobrý den.
7: Dobrý den, můžu?
3: Povídejte.
7: Prodal bych 4-kolku AVT 125 za 4 tisíce, včetně helmy. A pak bych prodal žulové schody 5 kusů opracované, hlazené, délka 90, číska 25 a 30. A vše na telefonu 736 64 75 a 70 starý Plzenec. Děkuji.
3: Takže číslo 736 647 570.
7: Ano, děkuji moc, pane redaktore.
3: Není zač, ať to vyjde. Nashledanou.
7: Nashledanou.
3: Tak kdo je tam dál? To jste vy? Povídejte, dobrý den.
8: Dobrý den. Já bych prodal kovové sloupky na plot. Průměr sloupku 10 cm, délka 2,20 m, 6 kusů a 3 kusy, průměr 10 cm, délka 3 metry. Telefon 728 964 342 Mariánské Lázně.
3: Takže Mariánské Lázně, kontakt zopakuji, 728 964 342, ano?
8: Ano, děkuju.
3: Není zač, nashledanou.
8: Nashledanou.
3: což byl také poslední telefon v dnešním rozhlasovém tržišti. Připomínám, že kdo se nedovolal, jakože je vás docela dost, zkuste to zase v pondělí krátce po 3:15, kdy budeme zase otevírat.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice Ocel.

0: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Přemoženská uzenina.
0: Nejlepší chvíle? Ty strávené s rodinou. A na stole? Poctivá uzenina, která chutná všem. Přemoženská uzenina. Pro chvíle, na kterých záleží. Přemoženská uzenina CZ. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Státní cenový strop pro naftu mírně klesne. U benzínu se naopak o pár haléřů zvýší. Mateřská škola v Plzni na Doubravce přichází s novinkou. O děti se postará i ve večerních hodinách. Pohřešovanou ženu z Frýdku Místku našla policie mrtvou. Okolnosti úmrtí vyšetřuje. Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno a teploty do 23 stupňů. Pěkné odpoledne přeje Štěpánka Zítková. Maximální cena nafty se o víkendu a v pondělí oproti dnešku mírně sníží. Litr nafty má zlevnit o 4 haléře. Řidiči za něj zaplatí nejvýš 48 korun a 54 haléřů, informovalo o tom ministerstvo financí. Naopak litr benzínu budou smět čerpací stanice prodávat dráž, a to až o 5 haléřů. Nový strop je 45 korun a 97 haléřů. Vláda začala regulovat ceny pohonných hmot znovu na začátku října. Opatření potrvají nejméně do konce měsíce. Letošní vedra a sucho ovlivnily kvalitu sladovnického ječmenu. Ten je klíčovou surovinou pro výrobu piva. Dopad počasí na kvalitu ječmene popsal vedoucí sladovny plzeňského pivovaru Michal Schneberger.
3: Letošní ječmen má vyšší obsah bílkovin, což pro nás není úplně pozitivní zpráva, protože ty vyšší bílkoviny jsou na úkor škrobu v tom zrnu. To znamená, že se dá očekávat, že ten slad bude mít nižší extrakt. Nižší extrakt znamená, že aby jsme dosáhli stejné stupňovitosti na varně, kterou chceme standardně, musíme toho sladu dát trošku víc.
2: Podle Michala Schnebergera bude mít plzeňský pivovar i přes nepřízeň počasí sladu pro výrobu piva dostatek. Čtvrtý plzeňský obvod přichází s novým projektem, večerním programem pro děti, které chodí do 54. mateřské školy. Od října bude jednou v měsíci možné, aby děti přišly do mateřské školy výjimečně také večer. Rodiče budou moci tento čas využít třeba k odpočinku. Pilotní část projektu ukázala, že je o takovou pomoc zájem. Školské zařízení proto v tomto školním roce nabídne tuto možnost postupně všem třídám s dětmi od 4 let. Jak píše obvod na svém webu, projekt večerního programu pro děti mohou v budoucnu nabízet i ostatní školky v obvodě. Vše bude záležet na zájmu rodičů a dětí. Policisté našli tělo pohřešované 38leté ženy z Frýdku Místku. Před měsícem odešla z bytu bez dokladů a telefonu. Kriminalisté její tělo našli v hustě zarostlé oblasti frýdeckého lesa poblíž skládky. Vyšetřovatelé teď čekají na výsledky pitvy, která má vyloučit cizí zavinění. Ženu před událostí trápily psychické problémy, potvrdil náměstek krajského policejního ředitele Martin Lichý.
4: Volala o pomoc, ale myslím, že nemoc důrazně, že to řešila sama se sebou. Ne, nebyl nalezen dopis na rozloučenou. Doposud. Do těch míst, kde jsme ji nalezli, nás dovedly kamerové systémy, které jsme postupně měli zajištěné. Bylo 2000 hodin záznamu, takže jsme je postupně rozplétali a ukázalo nám to směr, kterým paní Jana šla, takže jsme to rozvinuli, to další pátrání tam.
0: Sport.
2: Hokejová extraliga pokračuje 6 zápasy 7. kola. Mistrovské Pardubice mají před sebou další 2 domácí zápasy. V neděli se Spartou a dnes se budou snažit uspět proti Plzni, kterou naposledy za 3 body porazili v říjnu 2024. Hrát se začne v 18 hodin. Pokračuje pardubický hokejový útočník Jiří Smejkal.
5: To páteční kolo s tou Plzní, která už poslední rok, dva ukazuje, jak je skvělá, bude hodně těžký zápas, takže i na tu neděli nás to dobře připraví, takže my se teď budeme podle mě spíš soustředit na tu Plzeň, protože to bude těžký zápas.
0: Počasí.
2: V noci bude skoro jasno nebo až jasno, postupně se místy mohou tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší teploty 8 až 5 stupňů, v místech s mlhou až 10 stupňů, při vyjasnění a uklidnění větru až 3 stupně a možné přízemní mrazíky. Na horách bude 12 až 9. Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno, ráno čekejte hlavně v severní polovině kraje mlhy nebo nízkou oblačnost. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů a na horách maximálně 20. Povane slabý proměnlivý, během dne většinou jihovýchodní vítr a biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Dopravní nehoda motorky komplikuje provoz na silnici 180 u Dolan na severním Plzeňsku. Komunikace je neprůjezdná, na místě zasahují složky IZS. Jeďte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Záchrana jednoho z největších evropských klášterů úspěšně pokračuje. V placích na severním Plzeňsku dokončil Národní památkový ústav další etapu oprav a restaurátorských prací. Návštěvníci si tak můžou projít opatskou zahradou nebo vystoupat k hodinovému stroji do věže barokní sípky. Budeme o tom mluvit, bude o tom totiž reportáž tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň. Krátce po půl čtvrté můžete poslouchat. Ale můžete si také zasoutěžit tentokrát o dvě vstupenky na báječný koncert s melodiemi Karla Svobody. No a ještě připomenu, že v neděli nás čeká poslední soutěžní recept letošního pochoutkového roku, který slaví 10 let. Nabídneme vám ten nejlepší recept z roku 2025 podle hlasování poroty. Tentokrát nám ho připraví šéfkuchař Roman Paulus. Co to bude, to vám řekneme už za chvíli. Taky nadále příjemný poslech.
0: Český rozhlas Plzeň a Roman Stupka.

0: Asi už víte, že letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme týden co týden. V neděli nás tedy čeká poslední takový recept. Péct kynuté rohlíčky a máčet je v másle, bude šéfkuchař a porodce Roman Paulus. Připomene nám tak sladkou pochoutku od Stanislavy Kotlabové z Babína na Horažďovicku, která vyhrála ročník 2025. Za Romanem Paulusem domů se vydal Patrik Rozehnal.
1: Já tě vítám opět po několikáté v pochoutkovém roce, Romane.
2: Já jsem, Patriku, rád, že mě vítáš u mě doma.
1: Já tě vítám do rozhlasu, ale já jsem rád, že jsem mohl přijet. Ano. Je to vzájemné vítání, tak jsme rádi, že se vidíme. Pečeš rád?
2: Já peču úplně hrozně rád. Já si totiž dokonce myslím, že se stal omyl, že jsem se stal kuchařem, měl jsem být cukrářem. A tady ten recept ve své jednoduchosti, tak já jsem si 100% jistý, že to bude jako něco velkého, jak se říká dneska.
1: No velkého, ono se to těsto díky kvásku úplně samo zvedalo.
2: Tak, když těsto zvedá utěrku, tak je určitě v pořádku.
1: A pak jsme ho museli zpracovat do tvaru rohlíčku, takže nejprve vyválet. Ale jak?
2: Jako kdyby to byla...
1: Jako šulánek, když bychom ho dávali s mákem. Moravský šulánek, ne?
2: Přesně to jsem chtěl říct, ano.
1: Tyhle máslové rohlíčky vás překvapí. 3/4 kila másla se na ně spotřebuje, ale stojí to za to.
2: Já už bych to chtěl jíst.
1: Voní to, viď? A tím máslem to ještě podpoří. Je to úplně jednoduché, ale tak dobré.
2: Já jsem si jenom znova potvrdil, že tady ten recept v roce 2025 vyhrál naprosto zaslouženě.
0: No a to byl poslední letošní soutěžní recept. Kynuté rohlíčky máčené v másle v provedení šéfkuchaře Romana Pauluse. Krok za krokem vás je naučíme dělat v neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok. Ale jeho recept najdete už teď, třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce pochoutkovirok.cz. Původní recept od Stanislavy Kotlabové z Babína na Horažďovicku bude spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let. Hlasování spustíme právě tuto neděli v průběhu pochoutkového roku. Tak se zapojte, bude se hrát o velké ceny.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 15 hodin a 19 minut, nadešel čas na odpolední soutěž, kam můžete už teď volat na číslo 221 554 222. O co jde? Pokud správně zodpovíte soutěžní otázku, dostanete ode mě 2 vstupenky na koncert s melodiemi Karla Svobody. Ten se jmenuje 20 let od poslední písně a zazní tam určitě ty nejznámější a nejslavnější Svobodovy hity. A ten koncert se bude konat 6. října v kulturním středisku nebo v kulturním domě v Kralovicích na severním Plzeňsku. Tak, 221 554 222 ještě jednou opakuji a hned zjistím, koho že budu mít na tomhletom kontaktním telefonním čísle. Hezké odpoledne, dobrý den.
1: Halo. No, dobrý den, tady Hager.
0: Tak, já vás zdravím a potřebuju vaše křestní jméno.
1: Luboš Jágr.
0: Luboši. Tak, připraven na soutěžní otázku?
1: Ano, jsem připraven.
0: Výborně. Takže jdeme na to. Dnes má narozeniny Roman Skamenné, český to herec. On se narodil 2. října roku 1954 v Plané. Jeden z nejpopulárnějších českých herců. Asi nemusím představovat, vidíte, Luboši?
1: No, znám.
0: Jasně. A možná jste také viděl film Tankový prapor, viděl?
1: Viděl, ano.
0: No, tam hrál takového cholerického velitele a já se teď ptám, jak se ten velitel tam jmenoval v tom filmu. Co myslíte, dáte to?
1: To ne, máte napovědi.
0: No, jestli vám to pomůže, tak prosím. Major Rydlička, za A, za B, major Borovička a za C, major Smrkovský. Luboši.
1: Já bych řekl, že jsem Borovička, takový to jako pasuje.
0: Ano, Borovička se s tím jménem absolutně váže, je to tak. Tak Luboši, do Kralovic 6. října na koncert, půjdete?
1: Jo, dobře, no, děkuji.
0: Dobře, dobře. Co dobře? Výborně, můžete vzít ještě někoho...
1: Výborně, no, tak vynikající.
0: Ještě někoho sebou a já vám gratuluju. Zůstaňte mi u telefonu.
1: Jo, dobře, ano.

Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Jsou 2 minuty po 15:30, posloucháte Český rozhlas Plzeň a já vám mohu říci, o čem bude dnešní noční linka. Budeme se vás ptát, za co se stále stydíte. Jestli schováváte třeba nějaký starý trapas, provalila se lež, utekli jste zbaběle, tématem prostě bude stud, nejen obyčejný trapas, kdy člověk zakopne na chodníku, ale i ty horší chvíle, které se vracejí po letech. Budeme se ptát na věci, které člověk řekl, udělal, pokazil, nezvládl, nebo prostě nechal dojít příliš daleko. Může jít o pracovní průšvih, rodinnou ostudu, opilecký výstup, lež, nevěru, dluhy, zbabělost, závist, nebo větu, kterou už nejde vzít zpátky. Na vaše příběhy a zkušenosti se v dnešní noční lince bude těšit moderátor Honza Macoun a to bude po 23. hodině. Teď už ale míříme do Plas na severním Plzeňsku. V tamním klášteře totiž skončila další náročná etapa záchrany. Národní památkový ústav dokončil opravu barokní sýpky s hodinovou věží, opatskou rezidencí i rozlehlou opatskou zahradu s arkádami a kaplí. Návštěvníkům se díky tomu otevírají další dosud nepřístupná místa.
1: Společně s kastelánem kláštera v Plasích, Pavlem Duchoněm, teď přicházíme do středu zrekonstruované opatské zahrady u opatské rezidence. Máte úsměv na tváři, první etapa za vámi, jaký je to pocit?
2: Úlevný, ale přitom dost zavazující.
1: Národní památkový ústav letos završil další rozsáhlou etapu obnovy kláštera v Plasích. Práce se soustředily především na barokní sýpku s hodinovou věží a na zbývající části opatské rezidence.
2: Jakmile obnovíte nějakou část toho areálu, tak se o ní musíte starat o to pečlivěji. Zároveň vás to vybízí k tomu, abyste nějakou další část toho areálu dávali dohromady a ta nás jako přímo jako čeká tady za opatskou rezidencí, je to teda prostor sýpek. Sáhli jsme do věže, sáhli jsme do statiky, sáhli jsme do krovů. Hodinový stroj samotný jsme nerekonstruovali, zatím ho necháme jenom v péči našeho hodináře, který tam teda denně chodí. Čeká nás teď to, že snad se dostaneme k tomu, že bychom mohli obnovit fasády, mohli bychom obnovit interiéry sýpek, ale zejména, že bychom obnovili obě dvě gotické kaple, které jsou v sýpce schovány.
1: Součástí byla i oprava kaple u opatské zahrady.
3: Všechny ty objekty fungují tak, jak byly de facto v rámci toho velkého Santiniovského plánu.
1: Říká Lukáš Veverka, odborný garant obnovy.
3: Člověk si konečně může tak trošku začít představovat, jak to tak asi mohlo dopadnout, kdyby se celý ten plán postavil a jak asi v té vrcholné formě toho kláštera, který vlastně měl být jeden z největších barokních klášterů v rámci Evropy.
1: Říká Lukáš Veverka. Teď je právě slyšet ten hodinový stroj ze 17. století.
4: Čeká nás další práce na té velké plaské sýpce,
1: říká ředitel Českobudějovické pobočky Národního památkového ústavu Petr Pavelec.
4: Čeká nás práce také na té středověké kapli, která je skrytá z části uvnitř a je to naprostý skvost. Tedy jsou to převážně, řekněme, práce charakteru stavební obnovy a potom velmi specifického a náročného restaurování.
1: Říká Petr Pavelec. Od léta 2026 je sýpka s hodinovou věží znovu přístupná v rámci komentovaných prohlídek. Trasa zavádí návštěvníky mimo jiné do dvoupatrové gotické kaple, jednoho z nemnoha dochovaných prostorů, připomínající podobu kláštera před jeho barokní přestavbou a pokračuje až do věže k ručně natahovanému hodinovému stroji ze 17. století, který je slyšet i teď. Z Plas na severním Plzeňsku, Pavel Hala, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na severním Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

15:50 a co to znamená pro další vysílání Českého rozhlasu Plzeň? Inu třeba to, že vám ještě do 16. hodiny budou zpívat Jana Chládková, John Travolta nebo Miroslav Žbirka. No a pak přijdou na řadu zprávy a po nich humoriáda. Dnes bude nabízet scénky a ukázky z pořadů herec, režisér, scénarista, moderátor a fotograf, prostě Ondřej Kepka. Společně s Pavlem Kučerou vám nabídnou vždy nějakou scénku a vy rozhodnete, jestli chcete slyšet stejného komika nebo někoho jiného, prostě o tom humoru, který bude na vlnách rádia vašeho kraje, rozhodnete tak trochu i vy sami a samozřejmě i host. No a Roman Stupka i nadále přeje příjemný poslech.

0: Co je to hacafrak?
1: Tak je to určitě nějaký člověk.
2: Setitel.
3: Vrak lodi.
4: Hadr nějakej.
5: Nějaký náměstí.
6: Nějaký pták.
7: Karta.
8: Nebo to může být nějaký zvíře.
9: Třeba nějaký druh té kotvy od lodi.
10: Nějaká kytka.
11: Nebo nějaký jméno.
12: No já mám jeden deník cizích slov a tam si všechno přečtu, budu umět všechny cizí slova.

0: odsoudit majlant za neúčinný preparát? Zahájit rádoby zázračnou léčbu, která je úplně k ničemu? To se vám s námi nestane. Nejnovější a hlavně ověřené poznatky z oblasti medicíny s lékařem Miroslavem Šutou v rubrice Zdraví v cajku. Každé úterý po 9. hodině. Svoje náměty nám pište na adresu zdraví@pl.rozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Plzeň dnes otevřela na Světovaru další bytový dům se 40 byty. Kvůli kritickému nedostatku vody vyloví zítra mimořádně rybáři zaječí rybník na Tachovsku. Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno a teploty do 23 stupňů. Dobrý den, přeje Štěpánka Zíková. Plzeň dnes otevřela nově dokončený bytový dům Světovar blok A5. Je v něm 40 nájemních bytů. Náklady přesáhly 200 milionů korun a město je uhradilo výhradně ze svého rozpočtu. Nový dům popsala vedoucí odboru investic magistrátu města Plzně Taťána Kicová.
2: Máme tady vnitřní pobytovou terasu, kde si vlastně občané, co tady budou bydlet, můžou pěstovat zeleninu nebo květiny. Vstup do bytů je přes pavlače, což není úplně obvyklé v dnešní době. Byty jsou bezbariérové, několik bytů je přestavitelných pro osoby handicapované, kdyby tady bydleli.
1: Část bytů je určená pro pracovníky klíčových profesí, tedy z oborů zdravotnictví nebo školství. Noví nájemníci mohou parkovat v podzemní garáži nebo v sousedním parkovacím domě. Zároveň dnes Plzeň na Světovaru zahájila stavbu dalších 4 bytových domů A1 a až A4, celkem 68 byty. Hotové budou za 2 roky. Podzimní výlovy některých rybníků se uskuteční o víkendu na Tachovsku. Jak informují stříbrští rybáři, zatažením sítí začne zítra ráno v 6:30 výlov výrovského rybníka poblíž Kladrub. Tentokrát nebude možné si ryby koupit přímo na hrázi. Mimořádně zítra bude i výlov pravidelně neloveného zaječího rybníka u Bezdružic. Jak uvedlo vedení Bezdružic, důvodem je kritický nedostatek vody a snaha zachránit rybí obsádku. Voda v rybníku chybí kvůli suchu, ale i kvůli poruše vypouštěcího zařízení. Po vypuštění zůstane rybník prázdný a Bezdružická radnice bude usilovat o jeho opravu. Do Česka se dnes sjedou až 1000 řidičů speciálně upravených aut, informovala o tom policie, která kvůli nelegální akci připravuje rozsáhlá bezpečnostní opatření. V jiných zemích byl sjezd podle policie spojený se závody, blokováním dálnic i policejních aut, krádežemi dopravních značek a pyrotechnikou. Podle mluvčí policie Violety Canosky se proto do ulic vydá velké množství policistů z různých oddělení.
3: Do terénu nasadíme policisty celé republiky a využijeme také vrtulník a policejní drony. Naším cílem je zabránit nelegálním závodům, blokování komunikací a dalšímu nebezpečnému jednání.
1: Nezákonný sraz by se měl podle informací policie uskutečnit dnes v Praze a zítra v Brně. Sport. Vězný tyčkař Armand Duplantis vynechá nadcházející halovou atletickou sezonu. 26-letý švédský světový rekordman chce podle svého prohlášení odpočívat. Počasí. V noci bude většinou skoro jasno nebo až jasno, nejnižší teploty 8 až 5 stupňů a na horách bude 12 až 9. Zítra ráno čekejte hlavně v severní polovině kraje mlhy nebo nízkou oblačnost, jinak bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů a na horách bude 17 až 20. Povane slabý proměnlivý, během dne většinou jihovýchodní vítr a biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Dopravní nehoda motorky stále komplikuje provoz na silnici 180 u Dolan na severním Plzeňsku. Komunikace je stále neprůjezdná. Jděte tam opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Já mám
5: nalíkají.
4: Co je
5: z toho
4: ostruda?
5: My jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
4: Jste na správné frekvenci, ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Ondřej Kepka. Dobrý den, ahoj, vítej.
5: Ahoj, dobrý den, zdravím posluchače.
4: Nikdo úsměv nestrácí, na víkend míříme s vtipem a legrací.
0: Humoriáda.

0: Zuzana Norisová, zpěvačka, herečka taky. My tady máme prezidenta herecké asociace a jsme rádi, protože je to doslova v předvečer udělování centálie. Ondřej Kepka je tu s námi a prozradí nám, co všechno ví. Prý už nemůže ani dospat, má hodně starostí, tak co všechno jste zajistili?
1: Připravili? Samozřejmě starosti mají hlavně ti, co to budou chystat přímo, čili Roman Petrenko, režisér a další lidé z České televize a tak dále. Ano, zdálo se mi dokonce úplně nesmysly, třeba, že paní Maciuchová mě prostě odmítla se mnou hrát v divadle na Vinohradech. Uh-huh. Nějaký divadlo.
0: A to byl jenom sen, upřesně.
1: To byl sen, ano, přitom jsme se měli velice rádi, takže takovýhle nesmysly v té hlavě, jak si kolují, že prostě nepatřím na jeviště na Vinohradského divadla. Tak to byly takový, to říkám jako úlety, no. Martin Mišička, tomu držme palce, bude herecký moderátor.
0: A to je skvělý improvizátor.
1: Ano, takže na to se velice těší můj spolužák z DAMU, také student jaderné fyziky, absolvent, o čemž také bude zítra řeč na jevišti Národního divadla, protože scénář jsem samozřejmě viděl. No a jinak mohu prozradit nebo zopakovat, už jsou veřejně známá některá jména, tak já samozřejmě tady nebudu všechna jmenovat, ale mám velkou radost, třeba když jsme u Legrace, takže bude zítra hodně Studio Y v hlavní roli, protože cenu Akademie získá Mirek Kořínek, vynikající hudebník, skladatel, herec, basista a nevím co všechno a spolutvůrce toho génia té Y-ky. Takže se chystá do Národního divadla velký tým z divadla Y v čele s Martinem Dejdarem. Jiří Lábu zase bude předávat cenu paní Krečmerové, takže tam bude opravdu...
0: Takové Národní divadlo Y.
1: Ano, protože paní Krečmerová získává cenu Jarka za celoživotní, za muzikál. No a když jsem u těch celoživotních sen a jsem u toho humoru, tak musím zdůrazit další významné jméno zítra a to je Petr Nárožný. Z toho mám velkou radost, který získá cenu za činohru, protože to byl a je stále vynikající divadelní herec, kromě toho, že ho my všichni známe jako skvělého srandistu.
0: Tak já myslím, že jako lákadlo na slavnostní večer centálií na České televizi to naši posluchači můžou vidět.
1: Ano.
0: A diváci televizní samozřejmě večer zítra.
1: A já si dovolím poslední větu, že Partnerská dvojka bude v neděli v 5 hodin vysílat ohlasy centálie.
0: Tak.
1: Takže v 5 hodin výjimečně si přepněte z regionu na dvojku.
0: Výjimečně. Teď přepneme z prezidenta herců hosta humoriády.
1: Ano, už jsem se přepnul.
0: A jdem na první výběr.
1: Už jsem se přepnul, ano. Tak první výběr Bedřich Zelenka to bude.
0: Ano. Budou to anekdoty ze Silvestra českého nebo československého rozhlasu v té době 1975.
2: On povídá: ach, Zuzanko, kdybyste tušila, co se ve mně děje. A Zuzanka na to: no to já tuším, Jiří. A teď jsem vám přece říkala, abyste na ty švesky nepil pivo. My si s mojí Žofinkou žijeme v samejch radostech. Ona po mně něco hodí a když se trefí, tak má radost ona. No a když se ho netrefí, tak mám radost já. Víte, dámy, proč si Káča chtěla vzít za muže čerta? Protože čert nikdy nespí. Z Divokého západu. Poslyšte, seržante, kdo to u vás dneska ráno na stanici tak strašně řval? Ale to byl šerif. On si chtěl připíchnout na prsa tu šerifskou hvězdu. No a? No a on zapomněl, že jenom v trenýrkách. Host vysoké postavy přiběhne k vedoucímu restaurace. Pane vedoucí, někdo mi ukradl z věšáku zimník. Neříkejte, a jakej? Říká, tmavošedej, vlněnej, s bobřím límcem. Říká, jo, tak zrovna v takovým jsem před chvilkou viděl jednoho chlapíka ve výčepu. Říká, Jezusko, to jak vypadal? No vošklivě, pane, vošklivě, byly mu dlouhý rukávy. Dáma si kupuje nový vůz. Konečně si jeden vybere, zaplatí a chce odjet. A teď ten prodavač povídá: okamžik, madám, ještě vám musím namontovat svíčky. A ona: a to ani nemusíte, mladý muži, já stejně jezdím jenom ve dne. M- Můj pes, pánové, ten je tak chytrej. Nedávno chytil mýho známýho za nohu jenom proto, že se jmenuje Bažant. To nic není. To k nám chodíval, pánové, jeden pošťák, nějaký Oldřich Patník. A ten si kvůli našemu psovi musel nechat změnit jméno. Slečno Věruško, řekněte upřímně, mohla byste si vzít i úplnýho pitomce jenom proto, že má peníze, byt, auto a chatu? Ježíš, to já nevím, pane Vejdl, vaše nabídka přišla tak náhle. Jeden známý africký cestovatel, badatel, autor odborné knihy o gorilách, vypravuje svým hostům o svých pozorováních ze života goril. Takový gorilí samec, dámy a pánovi, v době páření vydává ze sebe příšerné skřeky, aby k sobě přivábil samičku. Asi takhle. A na ukázku vyrazí badatel z hrdla takový skřek, že hostům úplně stydne krev. V zápětí se otevřou dveře z kuchyně, vykoukne badatelo manželka a povídá, ale Alfrede, teď přece na to není čas.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Bedřich Zelenka a trénink na Silvestra. Nakonec za 3 měsíce už to bude
1: no
0: zase.
1: No to je strašně a hlavně nádherný, jak nás ten komerční svět už nám nabízí málem Velikonoce. Vajíčka, jakože už by se měly kupovat. Jo, že je to strašně urychluje.
0: Jo, jde to rychle za sebou, ano, ano, ano. Je dobře být připraven, ale ne zas tak příliš brzy.
1: Právě.
0: Že? Tak, přátelé, připravte se na hlasování. V tuto chvíli Bedřich Zelenka tady bude, pokud dáte A, když dáte B, nastoupí Martin Dejdar. Vyberte si SMS Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
2: Tady je páteční humoriáda s Ondřejem Kepkou a Pavlem Kučerou. A vy v tuto chvíli si můžete vybrat Bedřicha Zelenku nebo Martina Dejdara. Komu dáte v tuto chvíli přednost? Je to na vás i na vás. Tak, prosím.
3: Dobré odpoledne, Pavle, Standa Zemník, vás oba zdraví.
4: Díky.
3: Dneska si kuchtím lečo. A já vám děkuju za krásnou humoriádu po celý týden, za vynikající výkony hostů. A těším se na vaše setkání v humoriádě někdy příště.
2: Ano, třeba možná už v pondělí, děkuju. Mějte se, děkuju, naslyšenou. Ano, mám zapsáno,
4: děkujeme.
2: Ještě dobře, díky.
4: Dobré lečo.

0: to je dobře.
1: No. A vylezl jsem z minerální vany, z minerálky jsem se koupal a včel na mě lezou nějaké muchy, protože já jsem šel do lesa tady na vrch, abych vás slyšel přes FM.
0: A to nebyla slazená minerálka, ne?
1: nebyla. A to je jakási míchaná s Vincentkou šetří.
0: Je takhle. No vy si užíváte.
1: Mm-hmm. No tož to víte, no, tak jako zdraví mám jedno.
0: Určitě.
1: Všecko bolí a teď se to ještě víc rozbolelo. A zdravím tež vašeho hosta, prezidenta.
2: Děkuju, zdravím do Luhačovic, mě je velmi milých, ano.
0: Ano.
1: Děkuji.
0: Tak ať vás to nebolí.
1: A já bych si vybral pokračování.
0: Ano, děkujeme. Tak, kdo dál přijde za námi? Halo, vybereme si tady tuto linku, dobrý den.
3: Dobrý den, já vás oba zdravím a přeju vám hodně zdraví taky. A chtěla bych vám ty anekdoty a chtěla bych vám říct, že jsem z Kralup a jezdila jsem do školy a on s námi, ten pan Zelenka, jezdil do Prahy 30 kilometrů a celou dobu v tom vlaku nás všechny bavil.
2: No prosím.
0: No to je zážitek, vy to máte přímo naživo, no, odžito a teď si to připomenete s námi, určitě.
3: No.
0: Děkujeme.
2: Naschledanou.
0: Pěknou sobotu, neděli. No tak pan Zelenka může pokračovat.
2: Já myslím, je to jasné.
0: O rodině a fyzkultuře.
4: Tělocvičná nářadí pro mě skýtala ústavičná záludná nebezpečenství. Tak například na šplhadle jsem si odřel záda, na kladině obočí a švihadlem jsem si způsobil záškrt. Při vrhu koulí jsem se udeřil do malého mozku. Tomu se všichni divili, pač já mám velký mozek malej a malej skoro žádnej. Tak jsem to zkusil s plaváním. No ze startem to ještě šlávalo, to mě tam prostě srazili pěstí. Ale hrozně potom vyčerpávali ty záchranné práce. Když se mi v jinožském věku podařilo jednou rukou, ještě k tomu levou, schodit naši kočku z kanape, tak jsem začal uvažovat o těžké atletice. Řecko-římský zápas například. Jo. Na lopatky mě položit nemohli, protože my jsme u nás měli jenom krátkou tělocvičnu. Taky jsem zkoušel box, to mě pár řídící radil. Víš, takhle kolem soupeře mávej těma rukavicema, možná, že aspoň v tom průvanu nastydne. Zkrátka v těch sportech jsem tak nějak nemohl se prosadit, ani v těch zimních, vám řeknu, krasobruslení například, jsem nemohl rozvinout na plný pecky, protože už při jednoduchým soudruhu Salchovovi jsem poškodil chladicí zařízení. No ani na lyžích při tom obřím slalomu jsem nějak zvlášť nezazářil, protože hned po prvních metrech sešupu jsem způsobil takovou oblevu, že ty ostatní za mnou už jenom trhali fialky. Možná, že to bylo i tím, že jsem neuměl správně zatloukat ty skoby a dělat ten uzel na laně. Ano. Ja, pardon, to si pletu s horolezectvím zase. No. S horolezectvím. Tak jsme s bráchou chtěli udělat Matterhorn a nakonec jsme udělali jenom praděda.
5: Humoriáda.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Vysíláme pro vás Humoriádu. Náš dnešní host Ondřej Kepka je na řadě s výběrem dalšího účinkujícího z archivu. Kdo to bude?
2: Co
1: to bude?
2: A já musím tedy říci, že otce zakladatele Centálie, když se o těch tálích bavíme, bych zvolil Tomáše Tefra. Nebyl sám, byl také ještě Ivan Vyskočil, Jaroušek Someš a další lidi, Václav Postránecký, kteří stáli před těmi 33 lety u zrodu tálie. No ale zpátky teda k ukázce, takže Tomáš Tefr, no a samozřejmě židovské anekdoty, což je jeho jaksi top disciplína.
3: Malý Moritz přiběhne za tatínkem v Moskvě a povídá tatínku, co jsem? Říká, no co to je za otázky, co jsem? Jsem Rus anebo Žid? Říká, no já jsem Rus. No tak seš taky Rus, co to je za otázky? Přiběhne za maminkou, pojďme, maminko, co jsem? Jsem Rus nebo Žid? Říká, počkej, já jsem Židovka. Tak ty seš taky Žid, já nevím, proč se ptáš? Říká, protože venku je, v barák je opřený kolo a já nevím, jestli ho mám ukrást nebo prodat. Potká se pan Kon s panem Roubíčkem, takhle dopoledne na Václaváku. Říká, kam jdou, Roubíček? No za kšeftem. A co oni, Kon, taky? A co, nešli by na Gáblík? To je dobrý nápad. A co bychom si dali? Rybičku. Tak půjdeme k Vaňhovi. A jdou k Vaňhovi na rybičku, objednají si dva slanečky, seděj, povídají, pijou k tomu dvojku bílýho vína, za chvilinku přinesou rybičku na stříbře a přinesou, no co čert nechtěl, dva. Jednoho takového krásného velkého slanečka a jednoho takového malinkého mrzáčka. A Kon pojedná, berou si Roubíček. Hlubiček říká, ne, až po nich, Kon, jen si vemou. Ne, až po nich, ne, teď se tak chvilinku předbíhá, říká, ne, já jich pozval, ne, oni jsou starší, to nevadí, ale já jich zvu, tak si berou. Až nakonec Hlubiček nevodala, veme ten stříbrný příbor, nandá si toho velkého slanečka a povídá malcajt. A Kon říká, tak tohle to je Kinderstube, jo, tohle je nějaký vychování, tak oni si vemou klidně toho velkýho napřed. A říká, tak moment, Kon, moment. Kterýho oni by si vzali, kdyby si brali první? No samozřejmě, kdybych já si bral první, tak si samozřejmě beru toho malýho. No tak tady ho mají, nekecaj a žerou. Jak se pozná židovský pedofil, to nevíte? Ne? Že stojí před školkou a povídá, holčičko, kup si bombónek. jak se mají, Roubíček, jak se mají, ba tak. No ne, tak se ptám, jak se mají. No, říkám, tak. A co to je tak? Co dělají? No, pronajímám okna. Jak pronajímám okna? No, pronajímám okna, vždycky, když jsou nějaký prvomájový průvody a manifestace, tak pronajímám okna. A kde bydlej? No, v Majzlovce. Tak moment, Roubíček, tam přece žádný průvody nechodili a žádný manifestace nikdy nebyly. No, teď říkám, že se mám tak. Pan Kon si svolá rodinu. Povídá, jedu do války, na středním východě je zle, moje vlastně potřebuje, jedu bojovat. A kdyby náhodou, mě to jako vzalo, jo, tak samozřejmě, že chci být pochovaný tady, protože tady jsem se narodila, tady jsem vyrost a kdyby náhodou, teda náhodou, jako jsem šláp na minu třeba a roztrhlo mě to na dvě půlky, tak samozřejmě to půlku pochovejte tady, že jo, v mý vlasti, ale polovinu jsem mi zaslíbený ve vlasti našich otců a předků. A kdyby náhodou teda jako se nenašlo vůbec nic, tak to jsem u sestry v Londýně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Tomáš Tepfer, také náš někdejší humoriádník, bylo to s ním příjemné a bude příjemné i dál, pokud posluchači dají Ačko, když zvolí Bčko, tak tady bude Spable. No a myslím si, že i dřevění herci mají své místo u Centálie, je to tak?
2: Tak ti dřevění ve smyslu jako neživí. Méně schopní, ty asi ne, ale dřevění ve smyslu loutek ano. To je jedna z nejnovějších cen za loutkové divadlo. A já jsem vlastně zapomněl taky nalákat posluchače, že i Spable, o kterém teď bude řeč, tak bude zítra mít svoji roli s Hurvinkem na jevišti.
1: Tak to bude určitě.
2: A neprozradím jako proč. Cenu už mají, oni už mají táli, takže oni nebudou dostávat. Ale jasně. Něco tam
1: objeví
2: budou dělat.
1: Se na jevišti Národního divadla zítra večer. Dobře. No tak posluchačům dáme ty možnosti. Tomáš Tepfer Ačko, Spable Bčko v tuto chvíli. Hlasujte SMS Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefonujete stále na 731 800 900. A tady je Fénix Lucie Bílé.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
2: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
1: Chystáme oslavu plnou legrace.
2: To se mi líbí.
1: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
2: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
1: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
2: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
1: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
4: Hlásíme se vám z Humoriády, v tuto chvíli nabízíme Tomáše Tepfra nebo z Pejbla s Bábinkou dokonce konkrétně. Uvidíme, kdo nám to vyhraje. Přidáváme vaše další hlasy. Ondřej Kepka je zvědavý, jak to dopadá. Halo, halo, dobrý den.
5: Miroslav Karvine, dobrý den, pane Kepko, dobrý den.
6: Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: A já dávám hlas Tomášu Tepfrovi.
4: Máme to zapsáno a děkujeme. Hezký víkend. Tak další, prosím. Dobrý den, dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Kepku.
6: Díky.
4: I vás.
7: A chlapi, já bych hlasoval pro Spejbla s Bábinkou.
6: Mm-hmm.
4: Dobře, máme hezký zapsáno.
7: Hezký víkend.
4: Děkujeme, naslyšenou nápodobně. Dobré odpoledne.
8: Dobrý den, dobré odpoledne. Zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Ondřeje Kepku. Dobrý den, pane Kepka.
6: Děkuji, dobrý den.
8: Přeji vám krásný podzim, ať se vám daří. Hlasuji Pavle Trobečko.
4: Ano.
8: A všem posluchačům přeji krásný podzimní víkend či příjemné pondělní ráno. Zdravím Petra do Luhačovic. Růža z Rychnovska. Děkuju, nashledanou.
4: Děkujeme, vyřízeno. I pošta. Dobré odpoledne.
6: Ano, ano.
9: Dobrý den, tady František Albert Vltavou. Zdravím pana Kepku i pana Pavla. Pane Kepka, vy jste další hrecká osobnost. Předtím tam byl pan Saláva prezident, dneska jste tam vy prezident, ten Pavel, ten má štěstí na ty velký osobnosti.
4: Že jo,
9: a no. Vám zbytek, ne, stále zdraví a dejte tam ty vtipy, ať od toho.
4: Ano, zdravíme prezidenta posluchačů z Kralup, fanoušků Humoriády prezidenta
9: ano,
4: Františka.
9: Díky, mějte se.
4: Naschledanou, naslyšenou, další je kdo? Dobrý den. Haló.
10: Dobrý den, panové. Pre vás, Petr Zeloty, přeji vám hezký víkend.
4: Nápodobně.
10: A přál bych si očování s panem Tafrem.
4: Máme zapsáno a děkujeme. Dobré odpoledne.
11: Dobré odpoledne, Karel Bojkovic. Zdravím vás, Pavle, i pana Ketku.
6: Díky.
11: A já bych si přál pokračování.
4: Děkujeme za hlas, naslyšenou. Děkujeme. Tak jdeme spočítat, všechno hraje pro Tomáše Tepfra.
12: Pan Kon letí v letadle do New Yorku, sedí v business class a tam chodí krásná letuška. On si ji zavolá a říká, slečno, já teď letím služebně do New Yorku a budu tam 3 dny. Myslíte si, že byste se mnou nestrávila noc za $100,000? Letuška se tak zapíří a říká, no, dalo by se o tom uvažovat. A on říká, a za $20? No dovolte, co pak jsem nějaká kurva. A pan Kon říká, promiňte, to už jsme se domluvili, teď smlouváme cenu. Po 14-denní dovolený ve Švýcarsku přijde pan Kon do recepce vyrovnat účet. Recepční říká, samozřejmě, pane Kon, přejete si to platit cash v dolarech, kreditní kartou. On říká, cash v dolarech. On říká, výborně, takže bychom to měli, ano, 14 dní dovolené, polopenze, tak to máme, ano, tady to máme $2,600. A pardon, promiň, $2,700, já jsem ještě zapomněl připočítat $100 za používání tenisových kurtů. Pan Kon říká, promiňte, ale já jsem na tenisový kurty nechodil, protože já tenis nehraju. Nezlobte se, pane Kon, ale ta možnost tady byla. On říká, nevadí, tak to máme 2007. Promiňte, 2800 dolarů ještě za požívání sauny a bazénu. Říká, nezlobte se, ale sauny a bazénu, já jsem neplavec, Sára je neplavec, mě se v horku dělá špatně. Říká, ne, nezlobte se, pane Kon, bohužel nedá se nic dělat, ale tady ta možnost tady samozřejmě byla, tak to máme 2700. Ne, promiňte, ne, jsem to 2800 dolarů ještě za používání golfového hřiště. Říká, no dovolte, ale já golf nehraju, ani sebou nemám hole. Nezlobte se, pane Konto, musíte zaplatit, protože ta možnost tady byla. Konto schrábne ty peníze zpátky a říká, já jim nezaplatím nic, protože oni mě svedli moji Sáru. Ano, dovolte, pane Kon, já. Ale ta možnost tady byla. A jak takhle jede mladý a starý žít ve vlaku? A ten mladý se podívá na toho starého a říká, promiňou mi, prosím, nevidí, kolik je hodin? A starý se otočí, kouká z okýnka, jak ubíhá krajina, neodpovídá. Říká, promiňou mi, mě asi přeslechli, nevědí, kolik je hodin? Starý zas neodpovídá. Říká, no tak to není možný, já se jich slušně zeptám, kolik je hodin, a oni nemají ani tolik kinderstube, aby mě odpověděli. A ten starý se na ně otočí a povídá, no tak, já jim to vysvětlím. Oni jedou do Borohrádku, že jo? Jak to vědí? No, protože tenhle ten vlak jede do Borohrádku a před chvíli byla poslední stanice, čili oni jedou do Borohrádku. Oni nejsou z Borohrádku, jak tak na nich koukám. Ne, nejsem. Tak to znamená, že jsou cesták, že jo? Ano, já tam jedu služebně. No samozřejmě, co by bylo jiného? Jedou do Borohrádku jako cesták a budou tam prodávat. Budou chodit po kšeftech. A to znamená, já jim odpovím, jo, a oni přijdou do Borohrádku. Oni si myslej, že v Borohrádku je Ausgerechnet volný hotel a že tam na nich čekají. Samozřejmě, že tam je jeden hotel a ten je plně obsazený. Já se s nima dám do řeči. Oni budou muset někde přespat. Já je vemu k sobě, já mám jenom dvoupokojový byt. V jednom pokoji bydlím já ze Sáru a v druhém moje 18letá dcera Rebeka. Oni jsou mladý, ona je mladá. On bude u ní v pokoji, slovo dá slovo, on se do ní zamiluje, on mi přivede do jiného stavu a já nakonec budu muset dát svoji jedinou dceru Židovi, který nemá ani na hodinky.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak, jaké bude další přání posluchačů ve finálním souboji, kam vracíme Martina Dejdara, tentokrát se s příběhem o Sněhurce s Karlem Šípem a Lucií Bílou utká se s Pejblem a Bábinkou v supermarketu. Tak to je velký souboj.
13: No to jo.
4: Ondra je v napětí, já taky. Těšíme se na vaše hlasy. SMS humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Humoriádní souboj, nebo humoriádnický, nevím, jak to spisovně říct, myslím, že to ani spisovně nejde.
2: Nebo humorný.
1: Nějak. No, ten, tak to určitě. Mezi Martinem Dejdarem a Spejblem právě teď probíhá, posluchači hlasují, zveme vás právě teď na povídání s naším dnešním hostem, také mimo jiné Ondřejem Kepkou. Tak kdo pak nám bude pokračovat v tuto chvíli? Tak prosím, kdo pak je tu? Halo, halo.
3: Halo, halo. Tady je Lidka z Rakové, zdravím pana Kepku.
2: Díky.
3: Já vždycky, jak vidím Rumburáka, tak se mi vybaví pan Kepka.
1: Hned po Rumburákovi pan Kepka.
2: No jo, co by byl tady Jirka Lábus, jo.
3: No, takže, ale když už je vůbec nestárnete, to si vás pamatuju jako kluka.
2: No jo, ale jo.
1: Podle hlasu nestárne.
2: Stárneme všichni stejně, to tak jenom dělám, že ne.
1: No.
3: Takže vám přeju hlavně hodně zdraví, hoši, ať vám ten humor dlouho vydrží.
1: A my vám pěkně děkujeme.
2: Moc, díky.
3: Jsem slyšela, že smích prodlužuje život.
1: No tak to určitě. To tady potvrzujeme každý den.
2: Ano.
3: No,
2: bez pochyby.
1: Tak, milá paní, A nebo B, pana Spejbla, děkujeme.
3: Ano,
2: děkujeme. Buďte zdraví. A taky hodně zdraví. Naschle.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, tady Jaroslav z Brumova Bílnice a přál bych si pana Šípa.
1: Dobře, děkujeme za váš hlas.
4: A zdraví vás oba dva.
1: Děkujeme. Podobně, skoro unizono jsme vám odpověděli. Ano. Tak, kdo pak jde dál hlasovat? Dobré odpoledne.
5: Dobrý den, tady David, dávám hurví, teda Spejbla v bábinku a moc zdravím pana Kepku, je to ten nejlepší host.
1: Jo, a
2: jo, děkuju.
1: Davide, kolik ti je?
5: Mě 13 a poslouchám vás pořád každý den, je to to nejlepší.
2: Tak děkujeme.
1: Dobře, díky, naslyšenou.
5: Naslyšenou.
1: Tak, další prosím, dobrý den.
6: Dobrý den, tady Anička z Višňova, velmi vás zdravím a já bych si dala Hurvínka.
1: Hurvínka byste si dala.
2: Hurvínek finišuje.
1: Dobrá,
6: taky vás poslouchám každý den.
2: Děkujeme.
1: No děkujeme za věrnost.
6: Mějte se moc hezky, ahoj.
1: Ahoj, pa. Ať vás to baví i dál. Tak,
2: jak
1: máme
2: to dopadlo?
1: Sečteno, přičteno, včetně SMS hlasů. No,
2: no,
1: nevím, jestli tam bude Hurvínek, ale Spej byl určitě.
2: Jo, je to tak.
1: Martin Klásek a Helena Štáchová. Mm. Mimochodem, Martin Klásek, teď jsem ho objevil náhodou při přepínání kanálu, hraje dědu Martina v Kouzelné školce s Františkem, tak si ho tam můžete užít.
2: A jestli se neměl, to byl třetí, že jo, Spej byl Hurvínek po panu Skupovi a Kirchnerovi.
1: Ale už máme mladou generaci,
2: a
1: která
2: už máme
1: to
2: další,
1: taky skvěle
2: ano,
1: zvládá.
2: Přesně tak, ano. Takže tak jenom, aby to posluchači pochopili.
1: Ano, jdeme do divadla S plus H.

0: Ach jo, a jsme u cíle.
1: Já žádný cíl nevidím, ale kus pole a na něm pár krabic.
2: Velko krabic.
3: A na té jedné je napsáno super hyper euromarket.
0: No, a to je právě náš cíl.
3: Tak, tak. Popadneme dva drátěné vozíky.
1: A vyrazíme vpřed. Vstříc dobrodružství.
3: Počkejte, počkejte ještě. Já jsem se chtěla zastavit tady v tom kloboučnictví vedle.
0: Už mají zavřeno.
3: Tak to vidíte, pane Spejble. Od rána se chystám na nákup. Těším se na ten klobouček jako malé děcko. A než vás konečně vytáhnu z domu, je tma a zavřeli mi krám.
2: I ne, vždyť se tam svítí.
3: Ale je zavřeno.
2: Tak proč se tam svítí?
3: Kvůli zlodějům, Máničko.
1: A proč, když zloději mají baterky?
0: A co jste si tu chtěla koupit, paní Kateřino?
3: Podívejte, tadyhle ten nádherný klobouček, co je ve výloze.
0: A děte, já myslel, že je to stínidlo na lampu.
3: Vy zlí.
0: A já to tak nemyslel, ale... paní Katko.
1: Májo!
0: Hurvajs, nech si ty komentáře, ano? A konečně otevři ty dveře.
1: To nejsou dveře, ale vrat.
2: No to víš, takový supermarket nemůže mít dvířka jako do chlívku.
0: Tak hodnož nepřekážej, ať jí dál.
1: No. To nejde, já nemůžu otevřít dveře.
0: Jak to?
1: No hele, táhnu a ty dveře ne a nepovolit.
3: A co stojí, Hurvinko, psáno tady na té cedulce?
1: Tlačit.
2: No tak tlač.
0: Prosím tě, půjď, nedělej hlouposti, uhni. No, prosím. Vstupte!
3: Tak kam půjdeme nejdřív?
0: Já bych potřeboval nakoupit v dětském oddělení.
1: Pro pana Taťulo, žádné další dítě nekupuj. Do mého dětského pokoje se už druhá postel nevejde.
0: Nech toho. Potřebuji ti koupit ponožky.
1: Na nožky?
0: Ne, na hlavu. Aby ti nenamrzl mozek.
2: Což vlastně nehrozí, protože ty žádný nemáš.
1: No dovol.
2: Ty, kdybys spolkl mouchu, tak bys měl víc mozku v břiše, než ve hlavě.
3: Máničko, prosím tě, nech toho. Pane Spejble, tady je řeznictví. Nezapomeňte koupit maso pro Žerička.
0: Jo, už jdu.
3: A ať není tak tučné jako posledně. Víte, jak vás potom bolel žaludek?
0: No jo.
3: Je, a hejme se. Mají uzený jazyk, že bych ho koupila k večeři.
2: Blé, jazyk, fuj, ten já nejím.
3: Proč?
2: Protože už ho měl někdo v puse.
3: No tak dobrá, tak... Já koupím k večeři vajíčka.
2: Ne, babinko, tady je zelenina. To je moje oddělení. Já jsem totiž vegetariánka.
1: Cože to?
2: Nejím maso.
1: A proč?
2: Protože mám ráda zvířata.
1: To já taky. Tak proto jím maso. Mám takový telecí páreček, vepřový řízeček.
2: Hrůza. Já nejím maso proto, že nechci zvířátkům ubližovat. Jím zeleninu, protože je mám ráda.
1: Tak proč jim spásáš jídlo, když je máš ráda?
2: Ty jsi tak hloupej, že kdyby byla světová soutěž hlupáku, tak bys obsadil hned druhé místo.
1: A proč ne první?
2: Protože seš hlupák.
3: Děti, nechcete mluvit trochu víc nahlas? Tamhle ti nakupující vzadu vás dobře neslyší.
4: Tak jsme se i dozvěděli, že Mánička je vlastně vegetariánka.
5: Ano,
4: nebo veganka, nebo co?
5: Jsem překvapen.
4: Dokonce. Tak Hurvínek je masožravec, ano. I když je ze dřeva. No a Ondřej Kepka má něco společného s těmito herci?
5: No já jsem měl slavnými. Tu čest natočit několik dosud i prodávaných CD příběhů, nebo jak se to dneska, audioknih, s Hurvínkem a s Máničkou. Vím, že jsem byl Václav IV., myslím, v jednom. To bylo.
4: Dokonce.
5: To jsou takové příběhy, které oni udělali jako audio verze svých této rodiny. Byla to moc krásná spolupráce a paní Štáchová byla úžasná. Já jsem poznal ještě pana Kiršnera, ale myslím, že už Hurvinka tady na tom mluvil pan Klásek právě taky. No, tak to je jenom taková vzpomínka.
4: Takže se spodílel na nahrávkách těchto slavných herců.
5: A musíme hlavně taky pozdravit do Plzně, protože pan Skupa pocházel, nevím, jestli pocházel, ale každopádně Hurvínek vznikl v Plzni. Můj tatínek na něj chodil vždycky v neděli do divadla v Plzni. Takže
4: mají tam sochu svoji.
5: Přesně, aby jsme jako byli spravedliví.
4: Ano, dobře. Zdraví na všechny Hurvínky a Spejbly, zdraví na všechny posluchače, dámy a pány, chlapce i děvčata. Závěr dnešní humoriády je zde. Ondřeji, ať se ceny Itálie povedou, ať to dostanou ti nejlepší. Ano. My ti věříme, že to tak bude.
5: Nevím, samozřejmě, kdo vyhraje, tak to chci říct dopředu, že a to opravdu se
4: hezký
5: řeší,
4: podzim.
5: To smou. Hezký podzim a těším se někdy zase na shledanou.
4: Loučí se i Pavel Kučera. Dobrý poslech Českého rozhlasu.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, zprávy.
4: Zhruba 50 turistických cílů se zapojí v Plzni do oslav vzniku republiky. Městská nemocnice v Sušici zřídí sociálně zdravotní lůžka. Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno a teploty do 23 stupňů. Hezké odpoledne přeje Štěpánka Zíková. Několik desítek turistických cílů se v Plzni zapojí do oslav vzniku republiky. 108. výročí si připomeneme ve středu 28. října. Otevřené budou historické památky, divadla, muzea a galerie, ale město chystá také exkurze do běžně nepřístupných míst, komentované prohlídky a další akce. Na řadě míst bude možné využít symbolické vstupné 28 korun anebo slevu 28%. Někde je vstup zdarma, pokračuje mluvčí plzeňského magistrátu Hana Josefová.
5: Letos se lidé mohou těšit například na mimořádné otevření nové a unikátní tribuny na plzeňském atletickém stadionu, odkud je krásný výhled na Plzeň. Slavnostní den završí průvod světel a hudebně světelná prostorová kompozice, která začne v 6:30 večer na náměstí republiky, včetně jeho rekonstruované části.
4: Sušická nemocnice vytvoří od letošního listopadu 16 sociálně zdravotních lůžek. Dnes se na tom dohodla se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Na jejich financování se kromě zdravotních pojišťoven podílí i pacient. Další část nákladů pak pokryjí sociální dávky. Jednatel Sušické nemocnice Roman Vanžura vysvětluje, v čem jsou právě sociálně zdravotní lůžka výhodná.
6: Hospitalizace by neměla trvat déle než 3 měsíce, po kterou to zdravotní pojišťovny hradí. Pokud trvá déle, tak se tam musí dokládat, že trvá ten zdravotní důvod. A velmi často je to na individuálním posouzení, jestli je tam zdravotní ještě nebo sociální důvod pobytu.
4: Nová sociálně zdravotní lůžka vzniknou v části pro dlouhodobě ležící pacienty, kde naopak 8 míst zanikne. Maximální cena nafty se o víkendu a v pondělí oproti dnešku mírně sníží. Litr nafty má zlevnit o 4 haléře. Řidiči za něj zaplatí nejvýše 48 korun a 54 haléřů. Informovalo o tom ministerstvo financí. Naopak litr benzínu budou smět čerpací stanice prodávat dráž, a to až o 5 haléřů. Nový strop je 45 korun 97 haléřů. Vláda začala regulovat ceny pohonných hmot znovu na začátku října. Opatření potrvají nejméně do konce měsíce. Dva Češi zemřeli při dopravní nehodě v americkém Wyomingu. Další je zraněný, informoval o tom mluvčí tuzemského ministerstva zahraničí Adam Čerge. Podle toho se nehodou ve spolupráci s místními úřady dál zabývá český generální konzulát v Los Angeles. Sport. České hokejistky prohrály na finském podniku Jurohaki Tour i druhý zápas. Výběr amerického kouče Idalského stejně jako proti domácím Finkám neskóroval ani proti Švédskám a utrpěl s nimi nejvyšší porážku v historii 0-5. Turnaj v Lahti Češky zakončí zítřejším utkáním se Švýcarkami od 13 hodin.
0: Počasí.
4: V noci bude skoro jasno nebo až jasno, místy se mohou tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší teploty 8 až 5 stupňů, v místech s mlhou až 10 a při vyjasnění a uklidnění větru 3 stupně a možné přízemní mrazíky. Na horách bude 12 až 9. Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno, ráno čekejte hlavně v severní polovině kraje mlhy nebo nízkou oblačnost. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách maximálně 20. Povane slabý proměnlivý, postupně většinou jihovýchodní. Chodní vítr, biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
4: Na dálnici D5 ve směru na Rozvadov u obce Úherce na severním Plzeňsku pozor na odstavené porouchané osobní auto a se stržením počítejte i na silnici 21 u Plané na Tachovsku, i tam stojí osobní auto. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: Je 17 hodin a 5 minut a začíná přehled událostí dne, tak jak je pro vás zaznamenal Český rozhlas Plzeň. U mikrofonu je s vámi Roman Stupka. Kromě dalších aktuálních informací zavoláme zase do meteorologického ústavu, abychom zjistili, jaké počasí nás čeká o tom nadcházejícím víkendu. Už příští týden se opět otevřou volební místnosti a půjdeme k volbám. Tentokrát budeme vybírat nové městské obecní zastupitele. Komunální volby budou v pátek 9. a v sobotu 10. října a Český rozhlas Plzeň vám postupně představuje kandidující strany, hnutí a sdružení ve všech okresních městech Plzeňského kraje. Dnes to bude Tachov, a to přesně v 17:30.
0: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: A ve studiu už je Štěpánka Zíková.
2: Hezké odpoledne. Město Plzeň zahájilo výstavbu nového denního stacionáře Človíček 2 na Skvrňanech. Moderní zařízení vznikne mezi ulicemi Bojanova a Františka Kovaříka a nabídne zázemí pro 36 klientů s těžkým kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra. Půjde o denní službu s pravidelným provozem od 7 hodin do 16. Zajistí speciální vzdělávání na základním i středním stupni. Zařízení přijde na 198 milionů korun a hotovo by mělo být v září roku 2028. Park u Rakováčku v Rokycanech nově nabízí dětem interaktivní kuličkovou dráhu, která má téměř 30 metrů zatáček, spirál a herních prvků. Lidé si ji sami vybrali v městském participativním rozpočtu. Součástí atrakce je také kuličkomat, ve kterém si můžete zakoupit vlastní kuličku. Podrobnosti uslyšíte v našem vysílání už za chvíli. Starý Plzenec u Plzně dnes zahajuje dostavbu centra města. Dosud nevyužitému prostoru historických zahrad mezi Smetankou a ulicí Vrchlického vzniknou nový městský park a multifunkční hřiště. Jak uvedlo vedení Starého Plzence, práce vyjdou na více než 30 milionů korun a potrvají do srpna příštího roku. Čtvrtý plzeňský městský obvod přichází s novým projektem, večerním programem pro děti, které chodí do 54. mateřské školy. Od října bude jednou v měsíci možné, aby děti přišly do mateřské školy výjimečně také večer. Rodiče budou moci tento čas využít k odpočinku. Pilotní část projektu ukázala, že je o takovou pomoc zájem. Školské zařízení proto v tomto školním roce nabídne tuto možnost postupně všem třídám s dětmi od 4 let.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Dřevěné dráhy, překážky, zvonkohry i automat na kuličky. V Rokycanech v parku u Rakováčku vznikla nová atrakce, a to pro malé i velké návštěvníky. Jak nová interaktivní dráha funguje a odkud se vůbec vzal ten nápad na její vybudování, to už nám teď řekne regionální stopař Jiří Trnka. Tak Jirko, hezké dopoledne.
2: Přeji dobré odpoledne z Rokycan. Tady v parku u Rakováčku mají děti i rodiče novou aktivní zábavu, a to pod širým nebem. Město Rokycany tady dokončilo vybudování unikátní dřevěné kuličkové dráhy, která přibyla hned vedle už fungujícího balančního okruhu a lanovky zipline.
1: Tak když si u toho, ptám se tedy, jak nová herní atrakce vypadá, co všechno vůbec nabízí.
2: Romane, líbila by se ti. Celková délka dráhy dosahuje téměř 30 metrů a je rozdělená na několik částí. Děti tu najdou různé zatáčky, spirály, skokánky nebo herní prvky a také zvukové efekty. Kuličky si buď to návštěvníci donesou vlastní, pokud nejsou šťastnými majiteli, tak si je můžou zde na místě v parku koupit, a to originální dřevěné kuličky ze speciálního automatu, a to za 50 korun.
1: A jak to tedy všechno vlastně vzniklo?
2: No, vybudování kuličkové dráhy je úspěšným výsledkem prvního ročníku rokycanského participativního rozpočtu. Místní obyvatelé si tento nápad sami vyhlasovali a v anketě a radnice následně projekt zrealizovala za částku kolem 300 tisíc korun. Parku Rakováčku se tak rozrostl o další oblíbené místo pro rodinné výlety. A Romane, co si budeme říkat, kdo jako malý necvrnkal kuličkami?
1: Jasná zpráva. Jiří Trnka, díky. Naslyšenou.
2: Pěkný den.
0: Regionální stopař. Český rozhlas Plzeň. Den v kraji.

0: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
2: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: počasí.
1: Třeba, že se na nás ten dnešní den ze začátku trochu mračil, zítřek už by měl být zase slunečný. Potvrdit by mi to teď měla Jana Adamovská z Meteorologického ústavu. Jano, dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne. Tak ta obloha se zatím na nás mračí stále, ale během noci se bude od jihu vyjasňovat. A k ránu se hlavně v severní polovině kraje budou tvořit mlhy nebo i nízká oblačnost. Takže sobotní ráno tak může být i mlhavé, hlavně na tom severu. Jinak bude jasno, slunečno po celý den a maxima budou stoupat k 20 až 23 stupňům. Na Plzeňsku může být až 24 a na horách bude mezi 17 až 20. A vítr ten bude foukat slabý, proměnlivý a během dne většinou od jeho východu.
1: Takže sobota docela pěkný den, napodobí i neděle.
2: Tak v neděli už čekáme trochu více oblačnosti, bude nás ovlivňovat brázda nižšího tlaku vzduchu. V noci ještě bude skoro jasno až polojasno, pak a ráno taky během dopoledne, ale bude zvolna přibývat oblačnost a odpoledne a večer už bude oblačno až zataženo. Teploty ty budou stoupat ke 22 stupňům, takže nějaké ochlazení nečekáme zatím a vítr tak jenom slabý, proměnlivý postupně od západu až severozápadu.
1: Jana Adamovská, díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký víkend.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Vítáme vás u speciálního předvolebního vysílání Českého rozhlasu Plzeň, věnovaného komunálním volbám. Ty se uskuteční příští pátek a sobotu, tedy 9. a 10. října. Postupně vám představujeme lídry kandidujících stran a hnutí v okresních městech Plzeňského kraje. Seřadili jsme je podle abecedy. Dnes je tu poslední předvolební speciál, který věnujeme Tachovu. U mikrofonu je Iva Kokešová a redaktor Lukáš Milota. Dobrý den.
2: Hezký den.
0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Plzeň.
1: Tachov leží na řece Mži 54 kilometrů od Plzně a 20 kilometrů od Mariánských lázní. Podle Českého statistického úřadu v něm na počátku letošního roku žilo 14 308 obyvatel. Žijí v něm tisíce cizinců, zejména pracovníků v průmyslových zónách a také válečných uprchlíků. Tachov má 8 dalších místních částí. Lukáši, kdo v uplynulých 4 letech město vedl?
2: Do posledních komunálních voleb před 4 lety šla 4 uskupení a všechna se dostala do zastupitelstva. Vítězem se stalo sdružení Volím Tachov, které výrazně vyhrálo s víc než 45%. Koalici sestavilo se sdružením Za náš Tachov, složeného z lidí z ČSSD a nestraníků, které tehdy s víc než 29% skončilo ve volbách na 2. místě. V 21 členném zastupitelstvu získalo sdružení Volím Tachov 10 křesel a sdružení Za náš Tachov 6 mandátů. Celkem tedy pohodlnou většinu 16 hlasů. V opozici skončili Patrioti Tachova se 3 mandáty a Idealisté pro Tachov se 2 zastupiteli. Starostou je po celé 4 roky Petr Vrána ze sdružení Volím Tachov, které má i místostarostku Vendulu Machovou. Prvním místostarostou je ovšem Jan Straka ze sdružení Za náš Tachov.
0: Komunální volby 2026.
1: Co se týče nadcházejících voleb, kolik politických stran a hnutí v Tachově do nich kandiduje?
2: V roce 2022 byly 4, teď se o hlasy voličů uchází 7 politických stran, hnutí a sdružení. O 21 židlí v zastupitelstvu bude bojovat 147 kandidátů, 87 mužů a 60 žen, přičemž průměrný věk kandidátů je přes 48 let. Do voleb už nejdou Patrioti Tachova, ostatní subjekty ano. Některé přibyly nebo se proměnily a někteří kandidáti se přeskupili. Na rozdíl od posledních voleb postavili kandidátky v Tachově i všechny 3 subjekty, které tvoří celostátní vládu.
1: Pojďme si tedy ty jednotlivé kandidující subjekty v Tachově a jejich lídry představit.
2: Vezmeme je podle čísla jejich kandidátní listiny. S číslem 1 se o hlasy voličů v Tachově uchází SPD s podporou nezávislých kandidátů a osobností města Tachov. Lídriní je Věra Rubáková. 2 má letos nové sdružení My Tachováci, které vede místostarosta Jan Straka, bývalý sociální demokrat a před 4 lety lídr sdružení Za náš Tachov. Právě toto sdružení Za náš Tachov má letos číslo 3 a novou lídrini, a tou je Božena Vaňková. 4 má kandidátka Nový Tachov, kterou vede Jiří Nenutil, člen hnutí Idealisté. Před 4 lety vedl kandidátku s názvem Idealisté pro Tachov.
1: Jak už jsme zmínili, v Tachově kandiduje 7 stran a hnutí, víc než polovinu jich už známe. Teď představíme další 3 kandidující subjekty a samozřejmě i jejich lídry.
2: 5 má hnutí ANO 2011 za Tachov, které vede lídrině Zuzana Flaxová. S číslem 6 jdou do voleb Motoristé sobě, v jejich čele je lídr Petr Coufal. Kandidátku s číslem 7 má současné vládnoucí sdružení Volím Tachov, které vede současný starosta Petr Vrána.
0: Komunální volby 2026.
1: Ještě než se podíváme na to, jak lídři odpovídali na volební otázky Českého rozhlasu Plzeň, pojďme si připomenout, jak vypadaly uplynulé 4 roky v dalších obcích a městech Tachovského okresu.
2: Až na výjimky vládla zastupitelstva na Tachovsku celé 4 roky. A teď ty výjimky. V několika měsíčním provizoriu žila na počátku tohoto volebního období obec Cebiv poblíž Konstantinových lázní. V září 2022 totiž při řádných komunálních volbách nikdo nepostavil kandidátní listinu a vedení obce proto převzal ministrem vnitra jmenovaný správce. Zastupitelstvo si místní obyvatelé zvolili až v dodatečných volbách v lednu 2023. To už měli na výběr dokonce ze 2 kandidátek. Vzniklo nové 7členné zastupitelstvo, tvořené 4 ženami a 3 muži. V roce 2024 byly na Tachovsku 2 nové komunální volby, a to v Dlouhém Újezdu, kde se v lednu rozpadlo původní zastupitelstvo. Volby byly pak v červnu. Zastupitelstvo se v roce 2024 rozpadlo i v Tisové. I tady šli lidé k novým komunálním volbám.
1: Lukáši, můžeš zmínit, co například se v obcích na Tachovsku v posledních 4 letech událo?
2: Třeba Tachov dokončil opravu kina Mže a po víc než 20 letech i opravu jízdárny ve Světcích. Tady je třeba dodat, že to byly projekty, které započala už předchozí zastupitelstva. To současné se pustilo po mnoha letech do opravy Tachovského náměstí, které doplnila i replika zničeného Mariánského sloupu. Město rozšířilo zóny s placeným parkováním a víc zapojuje obyvatele do různých projektů. Například zavedlo participativní rozpočet, kdy lidé můžou sami spolu rozhodovat, do čeho má radnice investovat. Například Stříbro se mimo jiné pustilo do opravy Plzeňské a Ruské ulice. Proměnou prošlo i širší centrum Plané, která kompletně rekonstruovala ulici Dukelských hrdinů. Jedním z diskutovaných témat v regionu je plánovaný lom na těžbu živce u Benešovic, proti kterému se postavili Benešovice, Stříbro nebo Kladruby a vznikla i petice. Další petice vznikla proti záměru otevřít lom poblíž Plané.
1: Aktuální volební období v Tachově a v celém okresu shrnul redaktor Lukáš Milota. A po písničce už nabídneme pohled jednotlivých politických uskupení na další směřování Tachova. Na úvod jsme lídrům položili otázku týkající se cizinců. Jejichž podíl v přepočtu na počet obyvatel je v Tachově největší v republice.
0: Komunální volby 2026. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Posloucháte Český rozhlas Plzeň a předvolební speciál ke komunálním volbám. Dnes se společně s redaktorem Lukášem Milotou zaměřujeme na Tachov. Lídrům kandidujících stran, hnutí nebo sdružení jsme poslali tři otázky k tématům, která se dotýkají obyvatel Tachova. Ze sedmi kandidujících subjektů nám poslalo odpověď 6. Motoristé sobě možnosti nevyužili. Jako první jsme se lídrů ptali na cizince ve městě. Těch nahlášeným pobytem je skoro 4300. Připočteme-li cizince přihlášené jinde nebo pracující v okolí, může být odhadované číslo vyšší. Připustíme tedy i možnost, že v Tachově žije přibližně 6000 cizinců. Výrazně tak proměňují život ve městě. Myslíte ve svém programu i na tyto lidi? Pokud ano, jak?
2: SPD s podporou nezávislých kandidátů a osobností města Tachova podle lídrině Věry Rubákové klade důraz na začlenění cizinců do naší komunity a na zajištění jejich bezpečí a spokojenosti. Zaměří se na jazykovou výuku nebo na spolupráci s institucemi, které umožní cizincům se zapojit do života ve městě a město bude moct lépe řešit případné problémy. Cílem je, aby se každý v Tachově cítil bezpečně a aby Tachov zůstal místem, kde se dobře žije všem obyvatelům bez ohledu na jejich původ. V případě rapidního nárůstu počtu cizinců je potřeba předcházet sociálním napětím nebo izolaci jednotlivých skupin. Podle lídra kandidátky My Tachováci Jana Straky se rozvoj města týká i cizinců. Lidé, kteří v Tachově dlouhodobě žijí, pracují a mají dobrou vůli zapadnout, musí dostat šanci. Sdružení podporuje snahu nově příchozích naučit se češtinu, poznat místní pravidla, začlenit se a být dobrými sousedy. Důležité je začlenění dětí do sportu a volnočasových aktivit. Říká, že dobré soužití nevzniká oddělenými komunitami, ale tím, že se lidé potkávají, rozumějí si a přirozeně respektují pravidla.
1: Jaký pohled na cizince a život s nimi v Tachově nabídli další lídři?
2: Na integraci cizinců klade důraz i lídrině kandidátky za lepší Tachov Božena Vaňková. Jako nástroje k začlenění vidí sousedská setkání, zejména ta neformální, při kterých koordinátoři přesně vysvětlují naše pravidla. Zmiňuje i multikulturní festivaly, jazykové kurzy a včlenění dětí do kroužků. Po příchodu cizinců ještě víc ve městě chybí lékaři. Sdružení proto chce pokračovat v náboru lékařů a lákat je na zajímavé podmínky pro práci. V souvislosti s cizinci chce také, aby všichni lidé žijící ve městě platili za svoz a likvidaci odpadů. Požaduje tlačit na vládu a žádat zásadní řešení pro Tachovsko. Podle jedničky kandidátky Nový Tachov Jiřího Nenutila se život ve městě promění hlavně změnou vnímání situace jeho obyvateli. Chce posílit integraci cizinců tak, aby se daňově podíleli na příjmech města. K tomu bude podle něj potřeba spolupráce se zákonodárci. Podle lídrině hnutí ANO 2011 za Tachov Zuzany Flaxové město musí zajistit veškeré služby pro své občany. V souvislosti s cizinci je potřeba řešit konkrétní věci týkající se bezpečnosti nebo dostupnosti služeb. Hnutí nemá speciální program pro cizince, ale má program pro občany Tachova. Rozhodně chce, aby každý cizinec žijící v Tachově respektoval české zákony a pravidla soužití. Aby cizinci respektovali naše pravidla, to požaduje i Petr Vrána, který vede kandidátku Volím Tachov. Podle něj má Tachov nastavený spravedlivý program integrace. Město organizuje kurzy češtiny pro cizince, na školách fungují cizojazyční asistenti a cizinci se zapojují do komunitních akcí, jako je třeba sousedský food festival.
1: Tolik tedy k tématu cizinců v Tachově. Kompletní odpovědi všech kandidujících stran a hnutí najdete na webu Českého rozhlasu Plzeň. A za chvíli otevřeme další otázku týkající se města. Tentokrát se zaměříme na cestovní ruch v Tachově a zázemí pro turisty.
0: Komunální volby 2026. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Český rozhlas Plzeň vám přináší předvolební speciál ke komunálním volbám. Dnes se společně s redaktorem Lukášem Milotou zaměřujeme na Tachov. Lídrů 7 kandidujících stran a hnutí jsme se ptali i na to, jestli je v Tachově dostatečné zázemí pro turisty. Pokud není, co by bylo třeba změnit?
2: Podle lídra kandidátky Nový Tachov Jiřího Nenutila je Tachov pro turisty atraktivní dost. Teď si podle něj zaslouží pozornost místní. Zuzana Flaxová, která vede kandidátku Hnutí ANO 2011 za Tachov, tvrdí, že Tachov má turistům co nabídnout. Chybí ale především ubytovací kapacity. Hnutí chce realizovat už dřív zvažovanou výstavbu ubytovacího zařízení pro turisty. Chce iniciovat vznik kempu pro karavany i stany a následně usilovat o vznik hotelu. Zmiňují i nutnost rozvinout další služby a cestovní ruch chtějí řešit komplexně ve spolupráci s Centrálou cestovního ruchu Plzeňského kraje i destinační společností Český les. Propagaci Tachova ve spolupráci s destinační společností Český les vidí jako jednu z cest i lídr kandidátky Volím Tachov Petr Vrána. Důraz klade na vybudování ubytovacích kapacit, včetně hotelového ubytování, například v domě, který město plánuje postavit na místě bývalé jednoty na náměstí. Cílem je, aby turisté přijeli do města na dovolenou, nejen na výlet.
1: Jak vidí zázemí pro turisty v Tachově ostatní lídři?
2: Podle lídrině kandidátky SPD s podporou nezávislých kandidátů a osobností Tachova Věry Rubákové, město má turistické možnosti, ale zázemí je zatím nedostatečné. Hnutí proto plánuje investice do ubytovacích kapacit a modernizace informačních center. Zároveň bude podporovat místní podnikatele a propagaci města. Lídr sdružení My Tachováci Jan Straka říká, že Tachov má turistům co nabídnout, ale potenciál nevyužívá naplno. Chce dál zvelebovat centrum města, rozvíjet turistickou infrastrukturu, líp propojit nabídku památek s místními službami a podporovat kvalitní gastronomii a ubytování. Turismus má pomoct k oživení centra. Podle Boženy Vaňkové, lídrině kandidátky za lepší Tachov, má město málo občerstvovacích míst. Sdružení chce vytvářet podmínky pro živnostníky, aby v této oblasti cítili podporu. V souvislosti s nedostatkem ubytovacích kapacit podporují vznik hotelového ubytování v plánovaném domě na místě bývalé jednoty na náměstí.
1: Dnešní předvolební speciál Českého rozhlasu Plzeň věnujeme Tachovu. Po písničce otevřeme další téma. Zeptáme se na to, co udělají kandidující subjekty proto, aby v Tachově zůstávali mladí lidé a nebudovali si po škole kariéru jinde.
0: Komunální volby 2026. Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Vítáme vás zpět u speciálního předvolebního vysílání Českého rozhlasu Plzeň, které se dnes věnuje Tachovu. U mikrofonu jsou Iva Kokešová a redaktor Lukáš Milota. Lídrům kandidujících stran, hnutí a sdružení v Tachově jsme položili tři otázky. Ta poslední se týkala mladých lidí. Zeptali jsme se, co uděláte proto, aby v Tachově zůstávali mladí lidé, aby se po škole do města vrátili a neodcházeli za kariérou jinam.
2: Sdružení Volím Tachov chce podle lídra Petra Vrány dál komunikovat se středoškoláky a jejich potřeby a nápady dál promítat do projektů. Jako důležité vidí i zapojení středoškoláků coby dobrovolníků do kulturních a společenských akcí. Sází i na stavbu startovacích bytů pro mladé a taky stavbu nového kampusu střední školy. Tvrdí, že vztahy ze střední školy často rozhodují o možném návratu do rodného města. Tachov je podle něj díky své nabídce ideálním městem pro rodinný život a otevírají se i pracovní příležitosti pro vysokoškoláky. Sdružení Za lepší Tachov podle lídrině Boženy Vaňkové sází na chystaný středoškolský kampus v Tachově, který nabídne obory, jejichž absolventi se uplatní v Tachově. Studentům vysokých škol z Tachova chtějí nabídnout stipendium. Podpoří taky výstavbu městských bytů pro místní obyvatele. Také uskupení Nový Tachov slovy lídra Jiřího Nenutila podpoří vznik startovacích bytů a zavedení studijních návratových stipendií. SPD s podporou nezávislých kandidátů a osobností Tachova podle lídrině kandidátky Věry Rubákové navrhuje podporu výstavby cenově dostupných nájemních a startovacích bytů prostřednictvím dotačních programů a spolupráce s developery. Tvrdí, že se tak sníží čekací doba na bydlení. Chce podporovat malé a střední podniky a rozvíjet tak místní pracovní příležitosti. Podpoří i investice do školství, mládežnických aktivit nebo kulturních zařízení.
1: Jak chtějí udržet v Tachově mladé lidi ostatní kandidující subjekty?
2: Hnutí ANO 2011 za Tachov podle lídrině Zuzany Flaxové podpoří bytovou výstavbu a obnovu městského bytového fondu. Navrhuje snížení daně z nemovitostí a zpřehlednění přidělování městských bytů. Základ vidí v dostupných službách v oblasti zdravotnictví, školství, ale i sportovním a kulturním vyžití nebo kvalitním veřejném prostoru. A taky v dobrých pracovních příležitostech, třeba právě v plánovaném turistickém ubytovacím zařízení. Podporují také výstavbu středoškolského kampusu a podpoří mladé lidi v podnikání. Sdružení My Tachováci podle jedničky kandidátky Jana Straky podporuje dostupnost bydlení a služeb, kvalitní podmínky pro rodiny i další rozvoj města a možnosti dobrého pracovního uplatnění napříč obory. Chce, aby mladí lidé cítili, že můžou život v Tachově sami ovlivňovat a že jejich nápady mají ve městě prostor. Jako úspěch vnímá, když lidé zkusí žít jinde, získají zkušenosti a pak se vrátí do Tachova.
1: To byly odpovědi politických subjektů, které se letos ucházejí o hlasy voličů v komunálních volbách v Tachově. Všem jsme položili stejné tři otázky připravené pro naše předvolební vysílání. Motoristé sobě této možnosti nevyužili. Kompletní odpovědi jednotlivých stran, hnutí a sdružení najdete na webu Českého rozhlasu Plzeň. Sedmým okresním městem, tedy Tachovem, náš seriál končí. V rámci předvolebního vysílání vám ještě v dalších dnech nabídneme živě vysílané debaty s lídry plzeňských kandidátek. Za dnešní spolupráci děkuji Lukáši Milotovi, naslyšenou.
2: Hezký večer.
1: A loučí se Iva Kokešová. Pěkný poslech.
0: Komunální volby 2026. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Plzeň, zprávy.
3: O víkendu bude pokračovat babí léto, meteorologové neočekávají ani déšť. Národní památkový ústav dokončil v Plasích na severním Plzeňsku další etapu záchrany kláštera. Do města Touškova se vracejí ostatky barona Štarka, zkoumali je antropologové. Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno a teploty do 23 stupňů. Hezký podvečer přeje Štěpánka Zíková. Babí léto bude pokračovat i o víkendu, bude slunečno a beze srážek. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu teploty v sobotu vystoupají až na 24 stupňů. V neděli začne od západu postupně přibývat oblačnosti, na Moravě a ve Slezsku se objeví až odpoledne. I tak se teploty dostanou až na 23 stupňů. Podle meteorologa Štefana Hanžáka se ale v noci na sobotu i na neděli mohou ojediněle objevit přízemní mrazíky a místy také mlhy.
4: Teploty v noci klesnou na 10 až 5 stupňů, ojediněle to může být i kolem 3 stupňů Celsia a objeví se i přízemní mrazíky. Zítra přes den většinou jasná nebo skoro jasná obloha, zpočátku zejména ráno a dopoledne ještě možnost hlavně na severozápadě mlh a nízké oblačnosti.
3: Poblíž Plzně dnes zemřel 76-letý motorkář. Z dosud nezjištěných příčin sjel napravo mimo vozovku, kde havaroval. Oživování na místě bylo neúspěšné, vyplývá to z informací policie. Nehoda se stala kolem 14. hodiny u obce Zruč-Senec. Klášteře Plasy dokončil Národní památkový ústav rozsáhlou obnovu barokní sýpky a opatské rezidence se zahradou. Práce za desítky milionů korun lidem zpřístupňují nové prohlídkové trasy, které ukazují původní architektonický záměr celého areálu. Podrobnosti doplňuje odborný garant obnovy kláštera Plasy z Národního památkového ústavu Lukáš Veverka.
5: Všechny ty objekty fungují tak, jak byly zamýšleny de facto v rámci toho velkého centiniovského plánu. Člověk si konečně může tak trošku začít představovat, jak to tak asi mohlo dopadnout, kdyby se celý ten plán postavil a jak asi v té vrcholné formě toho kláštera, který vlastně měl být jeden z největších barokních klášterů v rámci Evropy, tak jak to asi tak mohlo dopadnout.
3: Ostatky barona Jana Antonína Štárka, které zkoumali antropologové dnes ze Západočeského muzea v Plzni, převezli do kostela svatého Jana Křtitele ve městě Touškově na Plzeňsku. Štárk byl jedním z nejvýznamnějších západočeských průmyslníků 19. století a významným dobrodincem města, které tak po 143 letech symbolicky naváže na jeho velkolepý pohřeb. Jak vyplývá z informací města, v kostele ostatky uložili do zrestaurované historické rakve. Hlavní pietní slavnost se mší a pohřebním průvodem z horníky bude zítra dopoledne.
2: Sport.
3: Čeští fotbalisté letí do Španělska, kde je zítra čeká další utkání v elitní divizi Ligy národů. Úřadující světové šampiony vyzvou v Ovideju. Utkání má výkop ve 20 hodin a 45 minut. Petr Bříza obhájil funkci viceprezidenta Mezinárodní hokejové federace a zůstává tak druhým nejvýše postaveným mužem světového hokeje. Předtím český kandidát neuspěl ve volbě prezidenta, ve kterého o 3 hlasy porazil Němec Franz Reindl.
2: Počasí.
3: V noci bude skoro jasno nebo jasno, postupně se místy mohou tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší teploty 8 až 5 stupňů, v místech s mlhou až 10 a při vyjasnění až 3 stupně a možné přízemní mrazíky. Na horách bude 12 až 9 stupňů. Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno, ráno čekejte hlavně v severní polovině kraje mlhy nebo nízkou oblačnost. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů a na horách 17 až 20. Povane slabý proměnlivý, během dne většinou jihovýchodní vítr. Biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Na dálnici D5 u Kladrub na Tachovsku mezi kilometry 114 a 109 se kvůli dopravnímu omezení tvoří kolony. Popojíždí se pomalu, jeďte tam opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Muziky, muziky.
6: Dobrý podvečer na vlnách rádia vašeho kraje. K poslechu pořadu Muziky muziky, který je věnován podzimu, vás zve a přeje příjemný poslech Antonín Bulka.

Astronomický podzim začal letos 23. září v 6 hodin a 5 minut, okamžikem podzimní rovnodennosti. Meteorologický podzim je stanoven na 1. září a trvá 3 měsíce. Podzim symbolizuje hojnost klizně, ale také úbytek sil a přípravu na zimu. Hlavní symboly podzimu jsou hojnost a vděčnost. Je to čas, kdy člověk sklízí plody své práce.

podzimu patří také barevná příroda, kdy listy na stromech mění barevné spektrum od žluté až do barvy hnědé. Pak padají na zem. Barva žlutá a zlatá je barva slunce, slábnoucího světla a březového či javorového listí. Barva oranžová, červená až rezavá připomíná dýně, šípky a spadané dubové listí.

Podzimní rána bývají chladná a mlhavá. Větrné dny jsou ideální pro letání papírových draků. Zahřát se a pochutnat si můžeme na typickém podzimním jídle. Bývají to švestkové knedlíky, dýňová polévka, horká bramboračka s houbami nebo vydatný guláš se zvěřiny.

Maar laat die paar, ik zou moeten je schokken naar Kolka. Panetata říká, to je otrava. To zas bude špatná Vltava. Já si proto nohu za krk nedám. V kuchyni si svoje štěstí hledám. Nestačím házet oči na kamna, odkud vane vůně na ramna. Švestkový knedlíky,

Zažil jsem si jednou panou na divo. Chtěla si u mě udělat voko, knedlíky pro mě chtěla uvařit, nechtěli se jí však podařit. Vařila je od božího rána, večer byla celá uplakána, že prý tam švestky zapomněla dát, prstem je tam chtěla nastrkat. Švestkovi knedlíky, ty já mám hrozně rád, když je mám k obědu, dám si je čtyřikrát za sebou švestkovi.

0: Bien.
1: Na podzim se pijí především hřejivé kořeněné nápoje, které pomáhají zvládnout kladnější dny a k jejich přípravě využívat typické podzimní plody. Jako vzorek nabízím recept na dýňové latte. Do kávového espressa s napěněným mlékem přidáme dýňový sirup a směs koření, které se skládá ze skořice, hřebíčku, muškátového oříšku a zázvoru.

Podzimní pranostiky našich předků jsou například mnoho bukvic, mnoho sněhu, brzký listopad, tuhá zima, mlhy v říjnu, sněhy v zimě, po svaté Tereze mráz po střechách leze, ozveli se v září hrom, bude tuhá zima, nebo přijde Václav, kamna připrav.

Jeden z největších našich státních svátků, svátek českého knížete svatého Václava, připadá na den 28. září. Před několika dny oslavilo 123 927 Václavů, Vašíků, Vašků, Venců a Venoušků, žijících v České republice, svůj svátek. Dodatečně jim přejeme se zvukovým mistrem Michalem Žákem pevné zdraví, štěstí, jen samé úspěchy a pohodu.

Jako každé roční období má také podzim svoje kouzlo. Barvy se mění každým dnem, vzduch voní vlhkou půdou a mlhou. Lesní ticho přerušuje jen šustění listí. Naslyšenou na vlnách rádia vašeho kraje se těší a přeje hezký zbytek podzimního dne Antonín Bulka.

Příjemný dobrý večer. Na vlnách Českého rozhlasu se rozeznívá lidová hudba. Vítejte u poslechu špalíčku lidových písní. V něm se dnes zaměříme na jablka a jablíčka, tak jak se objevují nejen v lidových písních, ale také v lidových rčeních a příslovích. Je jich totiž docela hodně. Třeba zkuste zatím přemýšlet, zda i sami nějaké to rčení anebo písničku, kde se objevuje jablko nebo jabloň, znáte. Pěkný poslech přeje Michaela Vondráčková.

Jaké máte rádi jablka? Mluvit by se o nich mohlo dlouho. O jednotlivých odrůdách, o léčivých účincích, o pěstování, anebo také o tom, co dobrého můžeme z jablek uvařit anebo upéct. My se ale dnes zaměříme na to, jak se jablíčka dostala do lidových písní. A začneme hned dvěma písničkami, které dost pravděpodobně znají už úplně malé.

vlnách Českého rozhlasu posloucháte Špalíček lidových písní, dnes věnovaný písničkám, ve kterých se objevují jablka a jablíčka. Ale nejsou to jen lidové písně, kam už naši předci do textu umístili jablíčka a jabloně, ale také nejrůznější lidová rčení. Tak například, kousnout si do kyselého jablíčka znamená pustit se do něčeho nepříjemného. Až porostou jablka na dubě, nebo až suchá jabloň plodit bude, to znamená nikdy. Mluvit o jablkách a neznat jabloně, tak přesně tohle dělají lidé, kteří tlachají a žvaní. No a chodit na panenská jablíčka, tak naši předci říkali chlapcům, kteří chodili za panami, děvčaty, a byli tak trochu záletní.

lidové písně, ve kterých se objevují jablíčka a jabloně, dnes posloucháme ve špalíčku lidových písní a já přidám ještě i další lidová rčení a přísloví, která možná také znáte. Tak třeba nadspávat si měšec těšínskými jablíčky. To znamená marně doufat, marně se utěšovat planými sliby. Výraz je tam tolik lidí, že by jablko nepropadlo, značí, že je tam skutečně mnoho lidí. No a že jablko nepadá daleko od stromu, tedy že děti bývají podobné rodičům, je také dodnes všeobecně známé.

Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte Špalíček lidových písní, dnes věnovaný jablíčkům a jabloním v lidových písních a lidových rčeních. Můžeme ale připomenout, že jablíčka bývala třeba také předlohou pro lidové výšivky. Posloužila v mnoha případech jako zvykoslovný předmět a naši předci s ním dokonce věštili. Věděli jste třeba, že když se žena večer před svatou Anežkou, svatým Janem a svatým Markem usadí v temné místnosti před zrcadlem a sní jablko, údajně se jí v zrcadle objeví obraz jejího milého. A že prostředkem k přivábení lásky v lidové magii slouží i jabloňový květ? Alespoň naši předci tomu věřili. Pro nás je to půvabný doklad duchovního života našich předků. A tak až si zase budete dávat nějaké to jablíčko, které je mimochodem velmi zdravé, třeba si vzpomenete na dnešní špalíček a také na to, kde všude se jablíčka objevovala u našich předků. Z dnešní folklorní půlhodinky už se loučí a krásný večer přeje Michaela Vondráčková.

0: hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Plzeň zahájila stavbu stacionáře Človíček 2. Nabídne zázemí pro 36 klientů. Kvůli kritickému nedostatku vody vyloví zítra mimořádně rybáři zaječí rybník na Tachovsku. Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno a teploty do 23 stupňů. Dobrý večer, přeje Štěpánka Zíková. Město Plzeň zahájilo výstavbu nového denního stacionáře Človíček 2 na Skvrňanech. Moderní zařízení vznikne mezi ulicemi Vojanova a Františka Kovaříka. Nabídne zázemí pro 36 klientů s těžkým kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra. Půjde o denní službu s pravidelným provozem od 7 ráno do 16 hodin. Zajistí speciální vzdělávání na základním i středním stupni. Zařízení přijde na 198 milionů korun a hotovo by mělo být v září 2028, informovala o tom Barbora Hajková z tiskového odboru radnice. Na Tachovsku budou o víkendu podzimní výlovy některých rybníků. Jak informují stříbrští rybáři, zatažením sítí začne zítra ráno v 6:30 výlov výrovského rybníka poblíž Kladrub. Tentokrát nebude možné si ryby koupit přímo na hrázi. Mimořádně se zítra koná i výlov pravidelně neloveného zaječího rybníka u Bezdružic. Jak uvedlo vedení Bezdružic, důvodem je kritický nedostatek vody a snaha zachránit rybí obsádku. Voda v rybníku chybí kvůli suchu a také poruše vypouštěcího zařízení. Po vypuštění zůstane rybník prázdný a bezdružická radnice bude usilovat o jeho opravu. Veřejné vysoké školy možná budou muset přijímat méně studentů, a to už příštím roce. Na důsledek dlouhodobého podfinancování upozorňuje Česká konference rektorů, která se na tom opětovně shodla po dvoudenním zasedání. Kritický pak má být rok 2028, říká předseda konference a rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Milan Pospíšil.
3: Podle těch průzkumů je to zhruba 14 dní stará informace, takže meziročně jsme nabrali o 8% studentů nově zapsaných více, ale ty finanční prostředky, které nám narostly, jsou o 3%. Samozřejmě nemůže to být jedna ku jedné, ale to je méně jak polovina počtu studentů, to se někde projevit bohužel musí.
2: Ministr školství Robert Plaga za ANO dnes připomněl, že si je podfinancování vědom a pro roky 2028 a 2029 už vyjednal zvýšení vždy o 1 miliardu korun. Rektoři ale potřebují navýšení o 3 miliardy ročně. Jednat o tom chtějí i s vládou.
1: Sport.
2: Hokejisté Plzně v 7. extraligovém kole hrají s Pardubicemi a Plzeň teď vede 1-0.
1: Počasí.
2: V noci bude skoro jasno nebo až jasno, postupně místy mlhy nebo nízká oblačnost, nejnižší teploty 8 až 5 stupňů a v místech s mlhou až 10, při vyjasnění 3 stupně a možné přízemní mrazíky. Zítra čekejte většinou jasno nebo skoro jasno, ráno hlavně v severní polovině kraje mlhy nebo nízkou oblačnost. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách bude 17 až 20. Povane slabý proměnlivý, během dne většinou jihovýchodní vítr a biozátěž bude na jedničce, tedy mírné.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Chotěšově na jižním Plzeňsku v ulici Dobřanská teď počítejte s uzavírkou, stala se tam dopravní nehoda. A v Kyšicích na Plzeňsku v ulici Díšinská funguje kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. I tam jeďte opatrně, přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Kolokviální neznamená koloniální. Vidíte, dobrý den.
2: Dobrý den. A asi si to ani nikdo neplete, ale narazila jsem na to při korekturách.
1: Jaký překlep?
2: V podstatě spíš přehlédnutí toho překladatele, který napsal, že jsou tam koloniální výrazy v místním jazyku v Polynésii. A takže ono to trošku vypadalo logicky, byla to kolonie, ale v originále bylo kolokviální a to je něco úplně jiného.
1: No u toho koloniální asi víme, co to znamená, tam to nemusíme moc vysvětlovat.
2: Přesně.
1: A co
2: přesně.
1: To kolokviální? Já si pamatuju na vysoké škole, že jsme občas měli kolokvium. To bylo takové jako setkání hromadné, ale už si nepamatuju, co se tam řešilo, co to kolokvium bylo. Vysvětlete nám to.
2: Tak když začneme tím kolokviem, tak může to být jistý seminář, přesně tak, nějakému tématu, zpravidla tedy na vysoké škole, nebo dřív ještě za mých časů, to byla ústní zkouška, takový druh ústní zkoušky, kde nebyly známky, ale třeba zápočet jenom. Uhum. Jakože nižší ústní zkouška. Dneska nevím, jestli se moc ještě ústní zkoušky dělají. No a bylo to, nebo to slovo kolokvium je od latinského kolokví, což je sloveso a znamená, nebo znamenalo rozmlouvat spolu. Což na tom semináři i na té zkoušce by se mělo dít.
1: A teď nám dejte nějaký příklad toho přídavného jména, když je něco kolokviální.
2: Možná bychom mohli začít tím, že je to termín z jazykovědy, což je asi jasné z toho úvodu, jak jsme to probírali. A v naší české jazykovědě se objevil až v 90. letech 20. století. Zhruba jako náhrada budoucí, řekněme, obecné nebo hovorové češtiny. A tím se dostáváme k tomu, co to znamená kolokviální výraz. Je třeba, když řeknu akorát. Není to ve spisovné češtině, rozhodně ne v tom stylu, v kterém tady spolu rozmlouváme, ale je to typický příklad běžné komunikace. Akorát bych měla říct, až spolu vyjdeme na ulici a budeme si jen tak povídat a ne tady tak vysoce, ve vysokém stylu. A zkrátka běžná komunikace, kde se stírá rozdíl mezi spisovným a nespisovným. V tom každodenním spontánním vyjadřování se jazykovědci obecně ve světě rozhodli v 19. století nazvat to tímhle latinským termínem a u nás to přišlo až v 90. letech.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že když člověk vypije moc vody, může ho to i zabít? Voda je zcela zásadní pro život, jak ho známe. Ve vodě na planetě Zemi život kdysi dávno vznikl a ke své existenci ji potřebují všechny živé organismy. Když se vody tělu nedostává, mluvíme o takzvané dehydrataci. U člověka, jehož tělo tvoří voda zhruba ze 60 až 70%, mluvíme o dehydrataci ve chvíli, kdy je výdej tekutin vyšší než jejich příjem. Vodu z těla ztrácíme například pocením nebo při průjmových onemocněních, jako jsou cholera či tyfus. Ta můžou vést až k dehydrataci způsobující smrt. Jenže obdobné riziko nám hrozí i při nadměrném příjmu tekutin. Hyperhydratace neboli otrava vodou způsobuje, že se nám krevní plazma příliš naředí a tím se naruší rovnováha elektrolytů v těle. Důsledkem je porucha mozkových funkcí. Tento stav přichází ve chvíli, kdy člověk vypije v krátkém čase 5 a více litrů vody. Z různých soutěží v pití vody nebo extrémně časově a fyzicky náročných sportů jsou známy případy, kdy účastník po požití velkého množství vody opravdu zemřel.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Jihomoravští policisté ukončili jízdu dvěma účastníkům tuningového srazu. Měsíční pátrání po pohřešované ženě z Frýdku Místku skončilo, policie našla její tělo. Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno s teplotami do 24 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Jihomoravští policisté dnes ukončili jízdu dvěma cizincům, kteří mířili na tuningový sraz v Praze a Brně. Jednomu odebrali osvědčení o registraci auta kvůli neschváleným úpravám. Druhý, 17-letý řidič, neměl řidičský průkaz. Policie kvůli srazu od včera častěji kontroluje hlavně dálnice D1 a D2 a další významné silnice na jihu Moravy. Zítra se mají účastníci přesunout z Prahy do Brna. Policisté budou kontrolovat taky odpočívadla, čerpací stanice a další místa, kde by se mohli řidiči shromažďovat. Na sraz Europe Illegal Season End by mohli podle policistů dorazit až tisíce upravených aut. Policisté našli tělo pohřešované 38-leté ženy z Frýdku Místku. Před měsícem odešla z bytu bez dokladů a telefonu. Kriminalisté její tělo našli v hustě zarostlé oblasti frýdeckého lesa poblíž skládky. Vyšetřovatelé teď čekají na výsledky pitvy, která má vyloučit cizí zavinění. Ženu před událostí trápily psychické problémy, potvrdil náměstek krajského policejního ředitele Martin Lichý.
2: Volala o pomoc, ale myslím, že nemoc důrazně, že to řešila sama se sebou. Nebyl nalezen dopis na rozloučenou. Doposud. Do těch míst, kde jsme ji nalezli, nás dovedly kamerové systémy, které jsme postupně měli zajištěné. Bylo 2000 hodin záznamu, takže jsme je postupně rozplétali a ukázalo nám to směr, kterým paní Jana šla, takže jsme to rozvinuli, to další pátrání tam.
0: Silničáři dnes v 9 hodin večer omezí dopravu na Pražském okruhu. V tunelech Lochkov a Cholupice v jižní části dálnice bude provoz svedený do jednoho tubusu v režimu 2+1 jízdní pruhy. V uzavřeném silniční pásu provedou dělníci technologický servis a zdrsní betonový povrch. Omezení potrvají do nedělního poledne. Sport. České fotbalisty čeká ve Španělsku souboj s aktuálními mistry světa. V Oviedu proti nim nastoupí zítra ve 20 hodin a 45 minut. V domácím kádru nechybí hvězdy z letošního šampionátu Jamal, Rodri nebo Oyarzabal. Na souboj s nimi se těší i křídelník Mladé Boleslavy a nováček v české reprezentaci Martin Schubert.
3: Nejlepší tým na světě teďka pro mě nejlepším hráčem na světě, nebo hráčem, a pro mě to určitě jako křídelníka bude Lamine Yamal, na kterého rád sleduju, protože to, co dokáže vlastně s tím míčem a jak dokáže obejít hráče, tak pro mě až neuvěřitelné. Těším se na to. Počasí.
0: Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno. Ráno se hlavně v severozápadní polovině Čech budou místy tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Během dopoledne se pak budou rozpouštět. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 jeďte opatrně na kilometru 167 směrem do Brna. Blízko levého pruhu jde u středových svodidel neoznačený chodec. Na Pražském okruhu na 20. kilometru směrem na D1 blokuje levý jízdní pruh nehoda 3 osobních aut. A havárie osobního auta je hlášená i v Ostravě ve Vratimovské ulici. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
1: Vesele a zdravě.
4: Připravená je doktorka Kateřina Cajdamlová.
5: A budeme mít opět sucho v puse, já už ho mám teď.
4: Opravdu?
5: Proč? No, opravdu. No, tak mám nervy, že jo, samozřejmě, to je psychogenní a je to takzvané akutní a krátkodobé. Ono totiž, když to trvá delší dobu, tak je to docela problém, protože ta slina má spoustu důležitých funkcí.
4: Je to téma, které jsme zvolili záměrně, protože posluchači se hodně ptali a zůstalo nám dotazů dost, tak na ně odpovíme, no a začneme vtipem jako vždycky. Lékař se ptá námořníka. A netrpíte žízní? Kde pak? Tak daleko to nikdy nenechám dojít.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Pořad Vesele a zdravě, tentokrát na téma sucho v ústech. To sucho nejčastěji znamená, že málo pijeme. Tělo se tak hlásí o příjem tekutin. Je možné, aby nám ústa úplně vyschla? A mohou sucho způsobit i některé nápoje? Na to se redaktorka Bára Kvapilová ptala i praktického lékaře Josefa Štolfy.
1: Můžou opravdu ústa vyschnout?
2: Tak úplně ne. Úplně tak, abychom, že se nám tam vlastně vytvoří asfaltová nebo úplně suchá jako asfalt stezka, tak takhle úplně vyschnout nemohou. Když nám ty ústa vysychají, tak ty pocity vyvolají takové reakce, že buď s tím děláme něco, aby se to skutečně nestalo, nebo navštívíme lékaře.
1: Jsou různé druhy suchosti?
2: Suchost v ústech jinak vnímáte, ku příkladu, když máte vykažený zuby, nebo když máte po nějakém jídle, které bylo hodně kořeněné nebo palčivé, nebo naopak, když třeba to sucho v ústech je vyvoláno léky a nebo něčím, co jste pozřel, a nebo třeba zánětem slinné žlázy, jo? Takže v tomhle směru je to jiné vnímání, není to jiná suchost, ale je to jiné vnímání.
3: Tak co pak, pánovi? Voda nechutná?
4: Ani slyšet nechce.
3: Vy jste pěknej. To si musíte sugerovat takovouhle věc, když to něco nechutná, tak si myslím vnitru svém, že piju, řekněme, co pijete vy rád.
5: Slivovici.
3: No, tak to si musíte myslet intenzivně, že pijete slivovici. No.
1: Jsou třeba nápoje, které mohou způsobit suchost v ústech?
2: Určitě dělají to jednak tedy tvrdé alkoholické nápoje, ale někdy to dělají i takové ty, co obsahují taurín, že jo, a takové ty budiče. Hodně sladké nápoje taky.
4: No tak to zkus, jak ti to pán radí. No sugeruj si to.
3: Tak co pijete?
5: Slivovici.
4: No vidíš.
3: Tak proto on sem ten mizera Brunner jezdí.
1: Máte pro nás nějakou zajímavost z ordinace?
2: Já mám hlavně takovou klientelu, která je spíš tak jako zvyklá na určité stimulační látky, a takže vím, že když takoví ti pacienti přijdou a oni si na tohle to většinou nestěžují, ale oni už jako sebou většinou mají plastovou lahvičku s nápojem a počas toho rozhovoru nebo vyšetřování tak popíjejí, a pokud už si na to stěžují, tak to většinou bývá i postižení sliznice, který vyplývá ovšem z toho, že si tedy většinou aplikují něco ne žilně, ale prč tedy do sliznice nosní, a ono se jim to pak vrací a zároveň ty sliznice vysychají.
6: Vesele a zdravě.
7: Já bych jenom shrnula, že slina pomáhá mechanicky vlastně odstraňovat zbytky potravy. Další, co dělá, ona remineralizuje naší sklovinu.
8: Co to znamená?
7: To znamená, že má v sobě kalcium a má v sobě fosfáty, a pokud funguje správně, tak vlastně pomáhá tomu, co jináč musíme kupovat drahé zubní pasty, které to obsahují, aby se nám obnovovala sklovina.
8: To znamená, že si můžeme čistit zuby i bez pasty, když máme dost slin?
7: Někdy jo. Ale já si myslím, že my už teďko jíme tak divně a pijeme tak divně, že už to asi nejde, a jsme hlavně málo na sluníčku. Takže mít sliny a mít v pořádku sliny a mít dobře nabušený sliny je prostě výhoda.
8: Když jste říkala, že je důležité, co pijeme, co máme pít na dobré sliny?
7: No rozhodně ne nic sladkého. Samozřejmě.
8: Jak to se nám bude tak jako tvořit, ta slina, ne?
7: No, tak Patrik si dělá legraci, milí posluchači, protože on to moc dobře ví, že naopak po sladkém se kazí samozřejmě zuby.
8: Teče. No to jo, ale sliny?
7: Se kazí zuby, a to už žádná slina nenapraví. Další věc, co dělá sladké pití a je velká nevýhoda, a to též dělá velmi slané pití nebo velmi solená potrava. Ono nás to dehydratuje, protože ty nadbytky odstraňuje ledvina, ale ona to dělá za pomoci vody v těle.
8: To znamená, co teda pít? Čistou vodu? Minerálku?
7: Ideálně,
8: čaj?
7: Ano.
8: Ovocný?
7: Možná, no. Já bych věci, které jsou spíš jako hodně naplněné vodou, bych jedla. To znamená, já nevím, nějaký rajčata, nějaký okurky a prostě ku podivu k mému překvapení i květák obsahuje 90% vody. To by člověk neřekl.
8: Je dost tvrdý, ne?
7: Je dost tvrdý a bavíme se o květáku za syrova. Jedl jste to někdy, Patriku?
8: Jo.
7: To je strašně dobrá potravina. Pro posluchače velmi dobrá. Doporučuji, vyzkoušejte. Samozřejmě různé polévky, vývary, že jo, vývar, to je věc, která obsahuje kolagen, jo, to je teda se netýká slin, ale ten bychom měli jíst tak obden, jo, kdo dneska dělá vývar. No, a další, my bychom se měli vyhýbat alkoholu, protože i ten dehydratuje a víme, že když pijeme kávu, tak k ní ve slušné restauraci dostaneme čistou vodu, protože i ta káva odvodňuje. Takže prostě s vodou docela problém, no, musíme bumbat.
8: Proč máme sucho v ústech, tak o tom si budeme povídat i za malou chvíli s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou v našem pořadu Vesele a zdravě.
6: Vesele a zdravě. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.
9: Pojďte všichni na

0: Vyjďte všichni dovnitř, pozvěte si, všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vyděláme, co prostěte, tak to máme, co nemáme, obětáme, všechno dáme, všechno víme, poradíme, posloužíme.
1: Posloucháte pořad Vesele a zdravě a my se s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou vracíme do studia, abychom si popovídali o suchu v ústech, což nám možná připomene i básničkou Náš posluchač.
2: Zdraví Petr. Trápívá mě v jednom kuse hnusný pocit sucha v puse. Myslel jsem, to spraví vláha, ale moc to nepomáhá.
3: A jenom bych chtěla dodat, že slin se vytváří 0,3 až 1 ml za minutu, což je docela hodně, veďte. Představte si za den, je to půl až 1,5 litru, to je různé, a je to 20% naší plazmy. To znamená, to je hodně, hodně, hodně tekutiny.
1: A proč ty sliny v ústech máme? Proto, abychom lépe polikali, protože to pusu často otevíráme a vysychá, nebo to má nějakou další funkci? Proč tam jsou?
3: Takže zaprvé je to něco, co nám vytváří médium pro to, abychom měli chuť. To znamená, pokud máme méně slin, tak se nám mění vnímání chuti. Další, ta chuť, ta je velice důležitým naším
1: jako
3: senzorickým smyslem,
1: faktorem.
3: Ano, protože my musíme poznat, kdybychom jedli něco, co je třeba schnilé, nebo třeba arzen má nějakou speciální chuť, takže dávat si na to pozor, nás naučila příroda. Samozřejmě to vytváří to prostředí, ve kterém, a je to vlastně první takové zvlhčující, které nám pomáhá i dobře dýchat, to znamená, nám může vyschnout v ústech i třeba během noci, když máme hodně sucho v ložnici a spíme s otevřenými ústy, to je docela časté.
1: A co se děje v těch ústech, když vysychají? K čemu tam dochází?
3: Tak, zaprvé se samozřejmě špatně mluví, protože to, aby se dobře mluvilo, to je taky něco, že tam musí být vlhko.
1: No ale když se nám tvoří sliny hodně, tak taky jako to není ano, to nejlepší.
3: Ano, samozřejmě. Tady máme takovou škálu od 0 do 10 a mělo by se to pohybovat 4 až 6. Jo? Taky slyšíte, že to rozmezí je poměrně velké, 0,3 až 1.
1: A když ne, tak máme k doktorovi zajít?
3: No, já bych zaprvé nejprve zkusila udělat pár věcí, které můžu udělat hned. To znamená zrevidovat pitný režim, přidat ty různé vlhké zdroje, to znamená meloun, jahody, jak jsem říkala, rajče, kurku, a zkontrolovat, jestli nesolíme příliš mnoho. Potom bychom si měli uvědomit, jak jsme ve stresu, všimnout si nebo někdo, kdo je v ložnici s námi, jestli chrápeme nebo ne, jestli spíme s otevřenými ústy, v jaké poloze, a případně si zvlhčit vzduch v našich obytných místnostech. No a pokud vlastně další týden pořád máme ten týž problém, no tak musíme k doktorovi.
1: Proč nám vlastně vysychá v ústech třeba, když nám někdo dá nepříjemnou otázku nebo nás něčím zaskočí, hledáme odpověď a najednou se objeví takový ten pocit, že lepí se nám pusa.
3: Ano, říká se, krve by se v něm nedořezal, a říká se, mám z toho sucho v puse, a obojí vlastně hovoří o takzvané centralizaci oběhu, kterou dělá situace stresu. V okamžiku, kdy my jsme zaskočeni,

0: adrenalin, trošku může zvýšit krevní tlak, prokrví nám to naše svaly, vyprázdní to trávicí trakt, abychom prostě byli lehcí na útěk.
1: Paní doktorko, a může sucho v ústech třeba i za zápach z úst?
0: To je zajímavá otázka. Je to možné vzhledem k tomu, že vlastně v okamžiku, kde je v těch ústech sucho, tak tam vznikají různé prasklinky, ragády, další věci.
1: Ragády?
0: Ano, to jsou takové jako trhlinky. Děkuji, že ano, promiňte. A další, co se může dít, a je to v souvislosti, tak se nám může zvyšovat koncentrace žaludeční kyseliny a ten zápach se může zintenzivňovat.
1: Může nám vyschnout, i když venku prší nebo je velká vlhkost?
0: Tak to jsem zatím nikde nenašla, ale domnívám se, že zcela jistě, protože já teda nevím, ale já žádný hadičky, kterýma by na mě šlo z těch mraků, víte,
1: tak to vlhkost to dýcháme. Nemám.
0: No to dýcháme, ale to se slinama nemá co dočinit.
1: Nemá?
0: Patriku, nemá.
1: Teď máme pít, aby jsme měli sliny, tak
0: ano,
1: když to
0: jenom,
1: vlhkost dýcháme.
0: Já se hluboce omlouvám, ale to, že my se napijeme, znamená, že ze žaludku přejde ta tekutina do našeho cévního oběhu a z něj se teprve přefiltruje do těch slin. Jako představa, že já se nadechnu a lup a jde to rovnou do krve, no to fakt ne.
1: Co za to třeba může a taky jaké nemoci se mohou projevit díky tomu, že máme málo slin, nebo opačně, jak to funguje, tak to budeme řešit i s posluchači, protože ti se ptali už dopředu a máme připravené dotazy.
0: A teď se napijeme během písničky.
1: Dobře, tak jo.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Veselé a zdravě, pořad, který posloucháte, vy se i díváte. A samozřejmě máme připravené i dotazy posluchačů, protože dopředu se ptali a proto tento pořad děláme. A vy teď můžete tedy klást otázky paní doktorce. Tak tady je první dotaz.
1: Dobrý den, je mi 65 let, beru Gapulsit, Prestarium, Neo, Olanzapim, Citalex, Aliprazole, Kontrolok taky a je mám sucho v ústech. Čím to může být?
2: Děkujeme za dotaz a já bych tady řekla, že ty léky, které pán bere, tak jednak jsou na vysoký krevní tlak a jednak je tam i jeden lék na depresi. To znamená, tady bude určitě kombinace příčin, ale zase bych jako první zkontrolovala množství soli v potravě a množství tekutin, které pán konzumuje, protože to může nakonec pomoci i tomu krevnímu tlaku. Nevím, jestli má třeba ten dolní krevní tlak vyšší. Z těch léků vlastně je jasné, že ten vysoký krevní tlak má. Nevím, jestli si ho monitoruje, to by samozřejmě měl dělat. No a tady bych asi doporučila, aby nejprve si udělal vlastně takovou kontrolu toho, co všechno dělá sám. Možná přidal, jak říkám, ty zdroje tekutin v těch různých typech ovoce a zeleniny. Přidal čistou vodu a trošku možná omezil solení. V České republice se solí 4 až 5krát víc, než bychom měli. Takže trošku pozor. No. A snad to přejde, budem držet palce.
0: Sucho v ústech, téma, které řešíme s posluchači a vy jste se dopředu ptali i přes naše stránky www.veseleazdravie.cz. Paní doktorka tam našla další dotaz.
2: Ano, tak paní Kadeřábková, co dělat proti suchu v ústech? Zřejmě, a to se paní asi domnívá správně, to dělají léky, které užívá. Nic nepomáhá ústní voda. Řekla by, že po ní je to ještě horší, ani žvíkačky. Já bych jenom chtěla říct, že ten lék, který ona uvádí, tak má účinnou látku karbamazepín a používá se k různým typům neurologických stavů. Jeden z nich je neuralgie trigeminu, tedy trojklaného nervu, a ten může s tím suchem v ústech souviset. Tady bych doporučila, aby se paní zeptala lékaře, který ten Timonel předepsal, a zkusila vlastně zjistit, jestli nemůže třeba vzít nějaký dietní doplněk nebo čím by to mohlo být. No a samozřejmě trošku víc pít a zkontrolovat sůl. No. Omlouvám se, že se opakuju.
0: Ještě jeden dotaz před písničkou. Další dotaz z našeho telefonního záznamníku.
3: Paní doktorko, prosím o radu. Je mi 76 let. Jsem onkologický pacient 3 roky po ozařování horního levého kvadrantu. Trápí mě sucho v ústech a po ránu hleny v krku, které nemůžu dostat ven. Já nesmrkám, nekašlu. Mám i přístroj na spánkové apnoe. Trápí mě to už po ty 3 roky po tom ozařování. Beru léky na osteoporózu, draslík, měla jsem myokarditidu a reumatoidní artritidu. Děkuji vám za radu, posluchačka Helena ze Vsetína.
2: Tady bych doporučovala zkontrolovat pitný režim a toho pití by mělo být 2 až 2,5, někdy až 3 litry tekutiny denně, což zejména ve vyšším věku, paní zmiňovala, že jí 76 let, není tak úplně snadné dodržet. Další samozřejmě ve věku 76 let dochází k drobné už involuci neboli zmenšení těch slinných žláz, ale stejně bych zkusila zkontrolovat solení a přidat nějaké takové třeba vodu s citronem nebo vodu s grapefruitem. Zkusit prostě trošičku něco, co vlastně zvýší tu chuť a vytvoří takovou tu, já nevím, že budem slinit, když se na to jenom vzpomeneme. No.
4: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Pořad Vesele a zdravě po písni se vrací k tématu sucho v ústech. Je to téma, které jsme záměrně vybrali, protože jsme zjistili, že ten první díl měl takový úspěch, že zbylo hodně dotazů a my na ně chceme odpovědět. Tak tady je, paní doktorko, další telefonický dotaz.
1: Dobrý den, mně je 61 roku a už od mládí, prakticky od takových 30 let, se mi stává, že když jsem velice nervózní, tak mě úplně vyschne v ústech, ale tak strašně, že nemůžu ani mluvit, že tam prostě nemám vůbec žádnou vlhkost. Mně připadá, jestli to není od nervu, ale zajímá by mě, paní doktorko, váš názor.
2: Já moc děkuju, že nám tohle svěřujete. Tak od nervů to asi je. Je tam několik indicí, že by to mohlo od těch nervů být. Jednak to nastalo ve velmi mladém věku, takže tam těžko předpokládat, že by se jednalo o nějakou nemoc. Další důvod, vy sama říkáte, že když přijde nějaký impuls, takže dojde k vyschnutí v ústech, čili je to to akutní a my tam můžeme krásně vysledovat ten takzvaný spouštěč. A pokud náhodou máte takzvanou úzkostnou osobnost, tak tam je moc důležité se otužovat. To znamená vlastně po malých krůčcích se exponovat těm nervy drásajícím situacím, prosím, na hranici komfortu, ne moc jako za tu komfortní zónu, a budem vám moc držet palce.
0: Může za sucho v ústech, paní doktorko, třeba to, že špatně dýcháme?
2: Může. Ta předchozí dáma, která se dovolala na záznamník, stejně jako paní Marie, která říká, že když se v noci zbudí, takže téměř pokaždé má totálně vyschlý jazyk a ústa. To jsou situace, kdy ten člověk dýchá s otevřenými ústy. Ta dáma, co se dovolala, hovořila, že má přístroj na spánkovou apnoe, což je situace, kdy se dokonce zastavuje dýchání během noci a ten přístroj vlastně pomáhá, aby dýchal za ní. No a v těchto případech samozřejmě to sucho v ústech se objevuje častěji.
0: Proto jsou i zvlhčovače u těch přístrojů.
2: Ano, a tam se doporučuje, tady paní Marii bych doporučila, aby si zkusila třeba pověsit vedle postele vlhký ručník, protože on, jak se bude vypařovat, tak bude zvlhčovat vlastně vzduch ve výši těch jejich úst a mělo by to pomoci.
0: Je tu prostor ještě pro jeden dotaz, ten telefonický?
3: Dobrý den, je mi 82 let a trpím hořkostí v ústech. Byla jsem v nemocnici v roce 21 celkem 3 týdny. Byla jsem na kyslíku, potom jsem mohla chodit jenom s chodíčkem. Mám stále hořko v ústech. Už jsem byla na vyšetření na gastro i ORL. Nikde mi neporadili. Řekl mi pan doktor, kdybych věděl, od čeho to je, byl bych šťastný. Ale kdo to má vydržet? Jinak mám artritidu, takže užívám Trexan, no a takový ty léky na bolest a podobně. Děkuji.
2: Naprosto vás chápu, to je protivný, zejména ta hořká pachuť je velmi obtěžující. Já teda nevím, ale bych si, nebo minimálně bych vyzkoušela, jestli to není problém s trošku příliš koncentrovanou žlučí, to může být, a v tu chvíli by docela mohl pomoct žlučníkový čaj. On je hořký, obsahuje peliněk, takže bych ho ze začátku zkusila pít ředěný, pije se ráno na lačno a pije se večer jako poslední věc před usnutím, a moc by mě zajímalo, jestli to aspoň kapáneček nepomůže. Držím palce.
0: A třeba nám dejte vědět, jsou tu stránky www.veseleazdravie.cz, je tu i facebookový profil našeho pořadu, kde s námi můžete komunikovat.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vracíme se opět k diskuzi, která se týká sucha v ústech. To téma jsme už kdysi ve vysílání měli, zbylo hodně dotazů. My jsme vás nakonec vybídli, abyste volali, psali, ptali se, pokud na vás tehdy nedošlo. Vy jste to udělali a tak teď můžeme odpovídat na další problémy s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou. Máme tu další telefonický dotaz.
1: Tady Vítězka Vojtěch, Lipov, věk 72 roku a problémy máme, že sucho v příspuše, řečený jazyk, mám tam nějakou vyrážku a nevím, co s tím, ale jsou léčený na leukémiu v Brně, potřebuji, abych poradit, co s tím. Prodělal jsem už nějaké patrálie, užívám akorát léky na Parkinsona, protože bych byl rád, že paní doktorka poradila a poděkovali za to.
2: Já moc děkuju za poděkování. Jinak my to tady přímo v studiu slyšíme, že opravdu sucho v ústech máte. Slyšíme vlastně na té řeči ten problém s tím suchem. Tady bych možná zkusila doporučit dvě věci. Jedna věc, jestli by třeba vám nepomohlo cucat kostky ledu. Někdy to jako pomůže.
0: No. Kostky ledu.
2: No jo, fakt. Normálně kostky ledu, cucat, puse. Samozřejmě ten led je dobré, abyste si ho dělal doma sám, nekupovat ho takový v těch pytlech, jo, chápete. Abyste věděl, že ty kostky můžete dát do pusy a dělat to z vody, kterou máte z vodovodu, protože ta je dvakrát denně kontrolovaná, takže víme, že je v pořádku. No, to by byla jedna věc. Další věc, zkontrolovat pitný režim. Já se omlouvám, že se opakuju, ale prostě je to tak. A vím, že pacienti, kteří trpí leukémií nebo dalšími krevními chorobami, tak někdy nemají úplně dost třeba červených krvinek, takže je otázka, jestli třeba pro preparáty B12 nebo železo nebo něco dalšího, jestli by to třeba kapáneček nepomohlo. Samozřejmě zase budu říkat pít a dávat si pozor vlastně na to, jestli v noci máte dostatečně zvlhčený vzduch v ložnici.
0: Otázka další je psaná z našeho webu.
2: Pan Ladislav píše, už asi 6 měsíců mě trápí sucho v puse po ránu, nevím, co to znamená, dřív jsem to vůbec neměl a ptá se, jestli to nesouvisí s tím, že bere 2 roky a teď mi teda tady píše Dupalax, syrup na břicho. Já se domnívám, že spíš to bude Gutalax. To jsou kapky, které vlastně pomáhají člověku, aby šel normálně na záchod a říká, že z toho má popraskanou pusu. Tak já úplně příbalá Gutalaxu nevím, takže doporučuji přečíst, ale určitě i ta zácpa, to znamená i to, že pán ten Gutalax potřebuje, hovoří o tom, že možná nemáte úplně dost vlákniny a možná ani tekutin. Takže to, co jsem říkala na začátku, nějaký melon, zkusit rajčata, okurky, prostě nějaké hodně 90% tekutin obsahující zeleniny a ovoce a možná zabijem 2 mouchy jednou ranou a zlepší se i zácpa i slinění.
0: Ještě malé shrnutí nás čeká v našem pořadu, co se týká sucha v ústech.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.
4: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
5: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
4: Chystáme oslavu plnou legrace.
5: To se mi líbí.
4: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
5: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
4: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
5: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
4: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
6: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
3: Posloucháte reprízu pořadu

0: Shrnutí toho našeho povídání o suchu v ústech, téma, které řešíme v pořadu Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Tak jak si nepřivodit to vyschnutí v ústech, paní doktorko?
1: Tak, já mám tady takových 5 zásad. Zásada číslo 1, Patriku, to určitě budete vědět, vidíte. Ano, a kolik pít?
0: Dostatečně.
1: Ano, 2 až 3 litry tekutin. Zásada číslo 2, Patrik rozhodně znovu zná, takže Patriku.
0: Nepít alkohol, nesolit.
1: Správně, výborně. Zkontrolovat, kolik solíme a kolik alkoholu a radši žádný. K tomu bych ještě pro kuřáky přidala nekouřit. Takže další, protože kouření výrazným způsobem vlastně narušuje tu správnou tvorbu slin v ústech, protože běžné kouření obsahuje vlastně dehet v tom vdechovaném vzduchu a to nepomáhá ničemu.
0: Proto po ránu kašlou taky?
1: Ano, třeba, ale tak oni kašlou, protože mají obstrukční bronchopulmonální chronickou chorobu, to je onemocnění plicních průdušek, takže to bych dala stranou.
0: Tomu další, se budeme věnovat někdy jindy.
1: Přesně tak. Další, vyhýbejte se příliš sladkým potravinám. Z toho bych řekla, nejsladší jsou ta různá smutíčka. Ono to vypadá jako fajn, ale jsou strašně sladká. Další, co je sladké, jsou snídaňové cereálie a další, co je dost sladké, jsou ty různé džusové koncentráty. Takže na to pozor. No a samozřejmě čistěte si zoubky, vyplachujte si ústa ústní vodou a používejte mezizubní kartáček, protože tím pádem vaše sliny vlastně nebudou se plýtvat na to, aby vám pomáhali čistit dutinu ústní, ale budou fungovat čistě na to mluvení a případně na to jídlo.
0: Asi sledovat ty příbalové leták, jestli náhodou to sucho v ústech není nějaký projev těch léků, ne?
1: Není on úžasný, to jsem zapomněla. Tak v okamžiku, kdy nás to trápí, tak opravdu zajděte za lékaři. Ta první volba by byl asi zubař, druhá volba ušní nosní krční, protože tam se podívají, jestli něco se neděje. Z dalších by to potom mohl být třeba neurolog, protože i tvorba slin souvisí se správnou nervovou činností. No a mrknout se na prokrvení, co dělá krevní tlak, jestli není příliš nízký, příliš vysoký a zkusit prostě zkontrolovat celkový zdravotní stav.
0: Nějaká mimika, trénování pusy, jakož výkání na prázdno nepomůže tomu?
1: Obávám se, že ne.
0: Ne.
1: Jakože bych tachá. No tak zkuste, hleďte, obličejová gymnastika možná nebude prospívat tolik tvorbě slin, ale zase budeme mít hezký obličej.
0: A to je dobrá zpráva, tak pro dnešek děkuju a těším se zase na příští setkání u našeho pořadu Veselé a zdravě. A loučíme se i s vámi, mějte se pěkně a poslouchejte zase příště.
2: Veselé a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Justiční databáze a weby soudů po několikadenním výpadku znovu fungují. Brnu se nepřihlásil žádný zájemce o provozování letecké linky do Frankfurtu. Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno s teplotami do 24 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Justiční databáze a weby soudů jsou po několikadenním výpadku znovu plně dostupné. Ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že technické potíže odstranilo. Výpadek zasáhl například databáze Infosoud a Infojednání, nebo weby Nejvyššího a Nejvyššího správního soudu. Problémy podle ministerstva způsobila závada na hardwaru. Úřad zároveň připustil, že výpadek ukázal na dlouhodobý technologický dluh v IT infrastruktuře justice. Spuštění letecké linky z Brna do Frankfurtu nad Mohanem je odložené. Brnu a Jihomoravskému kraji se nepřihlásila žádná společnost, která by spojení 4x týdně od příštího jara zajistila. Lhůta vypršela včera. Samosprávy za to dopravcům nabízely 3 miliony euro ročně.
4: Podle brněnského radního Petra Kratochvíla z ODS, který kandiduje ve volbách do zastupitelstva městské části Komín, je nezájem leteckých společností zřejmě způsobený problémy v celém odvětví. Výběrové řízení by chtěl vypsat znovu, tentokrát ale nepoptávat jen lety do Frankfurtu, jakožto jednoho z největších evropských letišť.
5: Do Varšavě, Amsterdamu prostě a tak dále, tak dále.
4: Další postup zatím není jistý. Politici o něm pravděpodobně rozhodnou až po komunálních volbách v novém složení zastupitelstva. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
3: Zákaz odběru vody z řek a potoků na Přerovsku platí nově až do konce října. Rozhodl o tom vodoprávní úřad. Prodloužil tak původní zákaz o měsíc. Důvodem je nepříznivá hydrologická situace v regionu. Na koho rozhodnutí dopadá, popisuje mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová.
6: Zákaz se týká například odběru vody pro zalévání zahrad, trávníku a sportovišť, mytí aut nebo napouštění bazénu. Omezení má chránit vodní toky a jejich ekosystémy v období nízkých průtoků. Sport.
3: Čeští judisté se postupně přesouvají do Baku, kde je od neděle čeká mistrovství světa. Na tatami nastoupí 6 reprezentantů, včetně Lukáše Krpálka, nebo dvojnásobné mistryně Evropy Renaty Zachové. Naposledy se na profesionálním turnaji bude prát David Klamert, který chce při rozlučce zaútočit na svůj nejlepší výsledek dlouhé kariéry na světovém šampionátu.
7: Někde vzadu v hlavě bude, že to mi poslední turnaj, co tady užiju, a zároveň turnaje na užívání jsem měl dost, teďka mám poslední šanci a 9. místo na mistrovství světa pro mě není jako výsledek, se kterým jsem byl spokojený, takže mám poslední možnost se pořádně ukázat a mám to v plánu. Počasí.
3: Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno. Ráno se hlavně v severozápadní polovině Čech budou místy tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Během dopoledne se pak budou rozpouštět. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na D1 z Prahy do Brna je stále dlouhé zdržení za sjezdem na Velké Popovice. Ze 17. kilometru se táhne pomalu jedoucí kolona ve všech pruzích až do omezení před Čmejkalkou. Popojíždět budete 25 minut. A na D7 ze Slaného do Prahy zbystřete za sjezdem na Středokluky. Na 4,5. kilometru je hlášená nehoda. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A už za chvíli tu budou příběhy slavných značek. Telegram s adresou svět.

0: Prim. Tradice, emoce, hrdost. Hesla, jimiž se řídí výrobce legendárních českých hodinek.
1: A říká vám něco značka Prim?
2: To jsou hodinky.
3: Prim jsou hodinky z Československa.
4: To myslíte asi hodinky Primky, ne? Se tomu říká tak slangově. Tak ano, tak Prim hodinky, tak to mi určitě říká. To je velice kvalitní značka.
5: Protože mám hodinky na ruce zrovna od této značky, tak mi to něco říká.
1: Máte něco doma od značky Prim?
2: Zrovna Primky taky nemám.
4: Můj tatínek má Primky, dostal je kdysi k narozeninám.
1: Jste s nimi spokojený?
6: Já si myslím, že ano.
5: Zatím ukazují čas správně, tak jo.
1: Myslíte si, že je to kvalitní značka?
7: Jistě, je to česká klasika, tradice.
8: Já si myslím, že ano.
0: Historie měření času je předlouhá. Už starověcí Egypťané používali sluneční stín a odkapávající vodu, tedy sluneční a vodní hodiny. Mechanické hodiny jsou pravděpodobně prvním velkým technickým vynálezem středověké západní Evropy. Kdy přesně vznikly, nevíme, ale znal je už Dante Alighieri, protože je zmiňuje ve své Božské komedii. K jemné mechanice, na jakou jsme u hodin zvyklí dnes, měli na míle daleko. Hodinářskou velmocí se stalo Švýcarsko. Mohl za to přísný protestantský kněz, který se usadil v Ženevě. Jmenoval se Jan Kalvín. Tvrdil, že každá světská zábava je hřích, který svádí k nemravnostem a odvádí člověka od poctivé práce, šetrnosti a v neposlední řadě i od Boha. Sepsal ženevský katechismus, v němž prosadil nejen zákaz zpěvu, tance a jiné zábavy, ale i některých řemesel. Zakázal například výrobu šperků a zákaz se samozřejmě vztahoval i na jejich používání. Zlatníci přišli o práci a tak začali vyrábět hodinky, které sice ukazovaly čas, ale vypadaly jako šperk. První kyvadlové hodiny se strojil v polovině 17. století holandský fyzik Christian Huygens. Další vylepšení měření času si vyžádal rozvoj mořeplavby. Námořní chronometr byl velmi drahým a pečlivě střeženým přístrojem, který dlouhá léta nesměl být prodáván mimo Anglii. V 19. století se hodinky stěhují do pánských kapsiček u Vesty, případně u dam na řetízky, přestávají být doménou námořníků, naopak často jsou provedeny z drahého kovu, bohatě zdobené. Na počátku minulého století vyrobila firma Cartier pro brazilského letce Santos Dumonta první náramkové hodinky, které od první světové války rychle nahradily hodinky kapesní. A dnes? Hodinky seženete od pár stovek až po několik milionů.
9: Jak se dělají hodinky v 21. století, hodinky Prim, mechanické, ty původní hodinky?
10: V dnešní době komplet celý mechanický hodinky je schopno vyrobit zhruba 20 společností na světě.
11: Odpovídá Světlaně Lavičkové, manažer obchodního oddělení Elton Hodinářská akciová společnost, Nové Město nad Metují, Aleš Vernar.
10: Dnes vyrábíme hodinky vyloženě in-house. Kompletně si je navrhneme, vydesignujeme, vyrobíme a samozřejmě i smontujeme a prodáme. Vycházíme samozřejmě z původního DNA našich modelů, našich hodinek tak, že si držíme tu tradici od vznikucí společnosti 49. To znamená čistota, jednoduchost, design, ale chceme jít i dneska dopředu, ať jsou to povrchové úpravy, ať jsou to materiály, které používáme a samozřejmě i kvalita a přesnost.
9: Kvalita, přesnost, jak jsou přesné Primky?
10: Dneska dosahují téměř švýcarských kvalit, to znamená standardů, což máte přesnost plus 10, minus 6 vteřin za 24 hodin se vám můžou rozhodit.
9: To platí pro ty mechanické hodinky, které jsou vaší specialitou?
10: Ano, přesně tak.
9: Teď se tady koukáme, to jsou...
10: Tady se jedná o výrobu poudření hodinek. Základní materiál, který používáme, je nerezová ocel, která samozřejmě se dá leštit, brousit nebo pískovat. Nakoupíme tyč, uřízneme, vysoustružíme základní rotační polotovar a potom vkládáme do obráběcích strojů, kde obrábíme základní polotovar pouzdra. Základní polotovar pouzdra jde na další opracování, ať je to ruční leštění, ruční dobrušování nebo tryskání.
9: Vy tady ty hodinky opravdu vyrábíte od A do Z, to znamená od toho pouzdra až k těm, jak se říká, střevům?
10: Přesně tak, i k těm střevům.
9: Vypadá to, jako by ta pouzdra byla pořád stejná,
10: ano.
9: Ale přitom jdeme od stroje ke stroji.
10: To jsou mezivýrobní kroky. U toho prvního stroje, tak ten stroj vám vyrábí základ pouzdra a druhý stroj vám třeba už vyvrtává otvor na natahovací řídel, otvory na stěžejku a tak dále.
9: A tady už jsou zase pouzdra do zlata zbarvená, ale...
10: Tak, nejedná se o pouzdra, ale je to už to, co prostě Prim dělá Primem, špičkovou věc, a to je výroba strojků mechanického. Mechanický stroj základem je, když to řeknu, je Mosas, vyrábí se podobně jako pouzdra, to znamená tyč, kde uříznete, vytočíte základní polotovar, který potom vkládáme do těch specializovaných strojů a třískovou metodou pomocí obrábění zase obrábíme jednotlivý už tvary, tak, aby do toho hodinář postupně mohl začít vkládat jednotlivý komponenty. Je tam zhruba, počítejme na jedné hodinky, až 2500 výrobních procesů operací.
9: Ruční práce, ale tady, co jsem viděla, zatím pracují stroje.
10: Jsou to stroje, které vám napomáhají jednotlivě prostě z těch základních surových materiálů opracovat ty základní polotovary. Musíte mít tu přidanou hodnotu těch strojů, protože dneska, pokud chcete mít vysokou kvalitu, chcete mít vysokou přesnost, tak musíte mít stroje, které jsou dneska schopné obrábět na setinu až tisícinu milimetrů.
9: To už by člověk prostě nedokázal, takovouhle přesnost.
10: Ne, to ne.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
6: U nás v domě říkají mi Franta Šiška, bo už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řeknul, co jsem řeknul, on se evidentně leknul a už začí blíkat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blíkat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. A už jasně na tým komputeře svítí, buď to je to za avzac neluční kvítí, nebo za mena stroj struny, tude kurňa o koruny, a stejně jak na začátku jsem v řiti. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, a já stejně jak na začátku jsem v řiti.

0: taky jedem kysky. Sám jsem byl zvědavý, co publikum zvolí, bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, po co není 100, proto mě vždycky smolí. Po co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká, říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem kaťah naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu, končím hru a beru tisíci korunu. Čech se jenom chytnul stolu, obočí mu spadlo dolů, no a už se modryku podlaze sunul. No a už se modryku podlaze sunul. První třídu do Ostravy Intercity, viděl nějakou celou cestu, valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.
1: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
2: Historie legendární značky českých hodinek Prim začíná po druhé světové válce, ale kořeny hodinářské profese u nás jsou o dost delší. Nebudeme se vracet až do počátku 15. století a vzpomínat na tvůrce staroměstského orloje. Postačí, když se krátce zastavíme na konci století 19., kdy v českých zemích započala sériová hodinářská výroba. Tehdy na našem území působily filiálky dvou německých hodinářských výrobců. Firmy Schlenker und Kainzle v Chomutově a Gustav Becker v Broumově. Závod německého hodináře Gustava Beckera byl v roce 1890 zapsán do obchodního rejstříku jako samostatný podnik. Obě továrny vyráběly široký sortiment budíků a hodin. Po vzniku samostatného Československa u nás působilo souběžně s oběma německými filiálkami i několik českých firm s malosériovou výrobou, například pražské firmy Ludwig Heinz a Jan Kulhavý nebo brněnský Josef Tesař. A kromě nich také několik malých výrobců věžních hodin. Náramkové či kapesní hodinky byly doménou pouze několika hodinářů, kteří je dělali v kusových sériích. Roku 1930 odkoupila Beckerovu firmu německá společnost bratři Junghansové a poté, co bylo Broumovsko připojeno k německé třetí říši, došlo ke sloučení továrny s mateřským závodem. V meziměstí u Broumova byla v objektu bývalé přádelny zřízena firma Messap, která patřila k bratrům Junghansovým. Hodinky a budíky se vyráběly dál, i když ve značně omezené míře. Hlavní náplní výroby se stávají zapalovače do dělostřeleckých granátů. V Messapu pracovali v krutých a nelidských podmínkách převážně nuceně nasazení muži a ženy z okupovaných zemí Evropy. Mezi nimi také 150 Čechů. K ním postupně přibývali váleční zajatci a asi 500 židovských žen a dívek přesunutých sem z koncentračního tábora v Dolním Slezsku. Vyrábělo se až 7000 časových zapalovačů denně. Výroba v závodě Messap byla důležitou kapitolou v rozvoji našeho poválečného hodinářského průmyslu. Ve výrobních provozech vyrostl kádr odborně zdatných nástrojařů a seřizovačů obráběcích automatů, kteří tvoří jádro každé hodinářské firmy. Po osvobození

0: víc kontrolovat a vidět je, jo.
1: A konkrétně tahle ta různá kolečka jsou... a takové jako malinké volanty nebo ozdobné puklice na kola, samozřejmě v miniaturních jsou... velikostech, ani jsou... ne centimetr v průměru, to jsou komponenty k čemu?
0: To jsou komponenty do strojkoviny. Tady třeba je komponenta, to je výroba korunek, natahovacích korunek. Jo, to znamená, že jsme schopni vyrobit kompletní celou korunku. Jo, jsou to různý řídele, vidíte tady různé šroubky, to znamená miniaturní šroubky, který hodinář používá při šroubování jednotlivých muskoviny, dílů a podobně. My jsme schopni si vyrobit i ty nejmenší dílky, které vy ani okem nevidíte, ale jsou v podstatě s chirurgickou, když to řeknu, přesností vyrobený.
1: Dobrý den, tady se tisknou číselníky.
0: Ano, číselníky tiskneme klasickou jednoduchou metodou pomocí tamponového tisku přes osvit, přes matrici přenášíme barvu na číselník.
1: To jsou stroje, které už hodně pamatují.
0: Jsou to stroje, které hodně pamatují. Samozřejmě jsou to stroje, které jsou pořád funkční pro náš jakoby počet hodinek a prozatímní počet vyrobených hodinek postačující.
1: Teď jste vzal do ruky jakýsi obdélníkový jehelníček, kde jsou silné sedlářské jehly a v těch je cosi navlečené, ale to samozřejmě si vymýšlím.
0: Tak u nás je největší spotřeba párátek, se říká, a toaletního papíru. Párátka nám slouží jako držák, když to řeknu úplně jednoduše, na ručky, který vlastně potom druhým párátkem ručně barvíme.
1: Tohle jsou černá párátka a na nich jsou ty ručky hodin.
0: Ano, přesně tak. Na ní jsou už připravený, zabroušený, vyleštěný, očištěný ručičky, který potom kolegyně, která tady vyrábí ty číselníky, namíchá si barvu, nanese si na to párátko, pod lupou dobarvuje jednotlivý části ruček.
1: Ale vy jste říkali ještě, že tady je velká spotřeba toho papíru.
0: Tak je to daný tím, že cokoliv tiskneme, očišťujeme, tak všechno musí být čistý, tak samozřejmě furt hned všechno omejváme. Právě na to používáme papír.
2: Po nástupu komunistického režimu byli všichni výrobci budíků a hodin nejprve znárodněni nebo rovnou zrušeni. Většina byla začleněna do národního podniku Chronotechna, zřízeného roku 1946. V zápětí byly založeny pobočky ve Šternberku a v Novém Městě nad Metují. Tam se postupně stěhuje výrobní zařízení a odborníci na hodinářskou výrobu. Závod v Novém Městě nad Metují, založený v listopadu 1949, sídlil v bývalém okresním národním výboru a přilehlých budovách. Hlavním úkolem novoměstského hodinářského závodu bylo zavedení sériové výroby náramkových hodinek, kterých byl v té době na trhu velký nedostatek. Vzhledem k tomu, že se náramkové hodinky v Československu nikdy nevyráběly ve velkém, byl to tvrdý oříšek. Začínalo se úplně od nuly. První návrh hodinek na základě předlohy francouzské firmy Lip spatřil světlo světa roku 1952 a po následující 4 roky se neustále vyvíjel. Teprve pak vznikla série prvních československých hodinek. Další 2 roky věnovali odborníci čas testování. Hodinky musely být přesné, spolehlivé a odolné. Prototypy hodinek vznikaly v různých variantách. Některé měly pouzdro chromované, jiné dokonce zlaté. To s číslem 4 dostal darem tehdejší československý prezident Antonín Zápotocký.
0: Tady se nacházíme u místnosti, kde se kompletují hodinky, kde se montují, kde samozřejmě sedí hodináři, každý hodinář má svůj pracovní stůl, svoji pozici, de facto pracuje i se svým nářadím, který mu vyhovuje, který používá. Dnešní hodinář u nás znamená to, že zkompletuje komplet celý hodinky. Není to to, že by tady byla jakási pásová výroba a někdo smontoval čas a šlo to dál. Ne.
1: Na každém tom stolku, který tady vidíme, jsou rozdělené jedny určité hodinky.
0: Ano, dá se říct, ano, jsou ty hodináři specialisti na určitý další věci. Máme tady hodináře, který umějí dobře rýt, umějí dobře třeba zalešťovat a leštit různé komponenty z drahých kovů. Máme tady hodináře, který jsou specialisti na renovační program. Máme tady hodináře, který zase umějí přesně najít určitou chybovost nebo určitý jakoby problém. Jo, to znamená takový ty už odbornější věci. Jsou tady hodináře, umějí dobře skládat zase bateriový hodinky.

0: Díky. Ale stejně každý hodinář u nás by měl umět sestavit komplet celý naše hodinky. Každý hodinky on sestaví, má je ve zkouškách, ty hodinky pak sundává, dává je na speciální vibrograf, což je zařízení, který vám hlídá tu přesnost toho strojku. Samozřejmě vodotěsnost měříme hodinek.
1: Které z těch hodinek prim, z těch klasických mechanických, o kterých si stále tady povídáme, jsou nejvíc in v současné době, ať to řeknu moderně?
0: Krom limitovaných edic, tak samozřejmě sportovní model, a to je typický model Orlík, který tady vznikl už za minulých let, model Diplomat, ikona, prostě to je na první pohled, tam úplně čiší to DNA toho primu, model Pavouk, taky vychází z historie, a samozřejmě potom jsou různý další modely, které jsou oblíbený, ale tyhle ty tři, jako je model Orlík, Diplomat, Pavouk, tak jsou hodně oblíbený u nás.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Původně zamýšlený název hodinek Kotva postrádal dostatečnou údernost a tak byl z ideologických důvodů změněn na Spartak. Tvůrci názvu se shlédli v gladiátorovi, který se stal vůdcem třetího neúspěšného povstání otroků ve starověkém Římě. Nakonec se ale ministerská komise rozhodla sjednotit název všech výrobků koncernu Chronotechna pod značku Prim. Nové hodinky, teď už tedy Primky, si mohli zákazníci pořídit počínaje 1. dubnem 1958.
2: Hodinky Prim na světové úrovni. Výroba náramkových hodinek je efektivní, neboť je zde vysoké zhodnocení lidské práce. Na jeden kus se spotřebuje asi za 2 koruny hutního materiálu. Československé hodinky se plně vyrovnávají v základních parametrech zahraničním značkám. V současné době se v závodě v Novém Městě nad Metují instaluje moderní zařízení pro výstupní kontrolu. Rudé právo, 23. června 1966.
1: Československo tehdy patřilo spolu se Švýcarskem, Francií, Velkou Británií, Spojenými státy, oběma částmi Německa, Japonskem a Sovětským svazem do pouhé osmičky států světa, kde se náramkové hodinky vyráběly sériově. Vznikly ikonické modely.
3: Spartak. První verze hodinek již bylo vyrobeno zhruba 6000 kusů. Prim Pavouk. Společenské pánské hodinky vyrobené ve 100 000ových sériích. Prim Orlík. Legendární model náramkových hodinek téměř v podstatě nezničitelných. O tom se přesvědčila i československá armáda, pro kterou byl původně model vyroben a která jej podrobila skutečně extrémním testům. Nechala jej padat z výšky několika metrů, vařila i nechala zamrznout v kostce ledu. Jsou to ikonické hodinky a sběratelský zlatý grál. Vyrobeny byly pouze 300 kusů. Prim Sport. Po úspěšné dodávce série orlíků vznesla armáda požadavek na dalších 600 kusů vodotěsných hodinek. Pro běžný trh byla zavedena sériová výroba až v roce 1970. Hodinky byly velmi populární a nosily je i slavné osobnosti té doby. Na ruce je měl třeba František Venclovský, když jako první Čechoslovák přeplaval slavný kanál La Manche. Stály skoro 600, což tehdy nebylo zrovna málo. Prim Diplomat. Exkluzivní hodinky vyrobené v jednotkách 1000 kusů, dodnes velmi ceněné sběrateli, se původně měly jmenovat Repré, ale název se neuchytil. Ve vysílání Československé televize byla vyhlášena veřejná soutěž, ze které měl nový název vzejít. Ze všech došlých návrhů byl pak vybrán název Diplomat. Model vznikl v roce 1967 a jako první byl propagován na reklamních fotografiích. Patřil mezi exponáty československého pavilonu na světové výstavě v kanadském Montrealu. Prim TV. Hodinky s typickým obdélníkovým pouzdrem a číselníkem připomínajícím televizor. Nyní oblíbený retrokousek na hipsterských rukou.

0: Od roku 1969 se pobočka v Novém Městě nad Metují od mateřské Chronotechny plně osamostatnila a začala užívat jméno Elton. Pro Elton byla vyčleněna výroba náramkových hodinek, pro závod ve Šternberku výroba budíků.
1: Jaké jsou tady nejstarší primky?
2: V roce 1949 byla továrna založena, ale první prototypy vznikly v roce 1954. To tady nemám, to mají ve výrobním závodu Elton, ale mám tady z poloviny 50. let jeden, dva exempláře hodinek, které ještě nemají název Prim, ale Spartak, což byl původní název.
3: Říká Libor Hovorka, sběratel hodin Prim.
1: Kdyby teď přišel starý hodinář, tady by mohl zasednout k tomu vašemu hodinářskému stolku a ty hodinky dát dohromady tak, jak je tady vlastně má připravené. Na takovém podstavci jsou rozdělané hodinky, co jim ještě chybí?
2: Tady na tom stolku je naranžována v podstatě výstupní kontrola seřízení té hodinek, kde ten stojánek, jak jste říkala, pro ty hodinky, které jsou otevřeny, tak ve skutečnosti je mikrofon, který nahrává zvuk té hodinek, ten tikot, a v tomhletom přístroji, který je vedle, tak se porovnává ta frekvence toho tikání u hodinek s normálovým přesným tikáním, jak by mělo být, a je tam papírový výstup a hodinář podle toho výstupu, který je znázorněný tečkama, poznal, jestli se hodinky předcházejí nebo zpomalují, a nejen to, on byl schopný diagnostikovat ty závady, které případně v tom strojku jsou.
1: Máte tady celou řadu různých hodinek, i speciální vojenské autohodiny, anebo dokonce hodiny z autobusu Škoda RTO?
2: To málo kdo ví, že kromě náramkových hodinek a v pozdější době i hodin, se v Novém Městě vyráběly hodiny palubní do letadel, tanků a autobusu.
1: I do tanků, to znamená, že museli být hodně otřesů odolné.
2: Nejenom otřesů odolné, ale museli být i prachotěsné a vlhkotěsné a samozřejmě museli být vidět i po tmě, takže měli svítící ručky a číslice.
1: A co to jsou pětidenní hodiny?
2: Pětidenní hodiny to jsou hodiny, které na plné natažení jdou minimálně 5 dní. A to jsou právě ty hodiny do těch tanků, letadel a autobusů, které se vyráběly u nás v Novém Městě nad Metují. Zajímavý na těch hodinách je, ty byly pro vojenské účely, že tam nikde nenajdete značku výrobce, jako je Prim, ale je tam jenom výrobní číslo a nápis 5 dní.
1: Když se tady procházíme tou expozicí, tak ano, jsou tady už i digitální primky, ale víte, mě jako ženu, mě tady zaujaly ty šperkové hodinky. Většinou se nosily na krku a jsou osázeny.
2: Tyto hodinky přívěskové se vyráběly v kooperaci se sklárnama v severních Čechách, výrobcem bižutérie, který vyráběly ty okrasné brože a do těch broží je vložený hodinkový strojek s číselníkem a to zase byla práce tady techniků a výrobců v Novém Městě nad Metují.
1: Tady jsou ohromné primky, které jsou větší než já, v průměru mají tak 25.
2: No to, na co teďka se díváte, tak to jsou rekordní hodinky Prim, největší a nejmenší, které se kdy vyrobily. Mám na to i certifikát, že to je zapsané do knihy českých rekordů a ty velké hodinky, ty měří takřka 2,5 metru na dílku, jsou funkční, akorát teď nejsou v běhu. A vedle toho jsou náramkové hodinky zase nejmenší a kdybyste si dala tu práci a spočítala objem těch hodinek nejmenších, kolikrát by se vešlo do těch velkých, tak já jsem si tu práci jednou dal a vešlo by se jich 5 000 těch malých hodinek do těchto těch jedných velkých.
0: Změny po sametové revoluci málem způsobily zánik značky. Chronotechna šla do privatizace a firma začala chátrat. Jednotlivé podniky postupně nezvládaly neefektivní socialistickou výrobu a distribuci, byly rozkradeny a zbankrotovaly. Výroba vlastních hodinových strojků byla z ekonomických a technických důvodů v polovině 90. let ukončena a při výrobě hodinek Prim se začaly používat výhradně zahraniční strojky. Na počátku nového tisíciletí se značka Prim začala znovu prosazovat nejen na českém trhu, ale také v zemích Evropské unie, ve Spojených státech i Asii. V Novém Městě nad Metují byla obnovena kompletní výroba vlastních mechanických strojků.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Veřejné vysoké školy možná budou muset přijímat méně studentů. Chybí jim peníze v rozpočtu na příští rok. Celní úřad v Liberci zabavil ve dvou obchodech stovky tabákových výrobků. Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno s teplotami do 24 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Navrhovaný rozpočet pro veřejné vysoké školy na příští rok je podle rektorů nedostatečný. Univerzitám podle nich chybí peníze na to, aby zvládly přijmout rostoucí počet studentů. Upozornila na to Česká konference rektorů s tím, že jde o důsledek dlouhodobého podfinancování. Ministr školství Robert Plaga z ANO situaci vnímá a snaží se ji napravit, říká jeho mluvčí Ondřej Macura.
2: Pan ministr Plaga rozhodně nebere obavy týkající se přijímání nových studentů s ohledem na demografický vrchol na lehkou váhu, snaží se ale tento stav změnit a proto provozní financování na vzdělávací činnost v návrhu rozpočtu pro rok 2027 roste o miliardu a pokrývá demografický nárůst.
0: Navýšení o 1 miliardu korun ale podle České konference rektorů nestačí. Aby školy zvládly rostoucí náklady, potřebovaly by podle ní zhruba třikrát tolik. Celkem by pak měly mít příští rok k dispozici asi 36 miliard korun, zhruba o 300 milionů méně než letos. Tabákové výrobky v hodnotě přesahující 190 tisíc korun zabavil celní úřad v Liberci. Oznámil to mluvčí úřadu Jan Moc. Porušení zákona odhalili celníci při kontrolách ve dvou kamenných obchodech. Našli elektronické cigarety, nikotinové sáčky a psychomodulační látky, které si převzala policie. Zabavené výrobky neměly platné tabákové nálepky ani české nápisy s upozorněním o škodlivosti.
3: Sladké elektronické cigarety si často kupují mladiství a hrozí jim riziko ohrožení na zdraví. Jeden z provozovatelů obchodu elektronické cigarety ukrýval v plastových kýblech od potravin. Oba obchodníci se zabaveným zbožím budou muset doplatit daň a v případě prokázání trestného činu jim hrozí zákaz činnosti a až 3 roky vězení. Z Liberce Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Druhá etapa jižní tangenty u Českých Budějovic získala stavební povolení. Magistrát města se vypořádal s připomínkami obcí a vlastníků dotčených pozemků. Stavbu tangenty plánuje Jihočeský kraj. 5,5 kilometru dlouhá část obchvatu propojí dálniční křižovatku Roudné se silnicí 156 u Nové Vsi. Pokračuje mluvčí Jihočeského kraje David Hoke.
4: Jihočeský kraj požádal o vydání společného povolení pro stavbu už vloni. S jejím zahájením počítáme v příštím roce. Tangenta, včetně její druhé části, má především ulehčit dopravě v Českých Budějovicích a zároveň zajistit napojení na dálnici D3. Předpokládaná cena stavby v tuto chvíli přesahuje 1 miliardu korun. Sport.
0: Hokejisté Třince porazili v Tipsport Extralize Litvínov 3-2. V dalších zápasech 7. kola Karlovy Vary vyhráli ve Vítkovicích 3-0. Liberec zvítězil nad Olomoucí 2-0 a Pardubice nad Plzní 4-2.
1: Počasí.
0: Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno. Ráno se budou místy tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Během dopoledne se pak budou rozpouštět. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 mezi 41. a 35. kilometrem ve směru do Prahy probíhá až do ranních hodin příprava dopravního omezení a provoz je vedený střídavě pravým i levým pruhem. A opatrně v Hrušovanech u Brna v Komenského ulici. Havarovalo tam osobní auto. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, vážení a milí. Tak jsem si tuhle docela náhodou nějak připomněl rok 1936. To vám byl opravdu silný umělecký ročník. No tak jen si to vezměte. Třeba jména jako Zdeněk Svěrák, Pavel Landovský, Václav Havel, Jan Tříska, nebo Jan Kačer a jeho divizna, jak půvabně oslovoval manželku herečku Ninu Divíškovou. Mimochodem, oba posledně jmenované dnes přivítáme i na jevišti našeho rozhlasového divadla. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Režisér a herec Jan Kačer. Já vám vlastně nevím, co bych měl dát v jeho případě na první místo. On vynikal v obou uměleckých disciplínách, ale na toho režiséra, jak uslyšíme, měl akademický glejt. Hercem byl jaksi navíc, ale taky výborným. A vedle toho absolvent střední umělecké školy keramické v Bechyni. Jak ostatně sám vzpomínal v knížce, za kterou by se nemusel stydět ani jako spisovatel. Jmenovala se tak hezky a poeticky Jedu k mámě.
2: Když pan profesor Stránský, věrný přítel mého mnoho let mrtvého tatínka, oznámil zarmoucené mamince, že nedostanu doporučení na gymnázium v Pardubicích, protože mám nežádoucí třídní původ, zhroutil se můj sen. Nebudu lékařem. Co se mnou? Milostivá paní, kluk je šikovnej. Dobře kreslí a plácá z hlíny. Kdybyste ho přihlásila na nějakou uměleckou školu, kde se dělají talentové zkoušky a bylo by to pokud možno v jiném kraji než Pardubickém, to víte, tady je to nejhorší. Dá se předpokládat, že by se kádrové materiály mohly opozdit a jeho by na tu školu vzali. Vyrazili jsme s maminkou do Bechyně. Historický křižíkův láček nás vezl krajinou tolik odlišnou od holických rovin. Předjaří, vonící romantikou, vláčné kopečky borových lesíků a hluboké panoráma města z nadhledu vznosného mostu. Ubytovali jsme se na parkánech u vlídných lidí a večer jsme seděli na liduprázdném náměstí městečka mých příštích studií. Ticho. Každou čtvrt odbíjeli hodiny mohutného zámku. Na náměstí se neobjevil ani človíček. Seděli jsme hodinu, dvě, a věděli, že se loučíme nadlouho. Že končí dětství a bezpečí milované mámy, že nás cosi odtrhuje od sebe, že to tak musí být a bude, že se už nikdy nevrátí hluboká důvěrnost nás dvou. A plakali jsme tichounce a úlevně. Bechyně se mi zdála malá, provinční, zapomenutá. Rodné město, kde si v dálce se jevilo velké a významné. Mnohokrát potkávaní spolurodáci byli náhle vzácní. Četník Jeřábek i poťouchlý Hrbáček Sejkora, můj kamarád ze skautu Marek, se zdáli náhle nepostradatelnými. Pláč mě dusil a konejšil, až nás oba uspal. Probudili jsme se chladem. Obloha nad námi byla kobaltově modrá, temná a nekonečná. Drželi jsme se za ruce a šli tím liduprázdným spícím městečkem do teplých peřin studentského podnájmu. Druhý den jsem uplácal krtka s lopatičkou, možná, že to bylo i něco hezčího. Nakreslil jsem jakési zátiší a opravdu jsem nalezl svoje jméno mezi přijatými. Prázdninové léto už mi nedalo spát. Začal jsem se na Bechyni těšit. Kolem ordinace doktora Štrajta na rohu holického náměstí jsem procházel s lehkou nostalgií. Loučil jsem se s ním i s představou, že ho jednoho dne nahradím. Začal jsem okolní svět pozorovat očima umělce. A ejhle, rovinaté sídlo našeho rodu bledlo v představě rozeklané Bechyně s širokou řekou, skalnatými stržemi a bíjícími hodinami na věži zámku.

0: Co pak to vlastně bylo za dobu ten 51., když mě bylo 15? Nahlíženo z dneška to bylo tak úžasně blízko slavnému konci války, s vítěznými fanfárami, zarostlými vítězi, pokoušejícími se jezdit na prastarých velocipédech ukořistěných vděčným osvobozeným. Doba nadějí na nekonečný mír i neuvěřitelná naivita víry v americkou mandelinku. Doba mladosti, kdy se všechno zdá možné a dosažitelné, kdy život má tvář křišťálového zrcadla, do kterého hledíme obklopení současníky, kteří zpívají: mladý je ten, kdo obrozuje svět, jenž upadl málem do rozvalin. A na to se rýmuje jméno vousatého vůdce. Doba tajných procesů a bombastických prohlášení, kterým se nedalo nevěřit. Vždyť ani zkušená maminka nechápala, proč by se v novinách lhalo. Pár měsíců před mým příchodem do Bechyně byly vykázáni mniši z kláštera a z jejich cel se staly pokojíky studentů. Ještě jsme tu a tam nacházeli otisky jejich životů, křížek, nožík, kousek opracovaného dřeva, neumělou ovečku, zpěvník. Našel jsem velký kovaný klíč od půdy a s jeho pomocí jsem získal neuvěřitelné království. Tajně jsem odemkl a ocitl se na obrovité půdě kláštera. Byla spojena s klášterním kostelem a tak jsem se po stařičkých trámech vyšplhal až na zvoničku ve vodící celému městu. Pode mnou rub gotické klenby, hluboké zářezy i špice lomených oblouků, trámy stoletých stromů, kterých jsem se přidržoval, jako by šeptali: dotýkáš se historie. Holuby zděšeně vyletovaly, ale opakovaným návštěvám brzo přivykly a pak už se nebály. Seděl jsem vysoko nad městem, nikým neviděn, a viděl jsem všechno. Řeku i potok, okolní lesy, políčka a lidi, občany městečka a jejich chvat. Byl jsem s nimi i mimo ně. Hodiny jsem proseděl tak blízko nebe. Pleskání holubých křídel, zcela věcné a nelirické, mě uvádělo do reality. Je třeba slez dolů, bude večerka. Tak ještě pohled na žloutkem slunce postříkanou rudou nádheru večerního nebe a dolů, než se zcela setmí, abych neminul šprušle vedchých žebříků.
1: Divadlo pro vaše uši.
0: Keramická škola. Předměty pro mě zcela nové. Profesoři velkorysí. Rozběhli jsme se po městě a kreslili most a věže kostelů a duby v parku a řeku. Bechyně byla naší Florencií. Učili jsme se v dějinách umění o nádherných výtvorech minulosti a toužili jsme se přičinit o další krásu. Hlína nás tiskla k sobě a oheň v peci fascinoval. Čas pádil neuvěřitelně rychle. Tolik jsme poznávali, tolik nového toužili poznat i mimo školu. Doba přestálou válkou zaražená nabírala na rychlosti. Chtěla všechno zanedbané stihnout a my s ní. Pěvecký kroužek, lidové tance, divadelní soubor. Hráli jsme volejbal, pěstovali atletiku, čas byl náš. Zpívali jsme, tancovali, namlouvali si holky a trpěli jejich odmítáním. Chodili jsme do školy i za ní. Lužnice nás okouzlila a od jara do pozdního podzimu jsme v ní po vůni poznávali domov. V sále naproti vínce jsem měl první úspěch jako laco v její pastorkyni a poznal jsem první lechtivý dotek popularity. Geniální matematik a pedagogický eskamotér doktor Stašek mě jako ochotnický režisér povzbuzoval a obsadil do Langrova velblouda u chemiély. Pan profesor Pešek, co nás chvíli učil kreslení, mě překvapil otázkou: co po škole? Kam půjdeš dál? Na Umprum. Chci být sochařem. Jsi tady v Bechyni nejlepší, Matýsek je lepší. No vidíš, a v Praze budeš desátý. A co v divadle? Je někdo lepší? To tedy ne, pane profesore, to jsem nejlepší já. No tak vidíš, dej se na divadlo, jdi na režii. Do mě jako když udeří hrom. O režii jsem neměl naprosto žádné představy. Co to vlastně je, ta režie? Od všeho trochu. Dobře vypadáš, máš hezký hlas, nestydíš se, jsi dost vzdělaný a umíš kreslit, jsi dobrý organizátor, vozíš soubory po okolí na estrádě, máš hudební sluch, rád vypravuješ a lidi tě poslouchají. Tak to je režie. Přinesl mi knihu Stanislavského Režijní lekce. Četl jsem fascinovaně 3 dny a pak jsem knihu vrátil. Jestli je to režie, co se tam píše, tak to chci dělat. Ale jak to říct mamince? Ta se ještě nevzdala představy, že půjdu na medicínu nebo na techniku, abych byl jako táta. Neboj se, já to milostivé paní vysvětlím. A poslal telegram. U nás chodili telegramy zcela výjimečně, většinou v případě katastrof. Když tedy přišel domů telegram, vážená paní, dostavte se laskavě v záležitosti svého syna do školy, nastalo zděšení. Vracel jsem se dokonale splavený rudý pokotníky z fotbalu, potkávám maminku. Kráčí od nádraží, v hlubokém smutku, na hlavě klobouk s černým závojíčkem, v ruce kabelku, rukavičky. Mami, co tady děláš? Jdi ode mě, ty mesku. Maminka mi říkala různě. Od Honzíka přes Jeníčka, Jendy, Honzi až mezek, to bylo to nejhorší. Zašla do školy a já nechápavě čekal před dveřmi. Asi za hodinku vyšla slavnostní a uklidněná. Honzíku, tentokrát to nebylo nic špatného. Pan profesor mě informoval o divadle. Snažil jsem se něco o divadle dozvědět, ale v idylické Bechyni moc příležitosti nebylo. Podle požadavku divadelní školy jsem se naučil básničky a vybral divadelní dialog. Byla s tím obtíž, protože do té doby jsem žádné profesionální představení neviděl. Zkoušky se blížily a já putoval do Prahy. K tetičce Vice. Navlékl jsem si bílý svetr ke krku, pečlivě upletený od máti. Věřil jsem, že bílá barva je naděje, tetička je Viktorie a to je přece vítězství. Všechny nás to příjemně udivilo, Honzíčku, že jdeš dělat zkoušku na vysokou školu. Nevěřila jsem, že to někam dotáhneš. Nevěděla jsem, že máš talent. Koupila jsem ti lístek do Stavovského divadla, abys před těmi zkouškami věděl, do čeho jdeš. Ocitla jsem se v divadle. Kde jsi na galerii mezi studenty. Nádhera. Hrál se Kupec Benácký, Šajlok Štěpánek, Krejča, Dohnal, Fabiánová, Petrovická. Režie Salcer, Výprava Svoboda, hudba Ponc. Něco tak nádherného jsem v životě neviděl. Bože, tohle chci. Chci k divadlu. Hlavou mi probíhala krása představení a v duchu jsem si přehrával svou zítřejší zkoušku. Ráno jsem vyběhl na Smíchově před dům, že si uříznu prut, který jsem potřeboval jako rekvizitu. Ale u anděla stromy ani keře žádné. Vtrhl jsem k tetičce a z jejího vzorně vypiplaného bytu jsem vyrval tyč na záclony. Potřebuju, vrátím. A pelášil jsem do Karlovky. Plno uchazečů. Vzdělanci z gymnazií a hlavních měst. Divadelní znalci. Seděli k sobě zády, každý každému soupeřem. Na pozdrav neodpovídali, zahloubáni do sebe a rozhodnutí rozmlátit komisi na hadry. Po několika minutách se otevřely obrovité dveře a ozvalo se jméno uchazeče. Po chvíli se on či ona celý rudí vraceli a beze slova mizeli ve městě. Já v bílém svetru s vánočkovým vzorem hladce obrace v ruce tyč jsem čekal. Byl jsem neskutečně mladý a vlastně jsem nesplnil požadavek školy na minimální věk 20 let. Čekal jsem do pozdního večera. Stereotyp pojďte dál a s Bohem mě už unavil. Chtělo se mi ze samé trémy spát. Tak je tam ještě někdo? Ach jo, tak ať jde dál. V potemnělé zkušebně za dlouhým stolem seděla komise. Na zváleném ubru se hrnky od kávy, přeplněné popelníky, sklenice od červeného. Nejistě jsem vstoupil na malinké pódium a koukám dolů. Sedí tam Štěpánek, Krejča, Petrovická, Fabiánová, Salcer. Všichni bohové včerejšího zázračného představení. Štěpánek s hlubokými vrázkami pod očima, unaven celodenními zkouškami, na mě nevrle zírá. Proboha, ještě jeden. Co s ním? No snad je poslední. Tak co bych se vás zeptal? Řekněte nám...

0: konečně talent, konečně uchazeč, který má vkus a takový mládeneček. Co pak to máte v ruce, chlapče? Vykládám příběh s uříznutým prutem a tyčí naši tety, smějí se, ale nevysmívají naopak. Jsem jim asi sympatický. Je doba mladých, naivních lidí a to já tehdy byl. Ještě mě nechali říct kousek básničky, ale to už se jim zdálo dobré. Už mě viděli vlídnýma očima a přehlíželi chyby. Můžeš jít. Vyrazil jsem ven. Byla už tma. Zkouška tedy trvala dlouho. Uvědomil jsem si, že jsem uvnitř zapomněl kabát a tak jsem nesměle zaklepal a prosím o kabát. Už si ho tu můžeš nechat. Báječný, chrčivý, plně zřetelný hlas mě tedy vyzradil to tajemství. Složil jsem zkoušku na režijní katedru AMU. Prošel jsem jako velbloud u chemihly. Měl jsem před sebou prázdniny a změnu života.
1: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál

kass. Ja, den S. Man var uppe nå, fjallek. Man var uppe nå, fjallek. Man var uppe nå, fjallovi, fjallek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvláště šlilo s harmonikou tahací. Začali

Hallel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Jak už řečeno, po léta tvořil Jan Kačer krásný pár se svojí paní herečkou Ninou Divíškovou. Už jsem tu připomněl to oslovení tak pěkné divizna. Od Jana Kačera to znělo vždycky se vším, co k tomu slovu

0: upatřilo, byla v tom láska, přátelství, jejich společný život, ale taky trable i radosti v tom jediném oslovení divizna. No a na to, jaké to vlastně bylo s Janem Kačerem a Ninou Divíškovou, jak to začalo při studiích na DAMU, na to už se zeptal v jednom valentýnském tobogánu Aleš Cibulka.
1: Na to se zeptáme, co Nina Divíšková. Vzpomenete si, kdy jste poprvé uviděla svého muže?
2: No, to neštěstí se stalo v prvním ročníku na DAMU v Praze. Tam jsem ho uviděla prvně, já jsem přišla trochu později, protože jsem byla nemocná. On tam někde seděl a pak mi říkal, a tvrdí to do dneška, já tomu moc nevěřím, že v tom momentě, jak jsem vešla do té třídy, věděl, že mu budu nějak nebezpečná. A pak jsem se chtěla nějak vloudit do přízně, už se znali ty spolužáci a mě neznali. A teď tam seděl takový brilatej kluk a co jsi si maloval? A já jsem k němu přišla a říkám, ahoj, já jsem Nina Divíšková, co to děláš? On mě vůbec neodpověděl, ani se po mně nevohlíd. A tak jsem myslela, že jsem to řekla moc potichu. A říkala jsem, prosím tě, co to maluješ? Ani se nevohlíd. A řekl, dveře. Tak jsem si říkala, s tímhle nafoukaným idiotem už nikdy v životě nepromluvím. No a dopadlo to, jak to dopadlo.
1: To je romantiky na Valentína.
2: Já ještě, jestli můžu, tak jak jsem sem šla a věděla jsem to téma, že je to jako stará láska nerezaví, tak jsem si říkala, no ale ona rezaví hodně, ale i s tou rezavou se dá docela dobře žít a my jsme toho důkazem.
3: No, já nevím, no. Já jsem přišel z venkova do Prahy, mezi samý krasavice. To víte, na škole divadelní tam bylo hodně krasavic. No ale protože jsem byl nesmělý, tak než jsem se rozlít, tak byly rozebrány. A já jsem zůstal plonk. Ale naštěstí teda jedna byla nemocná, což se říkalo, že přijde později do školy, teda že je v Brně a že má, že nastydlá, že se jmenuje nějak Divíšková. No a takže potenciálně jsem čekal, co přijde, že jo. Ale protože jsem přeci jenom byl trochu rafinovaný, tak jsem řekl, i když ona zase taky neměla velký výběr, protože už... No ale já jsem se teda rozhodl, že se pokusím jí získat aroganci. Protože to je nejlepší na ženský. Jako když člověk projevuje těm ženským příliš velkou úctu a obdiv, tak oni se tváří a dělají, že nic. A tak jsem to zkusil v obráceně. No protože jsem byl vlastně sám a ono neměla na výběr, tak to zabralo. Ačkoliv teda ono to na začátku vypadalo slibně, ale ona bydlela hrozně daleko od koleje, kde já jsem bydlel, takže já jsem za ní někdy chodil třikrát za noc až do Košíř. Protože já jsem tam vždycky došel a ona tak otevřela to okýnko v podnájmu a řekla mi něco tak jako na půl milího a pak že vlastně si to rozmyslel. Já jsem šel pěšky domů do té koleje a pak jsem si řekl, no já jsem ještě něco zapomněl říct. Zase jsem se vrátil a tohle jsem třeba udělal třikrát, takže jsem měl poměrně dobrou fyzickou kondici. A ještě u anděla, starého anděla, tam byl opravdu anděl a dole prodávali buřty. A já jsem už tam byl známý chodec, tak jsem za 20 halířů mě vždycky ta paní dovolila namočit chleba do toho voleje. A tím jsem se vyživoval, jo. Ale mělo to taky následek, že ty dopolední hodiny na té škole jsem nikdy neabsolvoval. A naštěstí většinou byl od 8 do 10 marxismus. Takže já jsem se tím pádem vyhnul tomuhle tomu školení. A když potom přišel Chruščov a zakázal učit ten starý marxismus a všichni už ho měli nastudované, já ne, tak jsem vlastně v tom vydělal. Takže vlastně já mám spojenou tu lásku s Divíškovou i s politickou jaksi vzdělaností.
1: Já jsem velmi rád, že ty vaše historky opět seděly jako přes kopírák. Jako přes kopírák.
2: On mi nikdy neřekl, že jsem na něj zbyla. On 7 let pak za mnou brousil. Já jsem ho tupě nechtěla.
1: Ano.
2: A potom už jsem povolila, no. Ano. Já jsem měla jednoho báječného krasavce z Brna, teda jako platonickou lásku, ale velkou lásku, hlubokou. No a on pomalonku a pomalonku mě obmotával, až mě obmotal. A trvalo to 7 let, tak zase jsem nepadla hnedka do nějaký...
1: To jste se hodně nachodil, teda. To jste se hodně nachodil.

0: Antonín Gondolán společně s Františkem Gondolánem a Radkem Němejcem tady u nás v Tobogánu. Stará láska nerezaví, to je naše dnešní valentinské téma. Víte, co by mě zajímalo? Jak jste se seznámili, už tedy zhruba víme. Jak tenkrát probíhala rande? Víte, když jste se sešli, kam se chodilo, co se dělávalo, tak dneska si ty dva posílají SMSky, pak si sednou na ICQ a možná před svatbou se tak jako sejdou, aby se aspoň poznali, viděli. Možná už i to jde po internetu dneska, pokud mají elektronický podpis. Paní Nino, co vy, byla jste dobývána dárky květinami? Jak vypadala vaše rande?
1: Rande jsme taky moc nepěstovali, protože já jsem jela vždycky ve volný den do Brna, protože jsem Brňačka a milovala jsem Brno a nerada jsem šla do Prahy, takže Honza když tak musel na rande do Brna, to měl trošku složitější, anebo do těch Košíř z toho divadla mě doprovázela zase zpátky. Ale dárek jsem dostala v 21 a to dva, to od toho mého původního nápadníka, který vypadal jak Redford, byl krásný sportovec, veterinář. A poslal mi 20 bílejch růží, bylo mi 21 tenkrát, a doprostřed jednu červenou. A asi za 2 hodiny přišlo 20 červených růží a uprostřed jedna bílá. A to se nedomluvili, protože se moc neměli rádi, protože na sebe žárlili. No a pak jsem dostala krásný dárek od Honzy a to byly takové náušnice, už mi je dávno ukradli. Nechali je dělat na zakázku od nějakých kamarádů z výtvarné školy. Takový zlatý náušnice, moc hezký. No, takže dárky on mi dával, a když od někud přijel, to jo, to zase, to, na dárky nebyl krátký.
0: Čili, pardon, pokud to chápu správně, vy jste se tenkrát rozhodovala mezi panem Kačerem a mezi tím Redfordem.
1: Ano, velmi těžké.
0: A protože ty kytice byly stejné, ale pan Kačer přidal ještě ty náušnice, tak nakonec to byl on? Redford byl bez nějakého zlata?
1: Není to pravda, Redford mě dal krokodýlí kabelku. Takže to bylo těžké rozhodování, ale já jsem se nikdy nerozhodovala kvůli těmhle takovým materiálním věcem. No potom on mě, jak říkám, on byl chytrý a rafinovaný a Redford byl jednodušší.
0: A neuměl nakreslit židly pořádně, že jo?
1: A neuměl ty dveře, taky neuměl.
0: Teda dveře, pardon, židle, dveře se mi to motá. Pane Kačere, jak vy vzpomínáte na vaše rande?
2: Já jsem to skutečně netušil, že ona dala přednost teda lékaři duchovna, což jsem byl já před tím lékařem dobytka, což byl on.
1: A to jsem měla Kačera, měla jsem si ho podržet. Co kdyby byl nemocněl Kačer, tak
2: ona teda celkem úspěšně předstírala, že on byl jenom epizoda, jo. Nevím, fakt je, že tehdy to bylo takový zvláštní. Připomínám, že já jsem byl velmi chudej, já jsem měl jenom maminku a neměl jsem žádný peníze, ale my jsme s Ninou dost často randili v hospodách. A dokonce v přepichových hospodách, protože pro mě třeba Valštejnská hospoda byla atrakce. A když jsem měl 20 korun, tak jsem si tam troufnul jít tam dojíst, protože všechny ceny byly nízké. Takže já jsem všechny malostranské hospody s ní absolvoval.
1: A co jsem tam jedla?
2: Jenom vám to právě řeknu. Ona byla z dobré rodiny, bohaté. Mimochodem, já jsem taky na to bohatství trochu myslel. Oni totiž, oni tam měli takový velikánský přijímací pokoj a tam měli obrovský koberec. A ten koberec byl tak těžký, že se nedal vyklepat. Takže vznikla legenda, že kdo vyklepe koberec, dostane koberec a dceru. A já jsem měl maminku, která měla astma. A vymyslela takový klepání koberců, že vzala polštář, podložila pod ten koberec na to, nebo matraci, a na to vlhkej hadr s octovou vodou a pak na to klepala a ono se to... Tak jsem přišel do toho Brna, sdělil jsem, že takhle se ten koberec vyklepe, oni se na to vrhli, vyklepali koberec. Důsledek byl takovej, že dceru mi dali a koberec tam dodneska leží. Ale to jenom říkám tak, ano, a když jsem teda chtěl jí obloudit a měl jsem 20 korun, tak jsme táhli a jednou jsme šli na barandovský ateliéry, které ještě byly v provozu, a když jsme tam sedli a byl krásný den a říkám, Nino, co chceš? Kompot a hosku. A když někdo pil deci vína, tak ona s takovou ošklivostí, jak někdo může chlastat víno. A takže já jsem měl 20 korun a takhle jsme tam jako hodovali. Já už jsem říkal, ty máme 14 korun, teďka 16 korun. A v tom jel takový chlap s takovým vozejčkem a na tom byly jakový kompoty. A než jsem stačil zabránit, vyškoval chlap. A já jsem 21-20. A teď jsem byl hrozná situace, protože jsem samozřejmě nemohl nic říct. Teď přišel vrch, 28-50. A já jsem říkal, to není možný, pane vrchní. To jste se splet, protože já jsem to... 18-20. A pak jsme dokonce stopli tramvaj, která nás zadarmo vzala, protože zatahovala. Takže ještě jsem korunu 20 ušetřil. A tím jsem se u dědičkou obloudil, protože ten veterinář, ten se pohyboval ve velkých číslicích a tyhle ty detaily prostě nemohl zaznamenat. Že?
3: Já se jenom omlouvám, ale vím, že promluvím spíš za ženu. Ta kdysi okopírovala nějaký heslo, který si odkoukala od nějaké si staré šlechtičny, která řekla, mužský jsou legrační, ani si jich nevšimneš.
1: Tak, teď vám řeknu, ještě můžu?
0: Ano, ano.
1: Nespěcháme. Hrozně byla nějaká velká anketa, a jak si udržet muže, co s ním udělat po 30, pošty po 50, v jeho klimakteriu a já nevím co. A vyhrála to jedna 90-letá Američanka, která napsala, krmte tu bestii.
0: Thank you.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Už jsem si tu svého času pohrál s názvy knížek Jana Kačera Mírnou oklikou zadními vrátky. Jedu k mámě, k přátelům. Tak se totiž jmenují a jakoby na sebe takhle zrovna navazovali a podávali si ruce. A je v těch knížkách a povídkách všechno. O mamince, o dětství, o chvílích štěstí, o kamarádech a smutku z jejich ztráty. A taky tam nechybí stopy přemýšlení o Bohu, o lidech a o tom, co nám dnes a denně život přináší a bere a za co bychom měli být vděční. Zrovna tak, jak o tom Jan Kačer přemítal, když ho svého času oslovil kolega Boris Riegler s cylindrem plným otázek pro své hosty.
2: Pane Kačere, podívejte se, s jakou nádhernou proprietou za vámi přicházím na půdu Tylova divadla v Praze. Dnes už to není Tylova, víte, je to...
3: Dneska je to Stavovské.
2: Stavovské, ano, jak to bývalo. Tak třepu. Říká vám něco ta proprieta divadelně? Vy jste režisér, vy jste herec, vy jste recitátor.
3: Myslíte cylindr? Cylindr mi něco říká, ale s cylindrem já jsem nikdy nehrál.
2: Ne?
3: Ne,
2: a to jste herec?
3: Nejsem cylindrový typ.
2: Ukažte. Tak dobře. No tak, když nejste cylindrový typ, tak si prosím aspoň vytáhnete jednu z otázek. A já hned vám dám náš seznam. Tak jako číslo, prosím?
3: 17.
2: 17. Račte nahlédnout, prosím. Najděte si. A řekněte posluchačům, co to bylo tady.
3: Bůh jako východisko.
2: No, to není špatná otázka. Jan Kačer.
3: Tak otázka je to těžká, taková předvánoční. Já nevím, já bych nechtěl podléhat takovým módním tendencím, že se jako člověk v určitým věku a při určitých klimatických podmínkách, jako například jsou Vánoce a zima, že se začne vyznávat z velké podmíněnosti Boží. Já si myslím, že jsem celý život žil tak, nebo jsem se snažil, aby to pokud možno nebylo proti životu. Myslím si, že jsem nějakou úctu v autoritu vyšší měl a mám, ale jestli zrovna věřím na nějakého Boha, nebo jestli si ho představuju jako starého pána s fousama, to nevím.
2: No jak to, že to nevíte?
3: No, nezabývám
2: se tím.
3: Jste
2: o tom neměl čas nikdy uvažovat?
3: No, uvažuji o tom pořád a spíš se kořím jaksi dílům svých předchůdců, mám rád obrázky. Takže si Boha představuju z mnoha votivních obrazů různě a spíš si představuju, že je to něco, co jaksi vlastně stvořil člověk a zřejmě chtěl nějak přesáhnout tu svoji zvířecí etapu a stvořil něco, co se podobá ideálu a to by se mi docela líbilo. A pak mám rád přírodu a určitý běh ty přírody. A to boží dílo, teda to, co tady vzniklo, to velmi uctívám a pokud jsem něco v životě dělal vážně, tak jsem vždycky chtěl, aby se to živému organismu podobalo, aby to bylo Pánu Bohu podobný.
2: Řekněte mi, kdy jste se poprvé setkal s Bohem jako takovým, jako veličinou, jako autoritou?
3: No, tak já
2: jako chlapec?
3: No. To víte, že už od dětství a moje maminka byla skromná paní, která věřila na Pána Boha a byla velmi pokorná. Chodil jsem do kostela, dokonce do velmi krásného kostela, které vystavil Lisenhofer.
2: Kde to bylo?
3: Já jsem se narodil v Holicích v Čechách, tam je krásný kostel. Vlastně jediná věc, která tam je památná, je tenhle kostel. No a setkal jsem se taky s mnoha pomocníky božími, různýma knězema.
2: Zapsal se vám někdo do duše chlapecké?
3: To nevím, ale mám rád Bibli a měl jsem ji vždycky rád. A
2: rozuměl jste ji jako chlapec?
3: Tak rozuměl, to nevím, ale snažil jsem se rozumět a nedá se říct, že bych ji rozuměl teďka. Protože ta Bible, jako každá velká kniha, má v sobě tolik materiálu životního, že se ji můžete probírat do nekonečna a podle toho, v jakém jste vy osobním stavu a situaci, tak různým epizodám různě rozumíte.
2: A v rámci této své otázky, pane Kačere, kterou jste si právě před chviličkou vytáhl z klobouku, kterou tu část Bible byste nám dneska nabídl? Jak si z hlediska toho, co teď prožíváte jako občan, jako člověk?
3: No to mě dáváte moc těžké otázky. Já nevím, já bych nemohl říct, co bych teďka doporučil. Ale myslím si, že bych doporučil takovou zodpovědnost a takovou jako přímou konfrontaci člověka s něčím vyšším, že bych se nespolehal na velký prostředníky, na různé církve, na různé sekty, na různé výklady. Spolehal bych spíš na to, co v člověku zazní, když se něco krásného a duchaplného přečte a když nad tím sám medituje a konfrontuje to sám s tím, co třeba dělá a s čím se denně stýká.
2: A nenapadlo vás někdy, když potřebujete Boha, že to je vlastně strašná, hrůzná bilance vašich přátel, kamarádů, rodiny, když se musíte opírat o nějakou autoritu a nemáte ji třeba v rodině?
3: Ne, to mě nenapadlo. Já si Boha jako hrůznou věc zatím nepředstavuju.
2: Boha jako hrůznou.
3: To ne, ale...
2: Víte, ta bilance, že se musíte utíkat někam, museli vás teď hrozně zklamat v životě, ne?
3: Lidi?
2: Když máte tu potřebu. Prosím vás, já teď hraju tu protistranu, abychom mohli o tom hovořit, že?
3: Já nemůžu říct, že by mě lidi moc zklamali. Já si myslím, že podívejte se, to je jako s krásnýma ženskýma. Když je ženská trošku krásná, tak žádlí na ty krásnější a když pak neuspěje v soutěži o Miss Evropy, tak je zklamaná a svádí to na všechno ostatní. Když člověk jaksi nekriticky věří v něco, teda v lidi, myslím, tak většinou sám sebe podceňuje nebo potřebuje někoho, o koho by se opíral, protože si vlastně málo věří. Já jsem nikdy netrpěl nějakou přehnanou, já nevím, jak to říct, adorací lidství. Já mám dokonce rád projevy lidskosti, které nejsou příliš efektní. Stýkám se rád s lidma na okraji, s bláznama, s lidma, kteří jsou něčím trhlí.
2: No, proto jste dal šanci jim je v klobouku.
3: No to ne. No ale mezi takovými lidma se najde spousta zajímavých mutací.
2: A je to inspirativní pro režiséra.
3: Je, ale no tak nejen pro režiséra, pro každého člověka. Mě nejvíc zklamou lidi, když odejdou, když zemřou. Z toho mám smutek. A musím říct, že jsem se dlouho učil a trpce žít i s těma lidma, kteří tady nejsou. Protože zdá se mi to nelogicky, když tolik báječných lidí odejde někam jinam a vy najednou máte mít pocit, že s nima už nemůžete nic dál podnikat. A se spoustou lidí, který mám rád, tak vlastně se snažím žít i dál, ne, že bych byl nějaký duchař, ale uvažuji, jak by asi uvažovali, nebo o čem bych si s nima povídal a musím říct, že to mnohokrát je užitečný a mám dokonce pocit, že mě dávají někdy i znamení, jak bych se měl chovat. Nebo v každém případě se rád konfrontuju s něčím, co třeba není.
2: To znamená, že máte doma fialové svíčky, ne? Spirit?
3: To ne, to vůbec ne, ale když třeba mám vystoupení a jsem skutečně soustředěný, tak si třeba říkám, co by tomu říkala moje maminka. Nebo když tady s váma teďka mluvím, tak podvědomě přemýšlím třeba o svých kamarádech, kteří by se tomu šklebili, co teďka říkám a do jisté míry mě korigujou a čili tomu nepotřebuji žádný světlo ani blikající svíčky. Ale myslím si, že člověk, když se cítí být obklopený něčím nebo nějakým světem duchovním, tak možná, že i to je Pán Bůh, ne?
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Chci si vytáhnout otázku Bůh jako východisko. Řekněte mi, vyčítáte mu něco?
3: Ne, východisko. Za něco? Ne, to nebylo východisko.
2: Ne?
3: No, pak cíl, ne?
2: Sedmnáctka?
3: Je ale opravdu východisko.
2: Vyčítáte něco této síle, že třeba vám ukřivdila, že vám ublížila, že vám nedala tolik těch plodů, co jste si mysleli, že máte na ně nárok?
3: To v žádném případě. Já naopak, jestli něco takového je, tak musím být jenom vděčný. Je mi 60 let, chodím, vidím, slyším, což je výsada, kterou spousta lidí nemá a nikdy nemělo. Já, jestli existuje jakási prozřetelnost, tak musím s velkou pokorou mu za všecko děkovat. A to neříkám jako z falešný, jaksi skromnosti nebo pokory, to je opravdu i fakt. A musím říct, že mnohokrát se stydím za to, že mám víc, než mají mnozí jiní. Mám třeba rodinu, která je docela zdravá a fungující.
2: Vyčítáte si to? Že jste příliš toho štěstí sebral těm druhým?
3: Nemůžu říct, že bych si to vyčítal, ale skutečně někdy nechápu, proč se mi to dostalo a proč se spoustě báječných lidí tohle nedostalo.
2: Podílel jste se na tom, nebo to přišlo z hůry?
3: No tak možná, že jsem pro to něco dělal samozřejmě, ale to každý, to i ty, kteří nemají štěstí, tak se snaží přece spoustu věcí dělat. A je spousta lidí báječných, kteří skutečně se třeba rozdávají i jaksi ve své službě Bohu. A ten Bůh je trestá, nebo naopak zkouší, že nakonec si to je v Bibli. Nevím, já teda, co se tohle týče, já nemám co vyčítat. Já jsem dosáhl daleko víc, než jsem jaksi dítě si dovedl představit. Já bych zrovna nerad, protože já mám takový kostelový hlas, já bych hrozně nerad, abych vypadal jako nějaký takový svatý, který mu usekli křídla, jo. Nebo člověk, který pořád medituje o vážných věcech a rád o nich mluví. Já si myslím, že jsem vlastně strašně veselý člověk a to, kam mě to dovedlo.
2: Ne, poslyšte, no, pane no, Kačere, jistě. Tak to ne, no, to nemůžu jistě. Přijmout za diváky. Vy jste veselý člověk.
3: Samozřejmě. Já si dokonce myslím, že jenom člověk, který má hluboký smysl pro humor a který je veselý, tak je schopný hlubokých úvah. Protože kdybyste nazíral svět jenom z ty tragické stránky, tak byste třeba Boha příliš rád asi neměl. Kdybyste uvážil, že dopouští takový zvěrstvo, jaký se mezi lidma děje, a je všemocné a všemohoucí a má to samozřejmě všechno hluboký smysl, tak nevím, jestli byste byl příliš rád. Ale teprve, když začnete mít smysl pro humor, nebo vy ho samozřejmě máte, proto s váma rád mluvím, a koukáte se na věci jako dokola, jako i jaksi ze všech stran, tak teprve tehdy člověk může tu svou existenci nazírat jaksi plně a může dokonce z ní být i spokojený.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Hodina před půlnocí vysílá Praha. Karlínská budova Českého rozhlasu. Osamocený Honza Macoun tady ve studiu. Kolega Kubala mě tady nechal osamocen. Budu plakat. A druhý jeho kolega, který dnes slouží noční službu, technickou službu, tak aby všechny regionální stanice fungovaly tak, jak mají, neodmítá tady se mnou být ve studiu, ale stydí se. Já to chápu. Ostatně o tom dnešní téma noční linky jest.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Za A. Nikdo na vás nevidí. Za B. Nikdo vás po hlase nepozná. Aspoň teda některé. Nebo ano? Každopádně odhoďte stud a pojďte prásknout na sebe, za co se stydíte. Ne za jiné, to umíme. My Češi tohle umíme ukázat na druhé a ne, vy, za co se stydíte. Pojďte mi to přiznat, do vysílání máme na to. No já to vidím úplně přesně. 119 minut. Honzo, seš dobrý. Na to, že jsi měl z matematiky jeden rok, 4 minus otazník. Tady je společné regionální vysílání. A Český rozhlas Pohoda. Dobrý večer.

0: Červenáte se snadno, schováváte svůj věk, schováváte zadek, vadí vám vlastní tělo, stydíte se za svoje vzdělání nebo za práci, kterou vykonáváte, stydíte se za výplatu, za příbuzné, za něco, co jste kdysi řekli, mlčeli jste, když jste měli promluvit. Nedokázali jste se třeba omluvit nebo bojíte se odmítnutí? Umíte vůbec požádat o pomoc? Tak a schválně, kdo z vás zaspívá před ostatními? Za co se stydíte? To je dnešní téma ve vysílání Noční linky. 2 hodiny povídání. Vybrali jste tohle téma vy. Doufám, že ho uchopíte tak, jako skoro vždycky témata uchopíte. Vašimi příběhy, pochopitelně, žádné pozdravování z bodu A do bodu B. Ne, pojďte rovnou na věc. Na každý rozhovor máme tak přibližně plus minus 5 minut. Samozřejmě v rámci nějakého prožitku, nějakých mezí. Když to bude hluboké, smutné, trýznivé, tak pochopitelně zase tak neurvalý nebudu, ale každopádně, ať se vás dovolá co nejvíc. A že neznáte číslo?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Tady je Honza Macoun, mě přezdívají Macík. Říkejte mi úplně, jak chcete. I ten, který neumí moderovat, jakkoliv. Nevadí mi to, já už jsem zvyklý za těch 30 let. Halo, halo, Český rozhlas, tady je Honza, pěkný večer, milou noc.
2: Dobrý večer, pane Macoun, zdravím vás.
0: Taky, kdo tam?
2: Tady Ota z Uherského Brodu.
0: Oto, zdravím vás, pověste, za co se stydíte?
2: To se stydím strašně. Já jsem chodil několik roků s jednou přítelkyní a když ona chtěla svatbu, tak mě řekla, že buď svatba, anebo pivo.
0: Počkat, to mi musíte vysvětlit.
2: No, my jsme chodili často na pivo.
0: Jo, takhle.
2: Tam jsme mývali sraz. No.
0: Co jste si vybral?
2: Já jsem si vybral to pivo. To je strašné, co?
0: Já to nesoudím. Udělal jste dobře?
2: Udělal jsem velice špatně.
0: Dá se to ještě změnit?
2: Nedá, bohužel už ne. Už ne.
0: No a o tom to je, to jsou ty příběhy, bohužel o tom jsou ty příběhy, to člověk jednou udělá krok a byl zrovna špatný, no. Takže si to asi vyčítáte celou dobu.
2: Vyčítám si to každý den a já myslím, že jsem to ani neřekl nijak vážně, ale prostě ono to tak vzala, zvedla se a šla pryč a to bylo.
0: To bylo takhle rychle, to už se nad tím nevedla nějaká rozprava nebo
2: ne,
0: diskuze.
2: Nic,
0: ne, vyřešeno nic, 20, vůbec. Takhle já to nechci.
2: Ano.
0: O to, děkuju za otevření noční linky, těžký kalibr.
2: Ano.
0: Ale budeme poslouchat a poslouchat a poslouchat další vaše příběhy. Děkuju, dobrou noc.
2: Dobrou noc, děkuju, nashledanou.
0: No tak, kdo to trumfne? Za co se stydíte? Eva Farna už se nestydí.
3: Mám prostě od pámi.

0: dnešní noční linka, společné regionální vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda, taky na těch internetech naše vysílání. Dnes je to na téma, za co se stydíte. No, já jsem to téma vybral vlastně po naléhání několika z vás posluchačů, ale vlastně ve své podstatě já jsem si říkal, to se dá uchopit velmi dobře. Dokázal jsem se s tím stotožnit, protože i já mívám někdy takový pocit, jako by nám ubývala kuráž. Slyším takové ty stížnosti, obavy nebo řeči o tom, proč něco nepůjde a občas si říkám, nefňukáme už víc, než jednáme. Možná je to jenom můj dojem, nikoliv důkaz, že dřívější generace byly odvážnější, ale zajímá mě, kolikrát nás zastaví právě strach, že budeme někomu k smíchu nebo bude to trapný. Řekněme, že něco nemá cenu, přesto jsme to ještě neskusili. Nadáváme na poměry, ale při příležitosti ozvat se raději sklopíme oči. Má někdo nějaký dotaz? Haló, tady? Ne, končím diskuzi, děkuji. Já vlastně nechci tím schazovat lidi, kteří jsou vyčerpaní nebo mají vážné starosti nebo se potřebují někomu svěřit. Říct si o pomoc může samo o sobě vyžadovat neuvěřitelné množství energie a kolikrát to ani nedopadne. Takže spíš se ptám a klidně i sám sebe. Kdy mi stud pomáhá nepřekročit hranice a kdy už za mě rozhoduje? Co bych udělal jinak, kdybych se tolik nebál cizího názoru, nebo ježiš, měl jsem z té práce odejít dřív, posledních 6 let jsem se tam tak trápil a kdybych to udělal tenkrát, hned tak mi to došlo, že to nemá smysl, já bych byl přece tak šťastný člověk. Za co se stydíte? Můžete zavolat, budu moc rád, nebojte se, uvítám kteréhokoliv posluchače, ať už pravidelně volajícího, ale budu neobyčejně potěšen, když zavolá někdo i úplně nový. Nebojte se, Praha nekouš. 731 800 900. Psát můžete na linka@rozhlas.cz a nebo můžete přidávat své příspěvky do komentáře pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. To znamená stránky rozhlas.cz/linka. Jestli jste připraveni přijmout dalšího volajícího nebo volající, tak jsem s vámi.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Tak volejte, teď je ta šance. 731 800 900, kdo nadává čas od času a taky takové příspěvky někdy dostávám do e-mailu. Nemůžu se dovolat, to je strašné. Volám po 683. No kolikrát volal asi Robert z Olomouce, než se dovolal, že? Takže berte to prosím s rezervou. Já tady vidím na monitoru 6 takových obdélníčků, které oranžově blikají, když se někdo snaží provolat. Takže někdo z těch 6, kdo to je, netuším. 731 800 900. Halo, halo, tady je Honza, kdo je tam?
2: Iveta.
0: Iveto, vypnout rádio. A hned teď, prosím.
2: Ano, už to dělám. Tak.
0: Udělala se to krásně. Dobrý večer.
2: Krásnou noc.
0: Vám taky, ale necítím z vás, že byste se někdy stydila.
2: Děkuji za příjem. Tak chci něco povědět.
0: No tak prosím, prostor máte.
2: Za co bych se měla stydět?
0: To já nevím, ptám se já.
2: Já mám svá rozhodnutí, mohu mluvit?
0: Můžete, ale je to na téma stud, jo? Za co se stydíte?
2: Stud, ano, to neznám to slovo.
0: Dobře, tak se můžeme rozloučit.
2: Co?
0: No tak se můžeme rozloučit, když nemáte to tématu.
2: Ne, počkejte, Honziku, já mluvím.
0: No tak povídejte.
2: Já mám svá rozhodnutí, já mám svoji hlavu,
0: ano.
2: Mám své srdce.
0: Ano, to jo. Máme každý.
2: Vím, co dělám.
0: To říká
2: vím,
0: každý.
2: Co dělám. No ne, každý to neříká. Vím, co dělám, vím, co mohu dělat a já se za nic nemohu stydět.
0: Tak proč?
2: Za co bych se měla stydět?
0: Tak proč voláte? Když se za nic nestydíte.
2: Ne. Ne, protože mám svoji osobnost,
0: ano.
2: Svoji hlavu,
0: ano.
2: Svůj rozum a svoje srdce.
0: Ano, to má každý. A. To má každý, ale někdo si to neuvědomuje.
2: A za co bych se měla stydět? Já žiju tak, jak žiju, jo? Já mám pejsky,
0: ano,
2: tu v přírodě,
0: ano.
2: V přírodě, jo. medituju, sedím tady u rybníka kolikrát tady u nás, hledím na tu hladinu, jo, a jsou úplně jako, já mám také starosti, samozřejmě, jako každý člověk, ale já se snažím to jako nevnímat, jo.
0: Přecházíte to.
2: Ano.
0: Takže nemáte stud, to je fajn, že nemáte stud, že se nestydíte.
2: Nemám, za co?
0: Dobře, i to je názor, přijímám to. Já nevím, třeba neumíte zpívat a nechce se vám zpívat na veřejnosti.
2: Já zpívám, já miluju zpěv. Já zpívám, já hraju na klavír, na flétnu.
0: To já taky.
2: Já zpívám.
0: I na saxofon umím hrát, na piano umím hrát.
2: Paráda,
0: umím tančit skvěle. Že se na to nedá koukat a ta hudba se ode mě nedá poslouchat. Nevadí. Iveto, děkuju. Beru to, co jste řekla, ale přece jenom to téma je jiné. Za co se stydíte? A čekám další volající a těším se na vás. Dobrou noc, Iveto, dobrou noc.
3: Stojím v dešti,

Jiří Schellinger, jsem prý blázen jen. Taky si tak někdy připadám a vůbec mi to nevadí. Nestydím se za to. Nestydím se za sebe, ale je fakt, že v dobách, kdy jsem úplně začínal v rozhlasové stanici, třeba úplně ta první štace, zastávka, to bylo tenkrát Rádio Roko 87,8 FM. Měli jsme vysílač a studio přímo na Petříně, v Petřínské rozhledně. No, 90. léta. Krása to byla. Dodneška si pamatuju, jak jsem přišel do toho vysílacího studia, které bylo udělané vlastně v prostoru, kde jsou vysílači i jiných rozhlasových stanic, nebo tenkrát byly. Vlastně ani nevím, jestli ta budova tam ještě je. Když si představíte, kdo znáte Petřínskou rozhlednu, tu věž a podíváte se od ní na ní, tak za ní byla taková prosklená budova a byla spojená vlastně s tou rozhlednou takovým tubusem. Ten tubus, to už vím, že ho dávno zbourali. Jestli tam je ještě ta doplňující budova, to netuším, ale tam jsme měli studia, nebo studio, to bylo velmi amatérské. Bylo to ale zajímavé, zábavné. Pamatuju si dodneška tu vůni toho studia. To bylo nadšení, to bylo rozpis služeb. Víte, jak vypadal rozpis služeb? To není žádné hraní odpolední nebo krátký dlouhý týden. Představte si stěnu dlouhou a na ní vlastně papírová bílá tapeta a na ní bylo napsané jednotlivě pondělí, úterý a tak dále, data. A ten, kdo mohl vysílat, tak se tam napsal a udělal šipku od do. Žádné třeba od 6 nebo od 5 do 9. Ne, to bylo jeden den od 5 do 11, další den od 9 do 13 a tak dále. A to se tenkrát vysílalo 24 hodin denně. Do dneška si pamatuju ten stud toho, když se pustil mikrofon a já nebyl schopný říct vůbec nic. Já vím, dobře, škrohlídové, ano, já vás slyším, úplně vás vnímám, že se nestydím dneska. No nestydím. Sice jsem vyrost, ale jsem stále duchem dítě a to mě moc těší. A když se mě někdo zeptá, pro koho vysílám, tak já vždycky říkám, mně je úplně jedno, pro koho vysílám. Mladší, odrostlejší, starší, přestárle a pokud přestárle, no tak jo, no vždycky jsem zbuzoval nějaké rozpory, to za A, to už se asi nezmění s mým věkem,

0: vyjednávali a má to nějaký happy end. Ptám se, 731 800 900, teď volejte. A volá kdo? Halo, halo, Honzo.
1: No, tady Jarda, tak si...
0: A, zdravím tě, ahoj, dobrý večer.
1: No, můžu tě říct, že co si teď říkal, se mi velice líbí, to musím hned říct, protože já si tě pamatuju, když jsi dělal moderátora taky na rádiu, nebudu ho jmenovat.
0: Ale to klidně jmenuj, to nevadí.
1: Tak dobře, na country, tam byl noční klub country rádia a už jsi se říkal, ten člověk má vyloženě talent na moderování. A pak jsem tě jednou uvez a ty jsi mi ukázal studio, to ještě bylo v divadle pod Palmovkou.
0: Jo, jo, to je pravda, to bylo ještě před povodněmi.
1: A to jsem, tak to, a dneška, když někoho uvezu a zrovna běží rádio a moderuješ ho, tak když říkám, tak tohle člověka já jsem několikrát vez a znám ho osobně.
0: Dobře,
1: jo.
0: Znám, takže, mě přiznávám ostatním posluchačům, že Jarda mě zná od dob, kdy jsem mýval hojné akné, až do doby skoro mého věku 50 let.
1: To ne, byl jsi štíhlej mladý kluk a já už jsem tenkrát byl...
0: Štíhlej.
1: A protože já jsem začal taxikařit tak jako důchodce do 50 let a dneska taxikařím nakladně už nejezdím v Praze, protože mě v podstatě vyhodili od Uberu, jo. Já jsem měl Uberu za 7 let a za to se teda stydím, že jsem od nich neodešel dřív, protože já jsem byl Uberu skoro 8 let. Měl jsem 23 tisíc jíst, z toho přes 21,5 tisíce pětihvězdičkových, jo, a oni najednou prostě, najednou rozjeli takovou akci, že mají jako cestující sledovat řidiče a při sebe menším nějakým přestupku to mají hlásit. Takže já během 2 měsíců jsem měl najednou asi 5 hlášení za nebezpečné řízení.
0: A Jardo, to tě překvapuje, teď přece my jsme národ takový, jaký jsme.
1: Prudké najíždění do zatáček, překročení povolené rychlosti, tady kde byla 15, třeba já jsem tam byl 20, jo. No, takže za to se teda stydím. A pak se stydím zpívat na veřejnosti.
0: A prosím, jo, počkej, já ti promiň, že tě přerušuju. Promiň, že tě přerušuju.
1: A moje žena říká, že je to hrůza, že bych se měl teda radši stydět.
0: Halo, Jardo, prosím tě, vydrž, teď mě poslouchej. Já ti dávám teď neskonalý prostor do vysílání regionálních stanic a stanice Pohoda, která se může stát na okamžik nepohodou. Zaspívej nám.
1: No, Honzo, já takhle, můžu říct, že se nestydím, to rozhodně se nestydím mluvit na veřejnosti, na druhou stranu, no tak ono je to tím, že jsem taky leta učil, že jo, takže já jsem sice původně vyučený důlní zámečník, ale různýma školama a zařazeníma jsem se dostal tak, že nakonec jsem teda učil na středním odborném učilišti a hornickém, měli jsme tam zajímavý žáky, například Spartakiádního vraha, několik divadelních a filmových herců a režisérů, no a takže byla to zajímavá práce a rozhodně se teda nestydím mluvit na veřejnosti a můžu říct, že třeba takový moderování by mě taky bavilo, jo, jenže bohužel jsem se k tomu nikdy nedostal, no.
0: Tak až bude nějaký den otevřených dveří, nebo máš přece kontakty, známosti, znáš mě, tak se zastav.
1: Tady,
0: je to vyřešené. Ale když už tedy si nezaspíváme, já bych jenom ještě podotknul jednu takovou jako menší vlastně jako poznámku, že já to mám jako Michal Tučný s veřejným vystupováním. Víš, co to znamená? Dokážeš to přeložit?
1: No... Já nevím, jaký. Já jsem teda Michala Tučního jednou zažil na takovém koncertu, ale že bych přímo...
0: No tak, já to vysvětlím. Mimochodem, neslyšíme tě dobře. Máš mikrofon nějak jinak?
1: No tak bych to mohl říct tak, že do mikrofonu se mluví líp,
0: ano.
1: Než tak k plnému sálu posluchačů.
0: No já to hned vysvětlím. Michal Tučný nebyl schopný vystupovat, pokud neměl v sobě několik panáků alkoholu.
1: Ano, tak, no to je ono, co říkám, že jako ten mikrofon není taková prostě hrůza pro toho člověka, jako když teda se dívá do sálu.

0: A mě by to bylo zase fouk, mě jedno k jakýmu počtu lidí. Já jsem dělal určitou dobu šéfa brigády socialistické práce a když jsme měli nějaké setkání s manželkama a tak dále, tak jsem je vždycky pozdravil všechny. Probral jsem takový ty různý vtipy od nás práce, protože jsme se všichni znali, že jo, a tak dále. A bylo to zajímavé a myslím, že jsem se nikdy jako nestyděl. Takže to určitě, ale zpívat to tedy opravdu ne.
1: Dobře, takže někdy příště, třeba si to vysním. Já ti děkuju. Jardo, dobrou noc, díky za zavolání.
0: Dobrou noc, Hondo. Dobrou noc a všechny zdravím. Mějte
1: Koda. Se krásně. Já chtěl nějakou ukolébavku. No, nevyšlo to, zase takové velké přemlouvací schopnosti nemám, tak škoda. No a jenom, abych to úplně uzavřel, ono, ano, moderovat před mikrofonem v domnění, že vás někdo poslouchá, je fakt něco jiného, než když na vás někdo kouká a čeká, co z vás vypadne. Že jo? A to je blamáž. V mém případě je to fakt blamáž ještě větší, takže opět, škarohlídi, nekonferuji na veřejnosti prakticky vůbec, spíš tak jednou do roka a to ještě jenom protože charita a protože psi, útulek a tak. Ale taky tam je ten panák, i když alkohol škodí zdraví, protože ta nervozita je za A velká a za druhé, aby se to nepokazilo. Aby nebyl nějaký prostoj, nějaké faux pas. Šipište, vždycky mám faux pas. Buď zapomenu, anebo helejte, znáte, vy místní víte, klub u letců. No, takhle, jestli víte, kde je ten klub, u jakého města nebo v jakém městě, dobrý. Teď si vemte, že Pardubice nebo Hradec, že? Tak vítejte tady u nás v Hradci, ne? Nebylo to úplně příjemný, ale přesně to jsem celý já pomotal. Dost mě, je to o vás, to jste si vybrali vy, za co se stydíte a píšete a děkuju za to. Mám tady poznámky třeba od posluchačky Jany. Zdravím linkaře a hlavně dnes vás, pane Honzo, mám už životní zkušenosti a tak moje úvaha bude jiná. Určitě každý člověk ve svém životě udělal něco, za co by se mohl stydět. A po uplynutí mnoha let se na to zapomene. Nezapomene. Já vám řeknu, že já mám takové kolegy, že oni vám to připomenou v ten nejnevhodnější okamžik. Ale k vám, co mi vadí? Připadá mi, že my Češi neumíme být hrdi na to, že jsme Češi. Leda tak při hokeji, ale když je státní svátek, tak se řekne prodloužený víkend. I v televizi jsem to slyšela. Okolní národy své svátky oslavují, dovedou to vlastenectví dát najevo a my, jako bychom se styděli. Nemáte také ten pocit, Jana? Píše třeba pan X. Dobrý večer, já se třeba stydím za to, že jsem byl pár let pravicový extremista se vším všudy. Stydím se za to, kolika lidem jsem byl schopen ublížit v tom jakémsi zaslepení. Dodnes mě to provází tahle ta minulost, pak přišlo prozření, snažím se ty věci napravovat. Vlastně dělám opak než tenkrát v tom přesvědčení. Hezký večer všem. Pane X, já vám k tomuhle něco řeknu. Těžce se přesvědčuje někdo, kdo je přesvědčen. To platilo, platí a platit vždycky bude. Ale víte, co je možná ještě horší? Že my vlastně v té současné době, rok 2026, my máme pro nás, pro svět, pro města, pro obce, my máme tolik informací, tolik informací, že je nedokáže hlava zpracovat. Že vlastně přestáváme ověřovat informace, i když se to zdá jako blbost, no tak to napsali to, říkali to v televizi, no tak jako dobře. Ale pokud, a já nechci šířit nějaké bludy, nějaké soudy o tom, že někdo je ekologický aktivista, zelený a já nevím co, a kavárenský, či co, pražská kavárna. Ne, prosím, za sebe. Říkám to i své mámě, svému okolí. Pokud slyšíte nějakou zprávu, jakoukoliv, nebo čtete zprávu, přijde vám e-mailem. Přece by vás nezabilo, abyste se podívali a měli-li nějaké pochybnosti, abyste si to ověřili. Zadejte do toho internetu tu věc, je to pravda, není to pravda, názory. A hlavně důležité, přicházíme o svůj zralý úsudek, o vyhodnocení té dané situace. I když se vám to třeba někdy kolikrát zdá jako blbost, vy tomu věříte, tak to zůstane tady v té fázi, ale už se to nepřepne. No jo, no to, tak to si někdo pěkně pošmák. Ověřujte si informace. Neradím vám, koho volit, koho poslouchat, nebo z čeho být nadšený. Ne. Mějte svůj úsudek, ale ověřujte si. Dřív, v 80. letech, byla šuškanda, televize, rozhlas. A co se řeklo, to bylo. Spíš, co se neřeklo, to se šuškalo, tomu se věřilo. Dobrá, ale těch informačních kanálů bylo málo. Sedněte si dnes k ČT24, ke stanici Plus Českého rozhlasu, hltejte slovo od slova a poznáte sami výsledek, že to není úplně OK, protože věříte pouze jedné straně, je třeba vyvažovat a hledat správné odpovědi nebo odpovědi, které dávají smysl.

0: Tak za co se stydíte? Je to na vás. Zavolejte 731 800 900 anebo napište, těch příspěvků je tady opravdu obrovské množství. Děkuji za to. Hned si to tady celé aktualizuji. Eva píše, a stále mluví jen Honza. Do 23.30 dostali prostor jen dva posluchači. Ach jo, tak to změňte, Evo. Nepište a změňte to. Zavolejte. Jo, mě tady teď momentálně nebliká všech šest okének. Asi máte jiné teď starosti, jiné důvody, co dělat jinak, anebo vás to téma nezaujalo. Tak zkouším. Jo, jestli mi rozumíte, z druhé strany. Každopádně budu rád, když zavoláte, bude to fajn. 731 800 900, odhoďte stud. Opravdu, není to o mně, ale já to žiju s vámi. Já jsem úplně stejně obyčejný člověk jako vy, se svými starostmi, příhodami, které někdy k těm tématům patří. A to je celé, nic víc, nic míň. A ty příspěvky. Někteří z mých kolegů se jim nevěnují vůbec do vysílání prakticky, jenom je třeba zveřejní, ale já se s nimi rád tak jako pohraji, lebedím a taky to člověk vidí sformulované jinak, bez nervozity. Tady mám třeba příklad od Bedřicha. Dobrý večer. To můžu mít třeba, když potřebujete pomoc od cizích peníze, to může být ostuda. Ano, to je to, co jsem říkal hned v úvodu. Požádat o pomoc, to chce někdy hodně velké energie. Zdravím Prahu, Honzu a všechny příznivce noční linky. Já se mohu stydět za určité roky, kdy jsem měl pár prohřešků z mládí. Nevím však, jestli to není jen určité promile procenta proti lidem, jenž denně jsou denními aktéry osudy života. Je to dost smutným jevem, že lidi se v dnešku především honí za majetky, penězi a přitom zapomínají, že slušnosti je především neškodit planetě modré. Jsme v celku stále nenasytní a věc krásnou zemi likvidujeme především svým přístupem k přírodě. Tu válkami, tu likvidaci životního prostředí dobýváním, ale správně řeknu rabováním nerostných zdrojů, ale i vymýšlením prach obyčejnými nenasytnými aktivitami. A za co se stydím převážně v zahraničí? To jsou Češi. Na státní vlajku dávají název města a místa, odkud jsou, ale je to pouhé hanobení státních symbolů. Opatrujte se všichni. To píše Milan. Milané, tady taky částečně s vámi souhlasím. Je potřeba, aby asi jsme vyhrávali ten hokej pravidelně furt, každý měsíc, aby jsme byli víc hrdí a hrdí, nebo stabilně hrdí, ale chápete asi sám, že to asi úplně tak jednoduché není.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Taky možnost. Tady Český rozhlas, Střední Čechy, Honza Macoun ve studiu a společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda. Odhoďte stud, o něm to dneska je, protože stud ten nás provází životem, bez toho se neobejdeme. Ostatně, stydíte se? Pokud ano, pojďte nám prozradit, za co? A když to bude o vás, z vašeho života, než za druhé, budu radši, protože tím víc se přiblížíte nám všem. A já za to děkuji předem. Halo, halo, Honza u telefonu, kdo je na druhé straně?
2: Je Honzičku, dobrý večer, tady Ludmila z Brna.
0: No, Ludmilo, zdravím vás, pěknou noc přeji. Nestydíte se, že ne?
2: Stydím.
0: Fakt jo, za co? Za co?
2: Já vám o to řeknu. Já mám jít zítra na sraz spolužáků.
0: No ale nikdo za to nemůže, že vy jste nejkrásnější. Nezlobte se.
2: Já se stydím za to, že chodím s chodítkem. Že já mám pod 95. roku po operaci páteře, ale jenom jako ty plotinky. Ale můžu vám říct, že mám takový problémy, mám úzký páteřní kanál a byla jsem v důchodě od 40.
0: Ano.
2: Pěkně 74. A já jako můžu chodit všechno, ale já ujdu 100 metrů a musím si sednout nebo se předklonit. A mně se ten kanál trošku roztahne a zase můžu jít dál. A já se stydím na té trasi,
0: ano.
2: Že, že já už jsem tam nebyla 3 roky. A teďka oni mě bombardujou, to je spolužák mě jeden volal včera a říká, jestli nepřijdeš, my tě tak zliskáme, že to uvidíš.
0: Ale
2: to je, já jsem v Brně a to je jako jediná, odkud pocházím, jo? Mm-hmm. Ale tak už to taky patří v Brnu. No ale já tam musím jít Boltem, protože děti na mě nemají čas, aby mě tam zavezli.
0: Mm-hmm.
2: Tak musím jít Boltem, ale já se tak stydím, ale teď jsou nebezpečně krásná.
0: Ano, já jsem to říkal hned na začátku, ano.
2: Byla u mě kadeřnice dneska, ale tak se sama sobě líbím, říkám, kruci, a že já by se jí tam nešla ukázat.
0: Pravda, máte trošku narcisní sklony, ale to vůbec nevadí, protože člověk se musí to mít rád. Nevím. Člověk se musí pochválit. Bez toho to nejde.
2: Právě. Ale mě pochválila kadeřnice a dcera, říkali, ale... mámko, ty nevypadáš na ty roky. Oni budou čučet.
0: Jasně, no jo, to máte retuš takovouhle pěknou. Ono totiž člověk, když o sebe aspoň trošičku dbá, podívejte se i na tu paní Bohdalovou herečku, jako ať už jí máme rádi, nebo nemáme rádi, ona zkrátka, pokud se nenalíčí, tak prostě nepůjde mezi lidi, prostě nepůjde. A moje babička to taky tak má. Pokud, nebo mívala, teď už se všemu spíš směje, ale ona taky do posledního vlastně dne toho, kdy ještě byla na pozemském světě, reálném světě, tak ona se prostě nalíčila v té posteli, i když nebyla úplně dvakrát hejbací, ale aspoň ty oči, nebo aspoň ty stíny, aby se cítila jako žena. Hezká.
2: Ano, ano, přesně. A já budu tak krásná, že oni všichni padnou.
0: No jasně.
2: Jednou jsem tam přišla a říkala jsem si, musí mít první, aby se mě moc neprohlíželi.
0: Prosím vás, co si myslíte? Teď jste stejně staří, tak neříkejte, že jste jediná osoba na světě, která má chodítko.
2: A víte, co mě řekl ten můj spolužák, že prej, prostě zavřít dveře, už jí tady na 80, tak na to si
0: dělají. Helejte se, máte účes, máte bolta, máte, tak si přeleštěte svoje chodítko, ať září i v místě konání a pak dejte vědět, jak to dopadlo.
2: Já mám krásný. Ale já to potřebuju proto, abych já si byla jistá.
0: No to je v pořádku. To je v pořádku. Tak tam přijdete jako dáma, chodítko odhodíte, dáte si dvojku bílého a pak ho ani nebudete potřebovat.
2: No ale já jsem ale ještě chtěla doříct, jak jsem tam přišla, že jako půjdu první a aby to... A tak já jsem tam přišla jako poslední, protože jsem se stavila u mého strejca, ten do mě dali 3 prvé slihovice a přišla jsem tam, odhodila jsem kabát, oni už jedli a já říkám, teď se na mě všichni podívejte, jak vypadá. A ne, abyste mě pomlouvali. Oni se zrechtali všichni. A proto oni chcou, abych já šla, víte?
0: No přesně, protože to je koření. A teď si, až si všimnete ještě těch jejich neduhů, který jsou vidět. To je prd proti vašemu chodítku.
2: Já si myslím, že taky něco, ne?
0: Ludmilo, dobrou noc. Dejte potom vědět, jak to dopadlo.
2: Dobře, příště. Mm-hmm. Děkuju, dobrou
0: taky,
2: noc.
0: Taky. Díky moc. Vlastně jako ta Hana Zagorová. Jsem, jaká jsem.

Nejsem ten typ, co jsou lidi běžně zvyklí, často hlavou proti zdi, nesnáším autority. Jsem puntičkář, co tím štve okolí.

občas se trefím, občas i minu. Rozhoduju se i žít z vteřiny na vteřinu. Stojím si za svým, nechodím s davem, v neklidných vodách se snažím být přístavem, stále bych jen

0: Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu. Do půlnoci ještě stihneme telefon a nebo mraky příspěvků. Podívejte se i vy, případně co píšete, kdybych náhodou nepřečetl úplně všechny, což se taky u toho dnešního tématu může stát. Tak se za to omlouvám předem, ale podívejte se. rozhlas.cz/linka. Vše, co je k tématu, je zveřejněné. Ono zveřejnit příspěvek v den vysílání není tak velkým problémem, jako když třeba dodatečně někdo chcete nějaký příspěvek smazat jenom proto, že k tomu máte nějaký důvod. Opravdu jako lovit příspěvek v minulosti není jenom kliknout na internetovou adresu daného dílu, daného vysílání, ale je k tomu ještě další nutnost vyhledat všechny, přeskákat všechny příspěvky, to je to zásadní. Pak taky zdůvodnit vedení rozhlasu, proč mažete příspěvek posluchače. Ono to je někdy věda, ale ono to asi má svůj smysl, proč to tak je, protože mazání příspěvků, to se u nás nesluší. 731 800 900, zavolejte právě teď, kdo chce být poslední v této hodině, anebo to necháme až po půlnoci, taky volba. Mám tady třeba posluchačka, stydím se za to, že jsem bývalého manžela živila asi 15 let. Když jsem měla vysoký plat, brala jsem to tak, že platím větší část výdajů. Když mi ale plat klesl, stále požadoval, abych drtivou většinu výdajů platila já. Chtěla jsem se rozvést, ale příbuzní a známí mě přemlouvali, ať to nedělám. Já jsem se tehdy nerozvedla a plat mi zase stoupl. O několik let později jsem měla opět horší plat a on znovu odmítal více se podílet na hypotéce a dalších nákladech. Tehdy už jsem se rozvedla. Když se na to dívám zpětně, stydím se, že jsem ho tak dlouho živila. A já to vemu jinak. Já vím, nevyžádané rady nikoho nezajímají a hlavně už je po... Láska je pěkná mrcha. Za A. Zničit manželství, to je taky bomba, že? Na druhou stranu, s kým jste to žila vlastně? Já mám takový pocit, tohle mi připomíná něco jako u nás v rodině. U jedné větve. Ale nemůžu to soudit, jenom proto, že se mi to nelíbí. Protože někdo přistoupil na pravidla hry a co mě vlastně ve své podstatě potom, abych to hodnotil, když se mě na to nikdo nezeptá. Takže chápu, rozumím, znám takové situace, ale střízlivým pohledem, s kým jste to vlastně žila? Ale dneska hoďme kamenem, nechejme být, jste doufám šťastná, spokojená, usměvavá, a hlavně stále zamilovaná, pokud ano, krásná práce, hezky to vyšlo, no někdy to na poprvý nevíde. U mě to vyšlo až na po asi 23. No to víte, já mám široké, nejenom boky jako skříň, ale i velké srdce. Kdo další? Iva. Ta napsala, já lituji, že jsem se styděla v mládí oslavit svoji tajnou lásku, kterou nakonec utrhla moje kamarádka z vedlejší vesnice. A já jsem musela celý život dívat na jejich manželství. Já jsem se už potom nevdala. Rána se sice zahojila, ale jizva je pořád citlivá. Iva, i takový bývá život krutý. Ahoj Macíku, do vysílání živě to neskouším, ale je to pravda, je mi 80. Uživil jsem 5 dětí, 3 manželství. Když jsme se sešli 4 děti s jednou matkou, otevřel jsem šuplík u stolu, schrnul tam mobily a řekl jsem, kdybych se znovu narodil, oběsím se hned na pupeční šňůře. Jedna z dcer s vážnou tváří řekla, já taky. V závěru života mi nic nechybí, ale doslova úpím, že já si takovouto pohodu nezasloužím vzhledem k prožívání života mých dětí a vnoučat, pravnoučat, ale ty ale 6 let neznám. Macíku, když už, tak užij jen tu jedinou větu. Stálý denní posluchač, a já nebudu přibližovat, i to je život. Vidíte to? Já vím, že bych byl dobrý otec. Já to vím, děti nemám. Já vím, že bych byl dobrý otec, skvělý otec, výborný otec. Ale taky to nikdy nevíde, že jo? Další příspěvky a další volající po půlnoci. Pojďme si udělat chvilku čas, pauzu. Na Slovensku se tomu říká, pojďme si naozaj dát cik pauzu.
1: Včera uklízel jsem ve skříň, a když jsem chumáč prach ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně

ani molí z něj už nedostavit. Tak sedl jsem si do křesla a prolistoval sešit jedním dechem. Co stránka, kousek víkend, vystřižený aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáku jim odhodlaně odstávají uši. Těm fotkám nijak neuškodil čas,

skalami a tušil, že co hledá, už tu není. Tam občas píše s panami a Dany, ten se

rany. A z velikánských bavanů na drobnej písek jsem mal všechny plány.

0: kolem nás.
1: Jak se hodila i písnička, která má 4,5 minuty, Babi Daněk, Standa, Stando, zdravím tě tam nahoru, chybíš mi. Chybí mi naše rozmlouvání, povídání, kouření společné, úvahy nad životem. Díky za tvoje písničky. 4,5 minuty, kdy jsem si stačil ještě odběhnout do auta, protože jsem tam zapomněl dopis, který mi dorazil, fyzický dopis, známka B. Ani nechci říkat, odkud dorazil, to není ani tak podstatné, ale je tam děkováno za témata, také se přidávají k dobru další témata, prosím klidně posílejte, linka@rozhlas.cz, dostaneme to všichni, včetně nadřízených, anebo konkrétně jednotlivým moderátorům, v případě mě, jan.macon@rozhlas.cz. Prosím pěkně, vybírejte, budu rád, když se i takto zapojíte, ale prosím, mějte strpení, shovívavost, teď jsem řešil, a snad doufám, že vyřešil stesk, že někdy ta témata zkrátka nevycházejí, ale má to několik důvodů. Buď se na to necítím, nebo bylo, a nebo se rozebírá v rámci jiných témat. Zkuste, třeba to vyjde. Jaká témata budeme mít společně v říjnu, tak to vám prozradím až na konci vysílání. A taky ocituju i z toho dopisu, protože to je, myslím, velmi milé a potěšující nejenom pro mě.
2: Noční linka.
1: Vítáme nový den, je tu sobota 3.10.2026. Už se dívám do kalendáře, kdo slaví, co slaví. Bohumil a Bohuš. Pánové, všechno nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost, klid, pohoda, úsměv posílám přes vlny Českého rozhlasu. A jinak podle příjmenáře slaví Němcovi.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Pojďme se propsat k dalším volajícím na téma stud. Za co se stydíte? Zavolejte. 2 minuty, myslím, to je tak akorát, aby se mi tady všechno rozblikalo, jak má. 731 800 900, linka@rozhlas.cz, anebo pište do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání.

0: Zkusme si sestavit vlastní takovou rozhlasovou hitparádu studu. Bez procent, bez předstírání, že jde o nějaký vědecký žebříček. Pořadí dneska můžete určit vy, páté místo by mohlo patřit společenským přešlapům. Zapomenutému jménu, špatnému oslovení nebo mávání člověku, který zdravil někoho za vámi. Čtvrté vlastnímu vzhledu, třeba zubům, vráskám nebo kilům navíc. Stydíte se? Na třetím místě peníze, postavení, když si něco nemůžeme dovolit a raději vymyslíme výmluvu. Mnohodně, myslím, v té hitparádě by vedly asi, dávám to na druhé místo, city. Říct někomu, že ho máme rádi, že nám chybí nebo že se cítíme sami, na první místo bych asi pro dnešní debatu navrhl vlastní selhání. Chvíli, kdy jsme někomu ublížili, nezastali se slabšího nebo svalili vinu na druhého. Jenže každý to může mít jinak. A co vede vás? Nebo u vás? A nestydíte se někdy nejvíc za věci, které si žádný stud nezaslouží, zatímco omluvu za skutečnou křivdu pořád odkládáme? Helejte se... Tady není porucha na vašem přijímači, ale je to důležitý zvuk pro vás a pro jednoho posluchače.
1: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0: No, abych vám to vysvětlil, napsal mi Lukáš z Mladé Boleslavy, 17-letý. Ahoj noční linko, já se někdy stydím za úplné blbosti, třeba když si někdo mezi lidmi uprdne a pak se snaží dělat, že se vůbec nic nestalo. Ale největší trapas, když jsem se letos vydal z Mladé Boleslavy až k Liblicím, protože jsem byl úplně posedlý těmi vysílači. A pak jsem o nich začal vyprávět tak nadšeně, že asi si někteří museli říkat, že jsem se asi zbláznil. Takže možná se nestydím za Liblice samotné, jako spíš za to, jak moc mě dokážou natchnout dva obrovské stožáry. Věrný posluchač Lukáši, děkuju moc. To, co jsem pustil, to bylo rozloučení vysílání ze středních vln a stanice, myslím, že tenkrát to byla ještě Praha, nebo jinak dvojka, každopádně dneska dvojka.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo bude další? Kdo se za něco stydí? Třeba i za úplnou blbost? Nehodnotíme, rozhodně nebudeme vás ještě došlapávat pod zem za to, že se stydíte za něco. Opravdu těch příspěvků, které jste napsali, je poměrně dost, ale co váš hlas? Pojďte se osmělit, zavolejte. A pojďte nám to říct, teď jsem chtěl říct tváří v tvář, ale vy mi určitě rozumíte. Teď je ta nejvhodnější chvíle. Mám tady další taky poznámku od Jany třeba. Zdravím linkaře, mám už životní zkušenosti a tak moje úvaha bude jiná. Určitě každý člověk ve svém životě udělal něco, za co by se mohl stydět a po uplynutí mnoha let se na to zapomene. Ale co mi vadí, připadá mi, že my Češi neumíme být hrdi na to, že jsme Češi. Já to jenom připomínám, já vím, už jsem to četl, ale myslím si, že na tom něco fakt bude a nemálo. Takže hokej do každého měsíce. Mám tady příspěvek třeba od Zbyňka. Možná ji lze rozdělit na stydlivost za vnitřní, za vnější, či oboje. Já ač starší chlap, tak než bych šel k zubaři, protože mi chybí dva špičáky a úsměv stojí za to, tak si raději tu stydlivost nepřipouštím. Hezký večer přeje všem Zbyněk. Zbyňku. No... Máme to velmi podobné, akorát, že s tím rozdílem, že pán Bůh, když mě, vlastně táta, když mě vyráběl, tak udělali nějakou chybu a ta chyba je to pro mě přednost. Já totiž, i když se usmívám, tak neukazuju zuby. Tudíž, i když válčím úplně s tím samým, co vy, tak to nemusím úplně řešit, protože to není vidět. No, ale až to bude slyšet, bude to horší. Pavel, dobrý večer, pane Honzo, já jsem se sebou spokojený a dá se říct, že vlastně mě jen celkem štve, že jsem se zakulatil za poslední roky a už to asi dolů moc nepůjde. No. A taky nejsem za sebe moc rád, že jsem věřil loterii, která mi však nic dobrého, co jsem čekal, nepřinesla. Spíš starosti, tak dobrou noc všem. Pavle, chápu a rozumím, taky prostorová výraznost mě trápí, ale... nedá se nic dělat. Halo, halo, pěknou noc přeji. Komu, kdo nám volá?
3: Jsem to já.
0: Jste Jirka. To vy. Jiří, zdravím.
3: Ahoj, ahoj. No, mám takovou, ono už je to dávno, a dělali jsme tady na Třebicku kapely takový festiválek a dostal jsem za úkol zavolat do rádia.
0: Ježiš Maria.
3: A uvést na jména těch kapel.
0: Ano.
3: Všechno by proběhlo krásně, to byly české jména, všechno až na jeden.
0: Ano.
3: A samozřejmě, já už jsem letitý, takže angličtinu jsem nikdy nezvládal. Mm-hmm. Takže jsem prostě uvedl Creedence Clearwater.
0: No,
3: a můžu říct, že celou hodinu následně na to si z toho moderátoři utahovali a tím jsem se vlastně stal, udělal jsem vlastně reklamu ještě lepší, než kdybych to řekl. Perfektně.
0: Helejte se, když už jsme u tohoto, tak zrovna jsem tady, když jsme pouštěli vlastně v úvodu hodiny skupinu Brontosauři. Já se usmívám velmi, nejenom proto, že, jako, že tu hudbu mám rád, nejen u Táborového ohně, ale i jen tak na poslech a ty lidi, kteří tou kapelou prošli, ale taky za mojí kolegyně redaktorku zpravodajství, která se jmenuje Tamara Kocourková. A jí se podařilo v souvislosti s touto skupinou a vlastně s bývalými členy něco mimořádného do vysílání. A tak přesvědčivě to řekla do vysílání, že si myslím, že to bude okrasa silvestrovského vysílání. A protože vím, že neposlouchá teďka, tak já vám to pustím. Ono to má jenom 10 vteřin, ale je to 10 vteřin a radosti. Pojďte si to se mnou teďka poslechnout, kdo má smutky, tak ho
3: a
0: to
3: potěší. Něco bych chtěl ještě dodat.
0: Určitě ano, vrátíme se. Vrátíme se k povídání.
4: Poslouchám. Písničkář Jan Nedvěd dnes slaví osmdesátiny. S bratrem Františkem hrál nejdřív v kapele Toronto, za které se později stali Dinosauři.
0: Chápete to? Chápete to? S takovou přesvědčenou. Já jsem nevěděl, co mám dělat v ten daný okamžik, když tohle to řekla do vysílání, na ní koukal.
3: No tak snad pak... velikosti by to odpovídalo, no.
0: Určitě. Ale pojďme k vám, pojďme k vám, pojďme dál.
3: Já jsem samozřejmě taky bývalý muzikant, takže jsme hráli a tenkrát tady byl u nás tak asi 100 lidí soukromý večírek. A my jsme jim nehráli poprvé. Mm-hmm. A pokaždý, když člověk hraje na takovýhle, než se to rozjede, jak se říká, no tak nikdo netancuje a člověk, ačkoliv jsme byli amatérská kapela, která hrála k pobavení a k tanci, no tak nikdo netančí a člověk dělá koncert a to není vůbec příjemný. Mm-hmm. No a tak jsem se odhodlal všechny poprosit. Když my hrajeme kolikrát půl hodiny, než začnou tancovat, aby to se tentokrát stalo naopak. Mm-hmm. A tak jsem je poprosil, jestli by nezačali do toho ticha tancovat. Tak si představte, že oni se nestyděli, když se to pořád ostudu. A oni opravdu tak půlka sálu stala a dobrou minutu tancovali bez hudby. Nádhera.
0: To je dobrý.
3: Za to jsem jim děkoval moc, protože to bylo překonání studu.
0: Je to oboustranná pomoc. Je to vlastně výpomoc, aby ano, to vedlo ano, k lepšímu výsledku ve finále.
3: Přesně tak. A pak poslední snad, já jsem to 25 let uváděl tady, to setkání těch kapel. Mm-hmm. Můžu říct, že ta první slova, která má člověk uvést, když tam je, já nevím, prvních 50 nebo 100 lidí, pak už tam třeba bylo 2000, tak to, ale to už se člověk rozjede. Ale to první uvítání, dobrý večer, tak vás tady vítám, ale na tom velkým placu skoro nikoho nevidíte. Tak je to takový stud. A to je asi tak všechno, jestli jsem nezdržoval.
0: Nezdržoval. Krásně. Krásně to řekl. Čas na hudbu tady je. Myslím si, že čas od času se taky někdo stydí za to, jak se obléká, anebo mu to někdo potom řekne a pak se začne stydět. Odedávná pravda. Šaty dělají člověka, ne?
3: Oblikání to není, ne. Móda vůbec mě jako nějak nebere.
0: To ne.
3: To dělají lidi, kteří se tím živí, no, tak něco musí obhýt nového, vymýšlet tak
0: člověk, nás, aby
3: víte, podchodil
0: do obchodu. Jak, no, ani nemusí chodit do obchodu furt, ale já miluju to modní policii. Víte, jak se vždycky vyřádí jako na někom nějaký outfit, nějaké oblečení. No. Já to tak mám rád. Přece šaty dělají člověka, ano, ale proto je to subjektivní pocit jednoho či druhého. A jasno. Proto choďte v tom, čím je vám příjemno. A to je asi tak všechno. Je. Dobrou noc.
3: Ano, to je moje. Mějte se krásně.
0: I vy.
3: Děkuju, mějte se moc hezky.
0: Děkuju, nashledanou, dobrou noc. A víte co, posílám i tuhletu písničku, protože ta k tomu tématu vlastně velmi patří. Ale bude to s Ondřejem Rumlem, ne klasika od Vericha. Tady je Noční linka a Český rozhlas.
5: Je to tak, třeba je to k nebíře, že z biskupa Putna dělá uhlíře. Je to tak, třeba je to k nebíře, že mnika dělá Putna krunýř rytíře. Je to pravda od věka, šaty dělají člověka, kdo je nemá, ať od lidí pra nic nečeká. Dokavač jsme nahatý, od hlavy až

0: Jedna z 573 variant písničky Šaty dělají člověka. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu, tady je Noční linka, Honza Macoun z Prahy. A je to zase na vás, za co se stydíte. Pište, volejte, budu moc rád. Další příspěvky třeba tady vidím od Jany. V dnešní uspěchané době plné dokonalých profilů na sociálních sítích a neustálého tlaku na výkon často zapomínáme na to nejzákladnější. Na své vlastní nitro toužíme po zdraví, úspěchu a spokojených vztazích, ale přitom se denně dopouštíme největšího prohřešku proti sobě samým. Potlačujeme a odsuzujeme to, co cítíme, nebo jinak, nebojme se vyjadřovat své pocity, neznamená to začít na druhého útočit a vyčítat mu, co dělá špatně, znamená to mluvit za sebe. Teď se cítím trochu divně, leží mi v hlavě, co jsi mi řekl a potřebovala bych si o tom promluvit. Nebojte se spolu mluvit, lidi. Dřív bylo líp, děkuji a přeji pěknou pátečně sobotní noc. Jana. A přihodím ještě jeden příspěvek. Píše František, dobrý večer, pane Macoun, na posluchači Noční linky. Já jsem se dlouho styděl za to, že jsem se dost dlouho počurával. Dobře, to bych nečekal, nepřečetl jsem si to dopředu. Tak do 6 roku, ještě, že už nežijí pamětníci, u kterých jsem se někdy počural, třeba u Hortičár v Šumicích, to bylo tak rok 47, taky jsem se vždycky styděl někde na veřejnosti hovořit. To bych nezvládl ani dneska. František, Františku, já si vás úplně živě představuji v roce 47. Ale to vám nebylo tolik, to vám bylo ještě míň. No když se děťátko počurá, tak pláče, nebo se pletu? Myslím, že ne.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo se pokouší provolat a podařilo se, pěknou noc přeji. Kdo volá? Aha, neslyšíme se. Tady se to stačilo dřív zavěsit. A teď, kdo pak je na druhé straně? Tady Honza.
2: Tady dobrý večer, ano.
0: Ano, slyším vás krásně. Představte se nám, prosím, jenom.
2: Tady Josef ze Šlapanic.
0: Zdravím.
2: Už vám volám, no, potřetí se mě podařilo dovolat.
0: Gratuluju.
2: Já mám jenom jeden moment, takhle ještě, když jsem sloužil u armády, a tak jsem jel do práce jako odpoledne, že jsme měli jako noční lítání.
0: Ano.
2: A dívám se v trolejbusu, se na mě lidi pořád tak dívají, co se ubrány, když vojáček mě zdravili, já mu zdravím taky, jsem zjistil, že mám místo brigadírky klobouk.
0: No, stane se, ale nejste v tom sám. Teď jsi si vzpomněl, že jsem jednou jel od zubařky, celý Ikarus se na mě díval a polovina se smála. A já nevěděl proč. Já byl u zubařky a ty galoše gumový, který jsem převlíkali před vstupem do ordinace, jsem si nechal na nohou, došmajdal jsem se ještě k autobusu a ještě jsem se s nima projel. To bylo strašný. To bylo trapný.
2: No. Tak to věřím. A ještě jednu věc mám, no, už mi táhne, zavírejte dveře, táhne mi na 90, jako, jo, jak se říká. Ale když před dvěma rokama, no, v USA, čili u svaté Anny v Brně, tak mi měnili chlupeň, jako na srdci.
0: Ano.
2: A předtím mi udělali revizi v chrupu, vytrali mi 9 zubů, takže mám to, no, mám teda sice protézu na předních 3 zuby, abych to měl doplněný, ale když se usměju, tak se tak lidi po mě dívají.
0: Věřím, tohle to věřím, to je tak niterný, tak bolestný a tak vlastně vnitřně skličující, že chápu.
2: Takže to jsou takové. No, a ještě bych měl jednu. Ve Francii v 85. jsme byli jako uvítaní. To bylo v Limines zájezd jako Air France odboráři s odborářama od československé aerolinii. To jsem měl v dobec, tak no, každý týdeš se víc do toho, co, no to byla kočka teda, takže když chlapi zaviděli, ale to nás jako do Prahy jsme se dostavili a letělo nás tam asi 20 a tak no, Air France jako to by je pod Eiffelovkou nás uvítali a nabídli nám whisky. No, já jsem vypěl tři těch malých tamtadle a pak nás zavezli do kina, tak, do taková koule. Já tam je ve Francii, jako v Paříži. No, a co začali hrát a já jsem tam usnul a začal jsem chrápat. Museli do mě strkat.
0: Únava byla, nedá se nic, já to není nic proti programu, přátelé, to nehodnotím, ale já byl tak unavený, že jsem si zkrátka schrupnul. Jak jinak?
2: No, já říkám, ale když tam prdle byly malý, ale protože jsem whisky pil poprvně, tak jsem si dal tři malý prcky.

0: Trapná chvíle může skončit za několik vteřin, ale ve vzpomínkách se vrací mnohem déle. V americkém průzkumu agentury Young z roku 2022 mezi tisícovkou dospělých uvedla polovina dotázaných, že často nebo někdy znovu pocítí rozpaky při vzpomínce na vlastní někdejší trapas a 45% zažívalo často či někdy rozpaky za někoho jiného. To jsou americké výsledky, takže nemůžeme automaticky je přinášet k nám. Ale co vy, Zdeňku, co v Desné, jak se stydíte tam?
1: No tak, stydím se za minulost, jo, trochu, když možná, že mě někteří lidé pochopí, jo. Bylo mi 18 let, jo, to už je hodně, hodně dávno, to je 41, 50, někdy 60. roce a poprvé jsem šel k volbám. Jo, jenže tehdy se volila, to byla Národní fronta, to bylo jako, kdyby dneska byla jedna koalice a teď jste šel volit, jo, takže tam člověk neměl žádnou šanci výběru, prostě musel volit buď Národní frontu a prostě jiná možnost nebyla. Tehdy bylo 99% lidí chodilo k volbám. No, ale já prostě nechtěl jsem volit, prostě tu Národní frontu, protože jsem měl k ní výhrady a tak dále. A tak jsem se rozhodl, že půjdu do lesa, jo. Tak jsem v době voleb, to bylo nějak v sobotu večer, od odpoledne teda, tak jsem se sebral, zmizel jsem do lesu, nikdo mě nenašel, volby skončily. No jo, ale hned v pondělí jsem dostal předvolání a přijeli si pro mě policajti a vedli mě okamžitě k výslechu na STB, jo. No a tam prostě se mi ptali, proč, já jsem jim to jako vysvětloval, oni to jako nechápali. No a nakonec prostě pod nátlakem jsem musel slíbit, nebo jsem slíbil, že teda k příštím volbám půjdu. Jo, za to se stydím, ale doplnil bych tam možná takovou vtipnost.

0: štěstí, že od té doby chodím volit a i dneska prostě chodím a volím. Už je to ten slib, a nebo je to, že člověk dostal rozum a chce prostě tu demokracii opravdu podpořit, protože demokrat prostě jde volbám. Jo?
1: Ten i demokrat může volit komunistu. I rozumíte. Ale je fakt, že rozhodně já bych za tohle to samozřejmě nesoudil, ale taková doba tenkrát byla. Já jsem nevolil v té době, ale na výběr nebylo a kdo nešel k volbám, tak si to hned ty soudružky znamenali a hned to bylo peklo, no. Asi.
0: Přesně tak, říkám. V sobotu byly volby a v pondělí jsem byl už normálně vyslýchaný.
1: Takhle, v sobotu byly volby, ale už v pátek bylo jasné, kdo vyhrál.
0: No, asi tak.
1: Takhle nějak. Myslíte si, že by bylo stravitelné 2 hodiny povídání na téma proč nevolit nebo volit a se závorkou ne? Zkrátka o volbách obecně.
0: Já mám takové řečení, dívám se z nevolí na ty, co nevolí. No, protože demokracie prostě je o volbách a kdo nejde volit, tak prostě není demokrat. Jo? Takhle jednoduše to vidím a prostě ty výmluvy a pohodlnost nějaká, že jedu na chalupu, jsou naprostý nesmysly. Prostě, jo?
1: Ne. V chviličku jsem přemýšlel nad tím, že bych tohle téma dal do noční linky třeba v říjnu. Nedám. Ne proto, že bych to nedokázal uchopit nebo ukočírovat, ale já jsem se zařekl, že se politice věnovat nikdy nebudu. Takže tím je to vyřešený. Hotovo 20. Moc děkuju. Zdravím směr Jizerské hory. Užívejte baboš. Babí léto.
0: Tak děkuju, mějte se hezky a naschledanou.
1: A víte co? Dáme další telefon. Kdo je na druhé straně? Haló, kdo pak je tam? Kdo nám volá? Kdo volá do Českého rozhlasu?
2: Moment.
1: Ano, čekám, klidně.
2: Já chtěla vypnout telefon.
1: Ne, telefon nevypínat, jenom rádio, když tak.
2: No, rádio.
1: Tak, já vím, jste se přeřekla.
2: Tady posluchačka z Plzně.
1: Zdravím.
2: Dobrý večer, nebo dobrou noc.
1: Co chcete, milá posluchačku z Plzně, a povězte, za co se stydíte?
2: Já se stydím za to, že jsem opustila matku, když mě umřel muž, tak jsem měla možnost odjet do Austrálie a tak měl se kdo mou matku postrat, ještě jsem měla 2-3 sestry a 2 bratry, tak jsem neměla tak nějakou velkou starozvoní, no ale já jsem tam byla 3 měsíce a když jsem se vracela domů, tak když mi vezla dcera z letiště, tak mi řekla, že 3 neděle matka umřela. Za to se stydím, že jsem odjela, no.
1: Helejte, co se mělo stát, asi se stalo, ale nejsem v té vaší situaci kůži, nepřemýšlím nad tím takhle, ale kdybyste chtěla slyšet můj názor, zvolila jste, udělala jste, abyste za to nemohla. Maminka odešla. No,
2: příbuzní tam jo, letěli, protože tam mají dceru. No tak mi vzali sebou. No,
1: jasně.
2: Tak příležitost jsem měla.
1: Co příležitost? Jako to je jednou za život. To je jednou za život, no. Nebo dvakrát možná. Kdo se zamiluje, ten už tam dávno zůstane, ale já to chápu a já bych udělal to samé. Nezlobte se. No, já bych udělal to samé.
2: Mrzí mi to pořád.
1: Jasně, chápu to.
2: No, vyčítám si to, no. Sice ona, když jsem se s ní byla rozloučit, tak jako měla se až spíš o syna, protože ten byl tady rozvedený, byl tu sám. No a já jsem si říkala, tak asi to nebyla pravda, bylo to asi na ní. A ona to svedla vlastně na vnuka.
1: Helejte se, já nevím, jak by to říkala vaše maminka, ale moje máma by řekla, užij si to. Nic víc, nic míň.
2: No, to ona mě neřekla.
1: No, ale já jako věřím, že tohle by mě máma řekla. Helejte, jak je to dlouho, řekněte?
2: Už je to 30 let.
1: A 30 let to takhle bolí pořád?
2: No, Tak bolí.
1: No máte na krajíčku, tak to slyším to, já to slyším. I po 30 letech vám jdou slzy do očí.
2: Tak mrzí to, když potom teče mi chorobu, tak to ví.
1: Já vás objímám aspoň na dálku, nic víc nemůžu pro to udělat. Aspoň tak nějak jako obejmutí virtuální, jestli o něj stojíte, máte ho mít.
2: Tak už to dožiju.
1: A třeba se potkáte, kdo ví, co bude potom?
2: Držte se,
1: zdravím vás.
2: Ty taky, mějte se.
1: Ano, dobrou noc, zdravím vás, směr Plzeň. A jedeme dál. Noční linka Český rozhlas Honza Macoun, máme 0:35, ještě 25 minut na téma, za co se stydíte. Cokoliv. Je to na vás a těším se na vás.
3: Noční linka.

0: už je taky let, co jsem neslyšel tuhle písničku. Díky, pane hudební dramaturgu. České srdce Lucie Bílá bosou nohou žárem a volá nám Zdena od Brna. Pěknou noc přeji.
1: Dobrý večer, já mám ještě večer, já než usnu, tak to bude ještě trvat.
0: Ano.
1: Já jsem byla dneska na jubilantech, měli jsme oslavu a tak jenom, když tady jsem přemýšlela o tom, že na co se stydím, takže nejvíc, já mám dvě dcery, dvě vnučky a dvě pravnučky a stále jich učím, aby si zapamatovali tři slova na P, pozdravit, poprosit a poděkovat.
0: Teď jsem lek, že nevím, proč mě napadlo zrovna slovo na P a jinými slovy sedinka, ale vy jste to hezky zachránila. Povídejte.
1: No, to mám taky z noční linky tady, protože poslouchám každý den už tolik let od začátku, tak si to tak pamatuju, že co máme dělat. No a jednou jsem teda po dceři něco chtěla, no ona mě řekne, a kde pak je to slovíčko?
0: Tati zabrůč.
1: A tak jsem se tak styděla.
0: Ano.
1: A opravdu jsem se styděla, protože když ji to učím a sama to neřeknu potom, tak to opravdu bylo.
0: Tomu se
1: to
0: říká fopa ve výchově, teda to vám to ale zase hezky vrátila, že? A ne, že to dopadlo jako v pelíškách. Tati zabrůč, co kouzelné slovíčko, já ti dám ty zmetku.
1: Už to učí ty nejmenší ty, aby to říkali. Říkám, to má z noční linky, to tady jsme už probírali několikrát, říkám, noční linku poslouchám už od začátku, to už je 20 let, nebo ne, každý večer poslouchám noční linku. I když jsou lázní, v nemocnici jsem poslouchala noční linku.
0: Helejte, třeba tady Anička píše, a to je velmi taky podobné, ještě to souvisí s těmi rodičemi. Zdravím vás, pane Honzo, a všechny, kteří poslouchají. Rodiče nám vštěpovali, nám dětem, že se máme chovat tak, abychom se nemuseli za sebe stydět. Osobně jsem měla komplex ze své postavy, vždycky jsem byla silnější, ale když vidím dneska některá děvčata, tak si říkám, že v jejich věku já jsem zas až tak silná nebyla. Měla jsem 169 cm, 80 kg váhy, mějte se hezky, dobrou noc. Vidíte to, ještě to umí přiznat a napíše to. Měla jste někdy komplex z váhy?
1: Ne, neměla.
0: Ne?
1: Nemám komplex, ale říkám, že to třeba to zdravení, opravdu když tady bydlím a jde okolo mě nějaká a nepozdraví. Mně se chce říct to pozdravit, protože to, a já vím, že moje dcery určitě zdravili, protože já se šla do práce od 6 měsíců dcery a vyhlídala ale maminka. No a ona když ji provázela do školy, vždycky ráno tak jenom říkala a všechny zdravte. Tak to do nich každý den říkala. A všichni musíte pozdravit.
0: Je ale fakt, že samozřejmě člověk se tohle naučí, tohle je mu vštěpované opravdu od malička. V kolika letech to přestane používat, to zdravení? A kdy se k němu zase vrátí? Měla jste taky období, kdy jste nezdravila, protože jste byla nejdůležitější na světě, nebo vás to minulo?
1: Ale já jsem zdravila. Já se snažím zdravit. Protože oni někteří, mě první, když jsme byli v Brně, i zdravili všechny, já říkám, to nemusíte, ale je to pěkné, když teda pozdraví, když se vás všimne, že jsou tady u domu, jdou a pozdraví. Já vím, že se dívají do mobilu, já to chápu, že nemyslí někdy, nebo ti kluci jdou ze školy někdy,
0: tak se baví. Jsme taky nemysleli, já jsem taky nemyslel, já nemyslím někdy do dneška, je to někdy lepší, vám řeknu. Protože jakmile člověk na něčím tisíckrát přemýšlí, tak to najednou začne válet ze strany na stranu a to rozhodnutí nepřichází.
1: Ano. Takže ono chod na té vesnici je, když teda se nepozdravíte, tak je to...
0: jste okamžitě v kronice. To jsou ty, co nezdraví. Nezdraví. No,
1: ale jsem chodila, já jsem tady dělala na obecním úřadě účetní. Když jsem šla, tak někdy zase se někoho potkala a ona mě, někdo mi řekl, že se na mě nepousmála. Ono, taky jsem přemýšlela nad svými starostmi, když jsem šla z domu, že... ale pozdravila, ale že jsem se nepousmála.
0: No tak na tohle vám já něco řeknu okamžitě, to mě napadlo, to do smrti nezapomenu. Šel jsem si koupit nějaké bombony, dejme tomu třeba do trafiky, a byla tam paní, kterou neznám. A stalo se mi to poměrně nedávno. A co to bylo za den? Pátek, to byl nějaký pátek. A tak jsem poprosil o dva bombony, řekla těch svých 348 korun, nebo kolik stojí, nevím. A já, co se vám stalo, že se vůbec neusmíváte, teď máme tak nádherné počasí, navíc pátek. A paní tak na mě koukla, já bych ráda se usmála, já jsem po Obrně. A to bylo blbý. No. A já jsem to ještě, no ale to přesto, víte, já mám takový cit pro to, víte, já už to nezachráním ani teďka před váma. Začali jsme se smát, vidíte, paní s Obrnou a stejně se zasmála. Tak no. Naštěstí, ale bylo mi trápně, taková hamba. Člověk ne vždy dokáže odhadnout na 100%.
1: Ano, ale jinak na ty mladé se nemůžu stěžovat, jsou možná výjimky některé, ale... Tady většinou jsou takový slušní a pomůžou, všimnou si. A nevím, že to je tramvaj nebo v šalině, jak se u nás říká, že pustí sednout. No, ale...
0: Neříkejte, že vás za rohem nepomluví. To je přece normální věc, přece. Víte, jako když to je jak ty ženský, ty kamarádky, jak se sešly na to odpolední laté, na tu kávu, že jo, a neměli si co říct, protože přišly všechny, že jo. Tak to bývá. Dobře, zdravím k Brnu vás, samozřejmě, až půjdete, až to přijde, dobrou noc, ale to už budeme mít zase ráno. Ať se daří, skvělé dny.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Úplně jste tak jako aktivně nevolali v té první vysílací hodině, ale v té druhé voláte zase jako o život, za což vám samozřejmě děkuji i vám. Pěknou noc přeji. Kdo nám volá?
3: Dobrý večer, dobrou noc, tady je Soňa Krnovsko.
0: Zdravím, a směr Krnovsko.
3: A chci jenom ve zkratce říct a úplně si stýjím to říct.
0: Nebojte, ale... nebojte.
3: Já jsem kdysi jela, no, si mě vezl autem do města, něco ano. Jsem potřebovala vyřídit, jo. Jel s náma tehda 10letý vnuk a jeli jsme do města a vnuk se ptá, a kam jedem? Já říkám, no, hledám opraváře strojů, je to na Puškinově ulici. Jo? Mm-hmm. A ten vnuk. A jaké se píše Puškin? Jaké se píše i v tom Puškinovi? A já nevím, co mě to napadlo, kde jsem to vzala. Já říkám, jsou to tvrdí Rusáci? Tak tvrdé i, jo. A teď jsem zůstala úplně, co jsem to řekla, za blbost. Ale my už jsme zastavili, já už jsem musela vystoupit, oni mě čekali v autě. No a já jsem celou cestu furt. Ježišmarja, co jsem to řekla za blbost. Tak jsem si vyřídila věci svoje, přišla do auta, v autě ticho. A já jsem prostě se tak styděla, jakou blbost jsem řekla, že už jsem to téma neotvírala, ale za nějakou dobu mi vnuk říká, víš, taťka mi v autě říkal, že nemám poslouchat babičku všechno, co říká, protože takovou blbost ještě neslyšel. Já jsem furt na to myslela, já říkám, kde se to ve mně vzalo, proč jsem vůbec takovou blbost řekla. No, ale už jsem to nevrátila.
0: Ale když už to vyleze z té pusy, je to tam. Je fakt, že mě třeba nikdy nešly vyjmenovaný slova do hlavy. Ale je zajímavé, že vyjmenovaná slova ze slunce senu erotika si pamatuju. Myslivec myslí, že mydlář mydlí myš mejdlem. Hlemíšce smíká po mítině. Odemykati, zamykati, máš tam někde samici. Tady, už si nikdy viděl samici s tvrdým. Schovejte to, nikdo nemusí vidět, že máme počítač.
3: Ale to je ono, že člověk, já jsem to tak řekla, já nevím, kde mě to napadlo, jo. Přitom, jako vím, ruštinu jsme se učili, vím to, ale taková blbost, no tak no, to dneška na to vzpomínám.
0: Ještě, že to neslyšela vaše profesorka ruštiny.
3: No tak to bych asi dostala pěkně.
0: Dostala byste to, ten kádrový posudek by nebyl pěkný, to vám říkám i s odstupem času.
3: to říkáte dobře, protože to byla jako hrubá chyba, to bylo úplně, ale ještě tak, tak hloupě jsem řekla, to víš, jsou to tvrdí Rusové, tak tvrdé i, jo, jako to někdy fakt řeknete něco, co vůbec nevíte, kde se to vzalo.
0: Stane se, ale zase musím ocenit, a to se mnou budou souhlasit i kteří nás teď poslouchají, měla jste okamžitou odpověď. Horší je, když někdo potom čumí jako puka neví. A nebo neřekne. No, jo, vy jste aspoň, no, sice jste řekla blábol, ale něco jste aspoň řekla.
3: Ale já, jak jsem přišla do toho auta, jo, já jsem chtěla jako to vysvětlit, že fakt, ale já jsem nebyla schopna, já jsem se tak styděla zaprvé před tím synem, před tím vnukem, že už jsem to nechtěla řešit. No, ale pak mi řekl ten vnuk, že taťka říkala, že nemá poslouchat babičku, že to byla pěkná blbost.
0: Stane se, no, no tak babička neměla zrovna všední den, dobrý den, ale tak. Pamatuje si to doživotně a to se taky počítá, že jo? To je dobře.
3: No, víte, že jo. No. Nejde o život, ale...
0: Tak nebo... Nic. Tak.
3: Jasný, jo. Tak to bylo všechno, co jsem tak chtěla říct, takový jeden krátký příběh.
0: Tak já vám děkuju a teď za sebe posílám dvojici, která se umí dokonal i po letech červenat. Bartošová se peši, dobrou noc.
3: Dobrou noc a děkuju, dobrou.

0: Těžko říct, jestli posluchačka Alena z Hradce se červená teď takhle pozdě v noci. Má k tomu důvod? Nemá? Nevím. Halo, halo.
1: No, dobrý večer, tady je, no, už jsem říkala, kdo. No, takhle, je to tak, není to tak dávno, co jste říkal o tom, že škroupův dům se má bourat.
0: Mhm.
1: Je to asi, no ne, je to dva dny, co jsme jeli, protože můj manžel pochází z Osic, kde ten škroupův dům je. Tak jsme jeli na hřbitov se podívat, že budou dušičky, že jo, prostě aby to tam bylo všechno v pořádku. A viděli jsme, že je to zase obehnaný prostě plotem, aby tam lidi nechodili, aby se jim něco nestalo. Takže je vidět, že opravdu se jako bude bourat. Já jsem se tak styděla a jako pokaždý, když jsme jeli kolem, tak jsem se styděla za to, v jakým je stavu a jak to vypadá, protože mě to tak mrzí. Prostě, protože to je taková krásná stavba. Můj muž prostě tam vyrůstal a ví, co tam bylo. Prostě to byl pupek, jo, prostě tam se divadla, prostě tam opravdu ty lidi po druhé světové válce na jeho počest se to tam postavilo. Prostě je to opravdu hezká stavba a mrzí mě. Byli jsme i na schůzi, kde teda jako starosta Osic říkal, že oni jako Osice, že za to nemůžou, že prostě je to věc kraje, která na to kdysi měla peníze a zase se to nějak, zase se dali na něco jiného a opravdu se to bude bourat.
0: Vy jste toho tak plná, už posledně si pamatuju, že jste vlastně co můžete teďka v současné době? Už vlastně nic se nedá dělat, nebo ano?
1: Ne, no už se nedá nic dělat, ale vždycky, když prostě si vzpomenu, jako když jak člověk pláčí, když prostě kdykoliv hrajou tu hymnu a vždycky při nějakých příležitostech, kdy teda ty Češi jako vyhrajou hokej o půlnoci jako na Silvestra, jo, když to tak člověk brečí. A myslím si, že by se bývalo opravdu, jako že by bylo opravdu od věci, kdyby se to opravilo, protože si myslím, že ten škroup by si to prostě zasloužil. No, asi takhle.
0: Nemůžeme pro to udělat víc, aspoň takhle, je mi to líto, ale ani nevím, jak to uzavřít. Držte se, chápu vás, rozumím, je to prostě emočně vypjaté a máte k tomu vztah, nebo máte k tomu nějakou vazbu a ještě vás to o to víc mrzí a teď to slyší navíc všichni a teď si vemte, že v tom nejste sama, jsou i další, kterým to vadí.
1: No,
0: takže klid, posílám úsměv tady z Prahy, ať je všechno OK, to vám přeju. Užívejte babího léta, pokud možno s námi s Českým rozhlasem, noční linkou, zase se uslyšíme příště. Dobrou noc.
1: Dobrou noc, pane Macron, dobrou noc,
0: ať se vám daří. A ten gong si, já ho tady měl připravený, kdyby jsme byli moc dlouzí. Musíme končit. Vážím si toho, že píšete, ať už elektronickou poštou nebo klasickou poštou, to o to víc. Sice mě mrzí, že už se dneska neolizují známky, protože olíznout prezidenta to můžete jenom při této příležitosti, už jsou samolepící. Dopisů dostávám opravdu hodně. A ano, přiznávám se, sypu si popel na hlavu. Někdy mám problém s odpovědí, ale to ještě neznamená, že jsem si to nepřečet. Ale věčně odepíšu. Jo? Ten klasický dopis, který dorazil. Vážený pane Macoune, moc vás zdravím do Českého rozhlasu v Kajzerových sadech. Ať jsem lenoch napsaní, tak přesto musím reagovat v závorce pozitivně a rád. Jsem moc rád, že na konci pořadu noční linky vždy sdělíte téma, které budete příště vysílat, nebo alespoň řeknete datum vašeho nejbližšího nočního vysílání. Za to vás chválím a děkuji podtrženo, děkuji, dám si to do pasparty. Vždy si totiž v kalendáři naznačím datum nejbližšího vysílání noční linky a témat, které mě zajímají. Nejsem si úplně jist, zdali jsem zmeškal téma archivnictví, které jste zmínil v jednom vysílání, že bude v červnu, pokud to nelze, z jakýchsi důvodů. Toto téma odvysílet budu rád, když to zmíníte, abych s tím nepočítal. A pokud ano, tak zvlášť přikládám vzkaz do vysílání k tomuto tématu. Ano, dopis si nechám na příště. No fakt, tenhle dopis jsem otevřel dneska a to, že máme na říjen, nebo aspoň v mém případě vypsané noční linky, data a konkrétní témata, tak budíš důkazem toho, že bych asi úplně do toho kalendáře s radostí čárnul cokoliv, co vám připomene, že my se společně na vlnách Českého rozhlasu uslyšíme 5., což je v pondělí a právě v pondělí budeme probírat archivy. O archivnictví, 5.10. o archivnictví, takže nezapomněl jsem, ale nevyšlo to v červnu. Vidíte, s jakým odstupem se dostane téma taky do vysílání. A když už jsme u toho, řeknu rovnou, 25.10. se potom uslyšíme o 20 dnů později. Nebe, peklo, ráj, kde se jednou potkáme a za co si tam zasloužíme místo. Dobré skutky, malé hříchy, velké chyby i odpuštění, malé čisté svědomí, nebo už pod vámi přikládají, kde se sejdeme. 25.10. nebe, peklo, ráj. 28. když se z šálku stane rituál, 30. otruchlení a 31. za pokus to stálo. Naslyšenou se příště těší, to znamená v pondělí Honza Macon, přeji dobrou noc, pěkné sny. Dobře, tak paní posluchačce, co volala jako předposlední, až to na vás přijde, tak jako Dudek. A v pondělí těším se na slyšenou. A mimochodem, abych vás neuchudil, zítra vysílá Zlín, Jarka a téma. Jak vnímáte aktuální dobu? Podzim, babí léto, užíváte si ho? Pěkné sny ještě jednou, ať se vám daří.

0: A propos, pardon, v rychlosti musím poděkovat a pozdravit nočního technika na dvojku. Poslouchá noční linku pravidelně. Díky za to.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
2: Hezký den plný smíchu u dalšího vydání našich legračních dokumentů. Pokaždé máme během jedné hodiny zacíleno na jednu osobnost české zábavy. No a ani tentokrát se našemu cíli nevzdálíme. Provázet vás tím vším bude Patrik Rozehnal. Sraz si dáme s mužem, který se narodil první říjnový den roku 1931 v Plzni, ale dětství prožil v Klatovech. Byl to vůbec pestrý život plný zvratů a také opětovného budování divadel.
3: Životem je třeba se prát, furt se něco děje, furt je něco.
2: Hledal jsem dnes ke všem jeho životním etapám nějaké ukázky, tak snad se to povedlo.
3: Horší je to s tím, takový bílý.
2: Jeho papírové dokumenty, no to byl problém. Na začátku zpíval u táboráku, pak ale přijel do Prahy a oslnil.
3: Měl jsem, tedy než jsem se do věci pouštěl, měl jsem vyhlídnutou, krásnou blondýnu.
2: Místo toho si našel šikovného pianistu. No ale pak přišla skutečně mladá blondýna, Jitka Molavcová.
3: Byla trochu nafoukaná, to je fakt.
2: Víc bude vyprávět v našem pořadu právě dnes Jiří Suchý.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Hezký den všem, kteří stojí o to, aby si udrželi úsměv na své tváři. A nejen tam, i v duši, v hlavě a srdci. O to se dnes postará Jiří Suchý. A většinou začínáme u rodiny. Ani dnes tomu nebude jinak. Svého otce spolu s bratrem představil kdysi i v pořadu Kavárnička dříve narozených, kterou režíroval Petr Šamánek. Takže kdo je tady?
2: Náš tatínek.
3: Pan Jaroslav Suchý. Já myslím, že musíme říct všem divákům jednu věc, že my tatínkovi neříkáme tatínku, ale říkáme mu Jášo od nepaměti.
4: To se už tak udělalo nám v rodině, že jo?
2: Já jsem to udělal totiž.
3: Máš rej.
2: No jo.
3: Čím začneme? Já mám pocit, že musíme začít Jášovým dětstvím, Jášovým narozením a tudíž Klatovama. Pověz nám něco o svých rodičích. Já totiž dědečka a babičku nepoznám.
2: Tak podívejte se, maminčí prarodiče byli císařoví. A prarodiče tatínkovi byli královi.
3: Takže my jsme císařsko-královského rodu.
2: Ano, z královského rodu. A notabene, ty jsi křtěnej na Vyšehradě a Jiří v Plzni na Petrohradě. To taky má se do sebe.
5: To je krásný, že už dneska se to dá říct, že jo?
2: No jo, to je vlíma.
5: Dřív by to byl kádrovej škraloup.
3: Ty jsi z kolika dětí?
2: Já jsem z 11 dětí. A pamatuji si jich pouze 7. No a byli jsme 4 kluci a zajímavé je to, že otec na nás byl hrozně přísný a povídá, ty kluci musí být všichni truhláři. No a já byl nejstarší a to chytil první. Tak mě postavil k ponku, že jo, no jsem se naučil truhláři. 2 roky tady musel vytržet, 2 roky jsem dostal papíry a tak a teď do světa povídá. To bylo hezký od něj, co?
1: Prvních 5 let svého života prožil Jiří Suchý v Klatovech a od roku 1936 žije v Praze. Ve filmu se poprvé objevil už v roce 1944, kdy jako kompars hrál jednoho z vystupujících z tramvaje ve filmu Sobota. V roce 1947 začal pracovat jako grafik v reklamních ateliérech Propagační tvorba, kde se seznámil s Viktorem Sodomou. Ten spolu se svou manželkou Vlastou hrál pro své kolegy písně převzaté ze západního rozhlasu, například Johnnyho Raye, Elvise Presleyho a dalších. No a někdy se soukromně scházeli i v závodním klubu Reduta na pražské národní třídě. Spolu s ním vymýšlel i první privátní rozhlasové programy. Na Jiřího Suchého jsem kdysi měl šanci vzpomínat i s Pavlínou Filipovskou a Karlem Štědrým. A tak jsem se také dozvěděl, jaké bylo jejich první setkání s Jiřím Suchým.
6: No to my víme, že jsme se s ním prvně pracovně setkali. Já jsem se s ním, taky jsem ho chodívala pozorovat do Reduty, ale taky jsem ještě tam neměla co dělat tehdy. A tehdy jsem taky prvně ochutnala gin fizz. To mi dala napít Silva Daníčková brčkem a od té doby je to pro mě božský nápoj.
1: Spojený s panem Suchým.
6: Ano, ano. No a potom...
7: Gin fizz nezestále.
6: No, gin fizz je stále s námi a zaplať pambu je s námi stále Jiří Suchý. A já si pamatuju, jak za tou basou byl takový hybný, takový jiskřivej a tomu taky zaplať pambu zůstalo. Jo, to je pozoruhodný úkaz totiž, to není jen tak náš bývalý ředitel a autor všestranej a ještě ke všemu taky dobrý interpret. Jo.
7: Já si ho jenom pamatuju, toho Jirku, to si nezažila, ty úplný,
6: jsem
7: absolutní začátky. Ne. V semaforu, kdy my jsme zkoušeli toho člověka z půdy a ten Jirka seděl v poslední řadě a psal další obraz. Protože on to neměl dopsaný vůbec. On, to se zkoušelo prostě to, co už bylo napsaný a on rychle ještě to dopisoval a tak a říkal, druhý den to přinesu, budem pokračovat dál.
1: Takže... Věděl aspoň, jak to dopadne? Že jenom to mířil k cíli aspoň?
7: No, asi věděl, jak to dopadne.
6: Asi kostřička byla.
7: Kostřička byla, jo.
6: Ale víš, že to je pravda, že tuhle fázi já jsem nezažila, protože já jsem vlastně do Člověka z půdy, do té úplně první komedie. Tehdy já jsem do toho naskočila, do tohoto představení vlastně na poslední chvíli, protože hledali zoufale ještě jednu tedy původně nádhernou, dandanou a takovou vybavenou muzikálově dívku.
1: Tak si jenom, vzpomněli že... na vás? Nebo jak k tomu došlo, k tomu
6: co
1: oslovení?
6: Co si vzpomněli? Já jsem si přečetla inzerát
1: a přišla
6: a prostě jsem tam
1: tady.
6: Šla. Našla jsem tu nepravděpodobnou jámu, takový opuštěný prostor po schodech špinavých jsem tam přišla a teď tam seděl Jiří Šlitr. Na rozdíl od toho všeho kolem nebyl umouněnej, byl takový jako ze škatulky a vyhlížel ty davy těch nádherných, nadaných, všestranně vybalených holek a on nikdo nešel. A přišourala jsem se já, sama jediná, za mnou už nikdo, přede mnou nikdo, no... tak si mě nechali. A takhle já jsem na poslední chvíli 10 dní před premiérou v říjnu 1959 naskočila. Pak se mě dlouho nezbavili a tady Karel Štědrý po celý život.
1: Vlastně jsme se ho nezbavili nikdo. A to je dobře. Jiří Suchý nás už léta baví. Co je ale smutnější, že jeho jevištní partner Jiří Šlitr tu tak dlouho nezůstal. Tak proč na něj nezavzpomínat aspoň třeba v ukázce z pořadu Věšák? I jeden z posluchačů žádal vzpomínku na tohoto herce, muzikanta a textaře. Pořad na obrazovkách České televize režíroval Jan Bonaventura.

0: Dobrý den, pane Suchý, já bych se vás chtěl zeptat, zda by se mi neřekl nějakou veselou historku s Jiřím Šlitrem.
1: Veselou historku s Jiřím Šlitrem? Já jsem si dokonce připravil jednu pro jistotu. A sice, jak jsme byli v Paříži, a bylo v době, kdy existovaly takové zvláštní tušky. Pamětníci mě dají za pravdu. Je to taková tuška, na ní je slečna v plavkách, a když se ta tuška obrátí, tak ty plavky tu slečnu opustí. Jo, vidíte, tak. A to byla tuška, která jako v té Paříži byla běžně k dostání. U nás, když někdo takovou tušku měl, tak tam se chodilo na návštěvy. Jo, a kolovala ta tuška. Ukaž, ty už to máš půl hodiny, dej to sem. Tak každý to obracel. A tak jsem věděl, že jestli mám někomu z kamarádů přivést nějakou věc z Paříže jako dárek, tak jedině ta tuška, že to musí být. Tak Jiří Šlitr potom vyhledal obchod, kde je měli, dělal mi tlumočníka, poněvadž on uměl francouzsky, a neuměl slovo francouzsky, on uměl perfektně. Přišla tam taková dívka, co si přejeme, a Šlitr říká, tady pán by chtěl, jak je taková ta tuška, jak je tam ta slečna s těma plavkama. On říká, ano, ano, a hned několik těch tužek přinesla. A Šlitr říkal, pán by chtěl 15. Jo. A to děvče už tak zostražitilo, poněvadž to nebylo zřejmě běžný, aby někdo tam kupoval takovýhle. No a tak přinesla takový plata, a tam byly ty tušky, a rozložila to tam a říkala, a ať si pán hned vyzkouší. Tak jsem samozřejmě se do toho pustil, začal jsem zkoušet, že jo, každou jsem vzal, říkal jsem, tak to je blondýna, to bude Hrabánkovi, potom jsem vzal druhou, říkal jsem, no černovlasá, to je pro Ferdu Havlíka, pak jsem vzal, černoška, tu si nechám, že? A takhle jsem si vybíral, a když jsem těch tužek už měl takovou otep, tak jsem říkal, tak ty si beru. Šlitr říkal, pán si vezme tyhle ty. A ta dívka, která celou dobu tak na mě divně koukala, tak říkala, já jsem myslela, jestli si pán nechce vyzkoušet, jestli píšu.
2: Než budeme pokračovat ve vzpomínkách, je tu jedna ze slavných písní Jiřího Suchého.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
4: Jednou jsem měla svátek, můj milý místo květů. Bylo to, myslím, v pátek.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Historicky teď v našem vyprávění uděláme takový skok. Přesuneme se do roku 1959, kdy Jiří Suchý spolu s Jiřím Šlitrem a Ferdinandem Havlíkem založili divadlo Semafor. Už 30. října měla premiéru jejich první hra, hudební komedie Člověk z půdy. V této hře vystupovali kromě amatérů také profesionálové v roli spisovatele Antonína Somra třeba Miroslav Horníček a Miloš Kopecký, později dokonce i František Filipovský. Jiří Suchý sám sebe obsadil do role malého lorda. V roce 1960 Semafor uvedl tři premiéry. Ukradený měsíc Ludvíka Aškenáziho z texty Jiřího Suchého, písničkový pořad Zuzana je sama doma a komedii Taková ztráta krve. Na všech měl Suchý výrazný podíl. Na základě podnětu Jana Vericha se v Semaforu po vzoru broadwayských divadel brzy objevila i dětská role. A právě na ty se v téhle chvíli zaměříme. Jak šly malé holčičky historii Semaforu? Tu první vám představíme už z televizního záznamu z 60. let.
2: Dobrý večer.
3: Tím se nenechte vejlit, jo? To taky přišla za mnou, tak velice slušně pozdravila. Já netušil, jaká je zatím zrada. Já jsem se jenom ptal, co si přejete?
2: Přišla jsem se na vás podívat.
3: No, to mám rád, víte, když někdo řekne, přišla jsem se na vás podívat. Co se dá na to říct, jo? Přišla jste se podívat, tak se podívejte, nebo... Prostě, tak jsem mírně znervoznil, říkal jsem si, co asi o co jde. A byl jsem jako ochoten a připraven zahrát věc do autu, jak se říká. A tak jsem říkal, prosím podívat, to je možný, já se pozeptám, jestli v divadle bude nějaká ta sesle volná a... Odkvačil jsem, jak se říká. Já jsem odkvačil. To jsem totiž netušil, že ta dáma, která se přišla na mě podívat, že to je Zuzanka Vrbová. Se kterou jsem před léty dnes a denně zpíval v divadle Sluníčka, sluníčka, jo, popojdi maličko. Tak Zuzanka Vrbová se za mnou přišla podívat. To byla krásná věc, že jo? Ale to nebyla první písnička, kterou si zpívala u nás. Jestli pak bys si vzpomněla na tu úplně první, koušivý.
2: První byla tahle ta. Pane Šlitru, prosím vás, rozváte to. Vlastné zůzaté mušky, očka svatojánské mušky.

0: a budeme pokračovat dál. Další děvčata vám představí Aleš Ulm, Kateřina Hrachovcová a sám Jiří Suchý v pořadu Věšák, ve kterém Jiří Suchý i prozradil, že na začátku moc netušil, jak velký úspěch bude mít písnička určená pro děti.
1: Napsali jsme písničku Sluníčko, sluníčko.
2: To byla vůbec ta první?
1: No. Ale to byla jako taková písnička, jenom aby v té komedii se objevil tenhle prvek. Ta písnička se potom zapustila kořeny a dodneška s tím mučejí děti v mateřských školkách. No. Pak přišla Magda Křížková.
3: Ano.
1: S tou jsme zpívali písničku.
2: Co to bylo?
1: Jak to bylo? To byla... Ano, to byla... My jsme jen zpěváci touhlaví, co nám

0: kde, jak je to dlouho, co jsme
1: no,
0: tohle zpívali?
1: Trošku, to už pár let už to bude, no.
0: 8 let při nejmenším. No, toto letí, toto letí.
1: To bylo v 65.
2: No, kdy vy jste tam byla vlastně?
1: Od 65. jako dítě, od 65. do 29. Do 4 roky.
2: 4 roky, no.
1: Nasedneme si mistře.
0: Sedneme. Mistrová, proč bychom si nesedli?
2: Mě by zajímaly ale jiný věci, jako jestli vzpomínáte na nějakou takovou příhodu, jak s váma jednali a tohle, jak vám říkali.
1: Tak já jsem byla Magdaléna, což jsem neměla vůbec ráda to jméno. Mm. A musím říct, že Jirková zásluha byla, že mě smířil s mým jménem. Protože
0: a Buchta jsme ti říkali.
1: Buchta jste mě říkali. Já jsem byla vlastně Káča.
2: Tomu směřuju, ano.
1: K Buchtě. No. Byla jsem Káča v Benefici a jinak jsem byla Buchta, protože Jirka mě říkal buď Magdaléno, anebo Buchto. No. A v divadle mě ostatní mě říkali Máďo a mýmu tatínkovi říkali starý Máďa.
2: Proč jste vlastně odešla? Proč odešla potom?
1: No proč jsem odešla?
2: Jak to skončilo?
3: Proč jsi mě vyhodil?
4: Vzrůst jako trošičku.
1: Já se pamatuju, já jsem chápala, že čím díl budu malá a holčička se vším všudy, co k tomu patří, tak tím díl budu v divadle, takže jsem se snažila tenhle poločas rozpadu nějak stlumit. Ale pak jsem se přes prázdniny jednou přestala kontrolovat a vyrostla jsem o 7 cm. A pamatuju se, že jsem přišla po prázdninách, už jako jsem trošku věděla, že možná je zlé. A přišla jsem po prázdninách. A Jirka se na mě zhnuseně podíval a říká, Buchta, a tohle mám za všechno, co jsem pro tebe udělal.
0: Ano.
1: Že?
3: No a kdo byl další? A kdo byla další?
0: Kdo byla další?
3: Holčička.
0: Další, já už mám Binec, to byla Lucka Krecerová. Lucka Krecerová.
3: Lucka, tak to neznám.
2: Yeah. Ona nezná Krecerová.
3: Ne, ale to je totiž tak divný jméno, že kdybych ho měla já, tak si snad dám pseudonym.
2: Ona si ho taky dala. Anna K.
3: Anna K.
0: Anna K.
1: Teď se to pěkně bylo. Ty jsi, já jsem tě poslouchala, říkala jsi, jak byly rozmazlovaný. A. Děti v semaforu mě všichni mlátili teda.
3: Fakt? A zase tě nosili v
4: kříži. No každý, co si zasloužil, že jo?
3: Proto jsem vydržela tak dlouho.
1: Rabánek mě střískal, že, protože na jednom zájezdě ze semaforem do Ústí nad Labem všichni šli po představení do báru, jako po každém představení na zájezdě. A já jsem říkala, já taky půjdu do baru. Ne, ty budeš spát samozřejmě, když mi bylo 8 let, že jo. A já jsem říkala, ne, když nepůjdu do baru, já tak nepůjde nikdo. Tak mě Hrabánek jednou vrazil a mazala jsem spát.
0: No, tak jsi na těchný fracek taky, já si vzpomněl.
1: Já jsem byla hrozně drzá.
0: Ano.
2: A co vy jste spolu zpívali?
0: My jsme spolu zpívali
1: všechno možný. Ale když jsem byla malá, tak v Vinskovi Ptáčka Jarabáčka.
0: Ptáčka Jarabáčka.
1: Jo.

0: nevím ano, dál. Ano, pocím, ano, holka, ano. Neplač, nelkej.
1: No. No a která byla vaše poslední, nebo která je vaše poslední partnerka?
2: Poslední? Proč poslední? No,
1: já bych řekl současná.
3: Vicky. To je Vicky.
1: To je Vicky.
3: Děkuji vám.
1: Tak Vicky, jak ty s panem Suchým, řekni nám, jak spolu zpíváte? Máš s ním nějaký problémy nebo ne? Je hodnej?
4: No, je hodnej. A někdy to spleteme text, někdo, ale vždycky jenom jeden naštěstí.
1: Ano. Tak to je dobrý, že to pokračuje dál.
5: No a...
4: Ne, oba dva stejně.
1: Jo.
3: Lže. Já víc.
1: No, já to máte nějakou takovou píseň, kterou byste si mohli zaspívat všichni, nebo kterou bychom si mohli všichni dohromady?
3: Ano, existuje písnička, kterou vlastně všechny tři generace zde přítomné měly ve svém repertoáru. Bylo to Malý kotě.

0: Přemýšlel jsem, kterou písničku teď hned poté hledat. Jestli to Kotě, anebo to Sluníčko, které stálo u zrodu pravidelnosti objevování se dětských rolí v semaforu.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

malé kotě, spalo v botě, nehas co tě, nepá, nepálí a my jsme kotě, spáti v botě, po robotě. Necha, nechali to, co kotě povídě jedním pohledem, domy ani slovy povědět nesvedem, věř, že

0: pořadu, ve kterém vzpomínáme na Jiřího Suchého, mluvíme nejen o něm samotném, ale pouštíme si i ukázky s ním spojené. Ale zmiňujeme i okamžiky zlomové, významné, kuriózní. To všechno, co divadlo Semafor zažilo ve své kariéře.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Významným okamžikem byl také muzikál na filmovém plátně Kdyby tisíc klarinetů. Je z roku 1965 a natočen byl režiséry Jánem Roháčem a Vladimírem Svitáčkem. Ve filmu byly tehdy všechny známé tváře hudební scény a také zbraně, které se měnily v hudební nástroje. Jiří Suchý si tu zahrál. Spíš zpíval, než mluvil. Proto vyberme aspoň ten jeden z krátkých okamžiků, kdy k nám i promluví. Poté, co dopadne s padákem, zaspívá písničku Míč s Jiřím Šlitrem a dostaví se na posádku.
2: Milost paní, prosím vás, kde je tady velitel posádky? Zvláštní přeparový oddíl parašutistů s úkolem likvidovat vzpouru v kasárnech Alcalis dosáhl místa určení a úkol nesplnil. Takže tady zůstaneme, dokud se věci nevyjasní.
0: Na film Kdyby tisíc klarinetů jsem měl kdysi možnost zavzpomínat i s Pavlínou Filipovskou a Karlem Štědrým.
3: To bylo zvláštní. Tam se sešla symbióza divadel, které na sebe trošku jako žárlili tam.
4: Konkurenční
3: protože,
4: scény.
3: Ano, konkurence, že jo, rokoko, který dělal podobný žánr, taky malý formy, písničky, teď měli k dispozici hvězdy, to v té době už Karla Štědrýho a Valdu Matušku a Evu Pilarovou. No a tam měli mě, ale ne jenom mě. Ne, to říkám tak sválně pro kontrast. Ale prostě ta divadla se jaksi tak trošinku pořád nebylo v tom nic, jako nějaká zášť. Ale tak se snažila jedna druhé dostihnout, předstihnout, trošku něco přinést jako fajnovýho. To natáčení klarinetů nás stmelilo. Tam vůbec tak to nekříslo nikdy. Tam vystupovaly kapely, ty největší a nejlepší, co vůbec se tady v té republice vyskytovaly.
4: Tam že? Byl Karel Krautgartner, pan Vlach, Pepík Vobruba, tam dirigovali.
3: No. Ano, a všechno mám v takovém přátelském duchu, bez jakýkoliv animozity jeden na druhýho. Teď ještě na neštěstí jsme bydleli všichni v Mariánských Lázních, skoro téměř všichni v jednom hotelu. No ty Mariánky, ty ještě dneska tím dejchají. Ty protější stráně, nad kterými jsme koukali z hotelu, tam mazali karty pánové.
4: No,
3: a zase bez rozdílu, jestli z rokoka nebo ze
4: Sema. Právě dohromady jsme hráli,
3: ty rododendrony, ještě tam jsou. Už jsou větší a krásně kvetou, pač vzpomínají.
0: No já myslím, že bychom vzpomenout, ale měli i na některé chytré věty a citáty Jiřího Suchého. Když si třeba řekl, ach, proč je člověk člověku vlkem a ne karkulkou? Říkal také, že čas letí jako spřežení, nad kterým práská bič. Člověk se párkrát ožení a hned je mládí pryč. A když jsme v pořadu, který se týká legrace, měli by zaznít citáty jako úsměv je svátek obličeje. Nebo humor, to už je asi to poslední, co je v tomto vědecko-technickém světě k smíchu. Myslím, že ne. Důkazem bude i další vyprávění, které je z pořadu Všechno párty, které už tradičně na obrazovkách České televize vede se svými hosty Karel Šíp. V jednom z nich se objevil i právě Jiří Suchý a zavzpomínali i na původ jedné slavné písně. Tak si to dopřejme a pak ji i uslyšíte.
5: Já si pamatuju, jednou jsem byl u toho, že jste se tak zasněně podíval někde, jsme byli na Vltavě, nějaký program se tam dělal a vy jste říkal, tamhle v těch místech já jsem někde napsal pramínek vlasů. To jste řekl jen tak, nebo to je pravda? Opravdu
6: to
5: jste
6: je pravda.
5: Někde...
6: No,
5: to je pravda?
6: No, to je, k tomu se ví, že dokonce je historka. Ale
5: povídejte.
6: To je jednak dlouhá, ale vy to můžete...
5: No, jo, to
6: myslím. Ale hlavně, že už jsem jí dvakrát říkal v televizi, sice už je to mnoho let, ale říkal jsem jí tak...
5: No, ty lidi už nežijou, co to slyšeli, takže... Nebo... Já jsem nevěděl, jak se přimluvit za to, abyste to řekl ještě jednou.
6: Prosím vás, můžete mě vysvětlit, proč jsem se smál?
5: No, povídejte, pane Suchý.
6: No tak to bylo, já jsem totiž, jestli jsem něco nenáviděl, tak to byly plovárny. Já jsem člověk, který se bez nich obešel, ale tenkrát jsem poznal milovanou bytost, která už v zimě, když jsme se seznámili, říkala, že má na žlutých lázních kabinu a že v létě se tam bude chodit. No a tak samozřejmě jsem říkal, v létě se bude chodit a tak. Jenomže ono přišlo léto a muselo se chodit. A s tím já jsem nějak tenkrát nepočítal. No, bylo to hrozný. Tak ona trošičku jí to taky mrzelo, protože já jsem nebyl žádný atlet a tak. A ona se za mě možná trošku, ne možná, určitě trochu styděla, poněvadž třeba já jsem neměl ani plavky. Ne, špatně si rozumí, trenýrky, jo? Trenýrky jsem měl, jo?
5: Ano.
6: Trenýrky jsem měl, ale ne, plavky jsem nevlastnil.
5: Adamky poněvadž, se tenkrát nosili. Adamky,
6: a to se nosili právě ty Adamky neboli zařezávačky, jo? A teď se tam po té plovárně vlnili takový ty bronzový svalovci v těch zařezávačkách a já jsem tam s tím vpadlým hrudníčkem bílej jak sejr v těch trenýrkách taky chodil. Takže
5: to jsme furt daleko od pramínku vlastně, pane Suchý, že jo?
6: Ale už to k němu směřuje. I když to tak nevypadá, tak to k němu směřuje.
5: Ano.
6: Jo? A tak se bylo to, ona se trošičku asi za mě styděla a já do té vody jsem nelez, to, ta Vltava byla tenkrát, to bylo hrozný.
5: Studená.
6: Ta sotva tekla.
5: Ano.
6: To bylo špinavý, že jo?
5: Ano.
6: Strašně, a takže já jsem se štítil do toho vlíst, ale ona tam vždycky plula a já jsem se dva dny nudil a po třetí den jsem si vzal sebou blok a tušku a zatímco milovaná bytost tam plula mezi těmi hovny, tak já jsem skládal na břehu pramínek vlastně. Tam jsem skládal těžkou liriku, že jo.
5: A to bylo na těch žlutej?
6: A to bylo na žlutý.
5: Na těch žlutý.
6: Ano, na těch žlutý. Jsem si tam...
5: To jste zůstal v tričku, ne?
6: Cože?
5: Nebo propadlý ne? Hrudníček jste ukázal?
6: No. No, to, vy se budete dívat, já jsem byl ve dvojím vohni, poněvadž styděl jsem se za propadlý hrudníček, ale styděl jsem se taky být jako jedinej v tričku.
5: Ano, takže se to překonal.
6: Byly to těžké chvíle, ale já jsem je právě překonával tou tvorbou.
0: Tolik tedy ukázka pod režijním dohledem Viktora Polesného. No a dámy a pánové, v našem pořadu teď zazní písnička Babeta.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

je solo nesluší. A že bez ní se tu hloupě pletu, chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať. Seš plnoletá, běž do světa a pak

je, že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak louda. Zná

0: A naše jízda životem Jiřího Suchého a jeho tvorbou pokračuje dál.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V době sovětské okupace v srpnu roku 1968 pobýval Jiří Suchý v zahraničí a dokonce prý uvažoval vážně o emigraci. Nakonec se ale rozhodl vrátit. V té době se Šlitrem velmi zblížili a vznikla i jejich nejlepší a nejznámější hra Jonáš a doktor Madrace. Na konci téhož roku 1969 ale Jiří Šlitr zemřel a Jiří Suchý byl rozhodnut skončit s divadlem. Neudělal to. Pokračoval dál a později si i nového partnera našel v dámě, Jitce Molavcové. S tou se i v roce 1985 vrátil k tématu Jonáše hrou Jonáš, dejme tomu v úterý. Tam se Jitka Molavcová objevila jako uklízečka Melicharová. Tím už byla definitivně ustanovena nová komická dvojice, typická pro Semafor. Je tedy jasné, že se musela objevit i při oslavách 50. narozenin tohoto divadla.
2: Pane Jonáš, to byla píseň mého srdce. Šáhněte si, jak se mi rozbušilo.
3: Melicharová, šáhni si sama a pak mě poreferuj, jo? No, tahle ta píseň, kterou jsem tady zpívával a kterou jsem zpíval už kdysi dávno před léty, tak tehdy se za mnou táhly stáda krasavic, jo? To nebylo jako dneska, stáda, tisíce krasavic reviálních.
2: Tisíce?
3: No, tisíce, no tak tisíce ne, ale šest. Jo? Šest krás.
2: Ale chyběla jsem mezi nima já.
3: To jo, ale u piana seděl právník, pianista, malíř, komik, skladatel.
2: Tolik, že jich tam bylo u jednoho piana.
3: A to byl furt jeden, to byl furt jeden. Jmenoval se Šlitr, Jiří Šlitr. Moc jsme toho spolu prožili, no mohli jsme toho prožít víc, bohužel to nedopadlo tak, jak bychom chtěli, ale je pravda, že jsme se vždycky sešli, povídali jsme si.
2: O čem jste si povídali? O ženštinách, co? Fuj, že se nestydíte.
3: No, Melicharová, no, to by nás ani nenapadlo něco takového. Povídali jsme si tak, jak si povídají lidi, anekdoty jsme si vyprávěli třeba, no smáli jsme se, teda já, on, ne, on nic nepochopil, to byla jeho specialita.
2: Tak mi schválně nějakou řekněte.
3: No dobře, tak já ti řeknu nějakou, jo, jednu, kterou měl moc rád, poněvadž o té se mylně domníval, že ji pochopil. V parku na lavičce sedí pán se slečnou a ten pán chce s tou slečnou navázat rozhovor a tak jí položí...
2: To jsem si mohla myslet. Zvrhlík, fuj, fuj.
3: Ale prosím tě, uklidni se a hlavně mě nech domluvit. Chce s ní navázat rozhovor a tak jí položí otázku. Říká, slečno, hrajete na piano? A ona říká, ne, vy něco slyšíte.
2: A ta slečna hrála nebo ne?
3: No samozřejmě, že ne, kde by tam vzala piano, prosím tě.
2: Tak kde se tam vzala ta hudba?
3: A jaká hudba zase?
2: No ta, co on slyšel.
3: On slyšel nějakou hudbu?
2: Asi jo, když se ptal tý slečny, jestli nehraje.
3: Ale on nic neslyšel, on se jenom ptal.
2: A když nic neslyšel, tak proč se ptal?
3: No proč se ptal, proč se ptal? Prosím tě, Melicharová, viděla jsi někdy vůbec piano?
2: Piano tam bylo.
3: Jak by tam mohlo být piano, když v parku? Viděla jsi v parku piano někdy?
2: Ale to já teď nemůžu vědět, honem. To já bych se musela podívat do svého notýsku.
3: Do notýsku?
2: No tam já si totiž zapisuju všechno, co kde vidím. A jestli jsem v parku viděla piano, tak to tam určitě bude.
3: Aha, můžeš mě ukázat ten notýsek? To by mohlo být náhodou zajímavý čtení.
2: To je můj milováček.
3: Tak to si všechno prožila a viděla, jo? To si všecko viděla. Je, tady. 7. ledna jsem viděla na okně mrtvou mouchu. Chtěla jsem jí udělat umělé dýchání, ale ona uletěla. No to je zajímavý.
2: Vidíte?
3: To je zajímavý. Ja, a tady 4. června jsem viděla pána, který zvracel. Taky dobrý, to je, no kdy to zase uvidíš, že jo? To ano, je dobrý, že si ano. To zapisuješ.
2: Je, ale teď mě napadla anekdota, ale je moc pěkná, tak vám ji řeknu, mohu?
3: No, není dlouhá?
2: Ne, je kratička. No,
3: tak, ještě, že tak.
2: Takže v parku na lavičce sedí slečna a před ní leží piano.
3: Počkej, leží piano, snad stojí.
2: Nejdřív tam leží, ale pak si stoupne.
3: Prosím tě, viděla jsi vůbec v životě piano?
2: Viděla, pane Jonáš, ale jenom z dálky. A jednou jsem ho viděla taky zblízka, ale to bylo ve snu.
3: Dobře, a teď mi řekni, to piano leželo nebo stálo? No.
2: Klečelo. Ano, v parku na lavičce sedí slečna a před ní klečí piano. A ta slečna na něj brnká nějakou symfonii. A když dohraje, tak se sebere a jde pryč.
3: No a dál?
2: Dál to zatím ještě nevím. Já to vím jenom pocať.
3: Melichrová, hele. Tady máš ten svůj notýsek a já tě ušetřím přemýšlení. Ty jsi nikdy v piano v parku neviděla. Prosím tě, jak by ho tam ta slečna třeba dostala, když piano neunese?
2: No. Já mám nápad. Ona by mohla mít nějaký lehčí nástroj.
3: No, vymysli nějaký lehčí nástroj, to je cesta, ano.
2: Třeba šmitec.
3: Ano.
2: Ano, ta slečna hrála ve šmitcovém orchestru.
3: Jo, a teď ještě řekni, na co tam hrála?
2: No přece na ten šmitec.
3: Dobře, a čím na něj hrála? Houslema?
2: Kalafunou. A zatím ten pán hraje v parku na to piano, protože on tam to piano má, on ho unese. Ta slečna ne.
3: Má domyšlený.
2: Takže pán hraje, brnká nějakou symfonii a slečna popadne ten šmitec a kalafunu a počne hrát s tím pánem dohromady. A najednou ta slečna přestane hrát a povídá: fuj, tady něco smrdí. A ten pán vyndá z kapsy tchoře a povídá: to je tchoř obecný, který, když někdo hraje, tak se chce přidat. Ale protože neumí na nic hrát, tak aspoň smrdí. Tomu jde.
3: To snad není pravda.
2: Ale líbí se to.
0: Než se rozloučíme s naším pořadem a se vzpomínáním na Jiřího Suchého, napadá mě, že v archivu mám ještě jednu ukázku, kde Pavlína Filipovská a Karel Štědrý mluví o tom, jaký byl Jiří Suchý vlastně šéf.
4: No tak koně byly dva. Jo. Jiří Šlitr, Jiří Suchý a nebyli to snadní šéfové, protože oni byli oba do sebe. Jiří Šlitr vůbec, ten neříkal nic. Ten si jen myslel a člověk nevěděl, co si myslí. Jo?
5: To je horší varianta.
4: Bylo to, no jo, to byla záhada. A Jiří Suchý teda přeci jenom na nás občas promluvil, ale žádný srandičky. Ale on byl přísnej, ale víte, že to je dobře.
6: I
4: to
6: trochu, já bych řekl, že i trochu žertoval. Někdy no si jo, tak jako zažertoval.
4: Člověku běhal mráz po zádech.
6: Ale oba dva, jak ten Jirka Šlitr, tak ten Jirka Suchý, oba dva měli kolem sebe takovou zeď. A myslím, že i oni dva se přes tu zeď nedostali, protože já si nepamatuju, že by býval někdy řekl, Jirka Suchý, pojďte, půjdem k Drahoňovským, půjdem na pivo, nebo tak. To nikdy.
4: No to vůbec ne.
5: Drželi se odstup pracovní, profesionální od no ale zbytku
4: oni prostě,
5: souboru.
4: Ale myslím, byli tací.
6: No.
4: Že to nebylo nic jako schválného, ale já si nepamatuju, že by se nějak navštěvovali, nebo že by... Ne. Se stýkali ani, mimo pracovně?
6: Ani, abych pravdu řekl, my s tím Jirkou Suchým máme stejný záliby. On miluje filmy, já miluju filmy taky. A to bylo nejlepší podhoubí pro to, aby jsme si vyměňovali kazety a CDčka a DVDčka a tohleto. Nikdy se to nestalo. Nikdy.
4: No. No, nebudete mi věřit, ale dneska si už tykáme s Jirkou Suchým, ale zase je to takový strašně, jako velmi úctivý tykání a to tykání mi nabídl asi 15 let poté, co jsem odešla ze Semaforu. Hmm. Takže si myslím, že se přimluvila Molavcová.
5: Zdravíme i jí a Jirkovi Suchému samozřejmě přejeme jen to nejlepší
4: no,
5: a hodně
4: samozřejmě.
5: Zdraví.
4: Vy a víte co, hlavně aby mu všechny ty plány, kterých má tak na dalších 110 let určitě, a to on ještě přidá časem, tak aby mu to vyšlo, protože je to jedinečná osobnost a my všichni, kteří jsme se s ním setkali, tak to považujeme za štěstí.
0: A krásně se mějte i vy, nejen když u toho bude Jiří Suchý, ale jakýkoliv Suchý nebo vám milý humor. To vám přeje Patrik Rozehnal.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.